0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Budu tě milovat ze všech sil na pořád. Budu jaký chceš, abych byl na pořád. Budu hlídat, aby hořel náš krb na pořád. Budu ti nosit kytice chrb na pořád. Budu světlem pod dveřmi na pořád. Budu říkat uvěř mi na pořád. Budu tě chránit jako štít na pořád. Budu se bát a budu se bít na pořád, na pořád, na pořád. Ďábla v nás na pořád. Budu za ruku chytat čas na pořád. Budu hlavou o strop být na pořád. Budu se snažit lepší být na pořád. Budu ti z očí stírat žal na pořád. Budu tvůj klauny principál na pořád. Budu hladový ač syt na pořád. Budu o tobě jen snít na pořád, na pořád, na pořád, na pořád. Budu do písku kreslit kruh na pořád. Budu splácet věčný dluh na pořád. Budu hlídat dračí sluhy na pořád. Budu opakovat, že jsem tvůj na pořád. Budu vítat slunce rudé na pořád. Budu věřit, že to bude na pořád. Budu s tebou a budu sám na pořád. Budu se ptát, zda něco mám na pořád, na pořád, na pořád.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a také vy, kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se společně zaměříme na pěstování jedlých a léčivých denivek. Máme pro vás několik vychytávek, jak využívat klimatizaci ve vašem autě. To se může hodit. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na rez hrušňovou, protože je právě čas ošetřit původce této houbovité choroby. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Do Mravína na Chrudimsku se v polovině července sjeli zahrádkáři z celé republiky. Nalákala je tam výstava Denívek, kterou v obci každoročně pořádá jejich velký šlechtitel Jaroslav Vintera. Nechyběla tam ani pardubická bylinkářka Radka Svatošová, která přijela nejen za krásou květů, ale hlavně za těmi původními v uvozovkách obyčejnými denívkami, které jsou jedlé a mají léčivé účinky. A právě to zajímalo také naši hobbyredaktorku Jitku Slezákovou.
1: Ano, denívky jsou jedlé, chutné a opravdu se používají i ve východním léčitelství. No a velmi chutné jsou takové ty první jarní výhonky, takové třeba do 10 do 15 cm, to jsou úplně lahodné křehoučké. Velmi chutná jsou poupata, dají se upravovat klidně tepelně a květy se dají jíst tak, jak jsou sladké. Takový potom se tam objevuje špalčivá pepřová příchuť, ale jsou velmi chutné.
2: Takové řetkvičky mě trošku připomínají, lehce. No když už jsme tedy na té zahradě, měsíčky, hodně lidí si pěstují na zahrádce, je dobré si nasušit ty květy na zimu?
1: Určitě ano, určitě se dají používat čerstvé do těch mastí a různých olejových macerátů a do čajových směsí a samozřejmě, že zrovna měsíček je bylinka, která si zaslouží, abychom si udělali zásobu na zimu a můžeme klidně sušit celé ty květy, pokud bychom měli opravdu velkou hojnost květů, nevěděli co s nimi, tak s nich můžeme obrat jenom vlastně ty jazíčkovité květy, takové ty okvětní plátky. A u toho měsíčku ještě platí, že nejléčivější jsou oranžové odrůdy a nejlepší je mít plno květé, protože tam nazbíráme vlastně víc, takže měsíčky, pokud se nám přesevají na zahradě, tak buďme rádi, někdy i vydrží zimu, přezimují. Zevně jsou ty květy velmi hojivé, takže právě ty masti a oleje stojí za to si vyrobit a vnitřně se dávají zase do různých směsí protizánětlivých ženských a podobně.
2: A lichoře řišnice taky, že teď kvetou?
1: Kvetou. Na naší zahradě se jim letos docela daří, protože některý roky opravdu to letní sluníčko zdevastuje a dokonají to škůdci, takže pak se třeba zmátoří až někdy na podzim, ale letos jsou zatím pěkné a tady zase platí, že je to skvělá jednoletka, kterou určitě stojí za to pěstovat, protože je velmi chutná a léčivá. No a klidně můžeme skonzumovat celou lichořeřišnici, ona má chutné listy, má křehké stonky, poupata, květy, semena, ta už jsou taková ostřejší, ta už jsou hodně štiplavá, palčivá, ale to ostatní můžeme používat jako jiné zelené natě, takže třeba přidat do salátu, nakrájet na brambory, obložit si tím talíř místo, abychom tam dávali třeba kupovaný salát. No a ty účinky jsou vynikající antibiotické a antivirové, takže ať už ji konzumujeme, anebo ještě lépe třeba ve formě tinktury, tak nám pomůže na infekce dýchacích cest
2: potom
1: a
2: na zimu
1: močových
2: si to
1: cest.
2: Připravit
1: takže
2: tinkturu.
1: Určitě udělat si tinkturu na zimu.
2: Tak no a ještě další oranžový kvítek, který mě napadá, ale to tedy netuším, jestli je nebo není léčivý, to je afrikán na zahradě.
1: No ano, i afrikány jsou léčivé, ale zase bych teda volila ty původní nešlechtěné druhy. Tam se používá květ na trávící problémy. Když je někomu třeba těžko po jídle, tak si uleví tím, že sní kvítek nebo okvětní plátky afrikánu. Mm-hmm.
0: Jak jste slyšeli, nakonec nezůstalo jenom u denívek. A ještě se vrátím k lichořeřišnici. Ta není podle bylinkářky Radky Svatošové příliš vhodná na sušení. Ztrácí tím svoje léčivé účinky. Tak schválně, utrhněte si jeden oranžový nebo žlutý květ a ochutnejte. Možná budete překvapeni, jak je lahodný. A o zahrádce a problémech s nejrůznějšími rostlinami to bude i za chvíli, tentokrát v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. A máme tady první dotaz.
1: Dobrý den, tady posluchačka z Rychnova. Chtěla bych se zeptat, mám jabloňku, asi 5 roků starou. Mám to na zahradě, kde mám zeleninu. A teďka jsem zjistila, že mě vyrůstají v obnože kolem všude. Je to možné, nebo něco děláme špatně, nebo se to časem ztratí, až bude starší? Děkuju za odpověď.
0: Tak s tímto problémem jsme se vypravili za plzeňským zahradníkem a naším pravidelným poradcem Přemyslem Písařem.
2: Ta vaše jabloň je skoro určitě naroubovaná na nějaké podnoži. Vám pravděpodobně nějakým způsobem obráží ta podnož z nějakých výmlatků. Z mé zkušenosti vím, že nestačí výmlatky takzvané odnože podle vás ustříhávat. A je potřeba skutečně se podívat až na to místo, to znamená odhrabat to, zjistit, kde z těch kořenů nebo vlastně z té báze toho kmene ten výmladek vyrůstá, a poctivě jej odříznout tak, abyste odstranili vlastně i ten zbytek pupenů, který by tam znovu prorašel do těch výmatků, a pak by to mělo

0: mělo být v pořádku.
1: Je čas na další dotaz.
2: Já bych chtěl vědět, jak se dá vypěstovat z pecky stromek meruňky, protože mě se to už několik let vůbec nedaří. Ať zasadím suchou pecku nebo rovnou z vytrávy meruňky, tak nikdy nevyroste.
1: Tak s tím nám poradí pardubický zahradník František Hlubocký.
3: Je to jednoduché, stačí v létě ze sklizených plodů vybrat si z těch nejlepších nějakou pecku, samozřejmě opláchnout, očistit, nechat oschnout a můžeme si už v tu dobu někde na zahrádce udělat rejšku nebo místo, kde je zasejeme ty pecky, zasypeme lehce zemí, musíme ho tedy samozřejmě označit a většina těch pecek se z jara probudí. A nebo druhá možnost je, že tedy, ale je to teda podstatně pracnější, se pecky dají do květináče jen tak do takového vlhkého písku a tam se, jak se říká, správně stratifikují a přenášejí se z jara nebo před jarem do chladného skleníku, aby vyklíčili. Takže to si myslím, že pro domácnost je složité. Zůstaneme u té normální, takové té zahrádkářské teorie, kdy se vysévají přímo do země, ne ovšem hluboko.
1: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
4: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Veterinární lékaři často říkají, že člověk by neměl své zvířecí kamarády poličťovat, ale je řada záležitostí, kde jsou si člověk a zvíře velmi blízko. Například dentální hygiena a péče o chrup. To je užitečné a potřebné jak pro lidi, tak pro psy. Více o tom natáčela naše hobby redaktorka Slávka Brádlová, a to se zvířecím doktorem Leošem Železným.
2: Každý majitel by měl být schopen svého psa naučit, aby mu otevřel tlamu, aby se podíval na ty zuby, aby je zkontroloval, protože tak jako u lidí po každém jídle zůstává nějaký plak na zubech, tak stejně tak po nakrmení zůstává na zubech u psu. A ten plak je potřeba odstraňovat. Když bychom ho neodstraňovali, tak do toho plaku se začnou usazovat minerální látky, vznikne zubní kámen, kolem zubního kamene se dělají záněty dásní a už je jenom kousek k tomu, že se poškodí závěsný aparát zubu a celý ten zub potom vypadne.
3: S tímhle ale by člověk měl začít od štěňátka. Na druhou stranu člověk si řekne, no dobře, tak štěněcí mléčné zoubky, ono to vypadne, narostou mu nové.
2: No tak jako u lidí, musíme i o ty mléčné zoubky trošku pečovat, ale hlavně potom o ty trvalé. Takže odmala psi zvykat na to, že se jim do té tlamy šahá, že musí být zvyklý, že se jim nic neděje vlastně. A nejlepší péče je vlastně opravdu zubním kartáčkem, tak jako u lidí, naučit ty zvířata, že po každém nakrmení vyčistíme zuby. Je pravda, že ne každý pes si to nechá a je taky pravda, že ne každý majitel má čas na to opravdu ráno i večer po nakrmení ty zuby pořádně vyčistit. Takže pokud ten čas nemáme, tak existují takzvané dentální tyčinky, které vlastně svým složením a svým tvarem napomáhají tomu, že čistí ty zuby. Takže po každém nakrmení by měl ten pes dostat jednu tu tyčinku, která vlastně mechanicky odstraní ten zubní plak, který ulpívá na zubech. A navíc v sobě mají látky, které snižují následné ulpívání toho plaku.
3: Co se týká toho kartáčku, tak můžeme použít klasický, lidský a doporučoval byste ultraměkký nebo střední nebo naopak tvrdý, nevím, jak to mají psi se zuby.
2: Oni jsou i speciální kartáčky pro psy a pro kočky, ale dá se použít běžný kartáček, který používáme pro lidi. Je potřeba ale použít co nejjemnější, aby to nezraňovalo dásně, když čistíme zuby.
3: Dá se usazování toho plaku pomoci nějak i složením jídelníčku třeba?
2: S jídelníčkem moc nenaděláme. Některé granule, které jsou lepší a kvalitnější, tak fungují tak, že sami částečně mechanicky čistí ten plak, protože když ta granule je špatně udělaná, je moc měkká, tak se pak lepí na ty zuby, nebo naopak, když je moc tvrdá, tak po rozkousnutí vlastně sjede potom zubu a řízne až úplně do dásně a vznikají tam mikrotraumata. Takže udělat dobře kvalitní granuly taky není tak jednoduché.
3: Já jsem viděla na vlastní oči psa, který měl zub plombovaný a prý existuje i něco jako rovnátka.
2: To plombování se většinou dělá proto, že dochází často k úrazům zubu, že ty zvířata, když žerou něco tvrdého, tak si ten zub ulomí. To se plombuje, občas se vyskytuje i zubní kas u psu, takže to je taky otázka plombování. V současné době se dělají i rovnátka. Jednak to může být z estetického důvodu, že ten pes má opravdu křivé zuby a jemu je potřeba je vyrovnat, anebo je to zdravotní příčina, kdy ten zub třeba špičák vyčuhuje ven a zraňuje dáseň, je vyhnutý, vyrostl prostě křivo, tak je možno těma rovnátkama ho srovnat. A někteří kolegové dělají i implantáty, takže v podstatě to, co je k dispozici v humánní medicíně, v zubařině, tak se dá použít i u těch zvířat.
1: A skoro jako přes kopírák, ty dobré rady pro péči o psí zuby platí i u koček. No tak, to bych chtěl vidět, jak bych moje polodivoké kočičky doma donutil k čištění chrupu, když ono je to vlastně problémem i u spousty lidí. Dáme si trochu muziky a pak se pustíme do dobrých rad, jak využívat klimatizaci ve vašem autě, tedy pokud ji tam máte.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Spousta řidičů, kteří si vybírají starší vůz vedle jeho účelu použití, už vyžaduje i funkční klimatizaci. Nových aut bez klimatizace se dnes vyrábí opravdu minimálně a většinou je klimatizace i součástí základní výbavy auta. Její práci a příjemné vychlazení interiéru rozpáleného vozidla oceníte zejména teď v létě. Jak se o klimatizaci starat a co si můžeme doma sami opravit, vyměnit? Tak to zajímalo našeho hobbyredaktora Jiřího Šobra u Jana Drnce z plzeňského pneuservisu, kde klimatizace plní a také opravují.
2: Ono velice záleží na stáří toho auta. Když budete mít nové auto, tak doplnění chladiva je třeba udělat, řekněme, poprvé po 4 letech. Když budete mít auto 15 let staré, tak je už potom rozumnější to chladivo doplnit třeba jednou za 2 roky.
3: Já jakožto obyčejný řidič si tu klimatizaci chladivem asi nedoplním, ani se neprodává pro běžné spotřebitele.
2: Ano, nemáte možnost, oni jsou to nebezpečné plyny, takže musíte mít školení a hlavně ani nemáte jak, nemáte to zařízení, který natlačí kladivo do klimatizace, ale ono to není jenom o tom doplnění, těch operací je tam třeba udělat víc.
3: Když přestane chladit anebo bude chladit méně, servis.
2: Servis, v první řadě se podívat, jestli je tam dostatek chladiva a v případě, že tam chladiva je dostatek a ta klimatizace přesto nechladí, no tak se dá očekávat, že tam jede závada na dalších zařízeních.
3: Doba se mění, myslí se na ekologičnost a proto jsem se někde dočetl to, že dřívější chladiva v té klimatizaci nahradili nová ekologičtější, je to pravda?
2: Je to pravda, tuším v roku 2012 používají auta už nové chladivo, které neobsahuje freon a teď nová elektroauta už mají úplně nové chladivo. A to je klasické CO2.
3: Jsou tato chladiva záměna?
2: Ne, nejsou záměna, ty systémy mezi sebou nedokážou pracovat s jiným chladivem.
3: Takže když budu mít starší vůz a budu tam mít to chladivo prvního typu, jde ještě koupit, anebo budu si muset připlatit?
2: Ne, normálně je dostupné, úplně bez problémů se to naplní tím starým typem chladiva.
3: Ale za víc peněz.
2: Ještě v nedávné době bylo to staré chladivo výrazně levnější, ale samozřejmě s přibývajícím tlakem na to, aby lidé kupovali nová auta, ekologická auta, pokud možno elektroauta, tak se zdražuje i ten starý typ chladiva.
3: Zmínil jste, že v těch autech je výparník, potom je tam kabinový filtr. Ten kabinový filtr měnit kdy a kdy čistit ten výparník? Tam bude asi spousta nečistot.
2: Kabinový filtr je dobré čistit jednou za rok a ve chvíli, kdy měníte kabinový filtr, tak se obvykle blížíte k tomu výparníku. Ne vždy jsou ty díly na sebe navázány a ne vždy je snadné ten výparník se na něj přímo dostat s dezinfekcí a vyčistit jej dezinfekcí. Nicméně existuje ještě celá řada způsobů a procesů, jak ten výparník vyčistit jinak, ale dělá se tato procedura čištění výparníku vždy při výměně kabinového filtru.
3: Aby to auto nevonilo tím výparníkem a těmi nečistotami.
2: Ano, protože ten výparník je neustále přirozeně vlhké prostředí, které je ideální pro růst bakterií a to je to, co zapáchá v klimatizaci, která je nevyčištěná, tak jsou bakterie, které jsou ve výparníku.
3: Budu mít doplněné chladivo v klimatizaci, vyčištěný výparník, nový kabinový filtr a teď jakou teplotu v autě nastavit. Většinou přijdeme z velkého ohorka a chceme velkou zimu.
2: To už není otázka pro mě, ale možná pro lékaře, ale je to samozřejmě věc každého uživatele. Někdo v autě snese 19 stupňů a někdo potřebuje 23.
3: Já jsem u té klimatizace po roce v autě, co ho mám, objevil tlačítko auto. Tak jsem ho zmačkal a teď se o nic nestarám, je to v pořádku.
2: Je to v naprostém pořádku a já doporučuji celoročně používat klimatizaci na automatický proces, protože soudobé moderní klimatizace vnímají nejenom vnitřní teplotu v autě a vnější teplotu, ale taky intenzitu slunečního světla a spoustu jiných parametrů, na základě kterých jsou schopni vytvořit ideální prostředí pro vás v tom autě. A to jak v létě, tak v zimě. Tak já doporučuji nastavit si teplotu a používat automat po celý rok.
1: Jak se starat o klimatizaci v autě, co si můžeme sami opravit a co nechat na odbornících, tak to zjišťoval náš hobby redaktor Jirka Šobr u Jana Drnce z plzeňského pneuservisu. A za chvíli to bude zahrádkářský kalendář a to se dozvíte, že je čas na léčení jalovců. Právě jalovec přenáší rez hrušňovou na vaše hrušně.

0: Pranostikářský kalendář.
1: Čeká nás zajímavá pranostika, ta platí na 6. srpna, tedy na čtvrtek příští týden, a to se říká, že na proměnění páně se nemá navážet obilí do stodol a do stohů, aby nevyhořeli a aby hrom neuhodil. Jak už jsem říkal v minulém vysílání Hobby magazínu, srpen je velký letní podvodník. Přes den je teplo a v noci zase zima, kde je pak to léto. A letos je navíc v létě horko a sucho, a když zaprší, tak to stejně nestačí. A začneme dobrou radou pro majitele jalovců. Právě z nich se přenáší houbovité onemocnění na hrušně. A tento problém se rzí hrušňovou, řešíme, co vysíláme Hobby magazín. Rez hrušňová se projevuje oranžovo-hnědými okrouhlými skvrnami na listech hrušně. Tato choroba potřebuje k životu dva hostitele, hrušně a jalovce, na které se stěhuje zpátky na zimu. V srpnu proto staré jalovce prořezejte a ošetřete fungicidem. Ochráníte tak hrušně v celém okolí a všichni mlsní hruškoví zahrádkáři vám za to budou vděční. Zopakujeme si, že rajčata mají poměrně dlouhou vegetační dobu. Někde už zrají, ale na mnoha zahradách se teprve počínají vybarvovat. V srpnu je dobré seříznout vrcholky rostlin, které často ještě kvetou, a donutit je, aby svou energii investovali do již dozrávajících plodů. Můžete na tom jedině vydělat. I hned po sklizni můžete řezem upravit ovocné stromy i keře. Rozhodně odstraňte ty větve, které jeví známky napadení chorobami. V případě moniliové spály jsou to obvykle všechny konce větviček až na zdravé dřevo. U maliníku odstraňujeme slabé i odplozené výhony. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak předejít některým nemocem rajčat. Navštívíme rybáře ve Velkém Meziříčí a pokusíme se dát dohromady komunitu dodavatelů a odběratelů elektřiny. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, a nebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: na čase být.
1: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
2: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
1: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
3: Jo, to je zajímavý, no jo.
1: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
4: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
1: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
5: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
6: Zvu vás na výlet do Posázaví, do malebné krajiny lesů, říček a krásných památek. Uprostřed městečka Světlá nad Sázavou se rozkládá kolem čtvercového nádvoří nádherný zámek. Nejvýznamnějším rodem, který ho obýval, byly Trčkové z Lípy. Pozdější majitelé panství ho mnohokrát přestavovali a zkrášlovali. Dnes ho vlastní a žijí v něm manželé Marta a Jiří Mariánovi a já vás zvu k ním na návštěvu.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Rád vás beru na místa, kde žili známé šlechtické rody. Na zámky, o které se také dnes jejich majitelé s láskou starají. Dnes zamíříme na zámek Světlá nad Sázavou. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli původní hoteliéry z Prahy a Jižní Moravy. Už na nás čekají Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto.
2: Jaké je celé vaše jméno, pokud by tam bylo i třeba s křestním a tak?
3: Já mám jediné křestní jméno, Jiří Marián. Mám dvě příjmení, teda, nebo dvě křestní jména, jak chcete, spíš dvě křestní jména. A nemám žádné další přídomky, ani zděděné, nic mi po šlechtické krvi, ani stopa. My jsme, nebo naše rodina pochází z malých rolnických, kovorolnických rodin z pohraničí Šumavy. Žádné bohatství, žádná moc, žádné statky, žádné tituly.
2: Kde jste se potkal se svou zámeckou paní?
3: No zrovna v tom šumavském podhoří na Domažlicku. Začali jsme chodit spolu ve třetím ročníku na gymnáziu. Na stejném patře jsme měli dvě třídy. Tam to začalo. Takže od 17 letech jsem poznal svoji ženu ve škole v Domažlicích.
4: Vystudovala jsem nejdřív v Domažlicích, pak v Plzni, pak v Praze a skončila jsem v Praze a mezi tím jsme pracovali na Jižní Moravě a teď jsme skončili ve Světle nad Sázavou.
1: Zámecké léto. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes?
0: Oba se brali v roce 1971 v Praze, postavili si tam dům, který ještě v dobách socialismu pronajímali přes Čedo k zahraničním hostům. Tehdy se začala rodit jejich láska k cestovnímu ruchu. Svůj potenciál rozvinuli naplno po sametové revoluci.
4: Tak hned po roce 1989 jsme s manželem věděli, že budeme nebo chceme podnikat. Já jsem tehdy byla středoškolskou profesorkou a manžel je strojař a pracoval 11 let v televizi, měl na starosti ekonomické zpravodajství. A tak věděli jsme, že s tím chceme skončit a začali jsme podnikat. Nejdřív malý hotel tady v Praze, pak větší, pak jsme už se nemohli kde rozpínat, tak jsme odešli na Jižní Moravu, tam jsme vybudovali hotel, který má dneska 200 pokojů a konferenční zázemí pro 1000 hostů. K tomu jsme přikoupili ještě další, protože byl malý, tak jsme přikoupili další hotel v Lednici, takže dneska tam disponujeme 250 pokoji a celým zázemím.
3: Já jsem sliboval své ženě, že budeme pracovat opravdu usilovně, což jsme dělali, do 50 let. A v 50 letech skončíme a začneme žít z toho, co jsme vybudovali do těch 50 let. Začali jsme podnikat ve 40. Pak jsem slíbil 60 a když to bylo 65 a už jsme oficiálně byli důchodci, tak jsem slíbil, že za každou cenu.
4: No a naštěstí jsme měli možnost, nebo měli jsme komu to předat. Té práce se ujal starší syn, který tam převzal práci a pracuje tam. A to je štěstí i trošku neštěstí zároveň, protože jakmile jsme byli bez práce, tak manžel začal vymýšlet, že bychom měli něco začít dělat. A to byl začátek konce.

0: Pak přišel covid a s ním náhlá starost o své zaměstnance. Bylo nutné jim zaplatit mzdy. Manželé Mariánovi proto prodali jeden ze svých činžovních domů v Praze. A rázem bylo dost peněz a mnoho milionů jim zbylo.
1: Tak co s tím? Tak jsem začal hledat příležitosti investiční. A taky plnění mých snů a touhy. Tak první byla, koupíme si farmu. To se doma nesetkalo se žádným pochopením. Tak pak jsem říkal, koupíme si farmu teda v jižní Africe. A našel jsem krásnou farmu, velkou jak 3 okresy, 2 přehrady, zebry, žirafy, všecko tam běhalo, lvi nevím. A tak to mě všichni řekli, no tak jo, ale kupujte, naše účetní mě řekla, ale kupte si jenom jednosměnnou letenku, jenom tam, tu zpátky už nebudete potřebovat. No takže... To taky nedopadlo. No tak jsem hledal jsem nějaký fabriky, továrny, kde něco, zase si vzpomenu na to, že jsem strojař a že něco budeme už tvořit, aby to nebyly jenom ty služby. Všemu, čemu jsme se už chtěli vyhnout, byla gastronomie, protože tu my máme odslouženou. To je těžká řehole, tvrdá řehole. Takže obtížná dneska na podnikání je gastronomie. Nic šikovného jsme nenašli. Tak nakonec, když to mělo být bez gastronomie, tak tam už moc toho není. Zámek, hrad, no. A teď já jsem hledal samozřejmě, jak jsem byl zvyklý, ruiny, zbořeniny. A ty jsem začal nabízet, že tohle by šlo. A možná vždycky řekla, podívej se ráno do zrcadle, pak se podívej do občanky a pak se znova zamysli nad tím, jestli opravdu chceš kupovat takovouhle ruinu. Já už tam dělat nemůžu a nebudu. To jí bylo jenom 65 mladá holka. Dobře, takže to taky padlo, tak už zbývaly. V podstatě jenom výběr nebyl moc veliký. Jo. Byty už se nevyplatily kupovat v té době, protože já už jsem potom všechno přepočítal. A protože umím jenom kupovat ty nemovitosti, no tak jsem to měl dobře spočítaný, ono to je jednoduché počítání. Já už jsem potom šel po metrech čtverečních. Já jsem říkal, musíme uložit peníze aspoň do něčeho, co nepodléhá inflaci a zámek inflaci nepodléhá. Takže koupíme zámek, aby jsme do něho uložili peníze, který nám pak vždycky kdokoliv vrátí. Protože v době, kdy se paneláky ve světle prodávaly už za 35 tisíc korun metr čtvereční byt v paneláku, tak my jsme si tu nádheru, kterou jste tady z většiny viděl, i když z polovinu nerekonstruovanou, tak když jsme si viděli 100 milionů 5000 metry čtverečními, tak dostanete číslo 20 tisíc korun za metr čtvereční. Podlahové parkety, štukové stropy, funkce, zámek. A najednou mě to začalo vycházet prostě ekonomicky. Že není možné, aby zámek ztratil během inflace na hodnotě proti panelákům, který jsou vedle. Zvlášť, když do toho zámku vdechneme život.
2: A bohužel, tím, že jsem až tak nepeskovala, no tak manžel to vzal jako pochvalu a začal se tomu věnovat. A stalo se, že 23. června jsme jeli poprvé se na zámek podívat. Já jsem byla ve světle úplně poprvé v životě, já jsem tam nikdy předtím nebyla. A když jsme tam vešli na to nádvoří a vůbec tak najednou mě úplně zahálil pocit nádhery, něčeho jako krásného, něco úplně nehmatatelného a jsem říkala, a je, tak tady bych chtěla být.
3: No. A myslíte si, že to bylo zámkem jako takovým, že kdybyste přijela i na Hlubokou, kdyby se prodávala, že by to bylo stejné?
2: Tak Hlubokou bych určitě, tam bychom nejeli a tam by se neprodávala. Ale každý, kdo přijde na zámek, tak ten zámek je tak akorát veliký, tak akorát romantický a tak akorát krásný.
3: Co to znamená tak akorát romantický?
2: No, protože vás to prostě vezme za srdce a všechno, co tam je, tak nějak hraje dohromady. A tím, že to bylo ještě v polovině června a svítilo sluníčko a všechno bylo rozkvetlé, zelené a nádherné. A teď ty kulisy, to bylo opravdu jak divadelní kulisy. A tak to už byla první myšlenka toho, že tady bych chtěla být.
0: Oba k zámku našli blízký vztah a začali přemýšlet, jak mu pomoci, jako ještě více otevřít lidem. Objevili v sobě touhu vrátit společnosti to, co jim dala.
2: A najednou se z toho stal takový až skoro megaprojekt, že jsme za 4 roky, teď tomu bude v září přesně 4 roky, když jsme teda se stali majiteli zámku, že jsme zvelebili asi 3000 metrů čtverečních podlahových krytin a zároveň teda tím prostor, že když jsme koupili zámek, tak tam byly 2 expozice, jedna se týkala historických hodin a historie zámku a jedna byla sbírka historického evropského skla. Mimo jiné je to asi 3. největší sbírka v Evropě, která shromažďuje tyto historické skleněné exponáty. No a viděli jsme, že tam ještě tolik prostoru, takže jsme postupně to začali zvelebovat a dneska tam máme 7 stálých expozic a kromě toho máme ještě během roku vždycky tak 2 až 3 sezónní výstavy, tak se nenudíme. A když jste se zmínil o tom hotelnictví, tak bylo cítit, že hosté, návštěvníci, kteří k nám chodili, tak chtěli se napít, chtěli kávu, pak chtěli polívku, pak chtěli oběd.
3: Pak se někde natáhnout.
2: A pak se někde vyspat. No a to jsme si říkali, ajajaj, my jsme přece už hotel nechtěli, protože hotelu máme dost. No nicméně ve snaze vyhovět návštěvníkům a vlastně má to i určitou logiku. Na zámku to je vlastně velká chalupa, tam je to krásno, ale tam se taky bydlí, tam se žije, tam se jí a tam prostě je život. No takže nejdřív jsme představili kavárnu, kterou jsme zvětšili a představili jsme ze starých takových skladů, které tam byly už úplně k ničemu, tak jsme z toho udělali restauraci, takže přibylo dalších asi 100 míst. Pak jsme ze starých prostor, kde byla kotelna, protože zámek byl vytápěn koksem, tak jsme tam udělali moderní gastronomický provoz a zázemí pro zaměstnance. No a kromě toho, když už teda máme gastronomii, tak plno hostů, kteří chtěli mít u nás svatbu, se neměli kde vyspat, no tak jsme vlastně postavili i nové pokoje a dneska máme 10, řekla bych, luxusních ubytovacích jednotek s tím, že 4 jsou v historickém designu a 6 ubytovacích jednotek jsou v takovém ultramoderním nadčasovým designu.
4: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Ocitáme se spolu díky zámeckému létu na krásně opraveném zámku Světlá nad Sázavou. V jádru renesanční tvrz, přestavěná v raně barokní zámek, získala současnou podobu rozsáhlou novorenesanční úpravou. V roce 2022 ho koupili manželé Marta a Jiří Mariánovi a rozhodli se v něm žít. Kde spali první noc?
2: Poprvé jsme tady spali v apartmánu, který paní majitelka předcházející tady zrekonstruovala 4 apartmány. A když jsme sem přijeli na návštěvu, nebo když jsme sem přijeli bydlet, tak tam poskytla jeden z těch pokojů. A to i v době, kdy už jsme byli majitelé my, tak pořád ona rozhodovala, kde budeme spát. A od čeho budeme mít klíče.
3: Jak je to možný?
2: No, stalo se.
3: Kde teď bydlíte na zámku?
2: Teď bydlíme na zámku v přízemí, v bytě, který vždycky sloužil k bydlení. Je to byt o velikosti 2+KK, asi nějakých 45 metrů čtverečních, poměrně malá okna, takže je tam tma, téměř trvalé. My se tam poměrně, nechci říct, bojíme to, ne, to je špatné slovo, ale necítíme se tam jako když venku je nádherně všude. My jsme zvyklí vždycky bydlet v posledním patře a bydlíme vždycky v posledním patře, aby jsme měli nějaký jako lepší výhled.
3: Je pravda v Praze i v 18.
2: Ano, ano, v Praze v 18. patře.
3: Nelitujete toho, že jste se přestěhovali sem? Ale možná by se stálo za to vypravit na půdu a udělat si tam třeba, když už v tom nejvyšším patře, tak nějaký hezký velký podkrovní byt.
2: Nemá balkon. My musíme...
3: A dole ho máte?
2: My potřebujeme balkon. Ne, proto jsme tam tak nespokojeni.
3: Myslíte si, že by vám nepovolili udělat balkon jako váš vklad do toho zámku?
2: Ne, ne, ne. Ale teď zkouším bojovat o povolení a možná v tom budu zatím držet primát, pokud se mě to povede, protože poprvé jsem zaregistroval ne absolutně negativní odpověď. Nemáme energie, to všichni víme, že... Zámek nikdy nesmí použít fotovoltaickou elektrárnu na střechu, takže my nemáme moc variant, jak věci řešit. Ale máme tady takový kousek střechy, docela hezký, významný, ten by nám stačil, který není opravdu od nikud vidět, ale opravdu, kromě dronu, není vůbec od nikud vidět. A protože my máme nejvyšší věžičku, tak jenom ani z naší věžičky, protože je na odvrácení straně, tak není vidět. A tak jsem to sdělil památkářům, A ta reakce nebyla úplně negativní, takže já doufám, že budeme první, který budeme mít fotovoltaickou elektrárnu na střeše a bude nám líp. Ale balkon, že bychom tady někde vybudovali, to ne, to nejde.
1: Téměř každý z majitelů zámku něco přidal, přistavěl, něčím areál zkrášlil. Z původní renesanční tvrze se stal nejdřív barokní skvost, později přestavěný empírově a nakonec doplněn o novorenesanční prvky. Když se projdete krytými spojovacími chodbami, jako byste byli v Itálii.
2: Ano, původně ta poslední přístavba zámku byla právě tato chodba. Ta chodba byla udělaná uvnitř toho zámeckého, tenkrát to ještě nebylo nádvoří, protože ten zámek neměl ucelené ze všech 4 stran uzavřené nádvoří, ale rozšířili si ten svůj prostor.

0: Obor životní si rozšířili právě o tyto chodby. A ty byly původně otevřené, až pak zjistili, že Vysočina není tak úplně...
1: Toskánsko.
0: A když jim tady byla zima, velikánská zima, tak pan architekt Svatoš někde před 230 lety při poslední rekonstrukci za Salmu Reifferscheidtů tady udělali velkou stavební rekonstrukci, uzavřeli ty ambity a tím si vylepšili podstatně celé to prostředí zámecké a pak to takhle to zůstalo až do dnešních časů.
1: A vám je tu teplo nebo zima?
0: Na zámku nikdy není teplo. Nemůžu říct, že by nám pořád byla zima, někdy v létě, v červenci je tady příjemně, ale jinak je tady zima, takže máme to tak o level posunuté směrem dolů.
1: Už jste si zvykl?
0: Ne.
1: Vaše oblíbené místo na zámku?
2: Možná asi nádvoří. Velmi ráda, zvlášť v létě, když se tam všechno rozkvetle, kašna tam tryská, okolo jsou nádherné hortenzie a ta taková ta romantika. Nerada používám genius loci, ale tam skutečně ta síla je. Tak úplně večer, když je léto a ještě dlouho vidět, tak mám nejraději sklenku sektu, sednu si na nádvoří a kochám se.
1: Vy to budete vědět. Jaké je nádvoří třeba o půlnoci v létě?
2: O půlnoci je tiché, všechno spí, pávy, slepice, které slepičky, které tam máme, ty taky spí a tak je tam absolutně ticho, absolutně ticho.
1: Čím vším nově jste se museli oba stát kvůli zámku? Jakou roli si vyzkoušet? Jakou dovednost?
0: No, pro mě největším překvapením na zámku byla ten styk s historií. Najednou jsem se potkal s historií. Nepotkal jsem se s tím, co jsem až doposud pořád dělal. Ráno, stavba, nějaká jiná stavba, nikdo mě do těch staveb nemluvil. Když už jsem se rozhodl, do podnikání mě nikdo nemluvil. Tady najednou to začalo být trošku složitější, protože ne, že nás někdo nutil, nebo že bychom museli něco, ale na nás padla tíha odpovědnosti za tu historii, za tu budovu. To bylo takový nejtěžší pro mě smíření se s tím, že jsem majitelem zámku.
1: Kdo si myslíte z vás dvou, jste manželský pár, miluje zámek víc, přirostl mu víc k srdci?
2: To bych ani neuměla říct, já myslím, že jsme na tom asi tak stejně. Mám ho hodně ráda.
1: Co byste poradila těm, kteří třeba taky jako vy před lety uvaží o tom, že by si pořídili zámek?
2: To je velmi těžká otázka. Je to, pokud si někdo o tom přemýšlí, tak je to horší, než si koupit třeba zvíře na 15 let. Toto je opravdu daleko větší břemeno, větší koule na noze a když se rozhodne, že to zkusí a nebude to úplně tu práci milovat, tu zodpovědnost a ty starosti, někdy to teda opravdu bolí a je strašně moc i bez východních situací, které se nakonec stejně musí vyřešit. Tak ten, kdo není připravený na život v nepohodě, tak radši a to toho nejde. Ale pak, když se to zase podaří, tak ta radost, když hosté píšou maily, když vzkazují nebo když přijdou poděkovat, a tak to je tak strašně velký motiv pro tu další práci dopředu, že to nejde jinak. Člověk musí mít ten zámek opravdu rád.
1: Jak ho máte ráda vy?
2: Mám ho hodně ráda. Vlastně vůbec, samozřejmě máme rodiny, máme děti s rodinami, máme vnoučata, to je zase úplně jiná láska, ale každý si žije, každá rodina žije také svým vlastním životem, ale naší hlavní náplní je ta naše práce a starost o zámek.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Zámecké léto vám nabízí příběhy slavných zámků a jejich majitelů. Těmi jsou dnes Marta a Jiří Mariánovi. Nejznámějšími historickými majiteli Světlé nad Sázavou byly Trčkové z Lípy. Šlo o mimořádně majetný český šlechtický rod s rozsáhlou pozemkovou držbou, která v průběhu 15. až 17. století zahrnovala oblasti od Pelhřimova až po Podkrkonoší. Jeho představitelé zastávali vysoké zemské úřady. Zvlášť významnou stopu zanechal ve Světle v 16. století Burian III. Trčka z Lípy, který z gotické tvrze udělal lovecký zámeček v renesančním stylu, jak nám potvrdila i hlavní průvodkyně na zámku Eliška Drápalová.
2: A teď vám ještě představím důležité osobnosti světelského zámku, to je naše Máří Magdaléna, ta, co si dostala tu přezdívku Zlá Magda, která tady vlastně...
3: Proč Zlá Magda?
2: No, protože ona tady neudělala, ona vlastně Trčkové byly hodně hodní, dozdávali chudým dětem kaši zdarma, Máří Magdaléna se přišla, hned to zakázala. Ona skupovala, že jo, zkonfiskované majetky, no a ona začala lidem půjčovat peníze, no a pochopitelně, když vy jste neměl, okamžitě to nesplatil, tak jedno ucho, druhý ucho, špička nosu. Proto se říká, že na Světelsku bylo hodně příjmení bez ouška, bez noska.
3: Mm-hmm. No děkuju pěkně, nechtěl bych to dověřit.
2: A navíc ona to byla matkou, ona zemřela 8. ledna roku 1633, takže se nedožila smrti svého syna. A tady vám představuju Adama Erdmana Trčku, který vlastně byl švagr Albrechta z Valdštejna. Toho vám nemusím představovat, vojevůdce, velký oblíbenec císaře. A 25. února roku 1634 došlo k přepadení se souhlasem císařovým a vlastně tito dva pánové oba dva padly, nebudu říkat jak, no a vlastně světelské panství bylo po 207 letech majetku Trčku zkonfiskováno a v čím veškerý ten jejich majetek.
3: Kdo ho pak dostal? Koupil?
2: Dostala ho koruna, král. Jo, to nebyl skoupený, to se stalo majetkem krále.
4: Ale ten ho zase přidělil dalším rodům, které ho získali ne jako konfiskát, ale jako odměnu za dluhy, protože půjčovali panu císaři, půjčovali hodně peněz a on neměl peníze na splácení, protože všechny spotřeboval v těch válkách, takže tak toto běhalo dějinami.
3: Škoda, že to tak není dneska, co?
4: No, škoda. Ale on se vždycky důvod najde, vždycky. To je jedno, jestli, a vždycky jde o peníze, o nic jiného nejde, nikdy v té historii. Ale ono zase Trčkové, co? No tak Trčkové se stali nejbohatším moravským rodem jen proto, že se skamarádili z Husity, Hus podporovali je, platili jim a Husité chodili a vypalovali kláštery. Když vypálili klášter, no tak Husité zaplatili panu Trčkovi zase za ty peníze, které oni utratili, tak zase a takhle pan Trčka získal velikánské panství v době husitů, no tak logicky pan císař mu to zase za těch 200 let vrátil a takhle to jde těmi dějinami úplně naprosto pravidelně.
1: Poté se na zámku vystřídalo několik šlechtických rodů. Nejdřív Jan Bartoloměj hrabě z Vernieru, který v barokním slohu zahájil výstavbu východního křídla, pak pokračoval rod Černínů z Chudenic a rod hraběte Kolovrat Krakovského. Empírové prvky získal zámek díky hraběti Františku Josefu Sichimu na začátku 19. století. Upravil i největší místnost na zámku.
3: Rytířský sál?
4: Ano, reprezentační část zámku.
3: Zdobný strop, opravdu štuková výzdoba, velká zrcadla, krbové římsy, velký prostor. Co se tu konávalo tak historicky? Bály, audience, co?
4: Ano, přesně. My to tedy nevíme, ale z pohádek už jsem to viděl na zámku. V největších místnostech se pořádaly bály, plesy a společenská setkání. Ale jinak my úplně nevíme, která místnost jak byla určená, protože poté, co posledním majitelem byla škola a ta škola předělala úplně všecko,
3: tělocvičná,
4: tak tělocvičná si tady nebyla nikdy, ale úplně jak ty jednotlivé místnosti sloužily, to víme víc od bývalých studentů této školy, který sem často chodí na prohlídky a říkají, tady jsem studoval, tady byla ředitelna, tady byl kabinet a tak, takže od nich se dozvídáme, co tady bylo. Nevíme, kde byla ložnice panstva, nevíme, kde byla jídelna, nevíme, kde byla kuchyně, můžeme se domnívat, ale...
3: Některé zámky mývaly obrázky, grafiky, zákresy se ve své době dělali, když ještě nebyly fotografie, jak to tam vypadalo, nic takového tady nezůstalo.
4: Nemáme nikde, my jsme zatím nepátrali úplně hluboce v historii, protože na to jsme neměli čas. My raději stavíme, protože víme zatím, co máme dělat, ale až jednou budeme hotovi, tak určitě začneme pátrat, jak to tady vypadalo.
1: Významně se do historie zámku zapsal Rotzalm Reifenscheidtů, který nechal ve druhé polovině 19. století přestavět zámek vídeňským architektem Svatošem do podoby, jak ho známe dnes. V roce 1914 koupil světelský zámek nešlechtic továrník židovského původu Richard Moravec, přítel prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Jeho rodina vlastnila v Úpici v Podkrkonoší továrny na zpracování lnu a juty. Do světle jezdil pouze na léto. Vinou události roku 1948 Moravecové přišli o své podniky. Dokdy ještě pobývali na zámku?
4: Byl to rok někdy 1957, možná ještě o něco dříve, ale už tady buď byla škola, nebo teprve začínala škola, a protože soudruhům bylo úplně tak jako nepříjemné, aby do majetku, který stále patřil Moravecům, protože oni uprchli na základě Benešových ani jiných dekretů, nepřišli o majetek, zůstalo jim v podstatě celé panství, všechny nemovitosti, tak oni cítili potřebu nabídnout Moravecovým, že si zámek a park odkoupí. A Moravecové samozřejmě tehdy nevěřili, že by mohla nastat tak revoluční změna, že by se mohli někdy vrátit rok 1957, takže souhlasili s prodejem. A myslím, že ta kupní cena byla někde 200 tisíc dolarů, který dostali od československého státu. A zámek si stát koupil. Posléze ho převedl na kraj, když tady byla škola. Posléze kraj ho prodal městu, když už neměli pro školu využití. A město nemělo finance na údržbu, ani na spravování, ani na provozování, tak to nabídlo soukromým vlastníkům. A my jsme druzí soukromí vlastníci v této nové éře, kdy jsme ten zámek koupili před 4 lety.
1: Jak se tedy žije na takovém zámku? Jak ho za ty 4 roky poznali? Na to se zeptal Patrik Rozehnal každého z manželů zvlášť, aby se neslyšeli.
3: Která místnost je nejhůře uklidnitelná?
4: 100% půda, pokud se půda považuje za místnost.
5: Asi kuchyně.
3: Kolik má zámek komínů?
4: 27.
5: 24.
4: Ne, teď už 23.
3: Fakt?
5: Ano, ale bohužel teda dneska jsou ty komíny využívané částečně pro klimatizaci, pro vzduchotechniku, částečně jsou zaslepené a jsou jenom ozdobou střech, ale sám vidíte, že ty komíny, to je samo o sobě architektonické dílo, jsou to nádherné komíny, ale bohužel se stalo, že když nastoupila do zámku škola v 50. letech, tak ty kachlová kamna byla označována jako takový přežitek buržoázie, takže se všechna kachlová kamna rozbila, kachle se vyházely na nádvoří, to se ta suť se odvezla, takže nám nezbyla ani jedna kachlová kamna. Takže to je velká škoda.
3: Kdo luxuje koberce?
5: Pokojska.
6: Já.
3: U čeho se nejvíc lidé zastavují?
4: U slepic.
5: Pávů, kteří se tam pyšně procházejí.
3: Kolik jich máte?
5: Teď máme jednoho strakatého páva a tři pávice.
3: Když usínáte, na co myslíte?
5: Co budu dělat zítra?
4: Na to, co jsem neudělal. Na zámku.
3: Už jste se tu někdy bál?
4: Ne.
5: Ani ne.
3: Byl nebo bude tu někdy bál?
5: Ples nebyl nikdy.
4: Sním o velkém plese na nádvoří.
3: Umí tento dům mluvit?
5: Těžko říct.
4: Na půdě. Na půdě mluví. On mluví i v těch patrech tady, ale musí být fakt velké ticho. On si tak jako praská, on si tak jako pedne, tak jako prask něco. A pak dlouho nic nevíte co, a pak zas něco. To ano, zvuky jsou tady pořád, jsou časté, ale nejsou teda strašidelné v žádném případě.
3: Kam chodíte pro víno, na skleničku?
4: Domů na svoji, v práci taky na svoji, a takže nechodím, já je mám pořád po ruce.
5: Mám ráda bílé, suché víno a sekt, buď bohemku nebo prosecco, a víno je zajímavé, že teda můžu zmínit, že dovážíme si z hotelu Galant z Mikulova, kde máme vybraná vinařství, která preferujeme, a ta stejná vína pijeme i my tady na zámku.
3: Kdybyste mohla zavést nějaké bláznivé pravidlo na zámku, které by to bylo?
5: No tak to jste mě zaskočil. Ani nevím, co bych tam zavedla.
3: Může to být cokoliv, já nevím, v vašem případě ráno vždycky se skleničkou sektu.
5: Těžko říct, tak skleničku sektu bych přijala ráda, ale to bych potom udělala ze sebe i ze všech zaměstnanců alkoholiky, a to si nemůžeme dovolit. Sklenička sektu ano, ale až večer.
4: Bláznivé pravidlo na zámku. Pro mě bláznivé pravidlo na zámku, že budu pravidelně vstávat hodinu poté, co mě moje žena vyžene z postele.
3: Staníš se.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Vydejte se s námi na zámek Světlá nad Sázavou, který je jakousi městskou oázou na okraji nádherného parku. Posedět můžete na nádvoří, v kavárně nebo v zahradě. Můžete si prohlédnout 7 vnitřních expozic. Na jedné z prohlídek budete překvapeni.
2: V jednom z křídel zámku tedy končí ta budova a navazuje na to oranžerie, skleník, nevím, jak to oficiálně pojmenováváte.
3: Oranžerie nebo skleník.
2: No ale obrovský skleník, to je, kdybychom byli v pražské botanické zahradě nebo v Lednici.
3: Na něm je zajímavá konstrukce, to je litinová konstrukce od Levana, která je z roku 1860-70. A protože majitelé, kteří ten zámek tehdy vlastnili, Salm Reifershajtové, měli hutní výrobny u Brna na Blanensku, kde měli hlavní sídlo výrobní a tedy ten zámek používali pro reprezentaci svojí, takže samozřejmě jsou tady prvky nejenom v tom skleníku, ale jsou prvky i na plotech, na vstupních branách, všude je litina, litinové zábradlí původem z jejich vlastních továren.
2: Mimochodem tušíme, kolik takových podobných skleníků je u nás?
3: No, skleníků jsou stovky, takhle velkých skleníků desítky, ale skleníky přímo zabudované do obytné části zámku, těch jsou jednotky. Lednice má, my máme hezčí výhled do toho skleníku z obytných prostor, ale oni zas mají větší skleník a můžou si dovolit ho vytápět.
2: Vy tu máte i grotu, takovou improvizovanou jeskyni, kterou se dá projít skrz nad jezírkem, které tady je. Tady nic nechybí. To je romantické prostředí.
3: Je. A už přemýšlíme o tom, že uděláme tady romantický koutek pro dva lidi, kteří tady budou chtít strávit čas v zeleném, v zimě. To je docela hezké.
2: Vy tu máte zlatého bažanta, to je tak nádherný bažant, to je jak kraslice mezi ptactvem. A jaké tu máte papoušky?
3: Jenom ty nejzákladnější, které existují. Jsou tady andulky, jsou tady kanárci, jsou tady zebřičky, korely, australský zpěvavý je tady v páru. Tam, kde hnízdí, tak tam to máme trošku pokálené, no.
2: Třeba to těm dotyčným přinese štěstí.
3: Když to chytnou zrovna na hlavu nebo na límec, tak musíme doufat, že jim to přinese štěstí a hlavně jim to takhle vysvětlit.

Zámek Světla nad Sázavou můžete přes léto navštívit každý den od 10 do 17 hodin. Rádi vás provedou i majitelé Marta a Jiří Mariánovi, kteří navazují na předešlé vlastníky a také oni budují nové prostory a nechávají ve zdech zámku svůj otisk.

0: Už máte vlastní ERP? ERP nemáme, protože my nemáme ani modrou krev. My nevíme, jakou barvou bychom ho měli namalovat. Červený určitě nechcem a modrej, no, modrej by šel, jako teď mluvím šlechticky a nešlechticky. No, ale já nevím, jestli ERP je pro nás to správný. Správnější možná je mě přemýšlet o našem rodovém heslu. To, co slýcháme z modré krve, že každý ten rod měl svoje heslo, kterého se držel, který by vyjadřoval ten náš život.
1: A co by v něm bylo?
0: Teď budu mluvit samozřejmě především za moji ženu, protože ona je větší půlkou toho erbu, nebo toho sloganu. Takže určitě píle a skromnost a spravedlnost. Já nevím, jak jinak bych vyjádřil to naše úsilí. Jehož vyvrcholením je tento zámek.
1: Myslíte si, že jsou Češi milovníci historie a proto dávají žít i zámkům tak, jak žijí dnes?
2: Já jsem o tom přesvědčena.
1: Jsou nějaké tři vlastnosti, na které by Češi mohli být hrdí a za které byste je pochválila?
2: Tady bych chtěla vyzdvihnout opravdu ten vřelý vztah k historii a to bych řekla, že u většiny návštěvníků registruji. Tak to určitě je jedna věc. Druhá věc je, že samozřejmě, že hosté návštěvníci zvyšují logicky svoji náročnost a jsem ráda, že jsou nároční, jsem ráda, že se můžu s nimi o tom bavit a ráda vyslechnu i jejich negativní postřehy a pro mě to je zase někdy i pro tu každodenní zaslepenost velmi důležité, abychom věděli, co máme dělat.
1: Vy sama jste tedy milovnicí Světlé nad Sázavou?
2: Já ji miluju. Kdybych to nemiloval, tak my máme byt v Praze, kde se nám velmi dobře žije, máme ho tady pořád, ale nakonec my využíváme ten byt jenom, když musíme na návštěvu za lékařem a když to řeknu zprůměrovaně, tak žijeme, spíme 12 dní na zámku a 2 dny v Praze. Tak ten byt je absolutně jenom sváteční výletní místo.
1: Co byste přál Čechům, naší zemi?
0: Aby byli Češi. Aby byli Češi ve svrchovaném státě Česká republika, aby aspoň většina byla hrdá na to, že jsme právě Češi a aby si uvědomili, co tady všecko máme. Ať si projdou po Sázaví. Když projdou po Sázaví, tak zjistí, že každých 5 kilometrů narazí na zámek, hrad, na historii, která má 700 let zpátky. Ani ne 40 let budování komunismu. Všichni víme, jak dlouho to trvalo k tomu konci, který pak přišel jako šup šup a bylo všechno zbořeno a začali jsme novou éru. A nikdo nevěřil, že to takhle rychle a takhle snadno půjde. Tak já bych přál, aby ten další zlom byl ve prospěch Čechů, aby byl ve prospěch České republiky a aby to byl zlom stejně klidný a pokojný, jako byl ten v roce 1989. Ale na nějaký takový se musíme připravit.

Jen víc takových nadšenců, zachránců památek a lidí, kteří svůj um, bohatství a čas věnují celé společnosti. Ať na jejich snahy ochranitelsky dohlíží svatý Martin z Tours. Vedle hoteliérů je totiž také ochráncem hostinských, vinařů a lidí na cestách. Musíme si vážit nejen naší krajiny, staveb, ale také lidí, kteří o to vše pečují. Takové hrdiny najdete i vedle sebe. Velké díky jim posílá František Kinský.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Měření elektřiny ode dneška nově zahrnuje i údaje o uložené elektřině v domácích bateriích. Umožní to lepší fungování soustavy. Téměř všech 50 tisíc migrantů se už podle úřadů vrátilo ze Seuty zpátky do Maroka. Letošní agrosalon Země živitelka představí umělou inteligenci pro řízení farmy i několik premiér zemědělské techniky. Oblačné počasí doprovodí na jihu Čech teploty kolem 30. Jsou tady první srpnové jihočeské zprávy a s nimi Lukáš Pelikán. Od dneška se mění část pravidel pro měření elektřiny. Jde o součást vyhlášky, kterou vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Ta reaguje na rostoucí počet bateriových úložišť u domácích fotovoltaických elektráren a na to, jak v případě potřeby uvolňují elektřinu do sítě. Úpravy mají tato data líp zaznamenávat a vyhodnotit, říká vrchní ředitel sekce energetiky na Ministerstvu průmyslu René Neděla.
2: Vyhláška proto nově stanovuje požadavky na podružná měření, rozsah a přesnost měřených údajů i způsob jejich předávání. Tato pravidla jsou nezbytná pro spolehlivé vyhodnocování aktivace flexibility a dalších nových služeb, které budou do elektroenergetiky postupně zaváděny.
0: Ode dneška se mění i fungování elektroenergetického datového centra. To dosud sbíralo data pouze o sdílení elektřiny. Nově ale bude třeba domácnostem poskytovat informace o tom, jestli můžou do sítě uvolnit nashromážděnou elektřinu. Ze španělského města Ceuta na severu Afriky úřady vrátily zpátky do Maroka téměř všech 50 tisíc migrantů, kteří tam dorazili za jediný den. Informovala o tom španělská vláda, podle které se většina lidí vracela dobrovolně. Při pokusu přeplavat na kontinentální území zemřelo bezmála 60 osob. Někteří migranti popsali, že se k cestě do španělského města rozhodli ve čtvrtek. Právě tehdy údajně dostali přes telefon a sociální sítě informaci, že je hranice bez omezení otevřená. Španělskou exklávu v pátek navštívil premiér Pedro Sánchez, který ze současné migrační krize obvinil pašerácké mafie. Zároveň slíbil lepší ochranu hranic u Ceuty. Nové technologie a jejich využití přímo v zemědělské praxi budou jedním z hlavních témat letošní Země živitelky v Českých Budějovicích. Agrosalon začne 20. srpna a představí například umělou inteligenci vyvinutou pro řízení farmy nebo technologii, která ošetří osivo bez chemických přípravků. Několik strojů bude mít na výstavě českou premiéru. Další novinky představuje obchodní ředitel výstaviště České Budějovice Jan Kuběna.
3: Letos bude jedna evropská premiéra a minimálně 5 premiér v České republice se týče exponátů. Evropskou premiérou je samojízdná sekačka Kutaro 1050 od společnosti Fliegl. Další novinkou je traktor New Holland T7. Jinak další velmi zajímavé exponáty budou nějaké balíčky, sklízecí mlátičky, postřikovače a tak dále.
0: Odborný program se letos zaměří taky na precizní zemědělství, robotizaci nebo využití umělé inteligence. Mistrovství Evropy lodní třídy 29R dnes vůbec poprvé pořádá Česká republika. Startuje dnes v areálu jachytního klubu v Černé v Pošumaví na Lipně. Šampionát tam potrvá až do 8. srpna. Informace o programu závodů doplnila prezidentka České asociace lodní třídy 29R a 49R Jana Košťálová.
4: V tuto chvíli máme přihlásených 182 lodí, což vzhledem k tomu, že se jedná o dvouposádkovou loď, tak znamená 364 závodníků z 27 zemí. Během pondělí až středy proběhnou kvalifikační rozjížďky, od čtvrtka do soboty pak proběhnou finálové rozjížďky, no a v sobotu se rozhodne o vítězi, tedy mistrů Evropy.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech očekávejte převážně oblačno, místy přehánky a bouřky, a to i silné. Teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů Celsia, na horách na 25 až 28. Mírný vítr západních směrů v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž je na nejvyšším stupni 3.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na Prachaticku platí například uzavírka silnice ze Svaté Maří do Bohumilic. S uzavírkou počítejte až do konce srpna. Dobře dojďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Po zprávách v 5 hodin tradičně začíná ranní vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Krásný první letošní srpnový den a taky krásné první letošní srpnové ráno. To vše vám od mikrofonu přeje Matěj Vodička. Myslím, milí posluchači, že mi dáte jistě za pravdu, když řeknu, že to, co aktuálně asi nejvíc všichni řešíme, je to aktuální horké počasí. Alespoň teď ráno, kdy je ještě docela přijatelně, nacházíme tu částečnou úlevu. Určitě by mnozí z vás rádi poslali informaci sem k nám do vysílání. Ohledně toho, jaké počasí aktuálně panuje právě u vás, tak jako to tu děláme každé ráno. No a dnešek rozhodně nebude výjimkou. SMSky ve tvaru CB, mezera počasí, mezera a váš text posílejte na číslo 911 03. Aktuality o počasí budeme přidávat vždy ve čtvrt a ve tři čtvrtě, to znamená, že první informace o počasí nás čekají už za pár minut zhruba ve čtvrt na 6. No a krom toho máme pro vás v nadcházející vysílací hodině třeba taky tipy pro volný čas. Vydáme se do bioptické laboratoře v Plzni, abychom se dozvěděli novinky o léčbě rakoviny plic a řeč bude taky o sportu, konkrétně o orientačním běhu. Už za okamžik hned po písnice si připomeneme taky významná výročí, která se vztahují k 1. srpnu. Matěj Vodička ještě jednou všem od mikrofonu přeje krásné jihočeské ráno.

0: S láskou je nám líp, tak o tom zpívá Lucie Vondráčková v 5 hodin a 9 minut. Konkrétně tato písnička doznívá v ranním vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Dnes je sobota 1. srpna a tento den je 213. dnem roku 2026. Do konce roku zbývá 152 dní. V pražském Klementínu byla tento den naměřena nejvyšší teplota v roce 1994, a to rovných 36 stupňů Celsia, no a nejnižší v roce 1957, 10,1 stupně Celsia. Svátek má Oskar, což je germánské jméno, které se vykládá jako boží kopí nebo taky oštěp boží. K jeho známým nositelům patřil třeba hudebník a spoluzakladatel skupiny Marcias Oskar Petr, nebo rovněž zesnulý hudební skladatel, dirigent a violista Oskar Nedbal. No a narozeniny slaví třeba operní režisér Václav Věžník, taky italský herec Giancarlo Giannini, britský hudebník Joe Elliott, spisovatel a nakladatel Martin Rainer, dříve Martin Pluháček, taky třeba britský režisér Sam Mendes, policejní prezident Martin Vondrášek nebo německý fotbalista Bastian Schweinsteiger. Před 175 lety byl založen archiv hlavního města Prahy. V jeho čele stanul tehdy básník Karel Jaromír Erben. No a před 120 lety se na hvězdárně v Ondřejově uskutečnilo první vědecké pozorování vesmírných těles. Před rovnými 90 lety se narodil francouzský módní návrhář Yves Saint Laurent, zemřel v roce 2008. A před 90 lety zemřel francouzský průkopník letectví Louis Blériot, který jako první přeletěl průliv La Manche. Ten se narodil v roce 1872. Taky další významná výročí, vztahující se k České republice, před 90 lety dorazili do Prahy z cesty kolem světa v sériově vyráběném voze Škoda Rapid Břetislav Jan Procházka a Jindřich Kubias. Z Prahy vyjeli 25. dubna roku 1936. Byla to první cesta kolem zeměkoule, kterou vykonal československý automobil. Před 190 lety byl na hlavní poště v Praze slavnostně uveden do provozu první československý fototelegraf. No a před 80 lety byl v Mariánských Lázních zahájen první mezinárodní filmový festival v tehdejším Československu. Souběžně se konal taky v Karlových Varech. A před 50 lety skončily v Montrealu 21. olympijské hry. Začaly 17. července. Československo reprezentovalo 167 sportovců. Získali 2 zlaté, 2 stříbrné a 4 bronzové medaile. No a taková perlička na závěr přehledu. Před 45 lety začal vysílat první televizní hudební kanál americká Music Television, známá především jako MTV. Tolik souhrn nejvýznamnějších výročí, která se vztahují ke dnešnímu dni, tedy ke 1. srpnu. No a za okamžik už si povíme informace k počasí. Ještě předtím nám ale zaspívá Petr Rezek.
1: Český rozhlas České Budějovice, písni

0: počasí.
1: Přesně v 5 hodin a 15 minut je tady první dnešní přehled počasí. Jak už jsme slyšeli ve zprávách, na jihu Čech očekávejte převážně oblačno, tedy v dnešním dni konkrétně, místy přehánky a bouřky, a to i silné. Teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů Celsia. Na horách budou mezi 25 a 28 stupni Celsia. Tedy oproti včerejšku samozřejmě mírné ochlazení. No a foukat bude mírný vítr západních směrů, který může v bouřkách přechodně zesílit. Biozátěž zůstane na nejvyšším stupni číslo 3. Jak už jsem zmínil před chvílí, můžete k nám posílat SMSky, můžete v nich nás informovat, jaké počasí právě teď panuje u vás. Ty SMSky posílejte ve tvaru CB, mezera, počasí, mezera. No a váš text, to vše na číslo 91103. Další aktuality ohledně počasí nás čekají ve 6:45. Takže na to zaslání těch SMS zpráv máte poměrně dost času. Budeme se na ně těšit.
0: Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.

dnes dá ušít pacientům přímo na míru. Lékařům v tom pomáhá genetická analýza vzorku plicní tkáně. Už za chvíli se vydáme do bioptické laboratoře v Plzni a zjistíme, jak taková analýza funguje v praxi.

0: Dnešek je světovým dnem rakoviny plic. Roční v Česku onemocní podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky 6800 lidí. V posledních letech pomáhá pneumologům i moderní cílená léčba. Rozhodují o ní na základě podrobného genetického vyšetření vzorku plicní tkáně. My se teď vydáme do jedné z laboratoří, kde odborníci tyto testy dělají.
1: Tenhle přístroj je mikrotom.
2: Popisuje laborantka Sylvie Vondráková z bioptické laboratoře v Plzni.
1: Krájí parafínové řezy, několik mikrometrů tenké.
3: My se teď teda společně díváme na vzoreček té tkáně. No. Posouváte takovou ostrou lištu.
1: Z té žiletky, kterou to krájím, ho přemístím do zkumavky.
2: K rozkrájenému vzorku tkáně laborantka přidá chemikálie, které ho rozpustí.
1: Držím stojánek, ve kterém mám zkumavku. Tu vkládám do našeho přístroje. Vyizoluje DNA.
2: Pro vyhodnocování profilu nádoru plic se tady využívá metoda sekvenování druhé generace. Vysvětluje mi v další laboratoři biolog Tomáš Vaněček.
4: Připravili jsme si takzvané knihovny, to je reakce, které nám z

0: té celkové genomové DNA vytáhnou jenom ty konkrétní geny, které jsou uvisí s plicním nádorovým onemocněním. To naložíme do stroje, kterému se říká sekvenátor druhé generace.
1: Je stříbrný a vypadá podobně jako velká americká lednice.
0: 25 hodin běží ty chemické reakce, které nám určí pořadí těch jednotlivých písmenek v tom genomu, tak jak jdou za sebou, a my zjišťujeme, jestli ty změny, které tam jsou skutečně a jestli jsou nějakým způsobem cílitelné pomocí cílené léčby nebo pomocí monoklonálních protilátek.
2: V sekvenátoru druhé generace se běžně analyzuje 30 konkrétních genů. Podle přednostky pneumologické kliniky fakultní Thomayerovy nemocnice Martiny Koziar-Vašákové pomáhá genetické testování nádorů lékařům čím dál častěji.
3: Je extrémně důležité, aby byl pacient podrobně vyšetřen stan těch cílů na povrchu nádorových buněk, protože některé léčby pak dokáží prodloužit velmi významně život takových pacientů, které jsme dřív ztráceli velmi brzo.
2: Na základě genetického testování nádoru nasadili pneumologové před 3,5 lety cílenou biologickou léčbu také 51leté Patricii. Nádor se u celoživotní nekuřačky našel až v pokročilém stádiu.
4: Na lidi bych právě apelovala, ať se prostě nebojí k těm doktorům chodit a tím věří. To nemusí být vždycky jenom konečná. Chodím do práce na plný úvazek, se to dá zvládnout.
2: S včasným odhalením nádoru plic pomáhá v Česku screening. Zapojit se do něj můžou bývalí i současní kuřáci od 55 do 74 let, kteří prokouřili 20 a více balíčko roků. Andrea Skalická, Český rozhlas.
5: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Náš svět jsou jižní Čechy. Zpravodajství Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Jsou tady krátké zprávy, které přináší Lukáš Pelikán.
5: Půl šesté.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
5: Vedení letiště Praha dnes přebírá podnikatel Radomír Lašák. Jako vhodného kandidáta ho vybralo ministerstvo financí. S výběrem ale nesouhlasí například opoziční ODS nebo odbory letiště. Vadí jim mimo jiné, že Lašák v minulosti vedl České aerolinie, které pod jeho vedením byly ve ztrátě. Odbory kvůli výběru Lašáka vyhlásily stávkovou pohotovost. V jednom z rybníků u Novosedel nad Nežárkou na Jindřichohradecku se v pátek v podvečer utopil muž. Šlo o neštěstí, jeho úmrtí nikdo jiný nezavinil, informovala o tom jeho česká policejní mluvčí Lenka Krauzová. Na jihu Čech se tak v rozmezí 3 dnů utopil druhý člověk. Ve středu u Neznašova utonul v řece muž, i v tomto případě policie vyloučila cizí zavinění. Na dvoří zámku v Česticích na Strakonicku se odpoledne ponoří do středověku. Od 13 hodin bude dějištěm středověkého ležení, tržiště, šermířských vystoupení nebo ukázky práce sokolníka. Akce Oživí středověk nabídne taky hudební a taneční vystoupení a večer ji ukončí ohňová show. Pietní vzpomínkou u hrobů Václava a Stanislava Rožboudových dnes pokračuje hudební festival Pohoda v Němčicích na Prachaticku. Muzikanti jim vzdají hold půl hodiny popoledni. Sledovat bude vystoupení dechových kapel Babouci, Netolička, Šumavanka a Božejáci. Fotbalisti Táborska si z prvního domácího utkání zapsali už druhý bod v nové sezóně šance Národní ligy. Remizovali s Duklou Praha 2-2. A počasí. Převážně oblačno, místy s přeháňkami nebo bouřkami i silnými. Teploty maximálně 32 stupňů Celsia, na horách 28. Mírný vítr západních směrů v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž je na trojce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
5: Na silnici 121 na Písecku u Zvíkovského potradí staví nový kruhový objezd. Projíždí se kyvadlově, provoz tam řídí semafory. Počítejte tam se zdržením až do konce roku. Dobře dojďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: No a i po zprávách půl šesté samozřejmě pokračuje Jihočeské ráno Českého rozhlasu České Budějovice. My se v něm vydáme na Šumavu. V málo prostupných šumavských hvozdech bude totiž v příštím týdnu k vidění světová špička orientačního běhu. Co na ní v oblasti Vyššího Brodu čeká a proč by tamní terén měl víc než Čechům vyhovovat favorizovaným Severanům, tak to vysvětlíme v reportáži. Už za chvíli, počkejte si na ní.

0: Romantic World od Danny Dawson, to je písnička, která doznívá 7 minut po 17:30 na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Po úspěšném mistrovství světa ve sprintech v Itálii má český orientační běh před sebou domácí zastávku světového poháru. Město závodníci vymění za lesy a krátké tratě za dlouhé. Vrcholný podnik se do Česka vrací po 3 letech a světová špička si poprvé vyzkouší, jaké to je běhat po šumavských hvozdech.
1: Se jedná o největší akci v orientáku na českém území za posledních 20 let. Každý den bude v aréně přes 3000 lidí. Když jsem včera koukal návštěvnost prvoligových fotbalových klubů, tak jsme někde zhruba na 10. místě.
2: Srovnával Jan Picek, předseda Českého svazu orientačních sportů. Centrem světového poháru bude od 5. do 9. srpna Vyšší Brod, aréna Martinkov.
1: Se snažíme rozšiřovat povědomí orientáku do všech koutů České republiky a říká, že to je kout poslední na Šumavě, kde ještě nedotčená příroda a my i chceme to vyzdvihnout, chceme chránit, chceme, aby zůstala.
3: Vy po nás chcete medaile a děláme to na Lipně, jako v tom nejtěžším terénu, který je blízký Skandinávcům. Výběr mě na první dobrou úplně nepotěšil. Doufal jsem nějaký spíš takový typičtější český terén, kde to máme naběhané.
2: Reprezentační šéf trenér Jan Šedivý tady mluvil o tom, že ten terén u Vyššího Brodu, že je to takový severský typ. Co si pod tím posluchač ne tak znalý orientačního běhu vlastně má představit?
4: Hlavně je to ta podložka, čem vlastně člověk běhá, přece jenom tam na Šumavě. Je to hodně místy kamenité pole, hodně borůvčí a ta podložka je měkká. Člověk na to potřebuje dobrou silovou přípravu. A pak třeba i nějaká zarostlost právě toho lesa, hustníků a i třeba homogenost terénu, to, že je to v určitých pasážích hodně podobné a člověk tam musí hodně třeba využívat buzolu, protože tam nejsou tak jasné objekty a naopak všechny objekty vypadají dosti podobně. My tady třeba v Česku v určitých oblastech máme spoustu třeba pasek, posedů, nějaké světlinky, nebo je to čistý les, ale tady právě okolí toho Vyššího Brodu je spíš větší, takový drsnější šumavský terén.
2: Vysvětlovala mistryně světa v KO sprintu z nedávného šampionátu v italském Janově Teresa Roturie a česká mužská jednička Tomáš Křivda dodal.
5: Nemáme dopředu závodní tratě a závodní mapy, na kterých budeme běhat. Máme možnosti se dostat k nějakým vygenerovaným podkladům, které se samozřejmě trochu liší od potom těch map, na kterých budeme závodit. Tratě to je ještě obtížnější záležitost se na to nějak připravit.
2: I proto se reprezentace v orientačním běhu chystá na víkendový minikemp do oblasti Lipna, kde pak příští týden zkusí vybojovat nějakou tu medaili před svými fanoušky na světovém poháru. Jakub Kanta, Český rozhlas.
6: Český rozhlas České Budějovice, písnička.

0: počasí.
1: Je přesně 6:45 a to znamená, že máme před sebou další přehled o počasí. Na jihu Čech, jak už jsme zmínili, očekávejte dnes převážně oblačno, místy může trošku zapršet a můžou se přehnat i trochu bouřky, a to i silné. Teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů Celsia, na horách by pak mělo být mezi 25 a 28 stupňů Celsia. Mírný vítr západních směrů v bouřkách může přechodně zesílit. No a biozátěž zůstává na nejvyšším stupni, tedy na trojce, tak si na to dejte pozor, milí posluchači. Jdeme na SMSky od vás, protože už nám jich sem pár přišlo. Vzplané nad Lužnicí 19 stupňů, měsíc klid. Všechny zdravím a přeji krásný den. Marie, i my, paní Marie, přejeme krásný den a zdravíme na Táborsko. No a další zpráva přišla z Českokrumlovska od našich pravidelných posluchačů. Větřní, skoro zatím téměř jasný. Jasno a pohoda, zdraví Zuzka s Honzou a dva pejsci 19 stupňů. Tak i na Českokrumlovsko Zuzku s Honzou zdravíme. Samozřejmě SMSky můžete posílat dál k nám do studia, a to ve tvaru CB Mezera, Počasí Mezera a váš text. To vše odešlete na číslo 911 03. Za zhruba nějakých 13 minut bude 6 hodin, kde nás čekají další zprávy, ale ještě předtím pro vás máme tipy pro volný čas.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas.
1: Je tady dnešní první várka tipů pro volný čas. Událostí, které můžete dnes na jihu Čech zažít, je opravdu hodně, tak si pojďme některé představit. Mistrovství České a Slovenské republiky v rýžování zlata můžete dneska od 10 do 16 hodin vidět v Kestřanech na Písecku. Pořadatelé na dnešek pozvali kapely Třetí míza, Nezmaři, Bluegate nebo Žalman a spol. Festival Oživlý středověk začne dnes od 13 hodin na zámku Čestice nedaleko Strakonic. Slyšet tam můžete středověkou kapelu Jeraband. Vystoupení připravili dělostřelci Darkness nebo tanečnice Srdcové Eso. No a hudební festival Hrady.cz v Hluboké nad Vltavou pokračuje. Dneska od 11 hodin nabídne koncerty Xindla X, Krucipisk, Miraj, Tomáše Kluse, Leny nebo Daniela Landy. Devadesátky na zámku Kratochvíle, to je název dnešního tanečního večera, který začne na tamním zámku na Prachaticku v 17 hodin. Výstavu Uloupené umění, která mapuje osudy uměleckých děl zkonfiskovaných nacisty během okupace za druhé světové války, tak to můžete ode dneška vidět v zimní modlitevně synagogy Večkyni. No a lázeňská Třeboň, to je tradiční letní slavnost s hudbou, tanečními vystoupeními a taky samozřejmě lázeňskou atmosférou, která dnes v 9 hodin vypukne na Masarykově náměstí v Třeboni. Od 10 hodin a 15 minut tam zahraje například Jindřichohradecký Big Band a od 12 hodin a 15 minut The Beatles Revival a taky od 14 hodin kapela Jihočeská sedmikráska. Takže v Třeboni a nejen tam bude opravdu na co se dívat a co poslouchat. Za 7 minut máme pro vás nachystané další zprávy, které bude přednášet a říkat vám, milým posluchačům, můj milý kolega Lukáš Pelikán. Tak si na ně počkejte, ještě předtím pár písniček třeba od Lenky Filipové.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Šest hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Řidiči jezdí po novém úseku dálnice D3 až k rakouským hranicím. Pojišťovny se státem domluvily, jak zajistit nedostatkový lék Tamoxifen. Historické vlaky jezdí tento víkend mezi Horní Cerekví a Jindřichovým Hradcem. Dnešní nejvyšší teploty se na jihu Čech budou pohybovat kolem třicítky. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré jitro. Nový úsek dálnice D3 mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku začal sloužit motoristům. Stavba 3-kilometrové části k rakouským hranicím trvala 2,5 roku. Nová etapa dálnice pomůže se sklidněním dopravy přímo v Dolním Dvořišti, potvrdil nezávislý starosta obce Ivan Kůta.
3: To si myslím, že byl největší problém, že nás skutečně polilo obcí denně 20 000 vozidel a hlavně si myslím, že protože to byla větší jak polovina cizinci, takže to nebyl zvyk místních, ale byl to hlavně navigace, takže doufejme to, že už je to odkloní na dálnici a my budeme jim trošku klid.
2: Pojišťovny, ministerstvo zdravotnictví a Státní ústav pro kontrolu léčiv se domluvili, jak zajistit nedostatkový lék Tamoxifen. Potřebují ho ženy, které se léčí s rakovinou. Jak přesně chtějí lék pro české pacientky získat, ale zástupci institucí neřekli. Ministerstvo vyjednává o dalších dodávkách. Podle šéfa rezortu Adama Vojtěcha z Hnutí ANO by měl být lék dostupný v některých lékárnách v malém množství. Pacientky si ho zatím schánili v zahraničí nebo si ho poskytovali vzájemně mezi sebou. Speciální historické vlaky jezdí celý víkend na trati mezi Horní Cerekví a Jindřichovým Hradcem. Cestou zastavují i ve stanicích, kde na běžných linkách lidé nemůžou už 6 let nastoupit ani vystoupit. Projíždí tudy jen rychlíky. Jedním z těchto míst je Jihlávka na Jihlavsku.
4: Slavná událost v Jihlávce.
5: Pan Jiří zkoumá vylepený jízdní řád na zeleném papíru, který je na dveřích do stanice v Jihlávce.
4: Jsem si říkal, že si to nechám ujít.
5: Jak moc se teda zažil ty vlaky, že tady stavili?
4: Jo, to si pamatuju, samozřejmě jsem je používal, takže to bylo příjemný.
5: Po tomto víkendu život v Jihlávce, ale i na dalších stanicích na trati znovu utichne. Vše se vrátí do stávajícího režimu a ani v příštích letech kraj Vysočina nepočítá s tím, že by trať obsluhovaly osobní vlaky. Z Jihlávky František Jirků, Český rozhlas.
2: Kramářova vila na Pražských Hradčanech se dnes otevře pro veřejnost. Běžně nepřístupné sídlo premiérů si budou lidé moct prohlédnout zevnitř i zvenku. Kromě novobarokní architektury se secesními prvky se totiž otevírají k návštěvě i upravené okolní zahrady. Komentované prohlídky začínají v 10 hodin a provedou zájemce více než 50 místnostmi, kde běžně bývají klíčová diplomatická setkání. Vstupné je zdarma a není potřeba si předem rezervovat místo. Poslední skupina se na prohlídku vydá v 16 hodin.
1: Sport.
2: Mezinárodní fotbalová federace FIFA nebude prodávat podíl na mistrovství světa soukromým investorům. Prezident FIFA Gianni Infantino oznámil, že organizace od projektu ustoupila po silné vlně kritiky. Původně přitom počítala se vznikem komerční společnosti, ve které by soukromí investoři získali 20% podíl. Evropská fotbalová unie následně pohrozila bojkotem mistrovství světa i dalších soutěží. Informovala o tom agentura Reuters.
1: Počasí.
2: Na jihu Čech očekávejte převážně oblačno, místy s přehánkami a bouřkami, a to i silnými. Teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů Celsia, na horách budou mezi 25 a 28. Mírný vítr západních směrů v bouřkách přechodně zesílí, biozátěž je na nejvyšším stupni 3.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: U Křemže na Českokrumlovsku jsou kvůli opravám zavřené dvě silnice. Neprojedete po 9-kilometrovém úseku úzké silnice od křižovatky pod Klukem vedoucí přes Chlumeček až Dobroloha, ani po silnici z Rojšína do Chvalšin až k odbočce na Rohy. Silnice by měly být průjezdné ve druhé polovině srpna. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Šest hodin a čtyři minuty i v tento čas pokračuje Jihočeské ráno Českého rozhlasu České Budějovice. U jeho poslechu vás vítá a ještě jednou krásný první srpen roku 2026 přeje Matěj Vodička. My jsme si v našem dnešním vysílání zatím připomněli především významná česká výročí, která se vztahují k tomu dnešnímu datu. Ale první srpen je poměrně důležitý den samozřejmě jinde ve světě. Například ve Švýcarsku se před 735 lety spojili kantony Švíc, Uri a Unterwalden. Tím tedy vznikla Švýcarská konfederace, no a země Helvétského kříže, proto dnes slaví státní svátek. A dnes, milí posluchači, věřte nebo ne, začíná Světový týden kojení, který vyhlašuje organizace UNICEF ve spolupráci se Světovou aliancí na podporu kojení. Potrvá do 7. srpna. Ovšem zpátky do Čech my vás ani v nadcházející hodině neochudíme o aktuality ze světa počasí. Upozorníme taky na to, jaké potíže lidskému tělu mohou způsobit vedra a hlavně, jak takovým obtížím předejít. No a podíváme se třeba taky do pražské zoo. Možná už jste o tom slyšeli, před pár týdny se tam narodilo mládě lachtana jihoafrického. Nejprve ovšem zamíříme k nám na jihočeské Lipno, protože v polovině letní sezóny hlásí kempy v okolí vodní nádrže Lipno velmi slabou sezónu. Turisti raději volí pouze jednodenní výlety. Jak moc je to komplikace pro tamní ubytovatele, tak to si povíme už za chvíli v reportáži. Ještě předtím nám zaspívá Petr Novák. No a Matěj Vodička vám ještě jednou přeje krásné sobotní ráno.

0: Polovina letních prázdnin je skoro za námi a turistická místa v Česku zažívají špičku sezóny. I přesto ale kempy v oblasti Lipenska hlásí slabý zájem návštěvníků. Oproti minulému roku na některých místech chybí třeba i třetina milovníků táboření pod stanem, v chatkách nebo v obytných vozech.
1: Místo vysoké vytíženosti v prázdninovém období teď provozovatelé kempů na pobřeží Lipenské přehrady hlásí slabou návštěvnost a viditelný propad. Třeba v autokempu Jenišov u Horní Plané teď na špičce turistické sezóny chybí třetina kempařů, říká provozovatel Pavel Hajný.
2: Zatím je to taková bída, myslím si, že to začne teď o víkendu, kdy začnou prázdniny v cizině, co se týče Německa. Ovšem rozhoduje počasí, jak říkám, Zatím teďkom přejel, lidi nejsou, ale snad se to opraví a dožene.
1: Podle některých provozovatelů kempů nižší návštěvnost zapříčinily informace o kvalitě vody v Lipenské nádrži.
2: Bylo to hlavně kvůli tomu, co vyšlo v reportážích v televizi, spojen senice, psi a tady to, ale za mě je voda čistá teďkom aktuálně.
1: Odlišnou zkušenost v letošním období má ale třeba kemp Jestřábí, pokračuje recepční Hana Bláhová.
3: Náš kemp vlastně je hlavně jako na závodech, takže jo, obsazenost mimo závody je menší, ale jinak přes závody máme víceméně plno. Tenhle víkend tady měli nějaké soustředění a tak, takže bylo úplně obsazeno, ale jinak jako mimo závody je to trochu slabší. Takže my to jako vyrovnáváme tím.
1: Slabší turistickou sezónu potvrzuje i nezávislá starostka obce Černá v Pošumaví Irena Pekárková.
4: Opravdu letos je to velmi, velmi slabý. Je tady hodně málo lidí, protože je to viditelný. Jak nechodí lidi do obchodu, tak i na pláži nejsou vidět, na parkovišti nejsou vidět.
1: Podle Jitky Labajové z Jihočeské centrály cestovního ruchu, ale i přes aktuální pokles ubytovaných lidí v kempech, zájem navštívit oblast Lipenska trvá.
5: Ale zároveň od řady podnikatelů a poskytovatelů služeb slýcháme, že návštěvnost je zatím spíše nižší než ve stejném období loňského roku. V posledních letech zároveň sledujeme změnu v chování návštěvníků. Lidé častěji plánují pobyty na poslední chvíli a více využívají kratší pobyty nebo jednodenní výlety.
1: Upřednostňování jednodenních návštěv nejenom v okolí Lipna potvrzuje také předseda Sdružení cestovního ruchu Český Krumlov Marek Šimon. I on za první pololetí sezóny v oblasti Krumlov sleduje mírný pokles zájmu.
6: Podle statistik, tak co se týče návštěvnosti zámku, tak tam jsou plus minus stejné čísla, jako byly loni. Je vidět, že co se týče ubytování, tak tam je mírný pokles. Co se týče jednodenních návštěvníků, tak tam je mírný nárůst. Takže ono je taky těžký. Spíš teda je vidět, že ty lidi volí individuální návštěvu a hlavně o víkendu.
1: Po slabším začátku návštěvnické sezóny teď provozovatelé kempů doufají ve zlepšení situace v druhé polovině prázdnin. Spoléhají také na zahraniční turisty. Z Lipenska Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas České Budějovice.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Počasí.
2: 6 hodin a 15 minut, tedy přesně čtvrt na 7 v Jihočeském ránu, opět čas na další aktuální informace o počasí. A když říkám aktuální, tak jsou opravdu velmi čerstvé, právě teď vydané od českobudějovického pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu. Můžeme říct, jak by mělo být dnes. Čeká nás mírné ochlazení s přeháňkami a bouřkami. Bude oblačno až polojasno, dopoledne a v poledních hodinách přechodně až zataženo. Místy se vyskytnou přeháňky a bouřky, které mohou být silné. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů Celsia, na horách pak maximálně do 28 stupňů Celsia. Ráno slabý, během dne mírný severozápadní až severní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, který v bouřkách přechodně zesílí. No a v těch bouřkách se mohou vyskytnout nárazy větru kolem 20 metrů za sekundu a taky kroupy o průměru kolem 2 cm i přívalové srážky. Meteorologové opět dnes předpokládají silnou zátěž teplem. To množství srážek se může odhadovat od 0 až do 5 mm, v bouřkách pak kolem 30 mm. A rozptylové podmínky, ty by měly být velmi dobré. No, jdeme taky ještě na SMSky od vás, milí posluchači. Zatím tu máme jenom dvě, jsou zhruba hodinu staré nebo necelou hodinu. Z Plané nad Lužnicí nás pozdravila paní Marie, 19 stupňů, měsíc, klid, všechny zdravím a přeji krásný den. Větrní skoro, zatím téměř jasno a pohoda, zdraví Zuzka s Honzou a dva pejsci, 19 stupňů. To je zpráva, kterou nám taky naši pravidelní posluchači poslali zhruba v 5 hodin a 37 minut. Ty SMSky k nám, milí posluchači, můžete samozřejmě posílat dál, a to ve tvaru CB, mezera, počasí, mezera a váš text, to všechno na číslo 900 1103. Přidám ještě informaci, že zhruba ve 6:45 budeme volat přímo do českobudějovického pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu pro další aktuální a podrobné informace o počasí. Pokud vás to zajímá, tak zůstaňte s námi. Za chvíli nás čeká třeba písnička od skupiny Roxette. Matěj Vodička ještě jednou přeje všem posluchačům Českého rozhlasu České Budějovice krásný 1. srpen. No a hlavně krásné sobotní ráno.

0: 9 minut před 6:30 ráno je stále s vámi Český rozhlas České Budějovice. My teď zamíříme na chvíli do hlavního města. Možná už jste o tom slyšeli, milí posluchači. Pražská zoo se těší z nového přírůstku, kterým je mládě lachtana jihoafrického. Teď mu je víc než měsíc a postupně přibírá na váze. Jak se malý lachtan učí plavat, tak to řekneme v reportáži už za chvíli.
1: Nejsem to já, ten koho znáš. Není to tělo mý,

0: Před víc než měsícem se v pražské zoo narodilo mládě lachtana jihoafrického. Po 7 letech tak do lachtaní rodiny přibyl další člen. Jak se mu daří a proč ho chovatelé nejdřív museli naučit plavat, tak to byla zjišťovat redaktorka Sabina Vosecká.
1: Ta mláďata rostou před očima, protože to vlastně mateřské mléko je hodně výživné a malému lachtánkovi se daří skvěle. Musím to sice zaťukat, ale daří se mu skvěle.
2: Vysvětluje vrchní chovatel lachtanů zoo Praha Jakub Mezej.
1: Má přes 12 kilo, takže jsme velice rádi, že se Daisy o něj vzorně stará a vlastně nám to mládě krásně přibírá na váze. Už i s ním žijou různě roupy, má žijou s ním všichni čerti, že přesně teď škoda, že tady nemáme kameru, abychom ho natočili, a on si hraje se vším možným. Ať už jsou to listy, má tady samozřejmě i lachtaní hračky, to je hadička, vlastně zahradní hadice, ta ho nejvíc baví ze všeho.

0: a má tady svoji mámu Daisy, se kterou už krásně řádí v bazénu.
1: Mě u těch laktaních mláďat překvapilo, že se musí naučit plavat.
0: Dokáží plavat, ale my přece jenom jsme hodně opatrní, takže nejdřív jsme mu dávali menší vaničku, pak větší vaničku. Potom jsem si říkal, tak ještě mu dáme čas, jenomže v ostatních zoologických zahradách se narodili laktaní jihoafričtí, hlavně v Německu a v Dánsku, a tam jsme viděli, že po pár týdnech, ani ne týdnech, po pár dnech pomalu už je pouští do bazénu. Tak jsme si řekli, hele, tak to zkusíme. Tak jsme mu pod dozorem nás chovatelů otevřeli možnost jít vlastně do bazénu. A mládě tam huslo a začalo plavat a aha, tak proč jste tady? Prostě už plavu, jako jo. Takže my jsme s toho měli velkou radost, ale samozřejmě všechno děláme velice opatrně, protože se o něj hodně bojíme.
1: Co se týče té stravy, tak vím, že jste ho nejdřív trošku dokrmovali.
0: Je to pravda, z začátku jsme Daisy něco málo pomáhali, protože je to prvorodička, ale teď už vlastně kompletní jeho stravu, jeho krmení tvoří mateřské mléko, které Daisy má, krásně ho krmí, kojí ho a teď je to vlastně jednou za dva dny ho kojí a stačí mu to.
2: Lachtany chová s malými přestávkami pražská zoo už od roku 1934. První zástupci této skupiny byli lachtani kalifornští. Teď je mládě stále v zázemí expozice a pod dohledem chovatelů. Návštěvníci by ho ve venkovní expozici mohli vidět už v druhé polovině srpna. Sabina Vosecká, Český rozhlas.
3: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvenci 106,4 a 88,2 FM.
4: Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice, aneb jeho české příběhy od jeho českých autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině.

0: chvíli bude 6:30 a to je čas na další zprávy s Lukášem Pelikánem.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Muž z Brna okrádal Českou národní banku. Podle kriminalistů šlo o zaměstnance, obcházel interní pravidla a způsobil tak bance škodu v řádu desítek milionů korun. Na podezřelé transakce policii upozornil finanční analytický úřad. Policisti muže zadrželi a obvinili ho z krádeže. Teď pracují na tom, aby získali ukradené finance zpět. Obviněný muž s nimi podle mluvčího Pavla Švába spolupracuje. Národní banka se rozhodla kvůli případu provést mimořádný audit. Lidé se dnes vydají na pochod Karla Klostermana. Třetí ročník pořádá tělovýchovná jednota Kvilda. Sraz bude podle jejich informací v 10 hodin na obecním hřišti. Organizátoři připravili první okruh pro rodiče s dětmi, druhou trasu pak pro ty zdatnější. Motem letošního ročníku bude putování po stopách šumavských dřevorubců. Senior Point v Prachaticích připravil novou výstavu. Svou sbírku divadelních programů ukáže umělecká maskérka České televize Jiřina Kozlová. Vernisáž s autorkou bude už v 10 hodin dopoledne. Výstavu si můžete prohlédnout na adrese Zlatá stezka 145 až do konce srpna. Staročeská pouť podkletí rozveselý chlum u Křemže na Českokrumlovsku. Vše vypukne v 12:30 na návsi. Vystoupí dechová kapela Jihočeští rodáci, bratři z Růže se postarají o šermířské vystoupení. Své umění ukážou i členové leteckomodelářského kroužku z Křemže. Na programu jsou taky koncerty country kapely Synové Velké Opalice a kapely Klaret. Fotbalisti pražské Sparty porazili doma Zlín 3-1. Ve druhém kole šance ligy si po úvodní porážce s brněnskou Zbrojovkou berou 3 body. Zlín ani po druhém zápase v lize nebodoval. Bude převážně oblačno, místy s přeháňkami a bouřkami. Teploty vystoupí maximálně na 32 stupňů Celsia, na horách k 28. Mírný vítr západních směrů v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž je na trojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Žádný problém teď na jihočeských silnicích není. Na Českobudějovicku jsou kvůli opravám uzavřené silnice z Ševětína do Dolního Bukovska u Drahotěšic a taky z Drahotěšic do Vlkova. Sledujte značené objízdné trasy a dobře dojďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Žádné problémy v dopravě, to jsou samozřejmě dobré zprávy, které rádi slyšíme, ovšem problémy mohou nastat při tom aktuálním počasí. Mžitky před očima, vyčerpání, malátnost, slabost nebo nevolnost. To všechno můžou být příznaky potíží způsobených vedrem. Nápor takových případů řeší v těchto dnech záchranáři. Lidem doporučují pít hodně vody a vyhýbat se přímému slunci. Víc uslyšíte už za moment hned po písničce Václava Neckáře.
1: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Je ráno, ano, písnička Václava Neckáře a přání v ní skryté doznělo v 6 hodin 37 minut na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. V Česku pokračuje vlna veder, meteorologové zpřísnili výstrahu před extrémní zátěží teplem. Na jižní Moravě platí vysoké riziko přehřátí a dehydratace. Ohrožení jsou hlavně seniori a chronicky nemocní. Potíže z horka se ale nevyhýbají ani mladým lidem. Jihomoravští záchranáři kvůli vedrům a nadprůměrnému počtu výjezdů posílili dispečink i výjezdové posádky.
1: Záchranná služba Jihomoravského kraje, dobrý den. Co se přihodilo? Starší paní skolabovala.
2: Operátor Lukáš Rybilák přijímá hovory na dispečinku jihomoravských záchranářů. V horkých letních dnech je podle něj nápor hovorů větší než obvykle. Lidé volají často právě kvůli potížím z vedra.
1: Ty příznaky nejčastěji bývají vyčerpání, malátnost, takový kolaps nebo prekolapsový stav, kdy ten člověk se mu výrazně přitíží, motá hlava, no, musí usednout nebo někde ulehnout a nedovoluje mu to dál pokračovat. Jo, jsou to stavy, které vedou k úplnému vyčerpání těch lidí prakticky.
3: V rámci kolapsu z horka, když přijíždíme na místo pacienta, se snažíme hned dostat do vychlazeného prostředí.
2: Říká chvilku před výjezdem lékařka jihomoravských záchranářů Petra Ilavská.
3: Zajistit žilní vstup, rehydratovat podle stavu, potom pacienta odvážíme do zdravotnického zařízení.
2: Zdravotníci doporučují nepřeceňovat své síly a vyhnout se pobytu na slunci, vysvětluje mluvčí Michaela Botová.
4: Typické kolapsy třeba seniorů, kteří zůstanou doma, se schovají před sluníčkem, ale málo pijí, jsou potom dehydratovaní a mohou mít právě ty kolapsy, anebo upadnou v důsledku právě kolapsu a ještě si třeba způsobí zranění. To je takový druhotný důsledek těch vysokých teplot. Typickým kolapsem z horka pak bývá úžeh, kdy vlastně ti lidé jsou na sluníčku, dlouho jsou přehřátí, málo pijí. Tohle se může týkat i mladých lidí.
2: Když jsme s Michaelou Botovou sešli do garáže Sanitek, byla téměř prázdná. S vysokým počtem výjezdů se potýkají už od přelomu června a června.
4: My se opravdu setkáváme s tím, že když nám lidé telefonují, tak někdy záměrně nadhodnocují závažnost svých problémů a my přijedeme na místo a zjistíme, že ten případ ani nebyl pro sanitku. Potom nám mohou ty prostředky chybět někde jinde, kde to skutečně naléhavé je. My chceme všem pomoct, kteří nás potřebují. Nechceme, aby to lidé brali jako naši neochotu, ale ta situace je zkrátka taková, jaká je.
2: Pokud lidé nevolají kvůli urgentní situaci, můžou se obrátit na neakutní linku, kde jim operátoři poradí. Hana Novotná, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Na pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Počasí.
2: Poprvé v dnešním jihočeském ránu míříme do českobudějovického pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu za Evou Houbovou, která je už teď s námi ve spojení. Evo, přeji dobré ráno.
3: Dobrý den.
2: Tak myslím, že to posluchači sami velmi dobře zaznamenali. Včera padlo několik teplotních rekordů, je to tak?
3: No, padlo jich mnoho. Z hlediska celé republiky to bylo na 63% stanic. Nejteplejší Plzeň-Bolevec 39,4. V jižních Čechách na všech stanicích rekordy popadaly. Nejtepleji bylo v Českých Budějovicích rovných 39 stupňů. Je to zároveň i absolutní českobudějovický extrém. Nejchladněji v uvozovkách v našem kraji měl včera Plechy 28,1.
2: No, na Šumavě opravdu nejlépe v takovémto počasí. Každopádně, jaká je ta aktuální situace?
3: Teď je v České republice převážně zataženo, méně oblačnosti je v jižních Čechách a v Beskydech. Ojediněle se objevují taky přehánky, a to v severní polovině Čech. Teplota je dost vysoká, mezi 17 a 24 stupni, nejchladněji má Březník 7,8. V Českých Budějovicích je teď oblačno 20 stupňů, vane jižní vítr 1 metr za sekundu, tlak přepočten na hladinu moře je 1015 hektopaskalů. Na Choráňově je taky oblačno 15 stupňů a vítr jihozápadní 4 metry za sekundu.
2: Když jsme zahajovali naše dnešní ranní vysílání, tak byla ještě tma. V kolik tedy vyšlo slunce a v kolik zapadne dnes?
3: Vyšlo v 5.35 a zapadne ve 20.41.
2: No a jaké teplotní rekordy se vážou k tomu dnešnímu dni? Já tady po včerejšku doufám, že je nepřekonáme tedy dnes.
3: Vypadá to, že ne. Maximum z roku 2017 má hodnotu 36,4, tam se snad dneska nedostaneme. Minimum z roku 1942 4,3, no tam taky ne.
2: No tak dobrých zpráv není nikdy dost. Každopádně, jaké počasí máme očekávat odpoledne, večer a především tedy v noci na zítřek?
3: Přes naše území od jihozápadu přechází zvlněná studená fronta a za ní se k nám rozšíří výběžek vyššího tlaku vzduchu. Čekáme oblačno až polojasno, v dopoledních a poledních hodinách přechodně až zataženo. Místy se objeví přehánky a bouřky, a to i silné. Hrozí v nich především nárazy větru kolem 70 km v hodině, kroupy o velikosti o průměru kolem 2 cm a přívalové srážky. Teplota dneska vystoupí na 29 až 32 stupňů, na horách na 25 až 28, takže se přece jenom trošku uleví. Vítr mírný severozápadní až severní 2 až 6 metrů za sekundu. Bio je na vysoké zátěži.
2: Tak trochu příznivější výhled oproti tomu včerejšku nám v dnešním ranním vysílání Českého rozhlasu České Budějovice nabídla meteoroložka Eva Houbová. Evo, díky moc za všechny informace.
3: Ještě, pardon, ano? Zítřek jsme neřekli.
2: Ještě zítřek, tak povídejte zítřek, samozřejmě.
3: Přes střední Evropu k severovýchodu přejde tlaková výše. Bude oblačno až polojasno, jenom s ojedinělými přehánkami, které budou spíše na horách. Teplota ráno klesne na 18 až 15 stupňů a přes den vystoupí na 27 až 30. Na horách bude kolem 24. Vítr povane slabý východní směru a bio bude na střední zátěži.
2: Dodává.
3: Je to všechno.
2: Ano, dodává Eva Houbová z Českého hydrometeorologického ústavu. Evo, já se moc omlouvám, že jsem vás takhle utnul předčasně, ale každopádně za hodinu se opět uslyšíme. Takže do té doby naslyšenou a ještě jednou děkuji.
3: Těším se, naslyšenou.
2: No a my pokračujeme dál v jihočeském ránu Českého rozhlasu České Budějovice. Českobudějovický disk jockey Karel Červený se proslavil na diskotékách, pak mluvil i k lidem i z rozhlasu. To je téma dnešního dílu pořadu Jihočeši. Krátkou ukázku z něj vám nabídneme už za okamžik, hned po písničce od Františka Nedvěda.
0: Český rozhlas České Budějovice.

0: Vánoční kříž, písnička Františka Nedvěda, která dozněla na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice přesně 9 minut před 7 hodinou ráno. Když se zeptáte lidí, kteří vyrůstali v Českých Budějovicích a okolí v 70. a 80. letech minulého století, kdo byl tím nejznámějším diskžokejem, většina nejspíš vzpomene jméno Karla Červeného. A právě jeho si náš hudební redaktor Jiří Kasal pozval k mikrofonu do pořadu Jeho Češi. Letní reprízu jejich povídání budeme vysílat dneska po 17. hodině. Jiří Kasal se třeba Karla Červeného zeptal, jak vzpomíná na svou rodnou čtvrť v krajském městě. Tady je malá ukázka.
1: Vzpomínám velice rád a často, protože jsem opravdu tady lokálním Budějčákem, nebo řečeno také jinak i jeho Čechem. Tady vlastně, co vy tu máte, Český rozhlas, tak jsem se narodil odtud. Když se podívám, no, 200 metrů, co byla bývalá říhárna tady, tam byla porodnice, tak tam jsem se narodil a bydlel jsem hned vedle. Dneska je tam ve sklepě restaurace Alchymista, no jsme mi měli sklep, takže já jsem tady opravdu byl už od malička. Narodil jsem se tady a myslím, že to i umřu.
2: Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.

nedělním Vltavínu vás zavedu až na pomezí jihočeské a středočeské krajiny ke staré a mladé Vožici, Blaníku a osadě v Řezce. Uslyšíte mimo jiné geofyzika Jiřího Šindeláře a unikátní záznam hlasu malíře Otto Bubeníčka z roku 1961, který dlouhá léta žil a maloval právě v mladé Vožici. Tak nezapomeňte, Vltavín v neděli po zprávách v 9. K poslechu vás zve Zdeněk Zajíček.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Čeští hasiči se po 2 týdnech vrátili z mise v Řecku, kde pomáhali hasit lesní požáry. Hygienici prodloužili dočasný zákaz koupání v Podolsku na Orlíku. Pobyty českých králů a císařů na zámku Jindřichův Hradec přibližuje nová výstava. Bude hodně oblačnosti, objevit se můžou přehánky nebo bouřky. Naměříme maximálně 32 stupňů. Dobré ráno u zpráv, přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Dvaadvacetičlenný tým českých hasičů se vrátil z mise v Řecku. Ve městě Patra na severu poloostrova Peloponés 2 týdny pomáhal s hašením lesních požárů.
2: Čeští hasiči k zásahu v Řecku vyrazili celkem 4x. Nejnáročnější byly podle velitele Richarda France přírodní podmínky, silný vítr a jiná vegetace.
3: Rychlost toho šíření požáru je potom podstatně vyšší. Velmi jednoduše se tam stává z požáru nějakého porostu korunní požár.
2: Po druhé se mise v Řecku zúčastnil ředitel územního odboru Plzeň Pavel Musil.
4: Přínosem letošního roku bylo určitě to, že jsme měli možnost cvičit celitní jednotkou řeckých hasičů 6. oddělem MOD a to byl obrovský přínos, protože ty kluci skutečně viděli tak, jak to dělají lidi protřelí a lesní požáry v exponované evropské lokalitě.
2: V řeckém městě Patra je vystřídal další 22členný český tým. Z Prahy Laura Hajková, Český rozhlas.
0: Generálním ředitelem českých center bude končící velvyslanec v Egyptě Ivan Jukl, oznámil to ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Jukl ve funkci vystřídá Jitku Pánek Jurkovou. Od jmenování nového ředitele si ministerstvo zahraničí slibuje novou koncepci českých center. Po agentuře Macinka chce finanční úspory. Českým centrům kvůli špatné finanční situaci hrozilo úplné zrušení. Zákaz koupání dál platí v lokalitě Podolsko na Orlíku. Rozhodli o tom krajští hygienici na základě výsledků rozboru odebraných vzorků. Zákaz vydali už minulý týden, teď ho kvůli špatné kvalitě vody prodloužili, doplnila ředitelka krajské hygienické stanice Kvetoslava Kotrbová.
5: Byly velmi významně překročeny limitní hodnoty 3. stupně a to ukazatele sinice, chlorofil A a vodních květ a hrozí zde akutní poškození zdraví. Dočasný zákaz koupání vyhlášený už 23. července, proto stále platí.
0: Výstava s názvem Veličenstvo před branami české korunovační klenoty na dosah dnes začíná na zámku v Jindřichově Hradci. Představí mimo jiné repliky českých korunovačních klenotů nebo prostory císařské ložnice. Výstava zůstane přístupná denně až do 1. listopadu, pokračuje kastelán Jindřichohradeckého zámku Jan Mikeš.
6: Těch míst v Jindřichově Hradci, kde bylo možné ubytovat císaře, bylo vícero, ale právě v tom druhém patře Adamova stavení, tam byly ty nejnádhernější pokoje. Takže my jsme se pokusili vytvořit z části té výstavní prostory právě takový císařský pokoj. Sport.
0: 3 české posádky v čele s Pavlínou Flamíkovou a Anou Šantručkovou na dvojce bez kormidelnice si zajistili postup do finále mistrovství Evropy ve veslování ve Varéze. Skifařka Alice Prokešová je v semifinále a o účast v bojích o medaile bude usilovat právě dnes. Počasí. Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl v 6 hodin v Českých Budějovicích 1015 hektopaskalů. Na jihu Čech očekávejte oblačno až polojasno, dopoledne přechodně až zataženo. Místy se vyskytnou přehánky a bouřky, které můžou být i silné. Teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů Celsia, na horách budou mezi 25 a 28. Mírný vítr západních směrů v bouřkách přechodně zesílí, biozátěž je na nejvyšším stupni 3.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Dopravní omezení čeká řidiče na hlavním tahu z Blatné do Písku. Mezi Blatnou a odbočkou na Pacelice se jezdí kyvadlově, protože tam opravují povrch. Bez omezení by měl být úsek průjezdný před koncem letních prázdnin. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: První polovinu dnešního jihočeského rána máme už za sebou, ale ta druhá polovina nás teprve čeká a právě začíná. Je 7 hodin a 4 minuty, stále je s vámi Český rozhlas České Budějovice a Matěj Vodička vám přeje krásnou sobotu 1. srpna. Asi málo kdo z nás se dokáže obejít bez hromadné dopravy. Vidíte, milí posluchači, mám na mysli nejen tu městskou, ale i tu dálkovou. Základ tomuto způsobu přesouvání se položili naši předci přímo tady na jihu Čech. Na den přesně před 194 lety začala pravidelná doprava koně s přeškou na dráze mezi Českými Budějovicemi a Lincem. No a v Českých Budějovicích před 112 lety skončil provoz první generace trolejbusové dopravy. Klíčovou roli tak přebrali tramvaje, ale trolejbusy se do českobudějovických ulic opět znovu vrátili v roce 1948. Každopádně, ať už dnes vyjedete městskou hromadnou dopravou kamkoliv, mějte krásný 1. srpnový den letošního roku. My vám ho v nadcházejících minutách zpestříme třeba pravidelnou rubrikou Co v učebnicích nebylo, krátce před 8. hodinou. Náš sportovní reportér Kamil Jáša přidá po půl 8. pravidelnou sportovní pozvánku na tento víkend. No a máme pro vás připravenou taky další várku typů pro volný čas, kterou nabídneme krátce po 7:45. No ale zpátky k té dopravě, jak už jste slyšeli v našich zprávách, na trať mezi Horní Cerekví a Jindřichovým Hradcem znovu vyjeli speciální historické vlaky a zastavovali v místech, kde na pravidelný provoz dnes lidé jenom vzpomínají. My se na tu trať už za chvíli vydáme v reportáži. Tak ještě jednou krásné sobotní ráno. Nejen to vám od mikrofonu přeje Matěj Vodička.

0: Česku jsou desítky nádraží, ve kterých sedí výpravčí, ale nezastavuje v nich žádný vlak. Jedním z nich je Jihlávka na pomezí Vysočiny a Jihočeského kraje. Tento víkend je ale výjimečný. Po 6 letech se totiž díky speciálním vlakům dá v Jihlávce i dalších stanicích na trati mezi Horní Cerekví a Jindřichovým Hradcem nastoupit a vystoupit z vlaku.
1: První cestující, který vystoupil z osobního vlaku po 6 letech v Jihlávce, paní Marie, která přijela za manželem.
2: Jsem za mladá jezdila do školy tady, ale teď bohužel už tady
1: nic ne...
2: Já jsem místní, no.
1: Takže tady hodně pamatujete?
2: Hodně pamatuju, hodně jsem jezdila vlakem, bohužel už nejezdí tady, no. Tak jsem si to tady z Hradce vyzkoušela znova. Nádhera.
1: Jste první cestující, který tady vystoupil po 6 letech z osobního vlaku.
2: No, a taky možná poslední, který tu tenkrát nastoupil.
1: Prvními pasažéry, kteří poprvé za 6 let nastoupili do osobního vlaku v Jihlávce, jsou paní Monika a její dcera.
3: Tady hned vedle bydlíme, já jim vytáhla ještě z posteli, já říkám, hele, já jsem to stihla všechno, protože pak jdeme pryč. Tak říkám, hele, tak aspoň jenom do cerkve a zpátky, tak se mi vytáhla z postele.
1: Chybí vám tady ten vlak?
3: No určitě ano, no.
1: Jinak byste do cerkve jela jak teďka? Nebo jedete pro něco, nebo jenom
3: ne.
1: Čistě, protože jedete vlakem?
3: Ano, jedeme aspoň projet tím vláčkem.
1: Nastupující a vystupující cestující jsou rozptýlením také pro výpravčí Danielu Jedličkovou, která se ještě pamatuje, když tu vlaky zastavovaly pravidelně.
4: Je to opravdu nostalgie, no. Mohlo by to být častěji. Vůbec by nám to asi nevadilo, je taky příjemný.
1: Po tomto víkendu život v Jihlávce, ale i na dalších stanicích na trati znovu utichne. Vše se vrátí do stávajícího režimu a ani v příštích letech kraj Vysočina nepočítá s tím, že by trať obsluhovaly osobní vlaky. Z Jihlávky František Jirků, Český rozhlas.
5: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: počasí.
1: Je přesně 7 hodin a 15 minut. Tradičně v tento čas musí v jeho českém ránu Českého rozhlasu České Budějovice přijít informace o počasí. Dnes by nás mělo čekat mírné ochlazení s přeháňkami a bouřkami. Bude přes den oblačno až polojasno, dopoledne a v poledních hodinách přechodně až zataženo a místy se vyskytnou přeháňky a bouřky, které můžou být i silné. Nejvyšší teploty na jihu Čech až 32 stupňů, respektive mezi 29 a 32 stupni. Nejvyšší teploty na horách pak mezi 25 a 28 stupni Celsia. V bouřkách se můžou vyskytnout nárazy větru kolem 20 metrů za sekundu a taky kroupy o průměru kolem 2 cm, taky přívalové srážky. A předpokládáme silnou zátěž teplem, protože biozátěž je i dnes na nejvyšším stupni, tedy na trojce. No, jdeme na SMSky od vás, posluchačů. Trochu nám jich tady přibylo. V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je polojasno, klidno 20 stupňů Celsia. Hezký první srpnový den přeje Marie, která nám psala přesně v 6 hodin a 45 minut. Paní Marie, díky moc a zdravíme na Jindřichohradecké sídliště Vajgar. Míříme teď na Českokrumlovsko, ve Velešině jasno, 19 stupňů. Dobré ráno vám všem přeje Andulka, paní Andulko. Také moc krát děkujeme. Paní Andulka nám psala v 6 hodin a 57 minut. No a po 7 hodině ráno ještě jeden příspěvek z Českokrumlovska přišel k nám tady do redakce. Dobré ráno z Brloha, kde je oblačno, slabý vítr a teplota je plus 19 stupňů. Zdraví a hezkou sobotu přeje Marie. No to samé taky přejeme a zdravíme my, paní Marie, nejen na Českokrumlovsko. Stále ještě můžete posílat SMSky k nám do studia, a to ve tvaru CB, mezera, počasí, mezera a váš text. To vše stačí odeslat na číslo 911.03. Za hodinu, tedy zhruba ve 8:45, budeme mít příležitost naposledy v dnešním jihočeském ránu si přečíst další nové SMSky od vás, posluchačů. No a ještě předtím v 7 hodin a 45 minut budeme opět volat do Českobudějovického pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu a spojíme se s meteoroložkou Evou Houbovou.
0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

várku typů pro volný čas. Pojďme na to. Areál autokempu Podroužek se dneska od 9 hodin stane centrem amatérského sportu. Odstartuje tam oblíbený závod Triatlon 1, který kombinuje plavání, horská kola a běh. Na staročeskou pouť pod Kletí dnes od 12 hodin a 30 minut můžete vyrazit do Chlumu u Křemže. Připravili tam stará řemesla, jarmark nebo dřevěný kolotoč. No a mimo jiné tam můžete potkat taky naši milou kolegyni, moderátorku Hanku Šoberovou, která tam bude připravovat nějaké dobroty, tak ji můžete navštívit. Třetí ročník pochodu Karla Klostermana startuje dnes v 10 hodin na hřišti na Kvildě. Letošní podtitul akce zní Po stopách šumavských dřevorubců. Úžasní mravenci v muzeu Semenec v Týně nad Vltavou, tak se jmenuje dnešní komentovaná procházka, která začíná v 10 hodin. Autobusem na Libín u Prachatic se ode dneška až do konce prázdnin dostanete na zmíněnou oblíbenou rozhlednu. Spoj vyjede každou srpnovou sobotu. Odjezd je v 10 hodin a 30 minut z ulice u stadionu, no a ve 12 hodin a 30 minut autobus míří zase zpátky. No a poslední tip je taky z Prachatická. Setkání harmonikářů pořádají dneska od 13 hodin v Řepešíně u Prachatic, takže taky na Šumavě. My máme pro vás ještě taky další várku typů, kterou přidáme zhruba za hodinu v našem vysílání, krátce před 8:30. No, čeká nás toho ještě hodně, třeba za 7 minut přijdou na řadu krátké zprávy, ty už pro vás chystá kolega Lukáš Pelikán a mezi tím samozřejmě máme taky nějaké písničky, například Petra Moka, kterého si můžete poslechnout už za chvíli. Takže Matěj Vodička přeje příjemný poslech.

0: Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
1: Jaké rostlinky ozdobí letničkový záhon? Povíme v dalším vydání Zelených světů. Taky se vypravíme do Holandska na výstavu Expo Floriade, kde se zastavíme u italské expozice a popíšeme rostliny typické pro jeho evropské zahrady. No a mluvit budeme taky o různých typech dlažby, která dneska nabízí i spoustu praktických vychytávek. Poslouchejte v neděli po 11. dopolední. Hanka Šoberová s Pavlem Chloubou se už teď na vás těší.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Když se zeptáte lidí, kteří vyrůstali v Českých Budějovicích a okolí v 70. a 80. letech, kdo byl nejznámějším disk žokejem, většina nejspíš vzpomene jméno Karla Červeného. Pro pořad Jeho Češi si s ním povídal Jiří Kasal a my vám nabídneme tuto sobotu po 17. hodině reprízu jejich rozhovoru. Naleďte si ji.
3: Tetování je populární ozdobou lidského těla. V našich zeměpisných šířkách se prokazatelně tetovalo už v pravěku. Podle nejnovějších výzkumů může však tetování dlouhodobě ovlivňovat imunitní systém. Prokázala to mezinárodní studie, na které se podíleli i vědci z Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích. Jak vážné následky může tetování zanechat a máme se ho obávat? Virologa Martina Paluse jsme se na to v našem vysílání ptali letos v únoru. Reprízu rozhovoru vám nabídneme v pondělí 3. srpna po 11. hodině dopoledne. Tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.
3: Krátké zprávy teď v našem vysílání opět přidá kolega Lukáš Pelikán.
4: Je 7:30.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Ruská armáda v noci na dnešek zaútočila balistickými střelami na Kyjev. 9 lidí zemřelo a 23 je zraněných, uvedly to ukrajinské úřady. Na místě byly slyšet silné výbuchy. Rusko v posledních týdnech zesílilo útoky balistickými raketami, proti kterým jsou účinné jen některé systémy protivzdušné obrany, včetně amerických systémů Patriot, těch má ale Ukrajina nedostatek. Zeměživitelka začne letos 20. srpna a potrvá 6 dní. Na výstavišti v Českých Budějovicích ukáže rekordní počet zvířat. Poprvé se tam představí třeba peršeronský kůň, mohutný chladnokrevník původem z Francie. Obchodní ředitel výstaviště Jan Kuběna řekl, že k vidění bude letos rekordních víc než 350 zvířat. Na dvoří zámku v Česticích na Strakonicku se odpoledne ponoří do středověku. Od 13 hodin bude dějištěm středověkého ležení, tržiště, šermířských vystoupení nebo ukázky práce sokolníka. Akce Oživlý středověk nabídne taky hudební i taneční vystoupení a večer ji ukončí ohňová show. Ze sportu. První srpnový víkend patří v Dolní Vltavici na Lipensku plavcům. Ti nejlepší tam změří své síly už po 21. I letos jsou připravené štafety 4x250 metrů bez rozdílu věku a pohlaví a 1 kilometr pro dospělé. Závod v dálkovém plavání je součástí kola Českého poháru. Do Dolní Vltavice přijedou i mezinárodní plavci a závodu se zúčastní kompletní reprezentace České republiky, včetně juniorů. Fotbalisti Sparty Praha si ve druhém kole šance ligy připsali první vítězství v nové sezóně. Na Letné porazili Zlín 3-1. Rozdílový gól Sparty dal při svém debutu norský útočník Jonathan Braut Brunes. A počasí. Bude hodně oblačnosti, místy s přeháňkami a bouřkami. Teploty vystoupí maximálně k 32 stupňům, na horách k 28. Mírný vítr západních směrů v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž je na trojce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Dvě auta se srazila na třídě Jana Pravoslava Koupka v Blatné na Strakonicku. A pozor si dejte na dálnici D3 ve směru z Tábora do Českých Budějovic. U Horusic tam jde chodec na kilometru 107. Dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Po půl osmé jsou za námi zprávy a my teď v Jihočeském ránu Českého rozhlasu České Budějovice dáme přednost sportu. Už jste to taky slyšeli v našem vysílání, milí posluchači, historicky první mistrovství Evropy lodní třídy 29er, pořádané v České republice, můžete ode dneška vidět na Lipně. Víc řekne sportovní pozvánka Kamila Jáši už za chvíli.

0: Sport na víkend. Dobrý den vám od mikrofonu přeje Kamil Jáša. Je tady první srpnová sportovní pozvánka roku 2026. Podíváme se nejen na fotbal, ale i na další sporty. Bude hodně teplo, takže doporučujeme dodržovat pitný režim. A pokud to jen trochu půjde, vyražte někam na jihu Čech k vodě.
1: Sport na víkend.
0: Po pátečním prvním domácím fotbalovém druholigovém utkání Silonu Táborsko s pražskou Duklou, k Táborsku se ještě vrátíme, odehraje Dynamo České Budějovice zápas jako generálku na třetí ligu v Mladé Boleslavi. Trenér Jan Dvořák si přeje, aby v ostré sezóně i v přípravě se Dynamu podařilo
2: potvrdit svoji kvalitu v útoční fázi. Jsem rád, že kluci předvedli zase opět, že fotbal hrát umí.
0: Vrátil se Dvořák také k průběhu letní přípravy. Za Táborsko mluví jeho kapitán Lukáš Havel, porovnal sílu současného kádru a týmu z minulé sezóny.
3: Dostali jsme téměř celý kádr, odešli dva kluci a doplnili jsme podle mě kvalitně, takže určitě bude srovnatelná síla.
0: Po pátečním molkapu Hluboká Soběslav je nahlášená příprava na sobotu. 10 hodin Písek, Dukla Praha. A zpátky k molkapu 1. srpna Strakonice Milevsko. Atraktivní zápas začne v sobotu v 17 hodin. Stejný termín, stejný čas, stejná soutěž. Slavia České Budějovice, Slavoj Český Krumlov.
1: Sport na víkend.
0: Nehraje se ale jenom fotbal. Tenisový turnaj pro muže v kategorii C hostí v sobotu Humpolec. A blíží se také akce, která zasáhne do poloviny příštího týdne. Jižní Čechy čeká mimořádná sportovní událost. Ve dnech 5. až 9. srpna bude Vyšší Brod hostit třetí kolo světového poháru v orientačním běhu, tedy nejvyšší světové soutěže tohoto sportu.
1: Sport na víkend.
0: Historicky první mistrovství Evropy lodní třídy 29er pořádané v České republice se uskuteční od 1. do 8. srpna v Jachetním klubu Černá v Pošumaví na Lipně. Od mikrofonu vás zdraví Kamil Jáša, ať už se vydáte během víkendu kamkoliv, nezapomeňte, že v pondělí krátce po 14:30 odpoledne začnou na této stanici sportovní ozvěny.
4: Sportovní ozvěny Českého rozhlasu České Budějovice. Český rozhlas České Budějovice.

0: Český rozhlas České Budějovice pro všechny, kdo to mají rádi, jihočeské. Jihočeské zvony.
1: Hlasy zvonů a příběhy, které vyprávějí.
0: Sportovní ozvěn.
2: To nejdůležitější ze sportovního soupeření na zemi, ve vodě i ve vzduchu.
0: Dopolední host.
3: Zajímaví lidé, příběhy, události a témata v živých rozhovorech.
0: Vltavín.
4: Křížem krážem současností i historií našeho kraje.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Počasí.
5: No a mimo jiné i počasí, když už byla řeč o tom, co všechno si můžete poslechnout v našem vysílání. A každé ráno pravidelně ve čtvrt a taky ve tři čtvrtě. Konkrétně teď bude 7:45 a my jsme opět ve spojení s Evou Houbovou z Českobudějovického pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu. Evo, ještě jednou dobré ráno.
6: Dobrý den.
5: Tak povězte prosím posluchačům, jaká je ta aktuální situace.
6: Je podobná jako před hodinou, oblačno až polojasno, na horách taky ojedinělé mlhy a teplota ta teprve teď začíná pomalu stoupat, je většinou mezi 17 a 22 stupni. V Českých Budějovicích je polojasno 22 stupňů, jižní vítr 2 metry za sekundu, tlak přepoštěný na hladinu moře 1014 hektopaskalů o několik desetin za poslední hodinu klesnul. Na Chodáňové je oblačno 16 stupňů a vítr jihozápadní 4 metry za sekundu.
5: Nevím, jak naši posluchači, ale taky nevím, jak vy, ale konkrétně já jsem se tedy v noci na dnešek moc nevyspal vzhledem k tomu vedru. Tak povězte, bude to v noci na zítřek lepší a případně jak bude zítra?
6: No ani moc lepší to nebude. Dneska ještě přes naše území od jihozápadu přechází zvlněná studená fronta a za ní se rozšíří výběžek vyššího tlaku vzduchu. Čekáme oblačno až polojasno, v dopoledních a poledních hodinách přechodně až zataženo. Postupně se místy taky objeví přehánky nebo bouřky, a to i silné. Hrozí v nich zejména nárazy větru kolem 70 km v hodině, kroupy kolem 2 cm a přívalové srážky. Teplota dneska vystoupí na 29 až 32 stupňů, na horách na 25 až 28. Vítr povane mírný severozápadní až severní 2 až 6 metrů za sekundu. Bio je na vysoké zátěži. No a ten zítřek, jak už jste naznačil, přes střední Evropu k východu přejde tlaková výše. Bude oblačno až polojasno, ojedinělé přehánky, a to hlavně na horách. Teplota zítra ráno klesne na 18 až 15 stupňů, přes den vystoupí na 27 až 30, na horách na 23 až 26. Vítr povane slabý východních směrů a bio bude na střední zátěži.
5: No tak aspoň ten pokles teplot ranních tedy konkrétně, ale předpokládám, že co se týče toho pondělí, tak nás asi taky úplně nepotěšíte.
6: Ne, zase se bude oteplovat. Počasí u nás začne ovlivňovat nevýrazné pole nižšího tlaku vzduchu a ten vzduch bude velmi teplý a i docela vlhký. Čekáme v pondělí jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně až oblačno místy a s ojedinělými přehánkami. Teplota ráno bude kolem 17 stupňů, takže pořád dost vysoko, a odpoledne kolem 34. Vítr povane slabý proměnlivý.
5: No a vzhledem k tomu počasí samozřejmě nezapršelo dlouho, předpokládám, že ani úplně pro vodáky nemáme dobré zprávy, je to tak, Evo?
6: Opravdu ne. Je splavná jenom Vltava od vyššího brodu, 63 cm, průtok 7,1 metru krychového za sekundu. Teplota vody se pohybuje mezi 21 a 23 stupni, Lipno včera hlásil rovných 24.
5: Eva Houbová z Českého hydrometeorologického ústavu přidala aktuální informace o počasí a nejenom o tom. Evo, díky moc a za hodinu opět naslyšenou.
6: Těším se naslyšenou.
5: No a my pokračujeme dál v jihočeském ránu Českého rozhlasu České Budějovice. Ptáte-li se, strkají pštrosy hlavu do písku, nebo je to jenom mýtus, tak i na to odpoví dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Už za chvíli s Martinem Písaříkem hned po písnice.
0: Český rozhlas České

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že pštrosy mají větší oko než mozek? Průměr pštrosího oka je 5 cm, což je srovnatelné s kulečníkovou koulí. Tito ptáci mají velmi malou hlavu a její větší část zabírají právě oči, zatímco nervová centrála má průměr menší. Je to ovšem dáno strukturou ptačího mozku, který je sice malý, ale obsahuje mnohonásobně víc neuronů než stejně velký mozek u savců. Pštrosy jsou největšími žijícími ptáky na planetě. Pštros dvouprstý dorůstá výšky až 2 metrů a 70 cm a může vážit od 90 do 160 kg. Rekordních rozměrů dosahují také pštrosí vejce, vážící obvykle 1 kg. Tloušťka z kořápky je až 0,5 cm, takže pro mládě je dost náročné se z ní vyklubat, trvá mu to někdy i přes hodinu. Když dostanou na obsah vejce chuť dravý supy, spouštějí na ně z výšky kameny, aby je rozbili, sami na to totiž nemají dost síly. A na závěr vyvrátíme jeden zažitý, ale nepravdivý mýtus. Ne, pštrosy opravdu nestrkají hlavy do písku, jen je umí sklonit až k zemi, takže někdy jejich hlavy nejsou přes vegetaci vidět.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

můžeš jezdit v Porsche, mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu, obyčejnou ženu.

0: jinam. Desetidílná rozhlasová četba ze stejnojmenné novely českobudějovického spisovatele Jiřího Šestáka. Vyprávění o naivním chalupaření, šumavské přírodě a normalizaci všedního dne na konci reálného socialismu v interpretaci samotného autora. Poslouchejte v letním čtení Českého rozhlasu České Budějovice od pondělí 3. do pátku 14. srpna. Každý všední den krátce po 18. hodině.
1: Víte, jak to vypadalo, když se panovnický dvůr vydal na cesty? Zámek v Jindřichově Hradci to zažil ve své historii mnohokrát. Výstava Veličenstvo před branami vás od 1. srpna do 1. listopadu provede 500letími královských a císařských návštěv. Uvidíte desítky vzácných exponátů i věrné kopie korunovačních klenotů českých králů. Zavítejte na zámek v Jindřichově Hradci a vraťte se do doby, kdy sem na výlet jezdili i císaři.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Dálnice D3 je delší o 3 kilometry. Řidiči se po ní dostanou k rakouským hranicím. Za letní prázdniny zatím hygienici v Česku udělali skoro 900 kontrol dětských táborů. Českou fotbalovou reprezentaci převzal španělský trenér Santi Denia. Dnešní teploty na jihu Čech vystoupí maximálně k 32 stupňům. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré ráno. Nový úsek dálnice D3 k rakouským hranicím je od pátku průjezdní. Stavba části trasy mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku trvala 2,5 roku. Nový úsek se navzdory komplikacím při stavbě podařilo otevřít o měsíc dřív, pokračuje ředitel ŘSD Radek Mátl.
3: Přeložky inženýrských sítí nám komplikovaly vůbec zahájení samotné stavby. Posléze bohužel byly další problémy s zakládáním mostů na té trase dálnice D3, kde ta geologie byla velmi obtížná, museli jsme tam změnit technické řešení. Další časovou komplikací bylo to, že museli jsme postavit nejdříve jednu polovinu, převést provoz a pak posléze druhou polovinu.
2: Meteorologové večer odvolali smogovou situaci ve všech českých regionech, kde platila. Týkalo se to Prahy, středních, severních a taky východních Čech. Český hydrometeorologický ústav ji tam vyhlásil kvůli vysokým koncentracím přízemního ozónu. Tu způsobují i aktuální velmi vysoké teploty. Meteorologové během smogové situace doporučují lidem, aby se venku vyhnuli větší fyzické zátěži. To platí hlavně pro malé děti, seniory nebo lidi s dýchacími obtížemi. Hygienici v Česku provedli v červenci skoro 900 kontrol dětských táborů. Rozdali 27 pokut v součtu za 84 tisíc korun. Nejčastěji odhalili nedostatky ve stravování, zdravotnické dokumentaci a v zásobování pitnou vodou. Letos musí organizátoři táborů nově zajistit oplach nádobí pod tekoucí vodou.
4: Například na pionýrském táboře u spáleného mlýna vedle Berounky si děti míjí své ešusy ve vaničkách. Letošní novinku popisuje vedoucí tábora Vlasta Vasková.
5: Máme jeden podstavec, kde máme barel s vodou a tím ještě uděláme ten konečný oplach.
4: Kvůli dodržování vyhlášky mají některé tábory větší spotřebu vody, říká vedoucí skautského tábora nedaleko obce Krty na Rakovnicku Mimi Irena Goldflamová.
6: Příští rok s tím budeme muset počítat a nejspíš dojde k zvýšení účastnického poplatku.
4: Podle hygieniků se díky oplachu pod tekoucí vodou snižuje riziko šíření infekčních nemocí. Petr Kastner, Český rozhlas.
2: Koncert orchestrální hudby z videohry Kingdom Come Deliverance dnes hostí Pivovarská zahrada v Českém Krumlově. Dirigovat bude skladatel Jan Valta. Začátek je v 8:30 večer. Koncert doplněný o videoprojekci je součástí letošního ročníku festivalu Krumlov.
0: Sport.
2: Česká fotbalová reprezentace má poprvé v historii zahraničního trenéra. Národní tým převzal úspěšný mládežnický kouč Španěl Santi Denia, který s domácí asociací podepsal 2letý kontrakt. Denia bude po podpisu smlouvy žít v Praze a plánuje vidět maximum zápasů České ligy.
7: Minulý týden jsem si pouštěl utkání prvního kola. Je velmi důležité vidět ty zápasy, prohlédnout si hráče, navnímat Českou ligu, kde hraje většina národního týmu. Není to jen o Spartě nebo Slávii. Chceme navštívit všechny stadiony a kluby v České republice. Je důležité je znát.
2: První soutěžní zápas pod vedením Santiho Denii odehrají čeští fotbalisti v září v Lize národů proti Chorvatsku.
0: Počasí.
2: Na jihu Čech očekávejte oblačno až polojasno, dopoledne přechodně i zataženo. Místy se vyskytnou přehánky a bouřky, které můžou být až silné. Teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů Celsia, na horách budou mezi 25 a 28. Mírný vítr západních směrů v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž je na nejvyšším stupni 3.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Jízdu po hlavním tahu 4 ve Strunkovicích nad Volyňkou může komplikovat spadlý strom a opatrní buďte taky na silnici 603 z Neplachova do Veselí nad Lužnicí. Na úrovni Horusického rybníka je tam sražená srna. Dobře dojďte.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Po zprávách v 8 hodin pokračuje jihočeské ráno Českého rozhlasu České Budějovice. Krásný 1. srpen a krásnou sobotu vám ještě jednou od mikrofonu přeje Matěj Vodička. Taky si někdy, milí posluchači, kladete tu otázku, jestli umělá inteligence v budoucnosti nahradí lidský mozek. Pokud ano, tak mám pro vás důležitou informaci a možná i pro některé z vás dobrou zprávu. Uznávaný neurochirurg Vladimír Beneš něco takového rezolutně odmítá a je přesvědčený, že to nenastane. Řekl to v rozhovoru, který jsme spolu vedli v našem vysílání koncem minulého roku. Jeho reprízu jsme vám nabídli tento týden. Poslechnout si ji můžete na našem webovém portálu budejovice.rozhlas.cz. Najdete tam taky záznamy všech ostatních rozhovorů s našimi dopoledními hosty. My vás v nadcházející vysílací hodině vezmeme třeba do Chýnovské jeskyně prostřednictvím reportu našeho regionálního stopaře. Přidáme taky pár dalších tipů pro volný čas, ovšem hned na úvod si tak trochu zaspomínáme. Jiří Suchý a Jiří Šlitr převzali z ciziny melodii písničky Hluboká vrázka. My si ji za chvíli zahrajeme, počkejte si na to. Matěj Vodička ještě jednou přeje krásné jihočeské ráno.

Písničky z cizí kapsy. Příběhy českých cover verzí. Yes, it was s Martinem Šustrem každou sobotu a neděli po 8 hodině raní. Neboli teď je ta správná chvíle a abychom ji příjemně hudebně opentlili, sáhneme si pro první dnešní písničku až do roku 1960. Tehdy sice ještě nikdo neznal Beatles, Boba Dylana, Michaela Jacksona, Olympic ani kabát, ale za to si všichni, aspoň u nás, prospěvovali písničky Suchého a Šlitra.

Když jsme tu před písničkou, s níž se k nám z hlouby času vrátili zpívající Jiří Suchý a spol, zmiňovali velká jména zahraniční populární hudby, není přehnané tvrdit, že si proslulý semaforský tým v tuzemském kontextu zaslouží podobné postavení. Neobyčejně nápaditá hudba spolu s moudrými a zároveň vtipnými texty má navíc punc jedinečnosti. Jiří Šlitr a jeho jmenovec Suchý samozřejmě měli své hudební předchůdce, na něž slyšeli, ale jejich písničková dílka jsou osobitá, originální. Jakoliv jim do kolébky autorské jedinečnosti nakukovali tři chlapské sudičky z Osvobozeného divadla, pro ty, co si méně pamatují, doplníme jména Voskovec, Verich a Ježek, Suchý, Šlitr a orchestr vedený Ferdinandem Havlíkem nikoho nekopírovali, šli svou cestou. Přesto tu a tam najdeme songy, jejichž melodie se nenarodily u Šlitrova klavíru. Počítá se mezi ně i Hluboká vrázka. Slova k ní si samozřejmě napsal Suchý sám, ale melodii mu přes oceán pomyslně poslal americký zpěvák a pianista Fats Domino. Přesněji řečeno ve své nahrávce písně Going to the River, protože skutečným autorem je ještě někdo jiný. Producent, aranžér, skladatel, trumpetista, člen všech možných žánrových síní slávy a taky chlap, co se dožil 100 let. Dave Bartholomew. Byl to právě on, kdo pro Fatse Domina hlavně během 50. let napsal řadu hitů, s nimiž energický tlouštík směle konkuroval nastupujícím největším hvězdám rock'n'rollu. Počítali ho mezi ně, i když sám tehdy k novému hudebnímu fenoménu s nadhledem poznamenal, že, cituji, to, čemu se dneska říká rock'n'roll, je staré dobré rhythm and blues a to jsem hrál v New Orleans, už když mi bylo 15. Ostatně stejně v pohodě bral i svou slávu. Nikdy se ze své rodné Hroudy neodstěhoval. Na předměstí New Orleansu strávil celý život, z toho 61 let až do její smrti po boku manželky Rosemary. Měli spolu 8 dětí, kterým jen tak mimochodem dali jména výhradně začínající na A. Antoine, Anatole, Andrej, Antonio, Antoinette, Andrea, Enola a Edonika. Kromě muzikantského mistrovství měl tedy Fats, kterýž to získal tuto přezdívku pro svou korpulentní postavu, nejspíš i smysl pro humor. Každopádně muzikantsky uměl a slyšeli to i jeho kolegové. Jeden důkaz za všechny, když v roce 1969 po svém Las Vegaském koncertu sklidil Elvis Presley na improvizované tiskovce od jednoho z novinářů kompliment, že je králem rock'n'rollu, ukázal za sebe na chodbu, kde se chystal na svůj set Fats Domino a řekl, ne já, opravdový král je támhle. A ten tedy nyní zaspívá i vám. Fats Domino, Going to the River. A k tomu pěkný den přeje Martin Schuster.

0: počasí.
1: Krátce po 8:45 ráno je stále s vámi Český rozhlas České Budějovice a v tento čas pravidelně jsou na řadě informace o počasí. Přidám předpověď pro dnešní den. Měli bychom se dočkat mírného ochlazení oproti tedy včerejšku. Ovšem s přeháňkami a bouřkami, mělo by být polojasno a oblačno. Dopoledne a v poledních hodinách přechodně až zataženo. Místy se můžou vyskytnout přeháňky a bouřky, a to i silné. Nejvyšší denní teploty 29 až 32 stupňů, na horách pak do 28 stupňů Celsia. Ráno tady stále ještě teď během dne mírný severozápadní až severní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, který v bouřkách přechodně zesílí. No a v těch bouřkách se můžou vyskytnout nárazy větru kolem 20 metrů za sekundu a taky kroupy o průměru kolem 2 cm i přívalové srážky. Ovšem i dnes předpokládáme silnou zátěž teplem, respektive tedy meteorologové předpokládají silnou zátěž teplem a biozátěž ta je na nejvyšším stupni, tedy na trojce. Vezmeme teď po pořadě SMSky od vás, milí posluchači, sešla se jich tu pěkná řádka, tak to vezmeme hezky od rána, v 6:30 ráno jste nám psali z Plané nad Lužnicí, 19 stupňů, měsíc klid, všechny zdravím a přeji krásný den, Marie. Krátce poté nám psali taky posluchači Zuzka s Honzou z Českokrumlovska a jejich dva pejsci, větrní skoro zatím téměř jasno a pohoda. V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je polojasno, klidno 20 stupňů. Hezký první srpnový den přeje paní Marie, která nám psala zhruba ve 6:45. Krátce před 7 hodinou nám přišla tahle zpráva. Ve Velešíně jasno 19 stupňů. Dobré ráno vám všem přeje Andulka. No a dobré ráno jste nám popřáli taky z Brloha, kde je oblačno, slabý vítr a teplota plus 19 stupňů. To slovíčko plus opravdu velmi potěší. Zdraví a hezkou sobotu přeje Marie, která nám psala po 7 hodině ráno. No a zatím poslední nejnovější zpráva, ta nám přišla krátce po 7:45. Černovice u Tábora 21,5 stupně Celsia Folta. Tolik tedy SMSky od vás, milí posluchači, díky moc za ně a do všech koutů jeho českého kraje srdečně zdravíme. A pokud vás tedy zajímá počasí, tak já přidám ještě pozvánku zhruba ve 8:45. Zhruba ve 8:45 budeme volat ještě taky do Českobudějovického pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu Evě Houbové, která nám poví podrobnosti. Tak si na ně počkejte.
0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas

0: Tipy pro volný čas.
1: Krátce po čtvrt na devět ráno máme pro vás poslední dnešní várku tipů pro volný čas. Křest publikace deník Bohumila Dobiáše mladšího 1953 až 2001 začne dnes v 15 hodin v Art Kinobaru Bechyně na Táborsku. Festival na dvorečku s alternativními umělci, ten začne dnes v 18 hodin v Štěstí. Krušlově. V malebném areálu krušlovského včelína vystoupí Aténa Chlebová, Urban Tramp, Johavova kalhota nebo skupina Oni. V kostele svatého Václava v Dráchově zahraje dneska od 19 hodin Český filharmonický sbor Brno. Novobystřické slavnosti na Jindřichohradecku nabídnou dneska od 15 hodin koncerty Jošky Šmukaře, Maxim Turbulence nebo Argemy. Pořadatelé 15. ročníku Mezinárodního festivalu pouličního divadla v Táboře na dnešek od 13 hodin připravili loutkové divadlo, nový cirkus, taky pohybové divadlo, obří loutky nebo od 21 hodin koncert Des Madre Orchestra. Hudební festival Pohoda v Němčicích dnes od 12 hodin a 30 minut nabídne pietní vzpomínku u hrobu Václava a Stanislava Rozboudových. Od 13 hodin pak zahrají kapely Babouci, Netolička, Šumavanka a Božejáci. Takže něco pro příznivce dechovky. Tolik tipy pro volný čas, milí posluchači, za 6 minut bude 8:30 a můj milý kolega Lukáš Pelikán už pro vás na tento čas chystá další krátké zprávy.
0: Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
2: Když se zeptáte lidí, kteří vyrůstali v Českých Budějovicích a okolí v 70. a 80. letech, kdo byl nejznámějším diskžokejem, většina nejspíš vzpomene jméno Karla Červeného. Pro pořad Jihočeši si s ním povídal Jiří Kasal a my vám nabídneme tuto sobotu po 17. hodině reprízu jejich rozhovoru. Nalaďte si ji.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Jeden tajný milovník a dva sokové v lásce. Jitrnicový večírek Dáši Fuchsové se změní v hon na zloděje v dalším díle seriálu Chalupáři. ČT2. Šlechetný rytíř Lagardère se pro lásku, čest a spravedlnost vydá na cestu pomsty v dobrodružném romantickém filmu Hrbáč. A ČT Art uvádí koncert legendy československého popu. Miroš Birka 40 let na scéně. Sobotní večer s Českou televizí.
0: Víte, jak to vypadalo, když se panovnický dvůr vydal na cesty? Zámek v Jindřichově Hradci to zažil ve své historii mnohokrát. Výstava Veličenstvo před branami vás od 1. srpna do 1. listopadu provede 500letími královských a císařských návštěv. Uvidíte desítky vzácných exponátů i věrné kopie korunovačních klenotů českých králů. Zavítejte na zámek v Jindřichově Hradci a vraťte se do doby, kdy sem na výlet jezdili i císaři.
2: No a jsou tady další zprávy opět v režii Lukáše Pelikána.
3: Půl deváté.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Pevnostní areál Slavonice hostí bojovou ukázku přepadení řopíků. Návštěvníci se při ní ocitnou na podzim roku 1938. Seznámí se s životem příhraničí a přípravami Československa na válku s nacistickým Německem. Následovat bude střetnutí československé armády s německým Wehrmachtem. Akce začne ve 14 hodin a bude trvat zhruba 2 hodiny. Letos v září uplyne 88 let od podepsání a přijetí Mnichovské dohody. Kramářova vila na Pražských Hradčanech se dnes otvírá pro veřejnost. Běžně nepřístupné sídlo premiérů si budou lidé moct prohlédnout zevnitř i zvenku. Kromě novobarokní architektury se secesními prvky se totiž otvírají k návštěvě i upravené okolní zahrady. Historický parní vlak dnes a zítra znovu vyjíždí na tratě mezi Telčí a Slavonicemi. Zahájí tak tradiční parní léto. Navštěvníci se můžou svést dobovou soupravou a ve Slavonicích si prohlédnout výstavu železniční techniky nebo vyrazit autobusem na výlet do rakouské obce Tája. Senior Point v Prachaticích připravil novou výstavu. Svou sbírku divadelních programů ukáže umělecká maskérka České televize Jiřina Kozlová. Vernisáž s autorkou bude už v 10 hodin dopoledne. Výstavu si můžete prohlédnout na adrese Zlatá stezka 145 až do konce srpna. Pětní vzpomínkou u hrobů Václava a Stanislava Rožboudových dnes pokračuje hudební festival Pohoda v Němčicích na Prachaticku. Muzikanti jim vzdají hold půl hodiny popoledni. Následovat bude vystoupení dechových kapel Babouci, Netolička, Šumavanka a Božejáci. Fotbalisti Táborska si z prvního domácího utkání zapsali už druhý bod v nové sezóně šance Národní ligy. Remizovali s Duklou Praha 2-2. A počasí. Bude hodně oblačnosti, místy s přeháňkami a taky bouřkami. Teploty vystoupí maximálně na 32 stupňů Celsia, na horách k 28. Mírný vítr západních směrů v bouřkách přechodně zesílí a biozátěž je na trojce.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Na Českobudějovicku opravují silnici u Kojákovic. Práce jsou rozdělené do více etap a postupovat budou směrem do Mladošovic. Potrvají do konce září. Sledujte značené objízdné trasy a dobře dojďte.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Už to v našem ranním vysílání několikrát zaznělo, dnes mají teploty vystoupit k 32 stupňům Celsia. Je to sice méně než včera, ale i tak věřím, milí posluchači, že uvítáte jeden tip, kde se zaručeně ochladíte. Ale přibalte si radši sebou mikinu nebo bundu, ať nenastydnete, protože zamíříme do Chýnovské jeskyně, kde je aktuálně skoro o 30 stupňů méně než venku. Vezme nás tam v reportáži regionální stopař Petr Kubát, poslechneme si hned po písnice In the Summertime.

0: Hodně příznačná píseň od Manga Jerryho s názvem Summertime, In the Summertime, abych byl úplně přesný, dozněla právě teď ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. No, je horko, to asi víme teď všichni. Kde se schladit v takových vedrech? Co třeba v chýnovské jeskyně na Táborsku? Na vlastní kůži to vyzkoušel náš regionální stopař Petr Kubát, který si tohle místo prošel s jeskyňářem Františkem Krejčou.
1: Se speleologem Františkem Krejčou oblékáme bundy, scházíme dolů po schodech do chýnovské jeskyně. Hned tady vidíme nápis rok 1863.
2: Celý ten dnešní areál to byl původně selský lom a právě v tom roce 1863 v něm pracoval skalník, jmenoval se Vojtěch Rytíř a k tomu upadlo kladivo, které zapadlo do pukliny ve skále a vlastně tím způsobem, jak se snažil to tehdy cenné kladivo zachránit, tak prostě objevil vchod do jeskyně, řekněme, že on jakoby zjistil, že mu zapadlo takové pukliny, takže se tou puklinou protáhl a přišel na to, že ta puklina se pořád víc a víc rozšiřuje a pokračuje někam dolů do Pacovy hory. To je ten kopec, do kterého my vlastně teďko sestoupíme.
1: Tak a my jdeme sestoupit do Pacovy hory. A už se ochlazuje.
2: Máme to nějakých 8-9 stupňů a právě v tomhletom raním, řekněme, teda už se podíváme, tak vidíte, že v té jeskyni je vidět takový opar. Aha. Protože teď vlastně v jeskyni je 100% relativní vlhkost.
1: Kam jsme teď přišli?
2: To je první stanoviště nebo zastávka na té turistické trase v chýnovské jeskyni, říká se jí Žižkova střelba. Ten název ten dostala právě podle těch stropních útvarů, takzvaných hrnků, které tady můžeme vidět. Celá jeskyně vzniká vodou. To znamená, všechno jsou to produkty, následky vlastně rozpouštění toho vápence.
1: Provádí mě František Krejča. To jsme teda teď v kapli
2: svatého Vojtěcha. Tak tady můžeme vidět tento kříž, ten jsem byl umístěn na památku těch prvních výzkumů tady v jeskyni, protože chýnovská jeskyně je vlastně první zkoumaná jeskyně takovým tím speleologickým způsobem tady v Čechách.
1: Teď tady šumí voda.
2: To znamená, že jsme na tom nejnižším zpřístupněném místě, jsme 51 metrů pod povrchem. To, co tady vidíme pod tou skleněnou pyramidou, tak to je podzemní tok chýnovské jeskyně, který dodnes nemá žádné konkrétní jméno, prostě mu říkáme podzemní tok. Ale je to věc, která vlastně způsobila vznik chýnovské jeskyně. Bez té vody, bez tohohle potoka by jeskyně vlastně nikdy neexistovala. Jak uvidíme, tak všechno v jeskyni je víceméně relativní, protože to, co tady vidíme jako takový potůček, který se tady tak nějak prodírá mezi skalními kulisami a v takovém úzkém korytě, tak kdybychom byli u tohohle potoka o nějakých 100 metrů proti proudu, tak dalo by se říct, je to tok, který má šířku 14 metrů. Co vám to připomíná?
1: Já tam si pomínám nějakou postavu jako...
2: Přesně tak, jděte napravo, silueta čarodejnice. Aha. A ta má před sebou ohniště, takže ohniště čarodejnic. To ohniště je tvořeno kalcitem, to je takový základní stavební minerál těch hrubozených krystalických vápenců. Tohle to je ta žilná forma.
1: Tady už je na závěr expozice o netopírech.
2: Přesně tak. No, protože většina návštěvníků, když jsem dostal v tom letním období, tak vlastně nemá možnost ty netopíry vidět. Takže tady jsou vlastně fotografie všech těch 27 druhů netopírů, kteří žijou na našem území. Z toho jich 11 druhů máme tady u nás v jeskyni.
1: Doplňuje František Krejča. Chýnovská jeskyně je přes letní prázdniny otevřená každý den kromě pondělí. Z chýnovské jeskyně Petr Kubát, Český rozhlas.
3: Český rozhlas České

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.
1: Jaké rostlinky ozdobí letničkový záhon? Povíme v dalším vydání Zelených světů. Taky se vypravíme do Holandska na výstavu Expo Floriade, kde se zastavíme u italské expozice a popíšeme rostliny typické pro jihoevropské zahrady. No a mluvit budeme taky o různých typech dlažby, která dneska nabízí i spoustu praktických vychytávek. Poslouchejte v neděli po 11. dopolední. Hanka Šoberová s Pavlem Chloubou se už teď na vás těší.
0: Počasí.
2: Za necelou půl minutu bude 8:45 a to znamená, že naposledy v dnešním jihočeském ránu míříme do českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu za Evou Houbovou. Evo, ještě jednou přeji dobré ráno.
3: Dobrý den.
2: Tak změnila se nám nějak ta situace, respektive počasí, za tu hodinu, co jsme se neslyšeli?
3: Malinko ano, je pořád polojasno až oblačno, ale od západu už přichází to slibované přechodné zataženo. Strážky ty se zatím ještě drží v Bavorsku. Teplota už začala výrazně stoupat, teď se pohybuje mezi 22 a 26 stupni, na horách je nejchladněji kolem 16. V Českých Budějovicích máme polojasnou oblohu 26 stupňů, vítr jihozápadní 1 metr za sekundu, tlak přepočten na hladinu moře zůstává 1014 hektopaskalů. Na Choráňově je skoro zataženo 19 stupňů a jihozápadní vítr 3 metry za sekundu.
2: Jaké počasí máme očekávat ve zbytku dne?
3: Přes naše území od jihozápadu přechází zvlněná studená fronta. Za ní se pak rozšíří výběžek vyššího tlaku. Čekáme, že teď přechodně bude až zatažená obloha, ale jinak potom odpoledne oblačno až polojasno. Taky se objeví místy přehánky a nebo bouřky, a to i silné. Hrozí tam zejména nárazy větru kolem 70 km v hodině. Můžou se objevit i kroupy kolem 2 cm a přívalové srážky. Teplota dneska vystoupí na 29 až 32 stupňů, na horách na 25 až 28. Vítr pováne mírný, severozápadní až severní 2 až 6 metrů za sekundu a bio je na vysoké zátěži.
2: Vydrží stejný charakter počasí taky v noci na zítřek a zítra?
3: Ještě se malinko ochladí. Přes střední Evropu k severovýchodu přejde tlaková výše. Bude oblačno až polojasno, jen ojediněle přehánky, a to hlavně na horách. Teplota ráno klesne na 18 až 15 stupňů, přes den vystoupí na 27 až 30, na horách bude kolem 25. Vítr pováne slabý východních směrů do 4 metrů za sekundu a bio bude na střední zátěži.
2: Evo, už jsme to tady v našem vysílání dnes říkali, v pondělí a taky v úterý si od těch veder moc neodpočineme, je to tak?
3: Máte pravdu, Matěj, budou ty teploty zase stoupat. Počasí u nás začne ovlivňovat nevýrazné pole nižšího tlaku vzduchu. A ten vzduch bude velmi teplý a i vlhký. Čekáme po oba dny jasno nebo skoro jasno a odpoledne se místy vytvoří větší oblačnost a ojediněle se může objevit i přehánka nebo bouřka. Teplota ráno bude kolem 17 stupňů a odpoledne, jak jsem říkala, bude stoupat. V pondělí do 36, v úterý do 38 stupňů. Vítr pované jenom slabý proměnlivý.
2: Eva Houbová z Českého hydrometeorologického ústavu nás nejen teď, ale taky celé jihočeské ráno informovala o tom, jaké bude počasí nejen v nadcházejících hodinách, ale i v následujících dnech. Evo, moc krát díky za všechny informace, no a přečkejte stejně jako my všichni ty vedra někde ideálně v chládku. Naslyšenou.
3: Děkuju, ať se daří. Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

Za 9 minut bude 9 hodin ráno a to první srpnové ráno letošního roku máme, milí posluchači, už vlastně de facto za sebou, dá se říct. Na řadě je teď pozvánka k dalšímu dnešnímu vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. To bude pokračovat už za chvíli zprávami v 9 hodin. Ty už pro vás samozřejmě chystá můj kolega Lukáš Pelikán. Mezi 9. a 10. hodinou si budete moct poslechnout dnešní díl pořadu Mezi nebem a zemí s Danielou Pavlíčkovou, potom mezi 10. a 11. hodinou dnešní Hobby magazín, no a po 11. hodině si to pomyslné žezlo tady u mikrofonu převezme Petr Stupka se svým kuchařským čarováním. V pravé poledne vás taky od mikrofonu přivítá můj milý kolega Martin Hlaváček v dnešních písničkách pro radost. To vše vás čeká v nadcházejících minutách a hodinách ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Je to opravdu hodně, tak si to moc užijte. Děkuji za vaši dnešní ranní pozornost a přeji, pokud možno, krásný první srpnový den. Od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí Matěj Vodička.

Prázdniny jsou v polovině a pokud přemýšlíte, kam vyrazíte s dětmi, mám pro vás bezvadný tip. Mirotické setkání loutek a hudby. Rodinný festival má v tomto městečku na Písecku už více než 20letou tradici a pokud máte rádi divadlo a muziku, jste na správné adrese. V neděli v kavárně vám představíme program, který pro vás připravil Ladislav Lojza Tomeš. Poslouchejte krátce po 17. hodině.

0: hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Radomír Lašák dnes nastupuje na post šéfa pražského letiště. Letošní agrosalon Země živitelka představí umělou inteligenci pro řízení farmy i několik premiér zemědělské techniky. Historické vlaky jezdí tento víkend mezi Horní Cerekví a Jindřichovým Hradcem. Na jihu Čech se můžou tvořit přehánky nebo bouřky, teploty vystoupí k 32 stupňům. Zprávy a Lukáš Pelikán, dobré ráno. Podnikatel Radomír Lašák ode dneška přebírá vedení letiště Praha. Ve funkci předsedy představenstva vystřídá dosavadního šéfa Jiřího Pose, kterému končí funkční období. Radomíra Lašáka vybralo ve výběrovém řízení Ministerstvo financí. Podle Aleny Schillerové znutí ANO hlavně proto, že má zkušenosti z oblasti letectví.
3: Radomír Lašák je podle informací, ke kterým dospěla výběrová komise, zkušený profesionál z oblasti letectví, finančnictví, řízení lidských zdrojů s nespochybnitelnými top manažerskými zkušenostmi. On rok bude mít smlouvu bez konkurenční doložky, to znamená, kdykoliv může být ukončena.
2: S výběrem ale nesouhlasí třeba opoziční ODS nebo odbory letiště. Ty jsou ve stávkové pohotovosti. Nelíbí se jim, že Lašák v minulosti stál za úpadkem českých aerolinií a dosud nepředstavil své plány s letištěm. Ze španělského města Ceuta na severu Afriky úřady vrátily zpátky do Maroka téměř všech 50 tisíc migrantů, kteří tam dorazili za jediný den. Informovala o tom španělská vláda, podle které se většina lidí vracela dobrovolně. Při pokusu přeplavat na kontinentální území zemřelo bezmála 60 osob. Někteří migranti popsali, že se k cestě do španělského města rozhodli ve čtvrtek. Právě tehdy údajně dostali přes telefon a sociální sítě informaci, že je hranice bez omezení otevřená. Španělskou exklávu v pátek navštívil premiér Pedro Sánchez, který ze současné migrační krize obvinil pašerácké mafie. Zároveň slíbil lepší ochranu hranic u Ceuty. Nové technologie a jejich využití přímo v zemědělské praxi budou jedním z hlavních témat letošní Země živitelky v Českých Budějovicích. Agrosalon začne 20. srpna a představí například umělou inteligenci vyvinutou pro řízení farmy nebo technologii, která ošetří osivo bez chemických přípravků. Několik strojů bude mít na výstavě českou premiéru. Další novinky představuje obchodní ředitel výstaviště České Budějovice Jan Kuběna.
4: Letos bude jedna evropská premiéra a minimálně 5 premiér v České republice se týče exponátů. Evropskou premiérou je samojízdná sekačka Cutaro 1050 od společnosti Fliegel. Další novinkou je traktor New Holland T7. Jinak další velmi zajímavé exponáty budou nějaké balíčky, sklízecí mlátičky, postřikovače a tak dále.
2: Odborný program se letos zaměří taky na precizní zemědělství, robotizaci nebo využití umělé inteligence. Speciální historické vlaky jezdí celý víkend na trati mezi Horní Cerekví a Jindřichovým Hradcem. Cestou zastavují i ve stanicích, kde na běžných linkách lidé nemůžou už 6 let nastoupit ani vystoupit. Projíždí tudy jen rychlíky. Jedním z těchto míst je Jihlávka na Jihlavsku.
5: Slavná událost v Jihlávce.
6: Pan Jiří zkoumá vylepený jízdní řád na zeleném papíru, který je na dveřích do stanice v Jihlávce.
5: Jsem si říkal, že si to nechám ujít.
7: Jak moc se teda zažil ty vlaky, že tady stavili?
5: Jo, to si pamatuju, samozřejmě jsem je používal, takže to bylo příjemný.
6: Po tomto víkendu život v Jihlávce, ale i na dalších stanicích na trati znovu utichne. Vše se vrátí do stávajícího režimu a ani v příštích letech kraj Vysočina nepočítá s tím, že by trať obsluhovaly osobní vlaky. Z Jihlávky František Jirků, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Na jihu Čech očekávejte oblačno až polojasno, dopoledne přechodně až zataženo. Místy se vyskytnou přehánky a bouřky, které můžou být i silné. Teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů Celsia, na horách budou mezi 25 a 28. Mírný vítr západních směrů v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž je na nejvyšším stupni 3.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Kyvadlový provoz vás čeká na hlavním tahu 4 mezi Solnou Lhotou a Korkusovou Hutí u Vimperka. Opravují tam silnici a tvoří se kolony. Dobře dojďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
0: Renesanční rabi, který učil číst Bibli srdcem i rozumem, tak vzpomínají na profesora Jana Hellera jeho studenti. V čem byl jeho přístup k výkladu Bible originální? Připomeneme nedávné vydání unikátní knihy Svobodné zednářství očima zednářů. Tímto duchovním řádem prošlo mnoho osobností. Pozveme do Brandýsa nad Orlicí, kde Jan Amos Komenský napsal svůj Labyrint světa a Ráj srdce. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od římskokatolického kněze Jana Hanáka. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková. Přeji příjemné sobotní dopoledne.

0: Karla Gotta jsme zahráli v úvodu této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Jan Amos Komenský se nám do povědomí zapsal hlavně jako autor česky psaného díla Labyrint světa a Ráj srdce. Tento poslední biskup exilových sborů Jednoty bratrské se na krátký čas uchýlil i do Brandýsa nad Orlicí, kde pod křídly Karla staršího ze Žerotína právě toto nejznámější dílo napsal. V místní secesní radnici najdete důstojnou expozici týkající se učitele národů, který zde našel nejen azyl, ale i v roce 1624 novou rodinu. Kolegyně Víta Balcarová vstoupila do první místnosti se starostou Romanem Buchtelou.
1: V téhle první místnosti je takové obecné představení života Jana Amose Komenského. Na tabuli po levé straně tak je tam vlastně taková časová osa, kde je vidět, co se dělo v Čechách, co se dělo ve světě a jak do toho zapadá život Jana Amose Komenského. Na další tabuli je vidět, kde on všude byl, kde cestoval a co tam vlastně v té době prožíval.
2: Já bych to popsala podsvícené fotografie temné místnosti, ale všechno krásně viditelné. Vy mluvíte o celém životě Jana Amose Komenského, ale kolik let se týká Brandýsa nad Orlicí?
1: To období bylo asi kolem 3 let, možná malinko víc, kdy prožíval asi nejtěžší období svého života a v té době možná právě z té bolesti vzniklo jedno z největších děl a to je Labyrint světa a Ráj srdce.
2: Víme, že se tady také oženil. Máte tady nějaké doklady, dokumenty právě na toto období?
1: Úplně artefakty z té doby nemám, ale je tady zdařilá kopie svadební knihy, kde je zapsáno, že se tady opravdu podruhé oženil s Dorotou Cyrilovou.
2: Kam tedy půjdeme dál? Tady na té straně jsou knihy.
1: Jsou to ukázky knih třeba Škola hrou, aby si návštěvníci mohli udělat představu, jak ta kniha vypadala.
2: Tady vstupujeme do další místnosti. Tady mě zaujalo Světlo v temnotách. Jsou to ilustrace původní z té knihy?
1: Ano, jsou to kopie ilustrací z knihy.
2: Tady máme projekce. Co všechno se tady může spustit?
1: V tuhle chvíli je tady takový kreslený vstup o životě Jana Amose. A jsou tady ukázky ze seriálu Labyrint světa Ráj srdce. Je to kreslený seriál spíše asi pro děti. Vhodným způsobem dokresluje, o čem se v labirintu píše.
2: Teď jsme se dostali do takového hracího koutku.
1: Byla snaha ten labirint i nějak zhmotnit, takže tady je vlastně takový drátěný labirint, kde návštěvník by pak při vstupu měl obdržet dřevěnou kuličku, kterou může do toho labirintu hodit a ona by prošla tím labirintem, tak tam má vždycky 2 a 2 zastavení a ten návštěvník musí splnit nějaký úkol, aby ta kulička mohla pokračovat dál.
2: Vhodíme. Pane Buchtelo, úžasné. Pro koho je tahle expozice určená?
1: Tady jsme nejvíc mysleli na děti, aby si opravdu mohli i něco vyzkoušet. Jedna z myšlenek byla, že zde budou předtištěné citáty Komenského a oni si je budou moct tuží obtáhnout, aby viděli, jak se tehdy psalo a mohli si třeba něco odnést a plus k ním propašujeme i nějakou myšlenku.

V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Archeologové objevili v Litoměřicích doklad neolitického osídlení domského pahorku. Na dohled od biskupské rezidence našli hrob starý přes 6 tisíc let s kosterními pozůstatky 15-letého chlapce, zbytky domů či svatební prstýnek z 12. století a další cenné předměty. Nejstarší osídlení na návrší nad řekou Labe potvrzují nálezy z období neolitu, to znamená prvních zemědělců, kultury s vypíchanou keramikou, která je pojmenovaná podle typické ozdoby keramiky. Unikátním nálezem je pak hrob, v němž bylo kromě pozůstatků jedince mužského pohlaví ještě 12 nádob, z nichž některé se dochovaly ve skvělém stavu. U sebe měl také broušenou kamennou sekeru. V keramice jsou zlomky kostí, o nichž se neví, jestli je to pozůstatek žárového pohřbu nebo obsahuje nějaké další milodary. Unikátní nález se podrobí archeologové průzkumu stejně jako obsahy nádob. Vše po zpracování zamíří do stálé expozice Litoměřického muzea. Arcibiskupství olomoucké se pustilo do rozsáhlé opravy chrámu Zvěstování Panny Marie ve Šternberku na Olomoucku. Dělníci do poloviny roku 2028 postupně rekonstruují přístupové schodiště, prostor před kostelem, včetně opěrných zdí i průčelí chrámu, který patří mezi šternbernské dominanty. Rekonstrukce si vyžádá investici 67 milionů korun. Část nákladů pokryje evropská dotace. Průčelí chrámu bylo naposledy opraveno v 70. letech minulého století. Díky rekonstrukci chrámu bude otevřena veřejnosti dosud nepřístupná levá věž. Nové vyhlídkové místo ve výšce přes 40 metrů poskytne návštěvníkům netradiční pohled na Šternberg i jeho okolí. V Jihlavském kostele svatého Ignáce začali restaurátoři obnovovat rozsáhlou výmalbu. Lešení teď mají postavené v kněžišti, později postoupí do hlavní lodi. Kostel na Masarykově náměstí je přesto dál otevřený a konají se v něm nedělní mše. Také tuto zprávu jste od nás slyšeli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. A dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Také Anetu Langerovou jsme vám dnes zahráli v magazínu Mezi nebem a zemí, kde vám teď představíme zajímavou knižní novinku. U příležitosti stého jubilea od založení Národní veliké lóže československé v roce 1923 vyšla nedávno unikátní kniha Svobodné zednářství očima zednářů. Přináší osobní pohledy českých i slovenských svobodných zednářů na tradici, která už celé století tvoří tiché, ale hluboké pozadí duchovního, kulturního a občanského života v naší zemi. Připomíná i klíčové osobnosti tohoto duchovního řádu. S jeho velmistrem Liborem Adamcem se u knihy sešel redaktor Karel Sladký.
1: Připomíná i nejrůznější osobnosti. Kdo je podle vás takovou velkou osobností právě svobodného zednářství?
2: Zednářské osobnosti, které byly třeba člen našeho řádu, tak těch je opravdu mnoho. Tady bych třeba možná odkázal posluchače na naše webové stránky vlcr.cz. Na těchto stránkách máme více než 100 osobností představeno. Já bych jenom doplnil, že samozřejmě členem řádu nebyly jenom muchové a křižíci, ale i řada běžných lidí, protože členem řádu opravdu můžete být i jako řidič tramvaje nebo truhlář, není podmínkou být vysokoškolský profesor nebo rektor univerzity.
1: A teď mám v ruce i unikátní knihu, která vyšla při jaké příležitosti?
2: Naše kniha Svobodné zednářství očima zednářů navazuje na naši výstavu, kterou jsme uspořádali ke 100 letům od založení Veliké lože České republiky. Je dostupná v knihkupectvích, shrnuje přehledně nejenom historii, ale hlavně současnost svobodného zednářství. Každá jedna z těch 31 lóží tam má základní informace o sobě. Je tam opravdu přehled i těch osobností.
1: Má název Svobodné zednářství očima zednářů. Jak myslíte, že to zednářství změnilo vás osobně?
2: Já myslím, že všichni se vyvíjíme. Já si také kladu otázku, jestli je to třeba jenom stáří a věk, který člověka mění. Já si myslím,
1: zkušenosti.
2: Zkušenosti získané při svých aktivitách. Já myslím, že ten hluboký osobní prožitek, který to zednářství přináší, pozitivní emoce, systematický přístup k osobním rozvoji, tu intelektuální stimulaci, bych řekl, že mě spíš prohloubilo nějak můj pohled na svět, dívat se na svět.

0: S větší tolerancí a snahou porozumět druhým. Připomíná mi to, že ta práce na sobě nikdy nekončí, že stále je každý z nás může přispět byť i drobnosti k tomu, aby svět kolem nás byl o trochu lepší. Některé lože si možná stanoví nějaké krátkodobější cíle ve smyslu zaměření například té interní diskuze, že třeba nějaký roh se chtějí věnovat nějakému tématu podrobněji, ale my v podstatě postupně pracujeme na svém pozvolném rozvoji. Tak vlastně i pozvolně roste počet našich členů, který nedávno překročil 700.
1: O čem to vypovídá?
0: Každý muž přemýšlí o věcech, které vlastně i jsou v tom svobodném zednářství. Každý přemýšlí o životě. Každý může přemýšlet o tom být členem řádu. Je to opravdu velmi univerzální. Já teda říkám každý muž, ale jsou i smíšené řády nebo ženské řády, takže i ženy mají možnost, jak se zapojit do svobodného zednářství. Nikoliv tedy pod hlavičkou Veliké lože České republiky, ale pod hlavičkou jiných organizací.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Byl to muž, v němž se snoubila hluboká vědecká erudice s neobyčejnou lidskostí a břitkým smyslem pro humor. Profesor Jan Heller, klíčový zakladatel české porevoluční religionistiky a uznávaný biblista, zanechal v české teologii i v srdcích svých žáků nesmazatelnou stopu. I když by letos oslavil 101 let, jeho přístup k výkladu Bible i k mezináboženskému dialogu stále oslovuje i dnešní mladé hledající, pokračuje Terezie Bečková.
1: Když vyslovíte jméno Jana Hellera, málo komu se vybaví pouze suchý akademik. Pro své okolí byl především průvodcem, který dokázal otvírat i ty nejsložitější texty Starého zákona takovým způsobem, že se stávaly srozumitelnými pro každodenní život. Vzpomíná farář Petr Baďura, který s profesorem Hellerem připravil řadu rozhlasových i knižních rozhovorů.
2: Otvíral mi nové obzory, učil mě nově pracovat s biblickým textem, nově ho promýšlet. Třeba pověstný byl jeho semantický úklid, kterým jsme vždycky začínali. To znamená, že nejprve jsme si objasnili význam slov a on vlastně nás tak uváděl do hermeneutiky toho textu.
1: Na chodbách Evangelické teologické fakulty byl profesor Heller pojmem. Ovšem jeho osobní vystupování bylo v přímém kontrastu k jeho věhlasu. Religionista Pavel Hošek popisuje setkání s touto kráčející legendou jako lekci pokory, která studenty okamžitě odzbrojila.
3: Dřív, než jsem ho potkal osobně, jsem přečetl několik jeho knih a pro mě ta zkušenost setkání s ním byla překvapivá v tom, že jsem čekal celebritu a potkal jsem na chodbě Evangelické fakulty kouzelného dědečka, prostě člověka, který byl drobné postavy a vypadal tak jako nenápadně a takovým jako dost nezaměnitelným způsobem se usmíval od ucha k uchu a pak mi někdo řekl, že to je pan profesor Heller. Takhle jsem ho tedy nějaké roky na fakultě potkával a naslouchal i jeho výkladům. My jsme mu říkali rabi Jochanan. Pro tu jeho zálibu v rabínských příbězích a vůbec v židovské tradici nějak bezděčně spatřovali v tom jeho pastýřském farářském přístupu rabínskou moudrost.
1: Kouzlo Jana Hellera spočívalo v unikátní kombinaci přesnosti a porozumění. Jeho schopnost přijmout i laickou otázku bez náznaku povýšenosti z něj dělala charismatickou osobnost, která si získala srdce široké veřejnosti. Petr Baďura zdůrazňuje, že klíčem k jeho vlivu byla přirozená pokora.
2: Navíc on asi fakt měl rád lidi a to je další věc, která je vlastně strašně důležitá pro křesťana, aby se uměl vyrovnat i s tím, že ten svět často není moc radostný. Takže tím, že měl rád lidi, tak to dokázal všechno nějak přetavit do laskavosti, která ale nebyla laciná. On uměl teda taky pěkně bodnout a říct věc natvrdo, ale nezraňoval nějak záměrně, nebyly to nějaké podpásovky. Já často jsem mu kladl otázky, které si myslím, že byly třeba i hloupé. A on i tu sebehloupější otázku přijal a nikdy ze mě neudělal hlupáka.
1: Sám Jan Heller vzpomínal na slova svého učitele Karla Bartha, že kdo se bere moc vážně, nebere vážně Pána Boha. Jeho hravost se projevovala i v jeho pověstných ironických poznámkách, jako byla historka o jeho oficiálním přijetí mezi staropražská strašidla. Profesor Heller měl také ohromnou sympatii k judaismu a taoismu, kde nacházel rezonující témata.
2: Určitě se velmi upřímně zabýval myšlenkovými koncepty, náboženskými koncepty jiných lidí, jiných kultur, jiných etnik a jiných dob. A přistupoval k ním s velkou pokorou a proto možná mu také velmi záleželo na tom, aby dešifroval biblické texty, ve kterých nacházel právě různé vrstvy náboženského myšlení, a snažil se, aby se ty zvláště starozákonní texty nesplošťovaly. On věděl, že Starý zákon nemá jednu teologickou linii, kterou by držel, ale že je tam spousta různých vlivů a ty vlivy on se snažil nějak odhalit a ukázat.
1: Odkaz Jana Hellera dnes žije nejen v jeho knihách a rozhlasových archivech, ale především v generacích žáků, v nichž zažehl plamen

0: Ladíte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí, kde se teď přesouváme do Francie. Na konci července si ve Francii připomínali 10 let od vraždy otce Amela. Tento útok my teď připomeneme s Marií Sýkorovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Marie, co přesně se tady stalo?
1: Byl zavražděný 26. července 2016, tedy přesně před 10 lety. A to přitom, když sloužil mši pro pár věřících. Dva muži jménem Adel Kermiš a Abdelmalik Petitjean, kteří se hlásili k Islámskému státu, oba 19-letí, tak napadli smrtelně otce Amela a ten následkům podlehl. Stalo se tak v kostele ve farnosti obce Saint-Étienne-de-Rouvray, což je jeho západní předměstí města Rouenu v Normandii. A jak jsem zmínila, otec Amel byl zavražděn 48 bodnými a řeznými ranami, a to před zraky pár věřících při mši. Byl to jeden z prvních podobných teroristických činů, útoků, který otřásl komunitou věřících, ale v podstatě celým obyvatelstvem Francie, nejen tedy těch katolických věřících. Bohužel to vyvolalo negativní konotace u mnohých, zvlášť ve výpadcích proti muslimům.
0: Je to už 10 let. Jak uctili ve Francii památku v této obci na předměstí Rouenu?
1: 10 let od tohoto teroristického činu přijeli uctít památku do obce Saint-Étienne-de-Rouvray, a to hned několik významných představitelů, politiky i představitelé kultu a náboženství. V doprovodu sestry zavražděného Roselyne Amel přijel bývalý tehdejší prezident Francie François Hollande, tehdejší ministr vnitra Bernard Cazeneuve a nebo arcibiskup města Rouenu Monsignor Lebrun. Bylo to i za přítomnosti prezidenta francouzské biskupské konference kardinála Jeana Marka Avelina. Mše, která byla sloužena za otce Amela, tak té se účastnil i premiér Francie Sébastien Lecornu. Obec Saint-Étienne-de-Rouvray se vyznala a uctila památku nejen díky svým občanům a občankám, kteří mnohdy přidali osobní vzpomínku právě na otce Amela, ale i pojmenováním malého náměstí právě po něm. Městečko uspořádalo i informační kampaň a dokonce vyšel o životě otce Amela komiks.
0: Francie má velmi tragickou bilanci v útocích proti náboženským představitelům. Navíc nebyl právě tento už tak trochu zapomenutý? Co na to veřejnost?
1: Je to pravda, ta bilance je vlastně velmi smutná. Nelze přitom říct, že by docházelo jen k výpadkům, útokům proti katolickým, křesťanským věřícím nebo představitelkám a představitelům kultu. Jen tak pro srovnání ze statistik Francie třeba v roce 2021 bylo ve Francii zaznamenáno více než 1600 antináboženských útoků, z toho přes 800 proti křesťanské víře, něco přes 500 těch protižidovských a téměř 300 proti muslimským věřícím. Ta bilance se za 4 až 5 let zhoršila. V roce 2025 to bylo více než 2400 protináboženských útoků, přičemž narostlo hodně těch antimuslimských a ubylo těch antisemitských ve Francii, i když je to číslo nadále velmi vysoké a nejvyšší za dobu, co se statistiky zaznamenávají. Protikřesťanské útoky se objevují, řekli bychom, stále, a to ve stejné míře. Když se ale vrátím ještě k uctění památky otce Amela, k jednomu smíření v tomto případě přece jen v podstatě došlo, a to právě napříč vyznáními. Sestra otce Amela, tedy křesťanská katolička, se sešla s matkou jednoho z teroristů, aby se obě ženy vzájemně podpořily ve chvílích, řekněme, prázdnoty a smutku.
0: To byla tedy z Francie Marie Sýkorová. Za informace díky a naslyšenou.
1: Děkuji a naslyšenou.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je od římskokatolického kněze Jana Hanáka. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Jsem opět v milované Itálii. Ano, je to tak. Horka mi nevadí. Před horkem se dá skrýt siestou na stinném místě. Před zimou se utéct nedá, leda tak zmrznout. Ale uznávám, není to nějaké obecné moudro, jestli tedy vůbec moudro. My lidé s žanskou myslí to tak prostě máme. Četl jsem minulý týden jedno kázání papeže Františka. Rád se k jeho myšlenkám vracím. Vzpomeňme na fascinující orientální tržiště, říkal tehdy k jižanskému publiku. Nevím, jestli si každý z mírného pásu vybaví vůně a chutě orientálního tržiště. Já ano. Paradoxně nejvíce mi v mysli zůstalo to tržiště, které geograficky není orientální, ale mediteránské. Zaujímá značnou část starého Palerma. Tržiště do posledního místa vyplňující ulice mezi domy spojené křižovatkami se spoustou hlasů, křiků, barev, vůní i zápachů, chutí. Sicílie je italská jen z části. Najdete tam podobnou kuchyni jako jinde, ale slané je slanější, ostré, ostřejší. Ranní cornetto, kterému nevím proč u nás říkáme francouzsky croissant, se zpravidla plní čerstvou rikotou, buď s pistáciovou krémou, nebo krvavými pomeranči, které když loupete, tečou vám mezi prsty. Ano, i zločin je na Sicílii jaksi zlověstnější. Ale zpět k tomu tržišti. František ho použil jako metaforu k jiné metafoře, a to Ježíšově, když ten mluvil o tom, že s nebeským královstvím je to, jako když obchodník s perlami najde jednu nesmírně vzácnou, kvůli níž všechny své předchozí perly prodá, aby ji získal. Na palermském tržišti, které jsem se přitom vybavil, láká zleva zprava spousta radostí, tak jako v životě. A není zlé si je dopřát. Jen je třeba dát pozor, abych přitom nepřehlédl tu jednu zásadní radost, která tam taky někde je. A znamená naprostou katarzi mého života. Někde tam mezi těmi fascinujícími rajčaty, sýry a pomeranči je má životní láska. Celý život sbírám různé perly, jak smysluplně a šťastně žít. Získávám zkušenosti, potkávám se s inspirativními lidmi. Ale jednou se stane, že si mě najde perla a já se nechám, která to celé otočí na hlavu. A je mi jasné, že to je to, co celý život hledám. Kdybych ji minul a věděl o tom, už nikdy tu díru, kterou mi otevřela, nezacelím. Celý život si budu říkat, proč jsem ji minul. Budu vědět, že můj život, který mě dřív bavil, je najednou docela banální. Pokud tu perlu poznám, musím jít za ní a všechny ostatní předchozí dát stranou. Jiná rozumná cesta není. Všechny jistoty dosavadního poznání musím opustit kvůli jistotě důvěry v toho, který je v té drahocenné perle patrný. I když je to jistota mnohdy značně nejistá, nezbavená pochybností, neustále a někdy těžce obnovovaná. Ale mohl by se Giordano Bruno poté, co poznal, že noční nebe není jen nebeská opona, ale poodhrnul ji a viděl svět mnoha dalších rozměrů, mohl by se vrátit ke starému 2D světu jen proto, že by to mohlo být myšlenkově i společensky pohodlnější.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Na novou výši superdávky dnes přechází přes 238 tisíc domácností. Maďarské firmy i památky omezují spotřebu elektřiny. Vláda kvůli suchu chystá odstavení jedné jaderné elektrárny v zemi. Pobyty českých králů a císařů na zámku Jindřichův Hradec přiblíží nová výstava. Bude převážně oblačno s nejvyššími teplotami do 32 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré dopoledne. Dnes začíná platit nová výše superdávky. Přechází na ní přes 238 tisíc domácností v Česku. Informovalo o tom Ministerstvo práce a sociálních věcí. Superdávka od loňského října nahradila 4 sociální dávky. Příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavek na dítě. Nejmíň o 500 korun si má polepšit víc než třetina příjemců. Skoro polovině se pak naopak dávka o stejnou částku sníží. Od listopadu se ale výše superdávky znovu změní, a to kvůli úpravě životního minima i pravidel pro započítávání nákladů na bydlení. Podle ministerstva by změny měly pomoct hlavně menším domácnostem a samoživitelům. Maďarská jaderná elektrárna Paks oznámila další omezení výroby elektřiny. Premiér Péter Maďar včera řekl, že nejpozději do středy by mělo dojít k jejímu úplnému odstavení kvůli nízké hladině Dunaje. Voda z něj totiž k chlazení jediné jaderné elektrárny v Maďarsku nestačí. Úsporné opatření se mezitím šíří napříč zemí. Firmy omezují výrobu i provoz kanceláří, letiště snižuje výkon klimatizace, obchodní centra spotřebu elektřiny a zasnou taky dominanty Budapešti, včetně parlamentu nebo Budínského hradu. Výstava s názvem Veličenstvo před branami, české korunovační klenoty na dosah, dnes začíná na zámku v Jindřichově Hradci. Představí mimo jiné repliky českých korunovačních klenotů nebo prostory císařské ložnice. Výstava zůstane přístupná denně až do 1. listopadu, pokračuje kastelán Jindřichohradeckého zámku Jan Mikeš.
2: Těch míst v Jindřichově Hradci, kde bylo možné ubytovat císaře, bylo vícero, ale právě v tom druhém patře Adamova stavení tam byly ty nejnádhernější pokoje. Takže my jsme se pokusili vytvořit z části té výstavní prostory právě takový císařský pokoj. Sport.
0: Česká republika pořádá vůbec poprvé mistrovství Evropy lodní třídy 29R. Startuje dnes v areálu jachetního klubu Černé v Pošumaví na Lipně. Šampionát tam potrvá až do 8. srpna. Informace o programu závodů doplnila prezidentka České asociace lodní třídy 29R a 49R Jana Košťálová.
3: V tuto chvíli máme přihlásených 182 lodí, což vzhledem k tomu, že se jedná o dvouposádkovou loď, tak znamená 364 závodníků z 27 zemí. Během pondělí až středy proběhnou kvalifikační rozjížďky, od čtvrtka do soboty pak proběhnou finálové rozjížďky, no a v sobotu se rozhodne o vítězi, tedy mistrů Evropy.
0: Prezident Mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianni Infantino už nechce prodat podíl na mistrovství světa soukromým investorům. Od nápadu upustil po vlně kritiky, informovala o tom agentura Reuters.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech očekávejte oblačno až polojasno, dopoledne přechodně i zataženo. Místy se vyskytnou přehánky a bouřky, které můžou být i silné. Teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů Celsia, na horách maximálně k 28. Mírný vítr západních směrů v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž je na nejvyšším stupni 3.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Práce na silnici jsou důvodem kyvadlového provozu mezi Chvalšinami a Křenovem na Českokrumlovsku. Malé zdržení vás čeká kvůli semaforům u Červeného dvora. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
4: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a také vy, kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se společně zaměříme na pěstování jedlých a léčivých denivek. Máme pro vás několik vychytávek, jak využívat klimatizaci ve vašem autě. To se může hodit. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na rez hrušňovou, protože je právě čas ošetřit původce této houbovité choroby. Příjemný poslech Hobby magazínu vám přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Do Mravína na Chrudimsku se v polovině července sjeli zahrádkáři z celé republiky. Nalákala je tam výstava Denívek, kterou v obci každoročně pořádá jejich velký šlechtitel Jaroslav Vintera. Nechyběla tam ani pardubická bylinkářka Radka Svatošová, která přijela nejen za krásou květů, ale hlavně za těmi původními v uvozovkách obyčejnými denívkami, které jsou jedlé a mají léčivé účinky. A právě to zajímalo také naši hobby redaktorku Jitku Slezákovou.
2: Ano, denívky jsou jedlé, chutné a opravdu se používají i ve východním léčitelství. No a velmi chutné jsou takové ty první jarní výhonky, takové třeba do 10 do 15 cm, to jsou úplně lahodné křehoučké. Velmi chutná jsou poupata, dají se upravovat klidně tepelně a květy se dají jíst tak, jak jsou sladké. Takový potom se tam objevuje špalčivá pepřová příchuť, ale jsou velmi chutné.
3: Takové řetkvičky mě trošku připomínají, lehce. No když už jsme tady na té zahradě, měsíčky, hodně lidí si pěstují na zahrádce, je dobré si nasušit ty květy na zimu?
2: Určitě ano, určitě se dají používat čerstvé do těch mastí a různých olejových macerátů a do čajových směsí a samozřejmě, že zrovna měsíček je bylinka, která si zaslouží, abychom si udělali zásobu na zimu a můžeme klidně sušit celé ty květy, pokud bychom měli opravdu velkou hojnost květů, nevěděli co s nimi, tak s nich můžeme obrat jenom vlastně ty jazíčkovité květy, takové ty okvětní plátky. A u toho měsíčku ještě platí, že nejléčivější jsou oranžové odrůdy a nejlepší je mít plno květů, protože tam nazbíráme vlastně víc, takže měsíčky, pokud se nám přesevají na zahradě, tak buďme rádi, někdy i vydrží zimu, přezimují. Zevně jsou ty květy velmi hojivé, takže právě ty masti a oleje stojí za to si vyrobit a vnitřně se dávají zase do různých směsí protizánětlivých ženských a podobně.
3: A lichoře řišnice taky, že teď kvetou?
2: Kvetou. Na naší zahradě se jim letos docela daří, protože některý rok je opravdu to letní sluníčko zdevastuje a dokonají to škůdci, takže pak se třeba zmátoří až někdy na podzim, ale letos jsou zatím pěkné a tady zase platí, že je to skvělá jednoletka, kterou určitě stojí za to pěstovat, protože je velmi chutná a léčivá. No a klidně můžeme skonzumovat celou lichoře řišnici, ona má chutné listy, má křehké stonky, poupata, květy, semena, ta už jsou taková ostřejší, ta už jsou hodně štiplavá, palčivá, ale to ostatní můžeme používat jako jiné zelené natě, takže třeba přidat do salátu, nakrájet na brambory, obložit si tím talíř místo, abychom tam dávali třeba kupovaný salát. No a ty účinky jsou vynikající antibiotické a antivirové, takže ať už ji konzumujeme, anebo ještě lépe třeba ve formě tinktury, tak nám pomůže na infekce dýchacích cest a močových cest.
3: Připravit
2: takže
3: tinkturu.
2: Určitě udělat si tinkturu na zimu.
3: Tak no a ještě další oranžový kvítek, který mě napadá, ale to tedy netuším, jestli je nebo není léčivý, to je afrikán na zahradě.
2: No ano, i afrikány jsou léčivé, ale zase bych teda volila ty původní nešlechtěné druhy. Tam se používá květ na trávící problémy. Když je někomu třeba těžko po jídle, tak si uleví tím, že sní kvítek nebo okvětní plátky afrikánu. Mm-hmm.
1: Jak jste slyšeli, nakonec nezůstalo jenom u denívek. A ještě se vrátím k lichořeřišnici. Ta není podle bylinkářky Radky Svatošové příliš vhodná na sušení. Ztrácí tím svoje léčivé účinky. Tak schválně, utrhněte si jeden oranžový nebo žlutý květ a ochutnejte. Možná budete překvapeni, jak je lahodný. A o zahrádce a problémech s nejrůznějšími rostlinami to bude i za chvíli, tentokrát v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpověď na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. A máme tady první dotaz.
1: Dobrý den, tady posluchačka z Rychnova. Chtěla bych se zeptat, mám jabloňku, asi 5 roků starou. Mám to na zahradě, kde mám zeleninu. A teďka jsem zjistila, že mě vyrůstají v obnože kolem všude. Je to možné, nebo něco děláme špatně, nebo se to časem ztratí, až bude starší? Děkuju za odpověď.
0: Tak s tímto problémem jsme se vypravili za plzeňským zahradníkem a naším pravidelným poradcem Přemyslem Písařem.
2: Ta vaše jabloň je skoro určitě narobovaná na nějaké podnoži. Vám pravděpodobně nějakým způsobem obráží ta podnož z nějakých výmlatků. Z mé zkušenosti vím, že nestačí výmlatky takzvané odnože podle vás ustříhávat. Tam je potřeba skutečně se podívat až na to místo, to znamená odhrabat to, zjistit, kde z těch kořenů nebo vlastně z té báze toho kmene ten výmladek vyrůstá, a poctivě jej odříznout tak, abyste odstranili vlastně i ten zbytek pupenů, který by tam znovu prorašel do těch výmlatků, a pak by to mělo být v pohodě. Jinak samozřejmě ty výmlatky tam nechcete nechávat, protože vlastně té podnoži je z principu věci vždycky příjemnější živit sama sebe, než někoho, koho na mě nikdo narouboval, koho tady by nechci. Kdyby ty výmlatky nějakým způsobem zesílily, tak by se mohlo stát, že ta vaše vlastně naroubovaná část, naočkovaná část, ta ušlechtilá část té jabloňky odumře a že zvítězí ta podnož samotná. To nechceme, takže poctivě odhrabat, zjistit, kde vlastně ten výmladek vyrůstá, a odříznout celou tu bázi tak, abyste odřízla i ty budoucí očka, která tam vlastně proroší a porostou, a takhle by to mělo být.

0: tu dobu někde na zahrádce udělat rejšku nebo místo, kde je zasejeme ty pecky, zasypeme lehce zemí, musíme ho tedy samozřejmě označit a většina těch pecek se z jara probudí. A nebo druhá možnost je, že tedy, ale je to teda podstatně pracnější, se pecky dají do květináče jen tak do takového vlhkého písku a tam se, jak se říká, správně stratifikují a přenášejí se z jara nebo před jarem do chladného skleníku, aby vyklíčili. Takže to si myslím, že pro domácnost je složité. Zůstaneme u té normální, takové té zahrádkářské teorie, kdy se vysévají přímo do země, ne ovšem hluboko.
1: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
2: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Zuby magazín.
1: Veterinární lékaři často říkají, že člověk by neměl své zvířecí kamarády poličťovat, ale je řada záležitostí, kde jsou si člověk a zvíře velmi blízko. Například dentální hygiena a péče o chrup. To je užitečné a potřebné jak pro lidi, tak pro psy. Více o tom natáčela naše hobby redaktorka Slávka Brádlová, a to se zvířecím doktorem Leošem Železným.
2: Každý majitel by měl být schopen svého psa naučit, aby mu otevřel tlamu, aby se podíval na ty zuby, aby je zkontroloval, protože tak jako u lidí po každém jídle zůstává nějaký plak na zubech, tak stejně tak po nakrmení zůstává na zubech u psu. A ten plak je potřeba odstraňovat. Když bychom ho neodstraňovali, tak do toho plaku se začnou usazovat minerální látky, vznikne zubní kámen, kolem zubního kamene se dělají záněty dásní a už je jenom kousek k tomu, že se poškodí závěsný aparát zubu a celý ten zub potom vypadne.
3: S tímhle ale by člověk měl začít od štěňátka. Na druhou stranu člověk si řekne, no dobře, tak štěněcí mléčné zoubky, ono to vypadne, narostou mu nové.
2: No tak jako u lidí, musíme i o ty mléčné zoubky trošku pečovat, ale hlavně potom o ty trvalé. Takže odmala psi zvykat na to, že se jim do té tlamy šahá, že musí být zvyklí, že se jim nic neděje vlastně. A nejlepší péče je vlastně opravdu zubním kartáčkem, tak jako u lidí, naučit ty zvířata, že po každém nakrmení vyčistíme zuby. Je pravda, že ne každý pes si to nechá a je taky pravda, že ne každý majitel má čas na to opravdu ráno i večer po nakrmení ty zuby pořádně vyčistit. Takže pokud ten čas nemáme, tak existují takzvané dentální tyčinky, které vlastně svým složením a svým tvarem napomáhají tomu, že čistí ty zuby. Takže po každém nakrmení by měl ten pes dostat jednu tu tyčinku, která vlastně mechanicky odstraní ten zubní plak, který ulpívá na zubech. A navíc v sobě mají látky, které snižují následné ulpívání toho plaku.
3: Co se týká toho kartáčku, tak můžeme použít klasický lidský a doporučoval byste ultraměkký nebo střední nebo naopak tvrdý, nevím, jak to mají psi se zuby.
2: Oni jsou i speciální kartáčky pro psy a pro kočky, ale dá se použít běžný kartáček, který používáme pro lidi. Je potřeba ale použít co nejjemnější, aby to nezraňovalo dásně, když čistíme zuby.
3: Dá se usazování toho plaku pomoci nějak i složením jídelníčku třeba?
2: S jídelníčkem moc nenaděláme. Některé granule, které jsou lepší a kvalitnější, tak fungují tak, že sami částečně mechanicky čistí ten plak, protože když ta granule je špatně udělaná, je moc měkká, tak se pak lepí na ty zuby, nebo naopak, když je moc tvrdá, tak po rozkousnutí vlastně sjede potom zubu a řízne až úplně do dásně a vznikají tam mikrotraumata. Takže udělat dobře kvalitní granuly taky není tak jednoduché.
3: Já jsem viděla na vlastní oči psa, který měl zub plombovaný a prý existuje i něco jako rovnátka.
2: To plombování se většinou dělá proto, že dochází často k úrazům zubu, že ty zvířata, když žerou něco tvrdého, tak si ten zub ulomí. To se plombuje, občas se vyskytuje i zubní kas u psu, takže to je taky otázka plombování. V současné době se dělají i rovnátka. Jednak to může být z estetického důvodu, že ten pes má opravdu křivé zuby a jemu je potřeba je vyrovnat, anebo je to zdravotní příčina, kdy ten zub třeba špičák vyčuhuje ven a zraňuje dáseň, je vyhnutý, vyrostl prostě křivo, tak je možno těma rovnátkama ho srovnat. A někteří kolegové dělají i implantáty, takže v podstatě to, co je k dispozici v humánní medicíně, v zubařině, tak se dá použít i u těch zvířat.
1: A skoro jako přes kopírák ty dobré rady pro péči o psí zuby platí i u koček. No tak, to bych chtěl vidět, jak bych moje polodivoké kočičky doma donutil k čištění chrupu, když ono je to vlastně problémem i u spousty lidí. Dáme si trochu muziky a pak se pustíme do dobrých rad, jak využívat klimatizaci ve vašem autě, tedy pokud ji tam máte.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Spousta řidičů, kteří si vybírají starší vůz vedle jeho účelu použití, už vyžaduje i funkční klimatizaci. Nových aut bez klimatizace se dnes vyrábí opravdu minimálně a většinou je klimatizace i součástí základní výbavy auta. Její práci a příjemné vychlazení interiéru rozpáleného vozidla oceníte zejména teď v létě. Jak se o klimatizaci starat a co si můžeme doma sami opravit, vyměnit? Tak to zajímalo našeho hobbyredaktora Jiřího Šobra u Jana Drnce z plzeňského pneuservisu, kde klimatizace plní a také opravují.
2: Ono velice záleží na stáří toho auta. Když budete mít nové auto, tak doplnění chladiva je třeba udělat, řekněme, poprvé po 4 letech. Když budete mít auto 15 let staré, tak je už potom rozumnější to chladivo doplnit třeba jednou za 2 roky.
3: Já jakožto obyčejný řidič si tu klimatizaci chladivem asi nedoplním, ani se neprodává pro běžné spotřebitele.
2: Ano, nemáte možnost, oni jsou to nebezpečné plyny, takže musíte mít školení a hlavně ani nemáte jak, nemáte to zařízení, který natlačí kladivo do klimatizace, ale ono to není jenom o tom doplnění, těch operací je tam třeba udělat víc.
3: Když přestane chladit anebo bude chladit méně, servis.
2: Servis, v první řadě se podívat, jestli je tam dostatek chladiva a v případě, že tam chladiva je dostatek a ta klimatizace přesto nechladí, no tak se dá očekávat, že tam jede závada na dalších zařízeních.
3: Doba se mění, myslí se na ekologičnost a proto jsem se někde dočetl to, že dřívější chladiva v té klimatizaci nahradili nová ekologičtější, je to pravda?
2: Je to pravda, tuším roku 2012 používají auta už nové chladivo, které neobsahuje freon a teď nová elektroauta už mají úplně nové chladivo. A to je klasické CO2.
3: Jsou tato chladiva záměna?
2: Ne, nejsou záměna, ty systémy mezi sebou nedokážou pracovat s jiným chladivem.
3: Takže když budu mít starší vůz a budu tam mít to chladivo prvního typu, jde ještě koupit, anebo budu si muset připlatit?
2: Ne, normálně je dostupné, úplně bez problémů se to naplní tím starým typem chladiva.
3: Ale za víc peněz.
2: Ještě v nedávné době bylo to staré chladivo výrazně levnější, ale samozřejmě s přibývajícím tlakem na to, aby lidé kupovali nová auta, ekologická auta, pokud možno elektroauta, tak se zdražuje i ten starý typ chladiva.
3: Zmínil jste, že v těch autech je výparník, potom je tam kabinový filtr. Ten kabinový filtr měnit kdy a kdy čistit ten výparník? Tam bude asi spousta nečistot.
2: Kabinový filtr je dobré čistit jednou za rok a ve chvíli, kdy měníte kabinový filtr, tak se obvykle blížíte k tomu výparníku. Ne vždy jsou ty díly na sebe navázány a ne vždy je snadné ten výparník se na něj přímo dostat s dezinfekcí a vyčistit ji dezinfekcí. Nicméně existuje ještě celá řada způsobů a procesů, jak ten výparník vyčistit jinak, ale dělá se tato procedura čištění výparníku vždy při výměně kabinového filtru.
3: Aby to auto nevonilo tím výparníkem a těmi nečistotami.
2: Ano, protože ten výparník je neustále přirozeně vlhké prostředí, které je ideální pro růst bakterií a to je to, co zapáchá v klimatizaci, která je nevyčištěná, tak jsou bakterie, které jsou ve výparníku.
3: Budu mít doplněné chladivo v klimatizaci, vyčištěný výparník, nový kabinový filtr a teď jakou teplotu v autě nastavit. Většinou přijdeme z velkého ohorka a chceme velkou zimu.
2: To už není otázka pro mě, ale možná pro lékaře, ale je to samozřejmě věc každého uživatele. Někdo v autě snese 19 stupňů a někdo potřebuje 23.
3: Já jsem u té klimatizace po roce v autě, co ho mám, objevil tlačítko auto. Tak jsem ho zmačkal a teď se o nic nestarám, je to v pořádku.
2: Je to v naprostém pořádku a já doporučuji celoročně používat klimatizaci na automatický proces, protože soudobé moderní klimatizace vnímají nejenom vnitřní teplotu v autě a vnější teplotu, ale taky intenzitu slunečního světla a spoustu jiných parametrů, na základě kterých jsou schopni vytvořit ideální prostředí pro vás v tom autě. A to jak v létě, tak v zimě. Tak já doporučuji nastavit si teplotu a používat automat po celý rok.
1: Jak se starat o klimatizaci v autě, co si můžeme sami opravit a co nechat na odbornících, tak to zjišťoval náš hobbyredaktor Jirka Šobr u Jana Drnce z plzeňského pneuservisu. A za chvíli to bude zahrádkářský kalendář a to se dozvíte, že je čas na léčení jalovců. Právě jalovec přenáší rez hrušňovou na vaše hrušně.

0: rybářský kalendář.
1: Čeká nás zajímavá pranostika, ta platí na 6. srpna, tedy na čtvrtek příští týden, a to se říká, že na proměnění páně se nemá navážet obilí do stodol a do stohů, aby nevyhořeli a aby hrom neuhodil. Jak už jsem říkal v minulém vysílání Hobby magazínu, srpen je velký letní podvodník. Přes den je teplo a v noci zase zima. Kde je pak to léto? A letos je navíc v létě horko a sucho, a když zaprší, tak to stejně nestačí. A začneme dobrou radou pro majitele jalovců. Právě z nich se přenáší houbovité onemocnění na hrušně. A tento problém se rzí hrušňovou. Řešíme, co vysíláme Hobby magazín. Rez hrušňová se projevuje oranžovo-hnědými, okrouhlými skvrnami na listech hrušně. Tato choroba potřebuje k životu dva hostitele, hrušně a jalovce, na které se stěhuje zpátky na zimu. V srpnu proto staré jalovce prořezejte a ošetřete fungicidem. Ochráníte tak hrušně v celém okolí a všichni mlsní hruškoví zahrádkáři vám za to budou vděční. Zopakujeme si, že rajčata mají poměrně dlouhou vegetační dobu. Někde už zrají, ale na mnoha zahradách se teprve počínají vybarvovat. V srpnu je dobré seříznout vrcholky rostlin, které často ještě kvetou, a donutit je, aby svou energii investovali do již dozrávajících plodů. Můžete na tom jedině vydělat. I hned po sklizni můžete řezem upravit ovocné stromy i keře. Rozhodně odstraňte ty větve, které jeví známky napadení chorobami. V případě moniliové spály jsou to obvykle všechny konce větviček až na zdravé dřevo. U maliníku odstraňujeme slabé i odplozené výhony. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak předejít některým nemocem rajčat. Navštívíme rybáře ve Velkém Meziříčí a pokusíme se dát dohromady komunitu dodavatelů a odběratelů elektřiny. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Víte, jak to vypadalo, když se panovnický dvůr vydal na cesty? Zámek v Jindřichově Hradci to zažil ve své historii mnohokrát. Výstava Veličenstvo před branami vás od 1. srpna do 1. listopadu provede pětistoletími královských a císařských návštěv. Uvidíte desítky vzácných exponátů i věrné kopie korunovačních klenotů českých králů. Zavítejte na zámek v Jindřichově Hradci a vraťte se do doby, kdy sem na výlet jezdili i císaři.
3: Jedenáct hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Měření elektřiny ode dneška nově zahrnuje i údaje o uložené elektřině v domácích bateriích. Umožní to lepší fungování soustavy. Festival Komedianti v ulicích v Táboře dnes nabídne výuku žonglování nebo dílnu divadelního líčení. Čeští fotbalisti mají poprvé v historii zahraničního trenéra. Tým převzal Španěl Denia. Na jihu Čech počítejte s přeháňkami nebo bouřkami. Jsou tu zprávy, u mikrofonu je Lukáš Pelikán. Od dneška se mění část pravidel pro měření elektřiny. Jde o součást vyhlášky, kterou vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Reaguje na rostoucí počet bateriových úložišť u domácích fotovoltaických elektráren a na to, jak v případě potřeby uvolňují elektřinu do sítě. Úpravy mají tato data líp zaznamenat a vyhodnotit, říká vrchní ředitel sekce energetiky na Ministerstvu průmyslu René Neděla.
4: Vyhláška proto nově stanovuje požadavky na podružná měření, rozsah a přesnost měřených údajů i způsob jejich předávání. Tato pravidla jsou nezbytná pro spolehlivé vyhodnocování aktivace flexibility a dalších nových služeb, které budou do elektroenergetiky postupně zaváděny.
3: Ode dneška se mění i fungování elektroenergetického datového centra. To dosud sbíralo data pouze o sdílení elektřiny. Nově ale bude třeba domácnostem poskytovat informace o tom, jestli můžou do sítě uvolnit nashromážděnou elektřinu. Během ruského nočního útoku na Kyjev zemřelo nejméně 9 lidí, dalších 28 je zraněných, informují o tom ukrajinské záchranné složky. Škody Kyjev hlásí v 5 okresech hlavního města. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uvedl, že Rusko na Ukrajinu útočilo 27 balistickými střelami. Kyjevu se podařilo zneškodnit jen jednu z nich. Proti takovým raketám jsou totiž účinné pouze některé systémy protivzdušné obrany, například americké systémy Patriot. Podle Zelenského má ale Ukrajina nedostatek střel do nich. Program 15. ročníku festivalu Komedianti v ulicích dnes pokračuje v historickém centru města Tábor. Například na Žižkově náměstí jsou připravené interaktivní dílny. Festival potrvá až do neděle. Další informace doplňuje vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Tábora Radka Šimková.
5: Plnost těch součástí je samozřejmě interaktivní, takže návštěvník je vždycky součástí nějakého představení a pro ty třeba, které zajímá tohleto umění cirkusové a artistické, tak tam bude díl na žonglování a díl na divadelního líčení a je to samozřejmě pro všechny, nejenom pro ty malé, i pro ty velké.
3: Staročeská pouť Podkletí rozveselí Chlumukřem, že na Českokrumlovsku. Vše vypukne v 12:30 na návsi. Vystoupí dechová kapela Jihočeští rodáci, Bratři z Růže se postarají o šermířské vystoupení. Své umění ukážou i členové letecko-modelářského kroužku z Křemže. Na programu jsou taky koncerty country kapely Synové Velké Opalice a kapely Klaret. Jak informuje spolek Chlumáci, samozřejmostí bude dřevěný kolotoč a další atrakce pro děti.
1: Sport.
3: 52-letý Španěl Santi Denia je novým koučem české fotbalové reprezentace. Představilo ho vedení domácí asociace jako vůbec prvního zahraničního trenéra národního týmu. Úspěšný mládežnický trenér podepsal kontrakt na 2 roky s cílem postoupit na evropský šampionát v roce 2028. Denia mluvil o tom, že z počátku svého angažmá bude pracovat na detailech.
6: The football in Tarapoli have not a problem. Fotbal v České republice nemá problém, je silný. Pro nás trenéry teď bude klíčové vybrat správné hráče a profil týmu. Samozřejmě se chceme zlepšovat, je to hlavně o detailech, které na té nejvyšší úrovni dělají rozdíly. Mentálně jsou čeští hráči silní a my z nich musíme dostat to nejlepší.
3: První soutěžní zápas pod vedením Santiho Denii odehrají čeští fotbalisti v září v Lize národů proti Chorvatsku.
1: Počasí.
3: Na jihu Čech očekávejte oblačno až polojasno. Místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů Celsia, na horách naměří maximálně 27. Mírný vítr západních směrů v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž je na nejvyšším stupni 3.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Stavební práce omezují provoz na hlavním tahu 1/4 z Vimperka do Strážného. Mezi Solnou Lhotou a Korkusovou Hutí postojíte v kolonách. Provoz tam řídí semafory. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Kuchařské čarování Petra Stupky.
7: Dobrý den vám přeje kuchařský čaroděj Petr Stupka a zároveň se hlásí o vaši pozornost, protože v následujících minutách a chvílích se bude snažit vyčarovat nebo vykouzlit nějakou inspiraci pro vaše všední i sváteční vaření. Hlavní surovinou pro to dnešní rozhlasové vaření je zelenina, která se k nám dostala stejně jako brambory a rajčata z Ameriky. Ale dlouho jsme ji tady u nás uprostřed Evropy vůbec neznali, protože ji tu a tam pěstovali v oblasti Středozemního moře. Až někdy v 80. letech minulého století se zjistilo, že vyroste i na severu od Alp, a to velice hojně. A na našich zahrádkách se spozne náhlu a dnes už hojně nachází Cucurbita pepo, zvaná latinsky a česky cuketa. A právě ta si zahraje hlavní roli v tom dnešním kuchařském kouzlení. Přeji vám příjemný poslech a dobrou chuť.

V dnešním kuchařském čarování, jak bylo řečeno před chvilkou, je hlavní surovinou cuketa. A tak si zkuste teď vybavit, co vás napadá za pokrm, kde je součástí cuketa. Mně třeba napadá cuketa na grilu jako první, ale cuketa je výborná i ve směsi další zeleniny v takovém třeba thajském curry. A co taková cuketa nastrouhaná na hrubo ve vaječné omeletě nebo v míchaných vajíčcích? A plněná cuketa, pěkně prokrojená a naplněná směsí uzeného a vepřového semletého masa. A takový bramborák z cukety, to zná každý a každému asi chutná. A já velmi rád dělám rychlé cuketové zelí. A co potom taková smetanová cuketová polévka? Ale cuketa je dobrá a to už určitě víte i jako dezert v podobě třeba cuketových řezů, které máme u nás v rodině oblíbené. Ale já mám pro vás dnes několik receptů, které jsou tak říkajíc z ciziny a věřím, že budou pro vás určitě zajímavé. A ještě než se pustíme do nějakého toho klohnění a vaření, než tu cuketu dáme na grill třeba, tak mám pro vás pár slov z encyklopedie. Tam se říká, že cuketa je jednoletá plodová zelenina z čeledi tykvovitých, která se těší obrovské popularitě díky své univerzálnosti v kuchyni, nízkému obsahu kalorií, snadnému pěstování, pochází ze Severní Ameriky a její blízká příbuzná je dýně toho či onoho typu. A využití v kuchyni, o tom encyklopedie říká to, že se hodí ke smažení i grilování, že stačí cuketu nakrájet, potřít olivovým olejem a opékat, ale stejně tak se s ní velice často v mnoha zemích připravují smažené řízky, které se úplně běžně obalují jak v trojobalu, tak v těstíčku. Ale už jsem zmínil plněnou cuketu nebo zapékanou a sladké pečení, to ostatně také bylo řečeno, takže i tohle to všechno uvádí encyklopedie. A potom je tady docela rozsáhlý oddíl zdravotní benefity cukety. A je to prý ideální potravina pro zdravý životní styl, především pro ty, kdo se snaží schodit nějaké to kilčo. Tedy mají nějakou redukční dietu, abych to řekl podle encyklopedie. Protože cuketa má vysoký obsah vody, pomáhá dobře s hydratací, ale zároveň i dokáže čistit náš trávící systém celý. Má nízkou kalorickou hodnotu, ale obsahuje poměrně výrazné množství vitaminů a také minerálů, jako je draslík, hořčík, mangan, železo a podobně. Ale nebudu z toho dělat apatiku, pojďme dát kus té cukety na grill. Já mám dva způsoby jejího pečení na grilu. Ten jeden je, že ať už ten plátek nebo někdy krájím z takové té mladé cukety takové čtvrtičky nebo osminky po délce. Takže mám takové dlouhé jakoby cuketové hranolky a ty peču na grilu a vůbec je nesolím ani nekořením. A až když je opeču, tak teprve potom jim přidám většinou olej olivový, ale může být i jiný, a nějaké kořeníčko. Ale mnoho kuchařů dává k lepšímu takovou marinádu, kdy se připraví vlastně taková ochucující kořeněná směs. Zpravidla tam bývá tlučený koriandr, dává se do toho kmín, případně římský kmín, také trošku feniklu, sušený dobromysl, čili oregano a malinko pepře. A tohle všechno se spolu s troškou soli promíchá jenom, řekněme, když bude lžíce koření, tak dejte dvě polévkové lžíce oleje a do toho všeho rozmáčkněte nebo protlačte, prolisujte stroužek česneku. A tohle to všechno pěkně promíchejte. A touhletou směsí vlastně potřete cuketu a potom šupsní na grill. A nebo se to dělá tak, že se na dno pekáče vlastně rozetře tady ta marináda, na to se poskládá cuketa a šupsím do trouby a když to pěkně vypečete, až
přímo do křupava, někde se to takhle dělá, tak je to opravdu zajímavá chuťovka třeba k vínu. Ale já mám radši, když se to nevypeče úplně do křupava, do sucha, ale když se to peče jenom krátce, tak aby se to opeklo, provonilo to tím kořením a tím česnekem a potom je to výborné. Může to být klidně i na místo masa, dovedu si představit, že si uvaříte pár brambor, k tomu tuhle tu pečenou cuketu a když ji nakonec v té troubě zastrouháte sýrem, tak máte úplně úžasný letní lehký oběd nebo i véču. Takže takhle jsme začali s tou cuketou a jak jsem vám slíbil, mám pro vás několik receptů z ciziny, tak hned po písničce se do nich dáme.

Když se řekne cuketa, tak to slovo mě automaticky tak trošičku zní italsky. Cukíny, cukína, že to je trochu Itálie. A tak mnoho receptů, které rád používám, je právě z téhleté země. Ten první není na cuketu jako takovou, ale na květy, které jsou takové mohutné, co si budem povídat, a jsou velice krásné. A Italové je s oblibou plní a smaží. Tak jako se u nás dělají třeba bezinky, tak v Itálii je v této době zvykem smažit tyhle ty cuketové květy a ty náplně mohou být různé. Já jsem jednou v jedné restauraci zažil, že byly připravovány po římském způsobu a to znamená, že jsou plněné sýrem a ančovičkou. Zpravidla je to kousek mozzarelli a k tomu se přidává jen tenká nudlička uříznutá z ančovičky, tedy ze sardelky, ta tomu dá chuť a jinak se tam nic dalšího nedává. Uvnitř toho listu musíte vytrhnout ten pestík, tam vložíte tu náplň, řekněme ten kousek mozzarelli a kousek ančovičky, a nebo tam dávají Italové v různých variantách potom rikotu s bylinkami, nebo my bychom mohli vzít i nějaký krémový sýr s bylinkami, a nebo by tam mohl být i kousíček nějaké uzeniny nebo šunky a sýr, to už nechám na vás. A vlastně viděl jsem úplně přesně, jak to jedna italská hospodyně s těmi květy dělala. Vložila do toho květu tu náplň. Ta náplň může být podle velikosti samozřejmě těch květů, ale zpravidla je to něco velkého jako palec. Takže takový kus té náplně do toho květu. Na konci se ten květ jenom zkroutí a potom se hned namočí do těstíčka, které zpravidla se dělá v té Itálii z hladké mouky a jenom perlivé vody, minerálky, anebo já mám radši, když se udělá to těstíčko pivní. Takže normální pivní těstíčko, ten květ, tak jak se stočil na konci, tam přesahují ty jednotlivé okvětní lístky, takže se dá dobře stočit, tak ho ponoříte a hned šup s tím do rozpáleného oleje a smažíte to do zlatova. Mezitím vlastně se tam jenom rozpustí ten sýr, ta náplň, aby se zahřála. Dál to nějak není třeba prosmažovat ani propékat. A je to velká lahůdka a je to zase velmi zajímavý, lehký obídek nebo večeře nebo malé pohoštění pro přátele. A těch květů, co jsem teď zrovna se díval u nás na zahrádce, protože cukety jdou vždycky nejlépe na kompostu, jak jsem zjistil, tak tam už začala taková ta cuketová džungle, kde když mezi to listí člověk nakoukne, tak vidí právě tyhle ty krásné květy, no a tu a tam i nějakou tu cuketku. Teď pojďme z Itálie přes Jadranské moře na Balkán, protože tam je takové nejznámější a nejoblíbenější jídlo, které se tam připravuje, tak to je tykvice, tak totiž říkají cuketám, tykvice, která je křupavá. A podává se nejčastěji, aspoň tak, jak mi to tedy bylo řečeno odborníkem, kuchařem, který je tam z toho kraje, z Balkánu, tak říkal, že se to dělá s česnekovým jogurtem. Takový ten jogurt dneska my říkáme řeckého typu, on řekl našeho balkánského typu, takže si rozumíme hustý, hutný jogurt, doplněný prolisovaným česnekem, případně se má ještě doplnit citronová šťáva a trošku kopru, přesně podle tohohle šéfkuchaře. No a pak je to jednoduché, ale ta cuketa se krájí zpravidla na ostrém struhadle, na kolečka a na, nebo krouhá v tomhle případě, na přibližně tak jenom 3 mm, takže opravdu tenká jsou ty kolečka. A ty se mají osolit a nechat 15 minut vypotit, odležet. Oni pustí šťávu, pochopitelně jako každá solená zelenina a poté se odseje ta nadměrná vlhkost, to, co bylo vypoceno, tak se osuší papírovou útěrkou a potom se právě ve směsi hladké mouky, škrobu a vody obalí vlastně tyhle ty tenké plátečky, no a smaží se, takže z toho opravdu vzniknou křupavá, dozlatová osmažené placičky. A s tím jogurtem určitě si to dovedete představit. Ale já k tomu řeknu, že bych určitě to nedělal jenom z vody a mouky a škrobu, ale klidně bych tam dal i vajíčko a udělal na bázi vajíčka, mléka,

nahrubo, nebo ji nakrájí přímo na tenké nudličky, zase osolit a vymáčknout tu nadbytečnou vodu. Případně se do toho ještě přidává spařená cibule, zase na takové nudle dlouhé nebo půl kolečka bych řekl nakrájená. Takže ta cibule má být buď spařená, anebo také osolená, vymáčknutá. A potom se dělá, v Indii používají často rýžovou mouku, ale může to být, si myslím, jakákoliv jiná běžná tady pšeničná mouka. A zas bych do toho klidně dal trošku toho škrobu, sůl pochopitelně, a aby jsme byli v Indii, jak se říká, doma, tak by tam mělo být trošku mletého čili, trochu kurkumy a římského semletého kmínu, aby to dostalo ten indický šmrnc. Nebo dejte už nějaké koření, které máte, i běžné kari koření, není žádný problém. Ale tady se to nedělá tak, že se dělá těstičko zvlášť, ale dělá se to tak, že i ta šťáva z té cukety, která vytekla trošku díky tomu, že se na začátku osolila, tak se použije vlastně na výrobu toho těstička, takže přímo do té misky s tou cuketou, případně i tou cibulí, vlastně dáte rovnou trošku té mouky, sůl trošku a to koření patřičné, promícháte to a on se to slepí dohromady, vznikne vlastně takové těstičko, ve kterém je ta měkká nastrouhaná nebo nakrájená cuketa. Případně do toho můžete přidat, když jsem něco podobného připravoval naposledy, tak jsem do toho přidal i na nitky nakrájenou mrkev a nebo nějakou další kořenovou zeleniny, jako třeba celer. A potom se vlastně z toho už jenom buď lžící nabírají a tvarují se takové jakoby nočkohrudky, jak to nazvat, anebo někde si s tím dají práci, že to dají do toho tuku na pánev, v oleji namočenou lžící nebo vařečkou, to trošku jako rozplacatí do toho tvaru, ne hrudky, ale placičky, a pěkně se to usmaží. Takže to je další takový způsob a to orientální koření v tom zavoní pochopitelně při tom smažení a je to výborné. A co vím teda, tak k tomu se zpravidla podává nějaké čatní, ať už to bude mangové, které je dneska populární, ale já mám rád i když se udělá jenom takové to cibulové nebo cibulo ovocné, jablečné, myslím třeba teď těch prvních padanek, to může být velice zajímavé, protože když použijete cibuli, jablka, trošku cukru v tom necháte skaramelizovat a potom do toho přidáte to patřičné koření, tak z toho docela snadno, třeba jen na pánvi nebo v rendlíku, uvaříte takovouhle směs, která bude sladko-kyselo, slaná a ještě trochu ostrá. Takže zatím jsme třikrát cuketu smažili a teď ji upečeme v troubě. Upečem totiž slaný cuketový koláč tak, jak ho pečou ve Španělsku, i když tvrdili, že to je po italském způsobu. Každopádně se dá kolik cukety, tak tolik cibule. Jo, takže tak to je ten poměr hlavní, že se nakrájí na tenké plátky cibule a stejně tak cuketa. Všechno se osolí a zase to nechá stát, aby to pustilo tekutinu. A potom tuto cuketovou šťávu slijte do mísy a přidáte k ní hladkou mouku. Ve Španělsku používali kukuřičnou mouku, takže to bylo výrazně dožlutá. A přidávají olivový olej do té směsi, až toho vlastně vznikne takové palačinkové těstičko. A dokonce to těstičko ještě trošičku opepří. A pak se do toho těstička vmíchá ta vymačkaná cuketa s cibulí a směs se naléje na plech s pečícím papírem a rozetře se do velmi tenké vrstvy, jenom tak do centimetru vrstva, pokape se to olejem a peče se to z prutka na 200 stupňů, takových 30 minut, záleží samozřejmě na tom, jak je ten koláč budoucí silný. Ale peče se to tak dlouho, až to na vrchu zezlátne a okraje už budou křupavé. A tehle ten koláč se potom vyndá, ta placka vlastně z té trouby na tom plechu, na pečicím papíru se vyndá z trouby a podává se jak teplý ten koláč, tak i na studeno. A když se podává teplý, tak se zpravidla rozpékají rajčata na grilu nebo na pánvi, se rozpečou plátky rajčat a ty se potom spolu s cukrem, olivovým olejem pomažou po celém povrchu tohodle toho cuketového koláče a takhle se ten koláč podává. A já tedy, mi to nedá, abych nedoplnil, že bych na něj přidal ještě lžičku nebo dvě lžíce kysané smetany a spoustu těmi rajčaty rozpečenými bych ještě rozmázl potom

koláči, tu kysačku. Tak jsme měli inspiraci z ciziny a po písničce se s tou cuketou vrátíme k nám do kuchyně, protože mám i několik svých oblíbených triků, jak s ní v kuchyni naložit.

Posloucháte kucherské čarování, které tentokrát, jak už je tradicí uprostřed léta, je cuketové. Protože tu lze v kuchyni upravit na mnohé způsoby. A docela mě nadchlo, když jsme objevili placky a la bramborák, ale byly z cukety. Případně kombinace syrových brambor a nastrouhané cukety. Z toho všeho jdou bramboráky udělat, ať už je děláte s kouskem uzeného, anebo se semletými či rozsekanými škvarky, anebo to bude jenom obyč na sucho, jak se říká, s kouskem uzeného nakonec. To už nechám opravdu na vás. Ale já mám pro vás inspiraci, že se dají podobné placky, tedy z cukety a ne jenom z brambor, ale z cukety i z brambor s kombinací, jak si vymyslíte, připravit, ale jinak ochutit. Já jsem na mnoha akcích pekl takzvané gulášové bramboráky nebo cukeťáky, jak jsem říkal, plackám jenom z cukety, kdy jsem vlastně přidal papriku, přidal jsem do toho těsta uzeninu, a sůl, pepř, česnek, majoránka, takže to dostalo tu gulášovou, díky té paprice a té uzenině to dostalo takovou chuť. Takže jsem dělal i takhle ochucené, ale stejně tak dělám rád i placky orientálně laděné a nejčastěji a nejraději kombinuju cuketu, sýr a vajíčka. Takže je to taková spíš omeletka už než placka jakoby bramborová a bramborák, ale vždycky velice dobrá a výborná. Tu cuketu není dopředu třeba nějak upravovat, jen ji nahrubo nastrouhám a potom tedy přidám koření, ochucení, vajíčka, případně můžete dát trošku k tomu sýru ještě trošku strouhanky, aby tam nebyla mouka a nemuseli jste to tím pádem propékat, takže ta strouhanka to zahustí. Mým oblíbeným fíglem, a to už asi také znáte, jsou potom ovesné vločky, které ještě předtím, než je dám do nějaké té směsi, tak si je rozmixuju v mixéru úplně na jemnou takovou hrubší mouku, když to řeknu jednoduše. A touto směsí vlastně to těsto na tu omeletku zahušťuji. Je dobré to nechat chvilku odstát, aby ty vločky, potažmo ta strouhanka, do sebe nasála tu vlhkost, kterou osolená cuketa vždycky ze sebe vypudí. Takže můj tip na placičky se sýrem a vejci, tedy na cuketové omeletky, je jednoznačně na prvním místě. A potom můj další oblíbený fígl nazývám cuketové zelí. Dělám ho klasicky k vepřové pečení, ale třeba i ke stejku, který upeču na grilu, anebo k nějaké krkovičce. A můžete to k cuketové zelí použít jak studené, jako takovou zvláštní přílohu, nebo i teplé, přímo s tím knedlíkem. A je to navíc strašně rychle vařené, protože stačí na hrubo nastrouhat cuketu. V pánvi nechám zezlátnout cibulku, na ní přidám tu cuketu, krátce to všechno osmahnu v té pánvičce, osolit, ocukrovat a nechat to, trošku drceného kmínu dám a nechám to krátce zadusit. Ta cuketa si pustí šťávu, není třeba to podlévat, nic s tím není třeba dělat a nakonec to jenom zastříknete octem, převaříte a je to hotovo. Iluze lehkého hlávkového zelí je dokonalá a věřte mi, že kolikrát kor v těchto horkých dnech to bude chutnat víc než klasické dlouhodušené hlávkové zelí. I když to je také dobré, co si budem povídat. Ale já velice rád potom dělám, ještě tomu říkám, kapustová varianta, kdy toho kmínu přidám víc a přidám do toho ještě poměrně větší množství rozkvařené slaniny. Ale musí to být taková ta slanina z komína, aby to opravdu vonělo, aby to byla ta uzená slanina. A to zase dostane tato cuketové zelí úplně další novou chuť. A nedávno jsem dělal těstovinový salát. Ano, slyšíte dobře, těstovinový salát. A ty těstoviny, předem uvařené a prochlazené, tak jsem ochutil směsí, kdy jsem vlastně udělal takovéhle cuketové zelí, ale nakonec jsem do něj ještě přidal trošičku rajčatového protlaku a přidal jsem do toho trošku pepře a jen ten protlak a samozřejmě zase cukr, sůl, ocet. Takže to bylo výrazně sladkokyselé. Ještě tam byl, ač je to balsamico,
a trochu toho pepře a tuhle tu směs jsem ještě vlažnou namíchal do těch studených těstovin a byl z toho velice zajímavý těstovinový salát. Na vrch se sypal parmazán a všichni si moc a moc pochvalovali. Tak to jsou takovéhle variace, které lze udělat z cuketového nebo na bázi té krátce podušené cukety. A saláty s cuketou jsou také úplně běžné a výborné, i když si myslím, že stále tu cuketu do salátu tak často nepoužíváme, jak bychom mohli, ať už syrovou, anebo když ji nakrájíte na stejnoměrné kostičky a sprutka ji osmahnete na olivovém oleji a přidáte do toho třeba ještě půl stroužku česneku rozmáčknutého, tak to krásně přivoníte, může tam být ještě nasekaná bazalka nebo nějaká jiná bylinka. A tuhle tu směs potom, když přidáte do běžné směsi salátu, ať už tam budou rajčata, papriky nebo listový salát, to už nechám opravdu na vás, tak zase vznikne úplně úžasná dobrota a celou cuketu sníte prostě v rámci jednoho rodinného salátu. A jako poslední mám pro vás bramborový salát s cuketou a s rajčaty. Ne, nelekejte se. Opravdu, vím, že si dovedete představit brambory a vedle cuketu a k tomu třeba rajčatový salát. Ale věřte mi, když uděláte klasické brambory, nakrájíte cibuli, kterou promíchám s olejem a se solí, aby změkla a potom si na pánvi sprutka opeču zase kostičky cukety. A zvlášť si ještě nakrájím taková ta dužnatá masitá, jak říkám, rajčata. A to všechno nakonec spojíte dohromady, ale chce to okyselíte, případně můžete v tom oleji ještě rozmíchat trošku hořčice, tak máte tak opravdu lehonký letní bramborový salát. Tak to bychom měli další inspiraci a teď už po muzice vás čekají samé sladké dobroty, samozřejmě připravené s cuketou.

A nyní už nás čeká jenom sladká, ale samozřejmě cuketová tečka. Nebude to jedna tečka, budou to hned tři tečky. Ta první tečka bude čokoládový cuketový chleba, nebo chlebíček, abych to řekl správně. Je z Ameriky ten recept a je to extra čokoládový recept, jak je napsáno v jeho záhlaví. Ten druhý recept bude zase citronový koláč z cukety, ale právě vyvážený té citronové vůně a chuti. No a ten poslední to bude pro změnu z Itálie a bude to mandlová bábovka. Italové řeknou bába po francouzském způsobu, že to je mandlová cuketová bába. Ale můžete ji upéct i v podobě mafinek třeba. Tak pojďme na ten čokoládový chlebíček z Ameriky. Je třeba mít jednu větší mladou cuketu, tak to říká přímo recept, který jsem vyzkoušel a ta cuketa, kterou já jsem měl, měla nějakých 250 gramů. Prostě mladší cuketa, takže jsem ji celou nastrouhal. Takže nejprve jsem si v míse smíchal suché suroviny. 190 gramů hladké mouky. V receptu bylo 50 gramů, já jsem dal jenom 30 gramů kvalitního kaká. Jedna lžička jedlé sody, můžete ji nahradit i práškem do pečiva. Špetka soli a 120 gramů třtinového cukru. Ještě to zopakuji. Dal jsem 190 nebo 200 gramů hladké mouky, 30 gramů kvalitního kaká, lžička jedlé sody, špetka soli a nějakých 150 gramů třtinového cukru. A v druhé míce jsem šlehal dvě vejce a když jsem je měl v pěně, tak jsem do toho dal nějakých 100 gramů rozpuštěného másla. Může to být i olej podle receptu. A pak jsem tam dal teda vanilkový lusk, můžete použít vanilkový extrakt, případně vanilínový cukr. A potom vlastně spojíte všechno dohromady, kdy dáte tedy tu nastrouhanou cuketu, to suché a došlehaná vejce a nakonec do toho ještě přijde 100 gramů hořké čokolády, která má být na větší kusy nasekaná. No a tohle všechno promícháte a vložíte do vymazané a já jsem dal polohrubou moukou vysypané formě na biskupský chlebíček a pečete to nějakých 40-50 minut podle toho, jak to pečete. Já to pek na 170 stupňů a na ten závěr jsem to ještě malinko zmírnil na 160 a pek jsem to těch 45 minut. A je z toho prostě takový ten chlebíček, který je, kdo má rád čokoládu, tak je opravdu takový ten tmavý, díky té cuketě je to vláčné, no a jinak je to hodně čokoládové. A druhá dobrota tedy na sladký způsob je cuketový koláč, ale s citronem nebo citronový koláč s cuketou, chcete-li. A ten se ještě polévá navrch ještě citronovou polevou, která je pochopitelně z moučkového cukru a citronové šťávy. A zase je tam jedna cuketa, řekněme těch 200 gramů. A ta se dělá tak, že se najemno nastrouhá a potom se malinko osolí a nechá se, aby vypotila šťávu a ta se vymáčkne. Takže máte jednu vymáčkanou cuketu, kterou přidáte do toho koláče. A pak jsou tam dvě vejce a ty se šlehají do pěny s nějakými 150 gramů cukru. A nakonec se do toho zešlehává ještě 100 ml rostlinného oleje a šťáva z jednoho biocitronu a také kůra z toho jednoho biocitronu. No a nakonec do toho přidáte teda tu vymačkanou cuketu a úplně, aby se to všechno zahustilo, tak použijete, já jsem použil polohrubou mouku, protože přece jenom se tam polohrubá mouka v tom těstě, v té směsi lépe rozmíchá, tak té jsem použil, v receptu bylo 250 gramů, ale já mám tady napsáno 220 gramů, prostě něco přes 200 gramů polohrubé mouky. Přidejte kypřicí prášek do pečiva, no a špetka soli je v té vymačkané cuketě, na to nezapomeňte.
No a potom už se to peče v nějaké formičce a zase záleží na tom, při jaké teplotě, ale já už 180 často doporučovaných skoro nepoužívám, protože to přece jenom, když to pečete delší dobu, tak ten horký vzduch v troubě připaluje, takže používám tak těch 170 a zase je to záležitost 45 až 40 minut. No a nezapomeňte nakonec, po vychladnutí všechno přelít tou citronovou polevou. A asi nejjednodušší recept je ten poslední, třetí, který jsem zkoušel loni. A tam můžete dát mandle, proto se tomu říká mandlová bába s cuketou, anebo tedy můžete dát i mleté ořechy. A je to opravdu oblíbená letní sladkost, která se podává v Itálii a vyrábí se docela snadno, protože do mixéru dáte zase jednu takovou tu střední cuketku 200-250 gramů. Nakrájíte jenom na nějaká kolečka nebo kousky, přidáte 80 ml olivového oleje, to znamená něco víc než jeden velký panák, jak jsme říkali, nebo dva velké panáky, bychom řekli, oleje. Přidáte do toho 3 vejce a 130 gramů cukru. A to všechno v tom mixéru úplně jednoduše udělejte. A za chvilku máte z toho takové cuketové pyré, do kterého přidáte 200 gramů mouky a nějakých 50, 60 i 80 gramů mletých mandlí nebo tedy ořechů a zase prášek do pečiva. Nezapomeňte přidat skořici, ta v téhle těch bábovičkách je výborná. A to je vlastně všechno. A potom už to dáte buď do malých muffin nebo nějaké formy, případně klasická bábovka a upečete to v troubě zase 160, 170 stupňů a po 40 minutách, když to budou ty muffiny, tak to bude za 25 minut třeba hotovo. Ostatně špejle vám prozradí, jestli už to je pečené. A tady se to nepolévá, tato italská bába cuketová se nepolévá polevou, jak by se mohlo zdát, ale jenom se ještě horká, potře máslem a zapráší moučkovým cukrem. Pokud jste to nestihli si poznamenat, můžete si kdykoliv na internetu pustit reprízu tohoto pořadu v archivu Kuchařské čarování. Určitě je a zůstává tam celý rok, takže dohledáte snadno i předchozí díly. Tím bychom měli načarováno z cukety dostatek, ale myslím si, že i tu klasickou poslední část kuchařského čarování, tedy kuchařský kalendář, zaměřím lehce cuketově. Kuchařský kalendář. První tip, plněná zelenina, ať už to bude ta cuketa už tolikrát zmiňovaná, a nebo třeba plněný zelný list, co říkáte? A placka na pánvi může být cuketový bramborák, ale může to být i cuketová omeletka. Další tip může být klidně smažený. Ať té inspirace v dnešním čarování bylo dost, jestli si uděláte tu balkánskou křupavou cuketu anebo ty smažené plněné cuketové květy po italském způsobu, to nechám na vás. No a abychom nebyli jenom o zelenině, tak taková pečená krkovička nebo vepřové výpečky s cuketovým zelím a šťouchaným bramborem třeba s porkem, to je také výzva. No a nezapomeňte na polévku a když tedy máme cuketové čarování, tak i cuketovou polévku. U nás doma děláme pořád po vzoru mojí maminky krémovou cuketovou polévku, která je zahuštěná ještě sýrem, takovým tím krémovým sýrem nebo taveným sýrem, chcete-li, jak máte rádi, tak taková polévka, i když v létě se nezdá, tak je výborná. Když do ní uděláte pěkně na másle osmažené kostičky žemle nebo chleba. A něco sladkého? No tak cuketové buchty jsme probrali. Navrhuji čerstvé ovoce a k tomu zmrzlinu a trošku šlehačky nebo kysané smetany. Případně z toho všeho udělat koktejl.
No a něco slavnostního, tak co takové krutí stehno, ale upečte si ho spolu s jogurtem, zeleninou, třeba tam může být i cuketa, indickým kořením, pěkně zvolna v troubě. Nemusíte mít tandoori pec, ale když dáte dobré koření a dobré krutí a ten jogurt a zelenina dohromady, tak to vyladí určitě zajímavou dobrotu. A nemusíte to zrovna konzumovat z rýží, i když bych doporučoval, ta bude asi nejlepší. A další nápad, těstoviny. Před chvilkou jsem dával tip, že z cuketového zelí s trochou protlaku a dobrým ochucením uděláte docela snadno těstovinový salát. A když do něj přidáte vařená posekaná vajíčka nebo nějaký dobrý sýr nebo obojí, bude to lahůdka. A nezapomeňte na rybu. A to je tedy závěrečný tip. Ryba přírodně upečená, já bych navrhoval na plechu v troubě, aby se jí člověk ani nedotknul, a k té rybě bych rovnou přidal nějakou zeleninku, jen tak, aby se tam prohřála, opekla trošku a byl z toho takový krásný letní oběd nebo večeře. A nechám to na vás, jestli to bude celý pstroužek, anebo to bude porce kapříka či jiné rybičky. Hlavně tu rybu nezavražděte, jak rád říkám, přílišným teplem. Jen zlehka vysoká teplota jenom na začátku, pak zvolna dopékat, tak aby ta ryba byla šťavnatá. No a jak neúprosně je měřen čas našim dnům i rokům, tak stejně spravedlivě nám utekla i patřičná porce minut vymezená kuchařskému čarování. Naštěstí za týden se můžete těšit na její další porci. A do té doby mějte dobré dny, také dobré zprávy. Mnoho radostí a dobré jídlo a pití a k tomu dobrou mysl, to vám přejí ti, kdo dnes kuchařsky čarovali. Se zvuky kouzlil a čaroval jejich mistr Michal Kolář a do mikrofonu věřím, že dobré chutě vám dělal kuchařský čaroděj Petr Stupka.

vozu pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským d'Alborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
5: Dnešní poledne ohlásí zvon z věže kostela svatého Martina v Tochovicích nedaleko Březnice na severním okraji českobudějovické diecéze. Má hlavní tóndy z 2, průměr 66 cm a váží přibližně 180 kg. Roku 1950 ho ulila znárodněná dílna Rudolfa Pernera v Suchém Vrbném u Českých Budějovic. Na jeho plášti nejsou žádné reliéfy ani ornamenty, pouze nápis se jménem výrobce a letopočtem odlití. Dobré poledne.

0: odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Dětské tábory jsou podle hygieniků v pořádku, větší problémy při kontrolách nenašly. Maďarské firmy i památky omezují spotřebu elektřiny. Vláda kvůli suchu chystá odstavení jediné jaderné elektrárny. Zeměživitelka v Českých Budějovicích letos vystaví rekordních více než 350 zvířat. Zítra vystoupí teploty na jihu Čech maximálně ke 30 stupňům. Jsou tu zprávy, u mikrofonu je Lukáš Pelikán. Hygienici při červencových kontrolách letních táborů nenašli žádná větší pochybení. Ve vysílání Českého rozhlasu to řekla hlavní hygienička Barbora Macková. Během téměř 900 kontrol rozdali hygienici 27 pokut, celkově za 84 tisíc korun. Kontroly se zaměřily na nová pravidla, jako je povinné oplachování nádobí pod tekoucí vodou místo v nádobě. Nejčastější nedostatky se podle Mackové týkají stravování.
2: Většinově jdou o pochybení v rámci zajištění stravování, protože my kontrolujeme kromě kvality stravování také pestrost stravování. Pár pokut nebo těch nedostatků bylo zaznamenáno, ale v jednotkách, také v nedostatečné zdravotnické dokumentaci nebo v nějakém problému v rámci ubytování dětí.
0: Maďarská jaderná elektrárna Paks oznámila další omezení výroby elektřiny. Premiér Peter Maďar včera řekl, že nejpozději do středy by mělo dojít k jejímu úplnému odstavení kvůli nízké hladině Dunaje. Voda z něj už totiž k chlazení jediné jaderné elektrárny v Maďarsku nestačí. Úsporná opatření se mezitím šíří napříč zemí. Firmy omezují výrobu i provoz kanceláří, letiště snižuje výkon klimatizace, obchodní centra spotřebu elektřiny a zhasnou taky dominanty Budapešti, včetně parlamentu nebo Budínska. Hradu. Zeměživitelka začne letos 20. srpna a potrvá 6 dní. Na výstavišti v Českých Budějovicích ukáže rekordní počet zvířat. Poprvé se tam představí peršeronský kůň, mohutný chladnokrevník původem z Francie. Pokračuje obchodní ředitel výstaviště České Budějovice Jan Kuběna.
3: Výstava hospodářských zvířat nabídne letos rekordní počet zvířat, bude to přes 350 kusů, skot, ovce, prasata, koně, drobné zvířectvo. Novinkou je také, že se budou v průběhu výstavy střídat dvě plemena, a to limuzín a simmental, v sobotu večer proběhne několik šampionátů.
0: Pevnostní areál Slavonice hostí bojovou ukázku přepadení řopíků. Návštěvníci se při ní ocitnou na podzim roku 1938. Seznámí se s životem v příhraničí a přípravami Československa na válku s nacistickým Německem. Nasledovat bude střetnutí československé armády s německým Wehrmachtem. Akce začne ve 14 hodin a bude trvat zhruba 2 hodiny. Letos v září uplyne 88 let od podepsání a přijetí Mnichovské dohody.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech očekávejte oblačno až polojasno, místy se vyskytnou přehánky a bouřky. Teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů Celsia, na horách naměří maximálně 27. Mírný vítr západních směrů v bouřkách přechodně zesílí. Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl v 11 hodin v Českých Budějovicích 1013 hektopaskalů. V noci se ochladí na 18 až 15 stupňů. V neděli bude oblačno až polojasno, jen ojediněle s přehánkami, hlavně na horách. Nejvyšší denní teploty zítra 27 až 30 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 25. Vítr bude slabý východních směrů, biozátěž klesne z dnešní trojky na dvojku.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Hlášené máme 3 nehody motorkářů. Na Šumavě u Františkova nedaleko Kvildy, taky u Starého města pod Lanštejnem směrem do Nové Bystřice na Jindřichohradecku a na okraji Dražic na silnici 19 směrem do Opařan na Táborsku. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost, pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
5: Tak vás všechny moc zdraví Martin Hlaváček zase po nějakém tom čase. Je 12 hodin 6 minut a právě začínají tedy písničky pro radost Českého rozhlasu České Budějovice. Tak příjemné odpoledne a hezký poslech vám také popřeji. No a před sebou máme třeba Keramičku, Vejvodovou kapelu, Jihočeskou Podhoranku, Veselku, Žadovjáky, Budvarku, Babouky, Vacenovjáky také. A také muzikanty z jižních Čech. Ale také nějaké ty akce, kde budou kapely hrát. A opět samozřejmě na život. Takže třeba posezení pod kaštany v Třísově. Dnes, přátelé, od 14.30 a hrát vám tam bude Tufaranka ze Šakvic, tak tohle to si nenechte ujít. V Třísově dnes od 14:30 odpoledne posezení pod kaštany. Takže to bychom měli. Tohleto pozvání ještě tady mám vedle sebe. Další dostaneme se určitě k tomu. Teď ale první dvě dnešní gratulace. Dnes oslavuje své 23. narozeniny kamarád a křídlovák Keramičky, pan Josef Kadlec ze Želče. Milý Pepo, k tým dnešním narozeninám ti chceme popřát mnoho zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti, radosti a pracovních, osobních, muzikantských úspěchů. Jsme moc rádi, že jsi součástí této skvělé party, která se jmenuje Keramička. Do dalších let ti přeje jen vše dobré celá jeho česká originální kapela Keramička s kapelníkem Petrem Kolářem. No a písničku samozřejmě v podání Keramičky také pošleme do Krňan závisti. Paní Simoně Šmejkalové k 31. narozeninám. Vše nejlepší k narozeninám, hodně štěstí, zdraví i přeje Pavel. No, teď už, když jsem šel z tábora, právě od Keramičky.

Prosíme zahrát písničku Kdyby ty muziky nebyly pro pana Milana Marka z Vodňan k jeho kulatému výročí vedoucímu vychovateli ze střední rybářské školy ve Vodňanech, letitému známému kytaristovi, muzikantovi i rybáři z Vodňan. Všechno nejlepší, hodně a hodně zdraví, klid i pohodu s kluky na internátě přeje Milanovi kolektiv vychovatelů i ostatní zaměstnanci právě ze střední rybářské školy ve Vodňanech. K přání se jistě rádi připojí i bývalí zaměstnanci školy. Vždyť tady, Milane, pracuješ a vychováváš budoucí rybáře přes 40 let. Milane, užívej si dál ve zdraví život, rybaření, houbaření, rodiny i vnoučátek. Vždyť ty sám dobře víš, že čas letí a věk je jenom číslo. Já si přiznám, že při takovýchto přání, když někdo někomu přeje do Vodňan, do rybářské školy, do domova, jak se to vlastně dneska říká, vedoucímu vychovateli ze střední rybářské školy, domov mládeže, my jsme měli, tak ve mně propukne taková malá nostalgie, protože si vzpomenu na svá léta právě ve Vodňanech. No, že bychom byli úplně ukáznění mladíci, no tak to se taky úplně říct nedá, ale o tom je život právě na internátě u rybářů. Tak to bychom měli přání panu Milanu Markovi do Vodňan a přidáme ještě další přání k 60. narozeninám. Prosím o zahrání písničky pro pana Miroslava Boučka ze Svučic, který dnes slaví své 60. narozeniny. Chtěl bych mu popřát pohodu a zdraví, spokojenost a štěstí. Samý optimismus jen dnes i každý další den. Za obec Mišovice přeje starosta obce pan Vladimír Čelákovský. No a teď už tedy, Kdyby ty muziky nebyly a Vejvodova kapela.

No a tato gratulace od Jihočeské Podhoranky míří do Českých Budějovic, kde dnes slaví své 66. narozeniny paní Alena Pečenková, manželka našeho zesnulého bubeníka Honzíka Pečenky. Milá Alenko, přijmi od nás přáníčko k tomu štěstí a pevné zdravíčko. To ti přejí dlouholetí kamarádi, muzikanti a zpěváci z Jihočeské Podhoranky. Tak a pro paní Pečenkovou od Podhoranky ti naši mládenci.

No a nasledují dvě blahopřání k 70. narozeninám. Pan Martin Balek ze Zubčic slaví právě tyhle ty narozeniny. Hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, stále dobrou náladu a životní pohodu vám k vašemu jubileu přeje zastupitelstvo obce Zubčice. No a písničku pro radost k dnešním narozeninám posíláme pro pana Jana Polácha z Benešova nad Černou. Přejeme k dnešnímu jubileu, k 70. narozeninám, hodně zdraví, štěstí, klidu a duševní pohody do dalších let. Za obec Benešov nad Černou přeje Veronika Zemanová-Koruchová, starostka obce. Povětrné střevíčky pro vás od Veselky.

Prosíme o zahrání písně Jen ve snách od Žadoviáků, příležitosti krásných 75. narozenin naší milované manželky a maminky paní Evy Vopálkové z Vlašimi. Milá Evičko, děkujeme ti za všechnu lásku, péči, podporu a obětavost, kterou nám každý den dáváš. K tvým 75. narozeninám ti přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí, spokojenost, pohodu a mnoho krásných chvil v kruhu těch, kteří tě mají rádi. S láskou Mirek, Jiří a Pavel. Pro vás, Žadoviáci.

Tak přátelé, pokud se rozhodujete, že byste přece jenom dnešní odpoledne strávili třeba při nějaké té dechovce, jeli se tam podívat na vlastní oči a poslouchat na vlastní uši, tak tady mám pro vás další nabídky, dávejte dobrý pozor. Obec Němčice spolu s místními organizacemi zve na 18. hudební festival Pohoda 2026 v Němčicích. Ano, takže dnes pokračuje ten festival a jaký je program. A k tomu už v podstatě v tuto chvíli začíná pětní vzpomínkou u hrobu Václava a Stanislava Rožboudových. No a od 13 hodin to budou Babouci, od 3 hodin odpoledne Netolička, od 17:30 Šumavanka a od 8 večer až do půlnoci Božejáci. Ano, v Němčicích dnes. A nebo klučenické slavnosti tady máme. Hudební program začíná ve 13 hodin a to vystoupením Budvarky. Pak to bude od 15:30 Kovářovan folklor, no a pak další a další žánry eventuálně. Takže to máme klučenické slavnosti, tady v Klučenicích, logicky, že? No a ještě pozvání na Lipkovanku. Kapela Lipkovanka zve své fanoušky na koncert do obce Žimutice, kde vystoupí na žimutických slavnostech také dnes od 14 do 18 hodin. Tak to byly

nabídky na dechovku. A teď už další přání. Paní Věra Kožmínová ze Záhoří u Písku má dnes 75. narozeniny a asi teda postaru také v kalendáři svátek. Věry byl jindy, jinak je samozřejmě Věry v říjnu. Takže paní Kožmínová, pro vás dvě gratulace. Milá maminko, babičko, ke krásným narozeninám a také k svátku, který dnes slavíš, přejeme hodně a hodně zdravíčka, spokojenosti, radosti z rodiny, boží požehnání, ochranu Panny Marie a všenej. Také ti, maminko, za všechno děkujeme, za celoživotní lásku, za slova, která potěší, pracovní pomoc, za výborné kuchyňské dobroty, které vždy jsou všechny mňam, a velký dík prostě. To přejí ze srdce syn Pavel s rodinou, syn Ladislav s rodinou, vnoučata Antonín, Pavel, Alžběta, Marie, Rozálie, Aneška, Ludmila a Klárka. A ještě jedno přání paní Věře Kožmínové. Obecní úřad Záhoří vám přeje do dalších let vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a životní pohody. Od Budvarky to bude píseň Mamince.

pana Stanislav Tůma z Hrávně. Slaví 77. narozeniny. Chtěla bych popřát k dnešním narozeninám mému manželovi, Stáníkovi, všechno nejlepší. Hlavně zdraví, toho není nikdy dost, a poděkovat za jeho lásku a starost o naší rodinu. I k přání se přidávají děti a vnoučata. Taky se k přání připojuje naše kamarádka paní Helena Kozlová. A když by to bylo trochu jenom možné, zahrajte mu jeho milované Babouky. Když jsem šel na Perštát.

Rádi bychom nechali zahrát písničku panu Václavu Zíkovi z Mokrého, který dnes slaví 80. narozeniny. Na další cestě životem mnoho zdraví, pohody, životního optimismu a spokojenosti v kruhu svých blízkých přejí za obec Litvínovice starosta Martin Král a členky sociální komise. A 88. narozeniny slaví paní Marie Kartáková z Lomnice nad Lužnicí. Pro naší maminku, babičku a prababičku bych prosil zahrát písničku pro tátu k jejím krásným 88. narozeninám. S přáním jen toho nejlepšího, hlavně pevného zdraví, štěstí, pohody a ještě spousty krásných let mezi námi. Za celou rodinu, vnoučata a pravnoučata přeje syn Roman. Tak tedy paní Kartákové a panu Zíkovi posíláme muzikanty z jižních Čech s písní pro tátu.

Prosím o zahrání písničky Kvítek jabloňový od Vacenoviáků pro paní Věrušku Peterkovou z Přestavlk u Sedlce Prčice, která dnes oslaví krásné jmeniny. Milá Věruško, my ti přejeme k tvému svátku hodně zdraví, štěstí, radosti z rodiny a parádně si tento den užij. To přejí manžel Míla, babička s dědou, dcera Petra, syn Martin s rodinami, vnoučátka posílají sladké pusinky, také přeje kapela Doubravanka s kapelníkem Vaškem Bártou, fanklub Doubravanky a všichni, co tě mají rádi. Za všechny píše Láďa Řídel. A plníme přání Kvítek jabloňový, Vacenoviáků.

Dále tady máme gratulaci pro paní Zdeňku Šrenkovou z Besednice k 90. narozeninám. Naší milované Zdeničce přejeme do dalších let hlavně hodně pevného zdraví. Děkuji ti za to, co jsi pro nás všechny za celý život udělala. To tě za všechny přeje dcera Vlaďka. A prosíme o zahrání pro maminku o její nejoblíbenější písničku. Tak tenhle ten žánr nemůžeme hrát v dechovkách. Bylo to přání na písničku La Paloma od Miry Matěje. Ovšem, stejná píseň je také složená vlastně a hraná i dechovými kapelami například. Takže, jestli vám to nebude vadit, nabízím La Palomu v podání Krajanky.

Před námi je poslední gratulace i poslední písnička. Paní Rozálie Petričáková z Českého Krumlova, konkrétně z domova pro seniory Wagnerka, slaví 98. narozeniny. Naše nejmilovanější maminko, babičko, prababičko, chtěli bychom ti popřát k tvým krásným narozeninám, ať ti ještě zdravíčko slouží, ať tě úsměv na rtech neopouští, ať lásky máš kolem sebe převelice. To vše a ještě více ti přeje celá tvá rodina. Máme tě moc rádi a užij si oslavu. No a pro paní Petričákovou si gratulanti přijí v nějakou písničku o Šumavě. Tak konkrétně se jmenuje ta naše Šumava a hraje Úslavanka.

No to bychom tedy měli opravdu vše z dnešních písniček pro radost Českého rozhlasu u České Budějovice. Teď vám ještě hrají Šohaji. Tahle ta orchestrální skladba v jejich podání se jmenuje Prázdninová. No a ve 13 hodin vás čekají zprávy naší rozhlasové stanice a pak už další díl zámeckého léta. Martin Hlaváček se loučí, přeje příjemné odpoledne.

0: Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice, aneb jihočeské příběhy od jihočeských autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině.
1: Je 13 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Na 240 tisíc domácností dnes přechází na novou výši superdávky, která nahradila 4 sociální dávky. Obyvatelé Probulova na Písecku se v referendu vyjádřili pro stavbu vodních vrtů. Vážná dopravní nehoda motorkáře uzavřela na 2 hodiny silnici u Starého Města pod Landštejnem na Jindřichohradecku. Odpoledne bude oblačné až polojasné, místy se objeví přehánky nebo bouřky, teploty vystoupí na 32 stupňů. V noci se ochladí na 15, neděle bude oblačná až polojasná, teploty 27 až 30 stupňů Celsia. Zprávy a Gabriela Bláhová, dobré odpoledne. Takzvaná superdávka dnes začíná platit pro víc než 238 tisíc domácností. Nahradila 4 sociální dávky, příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavek na dítě. Nejmíň o 500 korun si má polepšit víc než třetina příjemců, skoro polovině se naopak dávka o stejnou částku sníží. Zákon o superdávce platí už od loňského října, kdy ji začali pobírat noví žadatelé. Dlouhodobé příjemce dávek stát nechal až do dneška ve starém systému kvůli nepřipravenosti administrace. Dva nové vodní vrty musí nechat vybudovat vedení obce Probulov na Písecku. Rozhodli o tom výsledky včerejšího referenda. Pro stavbu vrtů hlasovalo 58% obyvatel obce. Účast dosáhla 73%, výsledek je proto závazný. Vedení Probulova vypsalo referendum na žádost petice sepsané místní opozicí. Víc než polovina obyvatel čerpá vodu z vlastních zdrojů, ostatní využívají obecní studny. Vrty mají zajistit vodu pro celou obec. Pivovarská zahrada v Českém Krumlově dnes hostí koncert orchestrální hudby z videohry Kingdom Come Deliverance. Dirigovat bude skladatel Jan Valta. Koncert doplněný o videoprojekci je součástí letošního ročníku festivalu Krumlov. Pokračuje jeho ředitelka Gabriela Rachidy.
2: Z té velkolepé dlouhé počítačové hry se udělalo krásných 2 hodinky, tedy diváci uslyší tuto velkolepou hudbu, kde není jenom orchestr, ale taktéž sbor a středověká kapela Bacchus. A budou moci sledovat příběhy hry, tady bude krásné promítání.
1: Začátek je v 8:30 večer.
0: Počasí.
1: Na jihu Čech je oblačno až polojasno, místy se vyskytnou přehánky a bouřky, teploty jsou na 29 až 32 stupních, na horách na 27. Mírný vítr západních směrů v bouřkách přechodně zesílí. V noci se ochladí na 18 až 15 stupňů. V neděli bude oblačno až polojasno, ojediněle s přehánkami, hlavně na horách, nejvyšší teploty zítra 27 až 30 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách kolem 25. Vítr bude foukat východních směrů a biozátěž bude na dvojce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: U Starého Města pod Landštejnem na Jindřichohradecku došlo k vážné dopravní nehodě. Motorkář narazil při předjíždění do karavanu. Na místě jsou všechny záchranné složky. Vrtulník převáží motorkáře do nemocnice. Silnice bude podle policie uzavřena na minimálně 2 hodiny. Další nehody motorkářů máme hlášeny z Táborska, konkrétně v Dražicích a Prachaticka. Buďte na cestách opatrní, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Zámecké léto.
1: Zvu vás na výlet do Posázaví, do malebné krajiny lesů, říček a krásných památek. Uprostřed městečka Světlá nad Sázavou se rozkládá kolem čtvercového nádvoří nádherný zámek. Nejvýznamnějším rodem, který ho obýval, byly Trčkové z Lípy. Pozdější majitelé panství ho mnohokrát přestavovali a zkrášlovali. Dnes ho vlastní a žijí v něm manželé Marta a Jiří Mariánovi a já vás zvu k ním na návštěvu.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Rád vás beru na místa, kde žili známé šlechtické rody. Na zámky, o které se také dnes jejich majitelé s láskou starají. Dnes zamíříme na zámek Světlá nad Sázavou. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli, původní hoteliéry z Prahy a Jižní Moravy. Už na nás čekají Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto.
2: Jaké je celé vaše jméno, pokud by tam bylo i třeba s křestním a tak?
3: Já mám jediné křestní jméno, Jiří Marián. Mám dvě příjmení, teda, nebo dvě křestní jména, jak chcete, spíš dvě křestní jména. A nemám žádné další přídomky, ani zděděné, nic mi po šlechtické krvi, ani stopa. My jsme, nebo naše rodina pochází z malých rolnických, kovorolnických rodin z pohraničí Šumavy. Žádné bohatství, žádná moc, žádné statky, žádné tituly.
2: Kde jste se potkal se svou zámeckou paní?
3: No zrovna v tom šumavském podhoří na Domažlicku. Začali jsme chodit spolu ve třetím ročníku na gymnáziu. Na stejném patře jsme měli dvě třídy. Tam to začalo. Takže od 17 letech jsem poznal svoji ženu ve škole v Domažlicích.
4: Vystudovala jsem nejdřív v Domažlicích, pak v Plzni, pak v Praze a skončila jsem v Praze a mezi tím jsme pracovali na Jižní Moravě a teď jsme skončili ve Světle nad Sázavou.
1: Zámecké léto. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes?
0: Oba se brali v roce 1971 v Praze, postavili si tam dům, který ještě v dobách socialismu pronajímali přes Čedo k zahraničním hostům. Tehdy se začala rodit jejich láska k cestovnímu ruchu. Svůj potenciál rozvinuli naplno po sametové revoluci.
4: Tak hned po roce 1989 jsme s manželem věděli, že budeme nebo chceme podnikat. Já jsem tehdy byla středoškolskou profesorkou a manžel je strojař a pracoval 11 let v televizi, měl na starosti ekonomické zpravodajství. A tak věděli jsme, že s tím chceme skončit a začali jsme podnikat. Nejdřív malý hotel tady v Praze, pak větší, pak jsme už se nemohli kde rozpínat, tak jsme odešli na Jižní Moravu, tam jsme vybudovali hotel, který má dneska 200 pokojů a konferenční zázemí pro 1000 hostů. K tomu jsme přikoupili ještě další, protože byl malý, tak jsme přikoupili další hotel v Lednici, takže dneska tam disponujeme 250 pokoji a celým zázemím.
3: Já jsem sliboval své ženě, že budeme pracovat opravdu usilovně, což jsme dělali, do 50 let. A v 50 letech skončíme a začneme žít z toho, co jsme vybudovali do těch 50 let. Začali jsme podnikat ve 40. Pak jsem slíbil 60 a když to bylo 65 a už jsme oficiálně byli důchodci, tak jsem slíbil, že za každou cenu.
4: No a naštěstí jsme měli možnost, nebo měli jsme komu to předat. Té práce se ujal starší syn, který tam převzal práci a pracuje tam. A to je štěstí i trošku neštěstí zároveň, protože jakmile jsme byli bez práce, tak manžel začal vymýšlet, že bychom měli něco začít dělat. A to byl začátek konce.

0: Pak přišel covid a s ním náhlá starost o své zaměstnance. Bylo nutné jim zaplatit mzdy. Manželé Mariánovi proto prodali jeden ze svých činžovních domů v Praze. A rázem bylo dost peněz a mnoho milionů jim zbylo.
1: Tak co s tím? Tak jsem začal hledat příležitosti investiční. A taky plnění mých snů a touhy. Tak první byla, koupíme si farmu. To se doma nesetkalo se žádným pochopením. Tak pak jsem říkal, koupíme si farmu teda v jižní Africe. A našel jsem krásnou farmu, velkou jak 3 okresy, 2 přehrady, zebry, žirafy, všecko tam běhalo, lvi nevím. A, no a tak to mě všichni řekli, no tak jo, ale kupujte, naše účetní mě řekla, ale kupte si jenom jednosměrnou letenku, jenom tam, tu zpátky už nebudete potřebovat. No takže... To taky nedopadlo. No tak jsem hledal jsem nějaké fabriky, továrny, kde něco, zase si vzpomenu na to, že jsem strojař a že něco budeme už tvořit, aby to nebyly jenom ty služby. Všemu, čemu jsme se už chtěli vyhnout, byla gastronomie, protože tu my máme odslouženou. To je těžká řehole, tvrdá řehole. Takže obtížná dneska na podnikání je gastronomie. Nic šikovného jsme nenašli. Tak nakonec, když to mělo být bez gastronomie, tak tam už moc toho není. Zámek, hrad, no. A teď já jsem hledal samozřejmě, jak jsem byl zvyklý, ruiny, zbořeniny. A ty jsem začal nabízet, že tohle by šlo. A možná vždycky řekla, podívej se ráno do zrcadle, pak se podívej do občanky a pak se znova zamysli nad tím, jestli opravdu chceš kupovat takovouhle ruinu. Já už tam dělat nemůžu a nebudu. To jí bylo jenom 65 mladá holka. Dobře, takže to taky padlo, tak už zbývaly. V podstatě jenom výběr nebyl moc veliký. Jo. Byty už se nevyplatily kupovat v té době, protože já už jsem potom všechno přepočítal. A protože umím jenom kupovat ty nemovitosti, no tak jsem to měl dobře spočítaný, ono to je jednoduché počítání. Já už jsem potom šel po metrech čtvereční. Já jsem říkal, musíme uložit peníze aspoň do něčeho, co nepodléhá inflaci a zámek inflaci nepodléhá. Takže koupíme zámek, aby jsme do něho uložili peníze, který nám pak vždycky kdokoliv vrátí. Protože v době, kdy se paneláky ve světle prodávaly už za 35 tisíc korun metr čtvereční byt v paneláku, tak my jsme si tu nádheru, kterou jste tady z většiny viděl, i když z polovinu nerekonstruovanou, tak když jsme si viděli 100 milionů 5000 metry čtverečními, tak dostanete číslo 20 tisíc korun za metr čtvereční. Podlahové parkety, štukové stropy, funkce, zámek. A najednou mě to začalo vycházet prostě ekonomicky. Že není možné, aby zámek ztratil během inflace na hodnotě proti panelákům, který jsou vedle. Zvlášť, když do toho zámku vdechneme život.
2: A bohužel, tím, že jsem až tak nepeskovala, no tak manžel to vzal jako pochvalu a začal se tomu věnovat. A stalo se, že 23. června jsme jeli poprvé se na zámek podívat. Já jsem byla ve světle úplně poprvé v životě, já jsem tam nikdy předtím nebyla. A když jsme tam vešli na to nádvoří a vůbec tak najednou mě úplně zahalil pocit nádhery, něčeho jako krásného, něco úplně nehmatatelného a se říká, a je, tak tady bych chtěla být.
3: No. A myslíte si, že to bylo zámkem jako takovým, že kdybyste přijela i na Hlubokou, kdyby se prodávala, že by to bylo stejné?
2: Tak Hlubokou bych určitě, tam bychom nejeli a tam by se neprodávala, ale každý, kdo přijde na zámek, tak ten zámek je tak akorát veliký, tak akorát romantický a tak akorát krásný.
3: Co to znamená tak akorát romantický?
2: No, protože vás to prostě vezme za srdce a všechno, co tam je, tak nějak hraje dohromady. A tím, že to bylo ještě v polovině června a svítilo sluníčko a všechno bylo rozkvetlé, zelené a nádherné. A teď ty kulisy, to bylo opravdu jak divadelní kulisy. A tak to už byla první myšlenka toho, že tady bych chtěla být.
0: Oba k zámku našli blízký vztah a začali přemýšlet, jak mu pomoci, jako ještě více otevřít lidem. Objevili v sobě touhu vrátit společnosti to, co jim dala.
2: A najednou se z toho stal takový až skoro megaprojekt, že jsme za 4 roky, teď tomu bude v září přesně 4 roky, když jsme teda se stali majiteli zámku, že jsme zvelebili asi 3000 m² podlahových krytin a zároveň teda tím prostor, že když jsme koupili zámek, tak tam byly 2 expozice, jedna se týkala historických hodin a historie zámku a jedna byla sbírka historického evropského skla. Mimo jiné je to asi 3. největší sbírka v Evropě, která shromažďuje tyto historické skleněné exponáty. No a viděli jsme, že tam ještě tolik prostoru, takže jsme postupně to začali zvelebovat a dneska tam máme 7 stálých expozic a kromě toho máme ještě během roku vždycky tak 2 až 3 sezónní výstavy, tak se nenudíme. A když jste se zmínil o tom hotelnictví, tak okamžitě bylo cítit, že hosté, návštěvníci, kteří k nám chodili, tak chtěli se napít, chtěli kávu, pak chtěli polívku, pak chtěli oběd.
3: Pak se někde natáhnout.
2: A pak se někde vyspat. No a to jsme si říkali, ajajaj, my jsme přece už hotel nechtěli, protože hotelu máme dost. No nicméně ve snaze vyhovět návštěvníkům a vlastně má to i určitou logiku. Na zámku to je vlastně velká chalupa, tam je to krásno, ale tam se taky bydlí, tam se žije, tam se jí a tam prostě je život. No takže nejdřív jsme představili kavárnu, kterou jsme zvětšili a představili jsme ze starých takových skladů, které tam byly už úplně k ničemu, tak jsme z toho udělali restauraci, takže přibylo dalších asi 100 míst. Pak jsme ze starých prostor, kde byla kotelna, protože zámek byl vytápěn koksem, tak jsme tam udělali moderní gastronomický provoz a zázemí pro zaměstnance. No a kromě toho, když už teda máme gastronomii, tak plno hostů, kteří chtěli mít u nás svatbu, se neměli kde vyspat, no tak jsme vlastně postavili i nové pokoje a dneska máme 10, řekla bych, luxusních ubytovacích jednotek s tím, že 4 jsou v historickém designu a 6 ubytovacích jednotek jsou v takovém ultramoderním nadčasovým designu.
4: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Ocitáme se spolu díky zámeckému létu na krásně opraveném zámku Světlá nad Sázavou. V jádru renesanční tvrz, přestavěná v raně barokní zámek, získala současnou podobu rozsáhlou novorenesanční úpravou. V roce 2022 ho koupili manželé Marta a Jiří Mariánovi a rozhodli se v něm žít. Kde spali první noc?
2: Poprvé jsme tady spali v apartmánu, který paní majitelka předcházející

0: velikosti 2 plus KK, asi nějakých 45 metrů čtverečních, poměrně malá okna, takže je tam tma, téměř trvalé. My se tam poměrně, nechci říct, bojíme to, ne, to je špatné slovo, ale necítíme se tam jako, když venku je nádherně všude, my jsme zvyklí vždycky bydlet v posledním patře a bydlíme vždycky v posledním patře, aby jsme měli nějaký jako lepší výhled.
1: Je pravda v Praze i v 18.
0: Ano, ano, v Praze v 18. patře.
1: Nelitujete toho, že jste se přestěhovali sem? Ale možná by se stálo za to vypravit na půdu a udělat si tam třeba, když už v tom nejvyšším patře, tak nějaký hezký velký podkrovní byt.
0: Nemá balkon. My musíme...
1: A dole ho máte?
0: My potřebujeme balkon. Ne, proto jsme tam tak nespokojeni.
1: Myslíte si, že by vám nepovolili udělat balkon jako váš vklad do toho zámku?
0: Ne, ne, ne. Ale teď zkouším bojovat o povolení a možná v tom budu zatím držet primát, pokud se mě to povede, protože poprvé jsem zaregistroval ne absolutně negativní odpověď. Nemáme energie, to všichni víme, že... Zámek nikdy nesmí použít fotovoltaickou elektrárnu na střechu, takže my nemáme moc variant, jak věci řešit, ale máme tady takový kousek střechy, docela hezký, významný, ten by nám stačil, který není opravdu od nikud vidět, ale opravdu, kromě dronu, není vůbec od nikud vidět. A protože my máme nejvyšší věžičku, tak jenom ani z naší věžičky, protože je na odvrácení straně, tak není vidět. A tak jsem to sdělil památkářům, a ta reakce nebyla úplně negativní, takže já doufám, že budeme první, který budeme mít fotovoltaickou elektrárnu na střeše a bude nám líp. Ale balkon, že bychom tady někde vybudovali, to ne, to nejde.
2: Téměř každý z majitelů zámku něco přidal, přistavěl, něčím areál zkrášlil. Z původní renesanční tvrze se stal nejdřív barokní skvost, později přestavěný empírově a nakonec doplněn o novorenesanční prvky. Když se projdete krytými spojovacími chodbami, jako byste byli v Itálii.
0: Ano, původně ta poslední přístavba zámku byla právě tato chodba. Ta chodba byla udělaná uvnitř toho zámeckého, tenkrát to ještě nebylo nádvoří, protože ten zámek neměl ucelené ze všech čtyř stran uzavřené nádvoří, ale rozšířili si ten svůj prostor, životní si rozšířili právě o tyto chodby. A ty byly původně otevřené, až pak zjistili, že Vysočina není tak úplně...
1: Toskánsko.
0: A když jim tady byla zima, velikánská zima, tak pan architekt Svatoš někde před 230 lety při poslední rekonstrukci za Salmu Reifferscheidtů tady udělali velkou stavební rekonstrukci, uzavřeli ty ambity a tím si vylepšili podstatně celé to prostředí zámecké a pak to takhle to zůstalo až do dnešních časů.
1: A vám je tu teplo nebo zima?
0: Na zámku nikdy není teplo. Nemůžu říct, že by nám pořád byla zima, někdy v létě, v červenci je tady příjemně, ale jinak je tady zima, takže máme to tak o level posunuté směrem dolů.
1: Už jste si zvykl?
0: Ne.
1: Vaše oblíbené místo na zámku?
3: Možná asi nádvoří. Velmi ráda, zvlášť v létě, když to tam všechno rozkvetlé, kašna tam tryská, okolo jsou nádherné hortenzie a ta taková ta romantika. Nerada používám genius loci, ale tam skutečně ta síla je. Tak úplně večer, když je léto a ještě dlouho vidět, tak mám nejraději sklenku sektu, sednu si na nádvoří a kochám se.
1: Vy to budete vědět. Jaké je nádvoří třeba o půlnoci v létě?
3: O půlnoci je tiché, všechno spí, pávy, slepice, které slepičky, které tam máme, ty taky spí a tak je tam absolutní ticho.

0: absolutně ticho.
1: Čím vším nově jste se museli oba stát kvůli zámku? Jakou roli si vyzkoušet? Jakou dovednost?
2: No, pro mě největším překvapením na zámku byla ten styk s historií. Najednou jsem se potkal s historií. Nepotkal jsem se s tím, co jsem až doposud pořád dělal. Ráno, stavba, nějaká jiná stavba, nikdo mě do těch staveb nemluvil, když už jsem se rozhodl, do podnikání mě nikdo nemluvil. Tady najednou to začalo být trošku složitější, protože ne, že nás někdo nutil, nebo že bychom museli něco, ale na nás padla tíha odpovědnosti za tu historii, za tu budovu. To bylo takový nejtěžší pro mě smíření se s tím, že jsem majitelem zámku.
1: Kdo si myslíte z vás dvou, z toho manželský pár, miluje zámek víc? Přirostl mu víc k srdci?
0: To bych ani neuměla říct, já myslím, že jsme na tom asi tak stejně. Mám ho hodně ráda.
1: Co byste poradila těm, kteří třeba taky jako vy před lety uvaží o tom, že by si pořídili zámek?
0: To je velmi těžká otázka. Je to, pokud si někdo o tom přemýšlí, tak je to horší, než si koupit třeba zvíře na 15 let. Toto je opravdu daleko větší břemeno, větší koule na noze, a když se rozhodne, že to zkusí a nebude to úplně tu práci milovat, tu zodpovědnost a ty starosti, někdy to teda opravdu bolí a je strašně moc i bezvýchodných situací, které se nakonec stejně musí vyřešit. Tak ten, kdo není připravený na život v nepohodě, tak radši do toho nejde. Ale pak, když se to zase podaří, tak ta radost, když hosté píšou maily, když vzkazují, nebo když přijdou poděkovat, a tak to je tak strašně velký motiv pro tu další práci dopředu, že to nejde jinak. Člověk musí mít ten zámek opravdu rád.
1: Jak ho máte ráda vy?
0: Mám ho hodně ráda. Vlastně vůbec, samozřejmě máme rodiny, máme děti s rodinami, máme vnoučata, to je zase úplně jiná láska, ale každý si žije, každá rodina žije také svým vlastním životem, ale naší hlavní náplní je ta naše práce a starost o zámek.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Zámecké léto vám nabízí příběhy slavných zámků a jejich majitelů. Těmi jsou dnes Marta a Jiří Mariánovi. Nejznámějšími historickými majiteli Světlé nad Sázavou byly Trčkové z Lípy. Šlo o mimořádně majetný český šlechtický rod s rozsáhlou pozemkovou držbou, která v průběhu 15. až 17. století zahrnovala oblasti od Pelhřimova až po Podkrkonoší. Jeho představitelé zastávali vysoké zemské úřady. Zvlášť významnou stopu zanechal ve Světle v 16. století Burian III. Trčka z Lípy, který z gotické tvrze udělal lovecký zámeček v renesančním stylu, jak nám potvrdila i hlavní průvodkyně na zámku Eliška Drápalová.
2: A teď vám ještě představím důležité osobnosti světelského zámku, to je naše Máří Magdaléna, ta, co by si dostala tu přezdívku Zlá Magda, která tady vlastně...
3: Proč Zlá Magda?
2: No, protože ona tady neudělala, ona vlastně Trčkové byly hodně hodní, dozdávali chudým dětem kaši zdarma, Máří Magdaléna se přišla, hned to zakázala. Ona skupovala, že jo, zkonfiskované majetky, no a ona začala lidem půjčovat peníze, no a pochopitelně, když vy jste neměl, okamžitě to nesplatil, tak jedno ucho, druhý ucho, špička nosu. Proto se říká, že na Světelsku bylo hodně příjmení bez ouška, bez noska.
3: Mm-hmm. No děkuju pěkně, nechtěl bych to dověřit.
2: A navíc ona to byla matkou, ona zemřela 8. ledna roku 1633, takže se nedožila smrti svého syna. A tady vám představuju Adama Erdmana Trčku, který vlastně byl švagr Albrechta z Valdštejna. Toho vám nemusím představovat, vojevůdce, velký oblíbenec císaře. A 25. února roku 1634 došlo k přepadení se souhlasem císařovým a vlastně tito dva pánové oba dva padly, nebudu říkat jak, no a vlastně světelské panství bylo po 207 letech majetku Trčku zkonfiskováno a v čím veškerý ten jejich majetek.
3: Kdo ho pak dostal?
2: Koupil? Dostala ho koruna, král. Jo, to nebyl skoupený, to se stalo majetkem krále.
4: Ale ten ho zase přidělil dalším rodům, které ho získali ne jako konfiskát, ale jako odměnu za dluhy, protože půjčovali panu císaři, půjčovali hodně peněz a on neměl peníze na splácení, protože všechny spotřeboval v těch válkách. Takže tak to běhalo dějinami.
3: Škoda, že to tak není dneska, co?
4: No, škoda. Ale on se vždycky důvod najde, vždycky. To je jedno, jestli, a vždycky jde o peníze, o nic jiného nejde, nikdy v té historii. Ale ono zase Trčkové, co? No tak Trčkové se stali nejbohatším moravským rodem jen proto, že se skamarádili z Husity, podporovali je, platili jim a Husité chodili a vypalovali kláštery. Když vypálili klášter, no tak Husité zaplatili panu Trčkovi zase za ty peníze, které oni utratili, tak zase a takhle pan Trčka získal velikánské panství v době husitů. No tak logicky, pan císař mu to zase za těch 200 let vrátil a takhle to jde těmi dějinami úplně naprosto pravidelně.
1: Poté se na zámku vystřídalo několik šlechtických rodů. Nejdřív Jan Bartoloměj hrabě z Vernieru, který v barokním slohu zahájil výstavbu východního křídla, pak pokračoval rod Černínů z Chudenic a rod hraběte Kolovrat Krakovského. Empírové prvky získal zámek díky hraběti Františku Josefu Sichimu na začátku 19. století. Upravil i největší místnost na zámku.
3: Rytířský sál?
4: Ano, reprezentační část zámku.
3: Zdobný strop, opravdu štuková výzdoba, velká zrcadla, krbové římsy, velký prostor. Co se tu konávalo tak historicky? Bály, audience, co?
4: Ano, přesně. My to tedy nevíme, ale z pohádek už jsem to viděl na zámku. V největších místnostech se pořádaly bály, plesy a společenská setkání. Ale jinak my úplně nevíme, která místnost jak byla určená, protože poté, co posledním majitelem byla škola a ta škola předělala úplně všecko,
3: tělocvičná,
4: tak tělocvičná si tady nebyla nikdy, ale úplně jak ty jednotlivé místnosti sloužily, to víme víc od bývalých studentů této školy, který sem často chodí na prohlídky a říkají, tady jsem studoval, tady byla ředitelna, tady byl kabinet a tak, takže od nich se dozvídáme, co tady bylo. Nevíme, kde byla ložnice panstva, nevíme, kde byla jídelna, nevíme, kde byla kuchyně, můžeme se domnívat, ale...
3: Některé zámky mývaly obrázky, grafiky, zákresy se ve své době dělaly, když ještě nebyly fotografie, jak to tam vypadalo, nic takového tady nezůstalo.
4: Nemáme, nikde jsme se, my jsme zatím nepátrali úplně hluboce v historii, protože na to jsme neměli čas, my raději stavíme, protože víme zatím, co máme dělat, ale až jednou budeme hotovi, tak určitě začneme pátrat, jak to tady vypadalo.
1: Významně se do historie zámku zapsal Rotsalm Reifenscheidů, který nechal ve druhé polovině 19. století přestavět zámek vídeňským architektem Svatošem do podoby, jak ho známe dnes. V roce 1914 koupil světelský zámek nešlechtic továrník židovského původu Richard Moravec, přítel prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Jeho rodina vlastnila v Úpici v Podkrkonoší továrny na zpracování lnu a juty. Do Světle jezdil pouze na léto. Vinou událostí roku 1948 Moravecové přišli o své podniky. Dokdy ještě pobývali na zámku?
4: Byl to rok někdy 1957, možná ještě o něco dříve, ale už tady buď byla škola, nebo teprve začínala škola. A protože soudruhům bylo úplně tak jako nepříjemné, aby do majetku, který stále patřil Moravecům, protože oni uprchli na základě Benešových ani jiných dekretů, nepřišli o majetek, zůstalo jim v podstatě celé panství, všechny nemovitosti, tak oni cítili potřebu nabídnout Moravecovým, že si zámek a park odkoupí. A Moravecové samozřejmě tehdy nevěřili, že by mohla nastat tak revoluční změna, že by se mohli někdy vrátit rok 1957, takže souhlasili s prodejem a myslím, že ta kupní cena byla někde 200 tisíc dolarů, který dostali od československého státu a zámek si stát koupil. Posléze ho převedl na kraj, když tady byla škola, posléze kraj ho prodal městu, když už neměli pro školu využití a město nemělo finance na údržbu, ani na spravování, ani na provozování, tak to nabídlo soukromým vlastníkům. A my jsme druzí soukromí vlastníci v této nové éře, kdy jsme ten zámek koupili před 4 lety.
1: Jak se tedy žije na takovém zámku? Jak ho za ty 4 roky poznali? Na to se zeptal Patrik Rozehnal každého z manželů zvlášť, aby se neslyšeli.
3: Která místnost je nejhůře uklidnitelná?
4: 100% půda, pokud se půda považuje za místnost.
5: Asi kuchyně.
3: Kolik má zámek komínů?
4: 27.
5: 24.
4: Ne, teď už 23.
3: Fakt?
5: Ano, ale bohužel teda dneska jsou ty komíny využívané částečně pro klimatizaci, pro vzduchotechniku a částečně jsou zaslepené a jsou jenom ozdobou střech, ale sám vidíte, že ty komíny, to je samo o sobě architektonické dílo, jsou to nádherné komíny, ale bohužel se stalo, že když nastoupila do zámku škola v 50. letech, tak ty kachlová kamna byla označována jako takový přežitek buržoázie, takže se všechna kachlová kamna rozbila, kachle se vyházely na nádvoří, to se ta suť se odvezla, takže nám nezbyla ani jedna kachlová kamna. Takže to je velká škoda.
3: Kdo luxuje koberce?
5: Pokojska.
6: Já.
3: U čeho se nejvíc lidé zastavují?
6: U slepic.
5: Pávů, kteří se tam pyšně procházejí.
3: Kolik jich máte?
5: Teď máme jednoho strakatého páva a tři pávice.
3: Když usínáte, na co myslíte?
5: Co budu dělat zítra?
6: Na to, co jsem neudělal. Na zámku.
3: Už jste se tu někdy bál?
6: Ne.
5: Ani ne.
3: Byl nebo bude tu někdy bál?
5: Ples nebyl nikdy.
6: Sním o velkém plese na nádvoří.
3: Umí tento dům mluvit?
5: Těžko říct.
6: Na půdě. Na půdě mluví. On mluví i v těch patrech tady, ale musí být fakt velké ticho. On si tak jako praská, on si tak jako prdne, tak jako prask něco. A pak dlouho nic nevíte co, a pak zas něco. To ano, zvuky jsou tady pořád, jsou časté, ale nejsou teda strašidelné v žádném případě.
3: Kam chodíte pro víno, na víno, na skleničku?
6: Domů na svoji, v práci taky na svoji, a takže nechodím, já je mám pořád po ruce.
5: Mám ráda bílé, suché víno a sekt, buď bohemku nebo prosecco, a víno. Je zajímavé, že teda můžu zmínit, že dovážíme si z hotelu Galant z Mikulova, kde máme vybraná vinařství, která preferujeme, a ta stejná vína pijeme i my tady na zámku.
3: Kdybyste mohla zavést nějaké bláznivé pravidlo na zámku, které by to bylo?
5: No tak to jste mě zaskočil. Ani nevím, co bych tam zavedla.
3: Může to být cokoliv, já nevím, v vašem případě ráno vždycky se skleničkou sektu.
5: Těžko říct, tak skleničku sektu bych přijala ráda, ale to bych potom udělala ze sebe i ze všech zaměstnanců alkoholiky, a to si nemůžeme dovolit. Sklenička sektu ano, ale až večer.
6: Bláznivé pravidlo na zámku. Pro mě bláznivé pravidlo na zámku, že budu pravidelně vstávat hodinu poté, co mě moje žena vyžene z postele.
3: Staníš se.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
7: Na Nirvánu, na Olymp,

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Vydejte se s námi na zámek Světlá nad Sázavou, který je jakousi městskou oázou na okraji nádherného parku. Posedět můžete na nádvoří, v kavárně nebo v zahradě. Můžete si prohlédnout 7 vnitřních expozic. Na jedné z prohlídek budete překvapeni.
2: V jednom z křídel zámku tedy končí ta budova a navazuje na to oranžerie, skleník, nevím, jak to oficiálně pojmenováváte.
3: Oranžerie nebo skleník.
2: No ale obrovský skleník, to je, kdybychom byli v pražské botanické zahradě nebo v Lednici.
3: Na něm je zajímavá konstrukce, to je litinová konstrukce odlevaná, která je z roku 1860-70. A protože majitelé, kteří ten zámek tehdy vlastnili, Salm Reifershajtové, měli hutní výrobny u Brna na Blanensku, kde měli hlavní sídlo výrobní a tedy ten zámek používali pro reprezentaci svojí, takže samozřejmě jsou tady prvky nejenom v tom skleníku, ale jsou prvky i na plotech, na vstupních branách, všude je litina, litinové zábradlí původem z jejich vlastních továren.
2: Mimochodem tušíme, kolik takových podobných skleníků je u nás?
3: No, skleníků jsou stovky, takhle velkých skleníků desítky, ale skleníky přímo zabudované do obytné části zámku, těch jsou jednotky. Lednice má, my máme hezčí výhled do toho skleníku z obytných prostor, ale oni zas mají větší skleník a můžou si dovolit ho vytápět.
2: Vy tu máte i grotu, takovou improvizovanou jeskyni, kterou se dá projít skrz nad jezírkem, které tady je. Tady nic nechybí. To je romantické prostředí.
3: Je. A už přemýšlíme o tom, že uděláme tady romantický koutek pro dva lidi, kteří tady budou chtít strávit čas v zeleném, v zimě. To je docela hezké.
2: Vy tu máte zlatého bažanta, to je tak nádherný bažant, to je kraslice mezi ptactvem. A jaké tu máte papoušky?
3: Jenom ty nejzákladnější, které existují. Jsou tady andulky, jsou tady kanárci, jsou tady zebřičky, korely, australský zpěvavý je tady v páru. Tam, kde hnízdí, tak tam to máme trošku pokálené, no.
2: Třeba to těm dotyčným přinese štěstí.
3: Když to chytnou zrovna na hlavu nebo na límec, tak musíme doufat, že jim to přinese štěstí a hlavně jim to takhle vysvětlit.

Zámek Světla nad Sázavou můžete přes léto navštívit každý den od 10 do 17 hodin. Rádi vás provedou i majitelé Marta a Jiří Mariánovi, kteří navazují na předešlé vlastníky a také oni budují nové prostory a nechávají ve zdech zámku svůj otisk.

0: už máte vlastní ERP?
1: ERP nemáme, protože my nemáme ani modrou krev. My nevíme, jakou barvou bychom ho měli namalovat. Červený určitě nechcem a modrej, no, modrej by šel, jako teď mluvím šlechticky a nešlechticky. No, ale já nevím, jestli ERP je pro nás to správný. Správnější možná je mě přemýšlet o našem rodovém heslu. To, co slýcháme z modré krve, že každý ten rod měl svoje heslo, kterého se držel, který by vyjadřoval ten náš život.
0: A co by v něm bylo?
1: Teď budu mluvit samozřejmě především za moji ženu, protože ona je větší půlkou toho erbu, nebo toho sloganu. Takže určitě píle a skromnost a spravedlnost. Já nevím, jak jinak bych vyjádřil to naše úsilí. Jehož vyvrcholením je tento zámek.
0: Myslíte si, že jsou Češi milovníci historie a proto dávají žít i zámkům tak, jak žijí dnes?
2: Já jsem o tom přesvědčena.
0: Jsou nějaké tři vlastnosti, na které by Češi mohli být hrdí a za které byste je pochválila?
2: Tady bych chtěla vyzdvihnout opravdu ten vřelý vztah k historii a to bych řekla, že u většiny návštěvníků registruji. Tak to určitě je jedna věc. Druhá věc je, že samozřejmě, že hosté návštěvníci zvyšují logicky svoji náročnost a jsem ráda, že jsou nároční, jsem ráda, že se můžu s nimi o tom bavit a ráda vyslechnu i jejich negativní postřehy a pro mě to je zase někdy i pro tu každodenní zaslepenost velmi důležité, abychom věděli, co máme dělat.
0: Vy sama jste tedy milovnicí Světlé nad Sázavou?
2: Já ji miluju. Kdybych to nemiloval, tak my máme byt v Praze, kde se nám velmi dobře žije, máme ho tady pořád, ale nakonec my využíváme ten byt jenom, když musíme na návštěvu za lékařem a když to řeknu zprůměrovaně, tak žijeme, spíme 12 dní na zámku a 2 dny v Praze. Tak ten byt je absolutně jenom sváteční výletní místo.
0: Co byste přál Čechům? Naší zemi.
1: Aby byli Češi. Aby byli Češi ve svrchovaném státě Česká republika, aby aspoň většina byla hrdá na to, že jsme právě Češi a aby si uvědomili, co tady všecko máme. Ať si projdou po Sázaví. Když projdou po Sázaví, tak zjistí, že každých 5 kilometrů narazí na zámek, hrad, na historii, která má 700 let zpátky. Ani ne 40 let budování komunismu. Všichni víme, jak dlouho to trvalo k tomu konci, který pak přišel jako šup šup a bylo všechno zbořeno a začali jsme novou éru. A nikdo nevěřil, že to takhle rychle a takhle snadno půjde. Tak já bych přál, aby ten další zlom byl ve prospěch Čechů, aby byl ve prospěch České republiky a aby to byl zlom stejně klidný a pokojný, jako byl ten v roce 1989. Ale na nějaký takový se musíme připravit.

Jen víc takových nadšenců, zachránců památek a lidí, kteří svůj um, bohatství a čas věnují celé společnosti. Ať na jejich snahy ochranitelsky dohlíží svatý Martin z Tours. Vedle hoteliérů je totiž také ochráncem hostinských, vinařů a lidí na cestách. Musíme si vážit nejen naší krajiny, staveb, ale také lidí, kteří o to vše pečují. Takové hrdiny najdete i vedle sebe. Velké díky jim posílá František Jinský.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Dětské tábory jsou podle hygieniků v pořádku, větší problémy při kontrolách nenašli. Soud poslal do vazby zaměstnance České národní banky, který kradl peníze a způsobil tak škodu za desítky milionů korun. První srpnový víkend patří v Dolní Vltavici na Lipensku plavcům. Jih Čech je oblačný až polojasný, během dne se objeví přeháňky a bouřky. Teploměry ukazují až 32 stupňů Celsia. V noci naměříme 18 až 15. Zítra bude oblačno až polojasno, teploty 27 až 30 stupňů. Zprávy a Gabriela Bláhová, dobré sobotní odpoledne. Hygienici při červencových kontrolách letních táborů nenašli žádná větší pochybení. Ve vysílání Českého rozhlasu to řekla hlavní hygienička Barbora Macková. Během téměř 900 kontrol rozdali hygienici 27 pokut, celkově za 84 tisíc korun. Kontroly se zaměřily na nová pravidla, jako je povinné oplachování nádobí pod tekoucí vodou místo v nádobě. Nejčastější nedostatky se týkají stravování.
2: Většinově jdou o pochybení v rámci zajištění stravování, protože my kontrolujeme kromě kvality stravování také pestrost stravování. Pár pokut nebo těch nedostatků bylo zaznamenáno, ale v jednotkách, také v nedostatečné zdravotnické dokumentaci nebo v nějakém problému v rámci ubytování dětí.
0: Brněnský soud poslal do vazby zaměstnance České národní banky, kterého ve čtvrtek zadrželi policisti. Informoval o tom mluvčí krajského státního zastupitelství v Brně Petr Lužný. Muž pracoval v brněnské pobočce centrální banky, podle kriminalistů kradl peníze a způsobil tak škodu za desítky milionů korun. Na podezřelé transakce upozornil vyšetřovatele Finanční analytický úřad. Kriminalisti uvedli, že se jim díky spolupráci s bankou podařilo prokázat, že muž Českou národní banku okrádal obcházením interních pravidel. Italský ministr zahraničí Antonio Tajani oznámil dočasné obnovení hraničních kontrol vůči Španělsku. Opatření se podle italského ministerstva vnitra nedotkne cestování španělských ani evropských občanů do Itálie. Kontroly na letištích a v přístavech se zaměří jen na občany mimo evropských zemí přicházející ze Španělska. Platit mají do konce srpna. Program 15. ročníku festivalu Komedianti v ulicích dnes pokračuje v historickém centru Tábora. Například na Žižkově náměstí jsou připravené interaktivní dílny. Festival potrvá do neděle. Další informace doplňuje vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu města Tábor Radka Šimková.
3: Plnost těch součástí je samozřejmě interaktivní, takže návštěvník je vždycky součástí nějakého představení a pro ty třeba, které zajímá tohleto umění cirkusové a artistické, tak tam bude díl na žonglování a díl na divadelního líčení a je to samozřejmě pro všechny, nejenom pro ty malé, i pro ty velké. Sport.
0: První srpnový víkend patří v Dolní Vltavici na Lipensku plavcům. Ti nejlepší tam změří své síly už po 21. I letos jsou připravené štafety 4x250 metrů bez rozdílu věku a pohlaví a 1 kilometr pro dospělé. Závod v dálkovém plavání je součástí kola Českého poháru. Do Dolní Vltavice přijedou i mezinárodní plavci a závodu se zúčastní kompletní reprezentace České republiky, včetně juniorů.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech je oblačno až polojasno, místy se objeví přeháňky a bouřky, teploty jsou mezi 29 a 32 stupni. Mírný vítr západních směrů v bouřkách přechodně zesílí. V noci se ochladí na 18 až 15 stupňů. V neděli bude oblačno až polojasno, ojediněle s přeháňkami, hlavně na horách. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů Celsia. Vítr bude vát slabý východních směrů a biozátěž bude na stupni číslo 2.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Dvě osobní auta se srazila u Cehnic na Strakonicku ve směru na Drahonice a pozor dejte i u Slavonic na Jindřichohradecku ve směru na Slavětín. I tady se bouralo. Jeďte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Hezké letní jihočeské odpoledne posloucháte Český rozhlas České Budějovice. V sobotním odpoledni nás čeká archivní perla našeho studia. Budeme vzpomínat na herce jihočeského divadla Karla Hlušičku. Také nesmí chybět pravidelný sobotní seriál Místa v srdci a budeme si hrát písničky, které nestárnou. Zaspívá nám například Helena Vondráčková. Už je za chvíli. Hezký poslech vám od mikrofonu přeje Michal Hovorka.

0: stále ladíte Český rozhlas České Budějovice. Jako na americkém Klondajku to dnes od rána vypadá u Otavy v Kestřanech u Písku. Desítky nadšenců se tam právě při tradičním závodu pokouší vyřížovat z řeky co nejvíce zlatinek. Soutěž zlatokopů není ani tak o soupeření, jako spíš o setkání přátel. A přímo na místě máme i našeho reportéra Michala Bělského, který klání lovců zlata sleduje pěkně hezky zblízka. Dobré odpoledne, Michale.
1: Hezký den, já teď stojím přímo na břehu Otavy naproti Kestřanské kalvárii, kde se právě teď koná jedno z posledních kol dnešního závodu. No a přestože tady v Kestřanech bylo od rána střídavě oblačno a občas zapršelo, našlo si sem cestu přes stovku zlatokopů. Ti se tady v řece střídají s rýžovacími pánvemi a těžší. Nejší si z vody odnášejí i nějaké zlatinky, které si lepí přímo do zápisové karty. Tady na Otavě ale malé kousky zlata připomínají spíš prach a na dně rýžovací pánve jsou opravdu špatně vidět. Přesto ti nejlepší alespoň zatím dokázali během chvilky najít v řece i přes 30 drobných zlatinek.
0: Michale, můžeš nám přiblížit pravidla dnešního závodu?
1: Pořadatelé už tradičně rozdělují zlatokopy do tří kategorií, konkrétně děti do 12 let, amatéři a profesionálové. Každého kola se zúčastní celkem 30 závodníků a na rýžování ve vymezeném prostoru mají dohromady 15 minut. Je ale jenom na nich, jestli zkusí štěstí na břehu nebo se vydají do prostřed koryta řeky. No a když jsem sledoval některé zlatokopy, tak přibližně 10 minut se snaží narýžovat nějaké zlatinky a ve zbytku času své nálezy dočišťují. Podle hlavní pořadatelky závodu a předsedkyně Českého klubu zlatokopů Šárky Melmukové se přibližně za hodinu do vody dostanou poslední závodníci základního kola. Po něm si to ve finále o pomyslný titul rozdá nejlepší desítka amatérských a profesionálních zlatokopů. Děti mají postup do finále automatický, pokud se jim podaří do konce základních kol vytáhnout z vody alespoň jednu zlatinku.
0: Jak je vůbec náročné narýžovat si zlato přímo z řeky?
1: No musím se přiznat, není to žádná legrace. Měl jsem možnost si to tady taky vyzkoušet a po těch 10-15 minutách jsem to cítil hlavně v zádech. Závodníci si totiž nabírají materiál lopatkou přímo z řeky a sypou ho na pánev ve tvaru kužele. Vodou se pak protřepe a províří tak, aby těžší zlato klesalo na dno pánve. No a pak se ten lehčí písek odmývá krouživými pohyby. Závodníci se ale musí dávat velký pozor na to, aby si nevypláchli materiál i se zlatem, což se tu taky pár závodníkům stalo. Starší a zkušenější se ale nad ztracenými zlatinkami nerozčilovali, neúspěch brali s humorem.
0: Michale, proč se vůbec zlatokopové setkávají právě v Kestřanech?
1: Tak je to hlavně kvůli tomu, že se tu na dně Otavy dá stále najít nějaké to zlato. Poprvé se tu parta kamarádů ze zlatokopecké komunity scházela už v 80. letech a jak mi řekla Šárka Melmuková, připomínalo to spíš sraz trampů někde v přírodě. V roce 1991 se Český klub stal členem Světové asociace a začaly se tu konat pravidelné závody. Přesto se ale podle Melmukové mezi zlatokopy nadále udržel duch táboření a svobody. A přesně takovou atmosféru mají i dnešní závody tady v Kestřanech.
0: Říká reportér zpravodajství Michal Bělský. Michale, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Ve 14 hodin a 21 minut je s vámi Český rozhlas České Budějovice. Když se zeptáte lidí, kteří vyrůstali v Českých Budějovicích a okolí v 70. a 80. letech, kdo byl nejznámějším diskžokejem, většina nejspíš vzpomene jméno Karla Červeného. A právě jeho si náš hudební redaktor Jiří Kasal pozval k mikrofonu do pořadu Jihočeši. Letní reprízu jejich povídání budeme vysílat dneska po 17. hodině. Jiří Kasal se třeba Karla Červeného zeptal, jak vzpomíná na svou rodnou čtvrť v krajském městě. Tady je malá ukázka.
1: Vzpomínám velice rád a často, protože jsem opravdu tady lokálním Budějčákem, nebo řečeno také jinak i jeho Čechem. Tady vlastně, co vy tu máte, Český rozhlas, tak jsem se narodil odtud. Když se podívám, no, 200 metrů, co byla bývalá říhárna tady, tam byla porodnice, tak tam jsem se narodil a bydlel jsem hned vedle. Dneska je tam ve sklepě restaurace Alchymista, no, jsme měli sklep, takže já jsem tady opravdu byl už od malička. Narodil jsem se tady a myslím, že to i umřu.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: mlýn. Postupně ho opravoval prakticky po celý zbytek svého života. Záznam natočil Lubomír Soukup 30. dubna roku 1966. A první otázka zněla, co má Karel Hlušička nejraději?
1: To je velice záludná otázka. Na tu otázku člověk, čím víc má někoho rád nebo něco rád, tím tíž odpovídá, protože nikdy nemůže vyjádřit to, co všechno vlastně cítí. A jestliže se nad tím zamyslím, tak si musím vzpomenout na svou práci v Českobudějovském divadle. To bylo 10 let jsem tady pracoval. Jezdil jsem téměř 3x týdně na zájezd. Jezdil jsem po celých jižních Čechách. To znamená, že jsem poznával nejen krajiny, ale poznával jsem i lidi. Poznával jsem obecenstvo a myslím, že to samo o sobě nemůže být bez vlivu na vztah člověka ke kraji i k lidem kolem sebe. A tady v Budkově a vůbec na jihočeském venkově jsem už taky pár let. Jižní Čechy jako krajinu, já nevím, možná, že to není pravda, možná, že to je jenom můj subjektivní dojem, možná, že se mýlím a možná, že to není to, proč má člověk nějakou krajinu rád. Mně totiž jižní Čechy připadají jako nejčistější krajina. Se vším tím, co není honosné, ale co je naopak, řekl bych, skromné a svou skromností veliké. A o tom mohu přemýšlet, když jsem tady na samotě, kdy ráno vyjdu, kdy slunce leží na těch lukách, prodírá se mlhou, když zase na druhé straně, když zapadá kulí se za vesničku, na kterou se dívám, tady z hráze, kdy je tu člověk sám, kdy jenom ho vyruší led čápa, nebo když srnka přeběhne přes louku, nebo zajíc, nebo kdákání bažantů večer. Zaplaví ho takovej neuvěřitelný pocit, takový pocit radosti a takový plnosti životní. A nejen to, i to, když třeba večer, což je nutný, abych mohl projednat určitý věci, musím třeba do místní hospody, kde se člověk setkává tváří tvář lidem a potkává je na návsi. A oni už mě nemají jako cizince nebo jako měšťáka, který se tady usídlil. Protože mě potkávají denně od rána do večera v práci, tak patřím tak trochu k ním a to jenom to, když člověk jede a potká traktoristu, který na něj zamává, on na něj, tak jako když se potkávají staří známí. A vím, že tam ten je Božka, a tam ten, že se jmenuje Blažek a že po chalupě se jmenuje jinak, zase Novotnej a tak dál. To je tak nesmírně zajímavý a člověk si potom připadá jako jeden z nich. A to je taky jedno z takových pout, který člověka váží k určitému místu.
0: Slyšeli jste záznam rozhovoru s hercem Karlem Hlušičkou z roku 1966. Další tyto unikátní nahrávky si kromě našeho vysílání můžete poslechnout i v samostatné sekci pořadu Archivní pedly na našem webu.
2: Český rozhlas České Budějovice. Všechny pořady najdete online na webu budějovice.rozhlas.cz.

0: stále posloucháte Český rozhlas České Budějovice a to ve 14 hodin a 35 minut. Znáte říčku Řasnici na Šumavě u Strážného? Tak pokud ne, důvěrně si s ní tyká obrazně řečeno hydrobiolog Biologického centra Akademie věd Petr Blabolil. Mirce Nezvalové pro náš pravidelný seriál Místa v srdci prozradil, čím je výjimečná.
1: Místa v srdci.
2: Během svého výzkumu jsem měl možnost projít celou Šumavu a velmi bych je pozval k Řasnici. Řasnice je pozoruhodná řeka, která je poměrně ve vysoké nadmořské výšce. Zároveň má pomalý proud, který meandruje v širokém údolí. A když se jim podíváme, tak je velice zelená. Je tam poměrně velké množství vegetace, jedná se o vyšší rostliny, jsou tam mechy, i případně nárosty na kamenech a de facto v každém keříku tak jsou nějaké ryby.
3: Předpokládám, že vy je tam chodíte pozorovat nebo chytat?
2: V zásadě obojí. Během volného času tak je tam chodím pozorovat, ale v rámci svého povolání také chodím i sledovat, takže lovit s tím, že všechno, co ulovíme, tak vracíme zpět.
3: Tak o rybářích, a teď doufám, že se nikoho nedotknu, se říká, že to jsou tiší blázni, protože oni jsou na břehu té řeky nebo rybníka a pozorují, kdy ten splávek se hne, tak takhle jste vlastně asi vy k tomu svému povolání také přišel přes lásku k vodě, k chytání, k rybám.
2: Je to tomu tak, já jsem původem z Vysočiny, kde je nádherně tam krásná zeleň všade, mnoho vody, i akorát v rámci té své specializace jsem se musel odstěhovat přece za specializem povolání, takže od rybařiny klasické Českého rybářského svazu jsem se posunul k té profesní.
3: Která vodní hladina vás na jihu Čech nejvíc láká? Zmiňovali jsme Řasnici na Šumavě.
2: Dále určitě Jihočeské moře Lipno, je nádherná velká plocha, přesto je to přehrada, tak má pozvolné břehy, které jsou plné ryb velice často, jsou prohřáté, takže ryby opravdu výjíždějí až k těm břehům, takže to je další nádherné místo, které velice doporučuji.
3: Jak relaxujete? U vody anebo úplně jinak?
2: Aktuálně mám mladou rodinu, takže většinou na dětském hřišti.
3: Tak to je skvělá relaxace. Můžete ještě přibrat nějaké bábovičky a pískoviště, ale každopádně já o vás vím, že jste byl i ve Francii pracovně, tak co jste si tam zamiloval, co byste nám doporučil?
2: Ve Francii jsem byl na jihu v Aix-en-Provence, je to úžasná lokalita, přece my jsme vnitrozemský stát, takže okouzlo mi tam nižší moře, které je opravdu azurové, není to jenom název geografický, takže to je pro mě, jakožto vnitrozemce, nové, ale byl jsem tam v rámci pracovního pobytu, tady jsem zavítal i k tamnějším vnitrozemským vodám, k několika přehradám. A tam mě, nechci říct, jako milé překvapilo, spíš to opravdu využívání vody. Tam je vodárenské, kdy zachytí vodu na jaře a pak postupně všechno vypijou. Takže bylo to takové jiné než u nás, kde se snažíme pořád vodu zachytávat a třeba mlít na turbíně.
3: Máte ještě nějaký cestovatelský sen, třeba za nějakou velkou vodou?
2: Velice zajímavá otázka. Asi bych se ještě chtěl podívat znova do Asie. Byl jsem doposud akorát jednou na Tajvanu, velice to bylo milé překvapení, i zejména z té lidského hlediska, jsou lidi velice milí, přátelští a zase tu vodu tam berou trošku jinak, mají tam monzuny, takže ty úhrny srážek tam mají lokálně a zejména nárazově velice významné, tak musí tam s ní pracovat tak, aby jim neublížila, zároveň si ji váží. Přestože tam vytvořili některé umělé vodní plochy nebo i přirozená jezera tam navýšili, třeba jezero Slunce a Měsíce, tak vypadají velice přirozeně. Jsou plné plovoucích ostrůvků, které jsou nádherně zelené, jsou tam kolem stezky, že ta člověk se může odpočinout, není tam vůbec ve stresu.
3: Tak a teď, když vám položím otázku, kterou velkou jihočeskou řeku byste si měl vybrat jako svoji oblíbenou? Vltava, Malše, Lužnice, Nežárka?
2: Aktuálně jsem hodně tíhnul k Šumavě, takže se mi velice líbí Otava. I v zásadě ten název je až od soutoku jiných řek a to se posouvá, protože Otava nemá žádný pramen, je zase jako fascinující nebo unikátní.
3: Tak to byl tip k nějakému výletu od hydrobiologa Petra Blabolila, který je na Jihočeské univerzitě, ale také na biologickém centru v Českých Budějovicích. Pro Český rozhlas České Budějovice Mirka Nezvalová.
0: A příští týden vám svá oblíbená místa prozradí předsedkyně spolku Přírodní zahrada Martina Petrová.

0: Jaké rostlinky ozdobí letničkový záhon? Povíme v dalším vydání Zelených světů. Taky se vypravíme do Holandska na výstavu Expo Floriade, kde se zastavíme u italské expozice a popíšeme rostliny typické pro jeho evropské zahrady. No a mluvit budeme taky o různých typech dlažby, která dneska nabízí i spoustu praktických vychytávek. Poslouchejte v neděli po 11. dopolední. Hanka Šoberová s Pavlem Chloubou se už teď na vás těší.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu Zámecké léto. Leto.cz Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: svatební pozdravení Jiřího Kasala.
1: Dnes bych rád začal upřímnou gratulací k nastávajícím 70. nepřehlednutelné osobnosti české i slovenské hudby, opernímu pěvci Štefanu Margetovi. Tento tenor se už dlouho nenechá omezovat žánrovými vymezeními. Jako na dlaně máte důkaz, jak elegantně překračuje svým pěveckým záběrem Štefan Margeta v dozajista reprezentativním tříalbovém suprafonském výběrovém setu, který spatřil světlo světa letos v květnu. Zatímco ten poslední díl kompilace nazvané One Voice Zlatá kolekce obsahuje klasický repertoár, tak ty předcházející dvě shrnují v hojné míře právě ty stylové přesahy i směrem k pop music v podobě soulových nahrávek, ale také podmaněvých duetů Štefana Margety s partnerkou Hankou Zagorovou, ovšem též třeba s Martou Kubišovou nebo Miroslavem Žbirkou. Tahle speciální kolekce je pro mě velkou osobní rekapitulací. Když se nad výběrem nahrávek ohlížím zpátky, uvědomuji si, jak moc mě obohatilo setkávání s různými žánry i lidmi, ať jsem zpíval operu, pop nebo písně na pomezí stylů. Vždycky jsem chtěl, aby to bylo pravdivé. To jsem citoval slova pěvce Štefana Margety, jenž k této velkoryse pojaté kompilaci přidal také novinku. Šanson Našel jsem vzkaz, který přímo pro něj napsal Lukáš Daniel Pařík. A ten vám dnes, milí posluchači, éterem posílám.

jsem jednou tam, kam slunce nesahá. Kde zúží se ti dech a duše zaváhá. Kde čas mlčí v závoji, ty ale doufá.

0: Je 15 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Takzvaná superdávka dnes začíná platit pro skoro 240 tisíc domácností, nahradila 4 sociální dávky. Obyvatelé Probulova na Písecku se v referendu vyjádřili pro stavbu vodních vrtů. Červenec byl zatím nejtragičtějším měsícem letošního roku na českých silnicích. Na jihu Čech dnes nehoda motorkáře zastavila provoz na Jindřichohradecku. Je oblačno až polojasno, místy se můžou objevit přehánky a bouřky, teploty 29 až 32 stupňů. V noci se ochladí na 18 až 15. Zítra bude oblačno až polojasno, ojediněle přehánky, nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů Celsia. Jsou tu zprávy s Gabrielou Bláhovou. Příjemné sobotní odpoledne. Takzvaná superdávka dnes začíná platit pro víc než 238 tisíc domácností. Jedna dávka sociální pomoci nahradila příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavek na dítě.
2: Nejméně o 500 korun si má polepšit víc než třetina příjemců, skoro polovině se naopak dávka o stejnou částku sníží. Zákon o superdávce platí už od loňského října, kdy ji začali pobírat noví žadatelé. Dlouhodobé příjemce dávek stát nechal až do dneška ve starém systému kvůli nepřipravenosti administrace. Od listopadu se ale výše superdávky znovu změní, a to kvůli úpravě životního minima i pravidel pro započítávání nákladů na bydlení. Podle ministerstva by změny měly pomoct hlavně menším domácnostem a samoživitelům. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
0: Vedení obce Probulov na Písecku musí nechat vybudovat 2 nové vodní vrty. Rozhodli o tom výsledky včerejšího referenda. Pro stavbu vrtů hlasovalo 58% obyvatel obce. Účast dosáhla 73%, výsledek je proto závazný. Vedení Probulova vypsalo referendum na žádost petice sepsané místní opozicí. Víc než polovina obyvatel čerpá vodu z vlastních zdrojů. Ostatní využívají obecní vrty. Studny. Vrty mají zajistit vodu pro celou obec. Při dopravních nehodách v Česku zemřelo v červenci 41 lidí, tedy o 6 víc než loni. Jde zatím o nejtragičtější měsíc v letošním roce. Vyplývá to z předběžných statistik dopravní policie a informací ČTK. V Jihočeském kraji jsou to 3 lidi, o jednoho míň než ve stejném období loni. Od začátku roku si nehody v kraji vyžádaly 19 životů. Mezi oběťmi byly na jihu Čech i motocyklisti. Ve čtvrtek zemřel motorkář u Trhových Svinů na Českobudějovicku. 12. července u obce Zhoř na Táborsku. Dnes se stala vážná dopravní nehoda u Starého Města pod Landštejnem na Jindřichohradecku. Zraněného motorkáře převezl vrtulník do nemocnice. Silnice byla neprůjezdná. Teď už podle policie projedete bez komplikací. 70 ukrajinských hasičů míří do Francie pomáhat s hašením lesních požárů. Podle šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové se tím Kyjev poprvé zapojí do mechanismu civilní ochrany Evropské unie. Na síti X napsala, že tím Ukrajina ukazuje, že do unijních struktur patří. V rámci mechanismu civilní ochrany vyslali do Francie protipožární techniku taky státy jako Česko, Chorvatsko, Německo, Slovensko nebo Turecko.
1: Počasí.
0: Je oblačno až polojasno, místy se objeví přehánky nebo bouřky, teploty jsou mezi 29 a 32 stupni. Mírný vítr západních směrů v bouřkách přechodně zesílí. V noci se ochladí na 18 až 15 stupňů. V neděli bude oblačno až polojasno, ojediněle s přehánkami hlavně na horách. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů Celsia. Vítr bude vát slabý východních směrů a biozátěž bude na stupni číslo 2.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Srážka osobního auta s motorkářem se aktuálně stala na Prachaticku u Netolic ve směru na Hracholusky. Projíždíte s opatrností. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a jeho české víkendové odpoledne. Na první pohled možná nenápadné ovoce, které ale v sobě ukrývá překvapivě bohatou chuť i dlouhou tradici. Řeč bude už za chvíli o dřínech a jejich plodech. také prozradíme, že na trať mezi Horní Rekví a Jindřichovým Hradcem znovu vyjeli speciální historické vlaky. A nesmí chybět ani v této hodině písničky, které nestárnou. Zaspívá například Jakub Smolík. Pohodový poslech vám od mikrofonu přeje Michal Hovorka.

0: nedělním Vltavínu vás zavedu až na pomezí jihočeské a středočeské krajiny ke staré a mladé Vožici, Blaníku a osadě v Řezce. Uslyšíte mimo jiné geofyzika Jiřího Šindeláře a unikátní záznam hlasu malíře Otto Bubeníčka z roku 1961, který dlouhá léta žil a maloval právě v mladé Vožici. Tak nezapomeňte, Vltavín v neděli po zprávách v 9. K poslechu vás zve Zdeněk Zajíček.
1: Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, kde se u nás nejčastěji třese země? Zemětřesení v České republice není vnímáno jako častý nebo výrazně nebezpečný jev. Česko se nenachází na styku litosférických desek či v tektonicky aktivních oblastech. Přesto však naše země není zcela seismicky klidná. Nejaktivnější oblastí je západní část Čech, především okolí Karlových Varů a Chebu. Právě zde se země na našem území chvěje nejčastěji. Typické jsou zde takzvané zemětřesné roje, které tvoří velké množství

0: kilometrů daleko. Zemětřesení v západních Čechách jsou proto důležitým předmětem dlouhodobého výzkumu. Vědci pomocí sítí seismografů sledují jejich výskyt, intenzitu i průběh.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Stále ladíte Český rozhlas České Budějovice v 15 hodin a 32 minut. V Česku jsou desítky nádraží, ve kterých sedí výpravčí, ale nezastavuje v nich žádný vlak. Jedním z nich je Jihlávka na pomezí Vysočiny a Jihočeského kraje. Tento víkend je ale výjimečný. Po 6 letech se totiž díky speciálním vlakům dá v Jihlávce i dalších stanicích na trati mezi Horní Cerekví a Jindřichovým Hradcem nastoupit a vystoupit z vlaku.
1: První cestující, který vystoupil z osobního vlaku po 6 letech v Jihlávce, paní Marie, která přijela za manželem.
2: Jsem za mladá jezdila do školy tady, ale teď bohužel už tady
1: nic ne...
2: Já jsem místní, no.
1: Takže si tady hodně pamatujete?
2: Hodně pamatuju, hodně jsem jezdila vlakem, bohužel už nejezdí tady, no. Tak jsem si to tady z Hradce vyzkoušela znova, nádhera.
1: Jste první cestující, který tady vystoupil po 6 letech z osobního vlaku.
2: No, a taky možná poslední, který tu tenkrát nastoupil.
1: Prvními pasažéry, kteří poprvé za 6 let nastoupili do osobního vlaku v Jihlávce, jsou paní Monika a její dcera.
3: Tady hned vedle bydlíme, já jim vytáhla ještě z postele, já říkám, hele, já jsem to stihla všechno, protože pak jdeme pryč. Tak říkám, hele, tak aspoň jenom do cerekve a zpátky, tak se mi vytáhla z postele.
1: Chybí vám tady ten vlak?
3: No určitě ano, no.
1: Jinak byste do cerekve jela jak teďka? Nebo jedete pro něco, nebo jenom
3: ne.
1: Čistě, protože jedete vlakem?
3: Ano, jedeme aspoň pro tím vláčkem.
1: Nastupující a vystupující cestující jsou rozptýlením také pro výpravčí Danielu Jedličkovou, která se ještě pamatuje, když tu vlaky zastavovaly pravidelně.
4: Je to opravdu nostalgie, no. Mohlo by to být častěji. Vůbec by nám to asi nevadilo, je taky příjemný.
1: Po tomto víkendu život v Jihlávce, ale i na dalších stanicích na trati znovu utichne. Vše se vrátí do stávajícího režimu a ani v příštích letech kraj Vysočina nepočítá s tím, že by trať obsluhovaly osobní vlaky. Z Jihlávky František Jirků, Český rozhlas.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice, posloucháte nás v 15 hodin 42 minut. Po úspěšném mistrovství světa ve sprintech v Itálii má český orientační běh před sebou domácí zastávku světového poháru. Město závodníci vymění za lesy a krátké tratě za dlouhé. Vrcholný podnik se do Česka vrací po 3 letech a světová špička se poprvé vyzkouší běhat po šumavských vozdech.
1: Se jedná o největší akci v orientáku na českém území za posledních 20 let. Každý den bude v aréně přes 3000 lidí. Když jsem včera koukal návštěvnost prvoligových fotbalových klubů, tak jsme někde zhruba na 10. místě.
2: Srovnával Jan Picek, předseda Českého svazu orientačních sportů. Centrem světového poháru bude od 5. do 9. srpna Vyšší Brod, aréna Martinkov.
1: Se snažíme rozšiřovat povědomí orientáku do všech koutů České republiky a říkám, že to je kout poslední na Šumavě, kde ještě nedotčená příroda a my i chceme to vyzdvihnout, chceme chránit, chceme, aby zůstala.
3: Vy po nás chcete medaile a děláme to na Lipně, jako v tom nejtěžším terénu, který je blízký Skandinávcům. Výběr mě na první dobrou úplně nepotěšil. Doufal jsem nějaký spíš takový typičtější český terén, kde to máme naběhané.
2: Reprezentační šéf trenér Jan Šedivý tady mluvil o tom, že ten terén u Vyššího Brodu, že je to takový severský typ. Co si pod tím posluchač ne tak znalý orientačního běhu vlastně má představit?
4: Hlavně je to ta podložka, čem vlastně člověk běhá, přece jenom tam na Šumavě. Je to hodně místy kamenité pole, hodně borůvčí a ta podložka je měkká. Člověk na to potřebuje dobrou silovou přípravu. A pak třeba i nějaká zarostlost právě toho lesa, hustníků a i třeba homogenost terénu, to, že je to v určitých pasážích hodně podobné a člověk tam musí hodně třeba využívat buzolu, protože tam nejsou tak jasné objekty a naopak všechny objekty vypadají dosti podobně. My tady třeba v Česku v určitých oblastech máme spoustu třeba pasek, posedů, nějaké světlinky, nebo je to čistý les, ale tady právě okolí toho Vyššího Brodu je spíš větší, takový drsnější šumavský terén.
2: Vysvětlovala mistryně světa v KO sprintu z nedávného šampionátu v italském Janově Teresa Roturie a česká mužská jednička Tomáš Křivda dodal.
5: Nemáme dopředu závodní tratě a závodní mapy, na kterých budeme běhat. Máme možnosti se dostat k nějakým vygenerovaným podkladům, které se samozřejmě trochu liší od potom těch map, na kterých budeme závodit. Tratě to je ještě obtížnější záležitost se na to nějak připravit.
2: I proto se reprezentace v orientačním běhu chystá na víkendový minikemp do oblasti Lipna, kde pak příští týden zkusí vybojovat nějakou tu medaili před svými fanoušky na světovém poháru. Jakub Kanta, Český rozhlas.
6: Prázdniny jsou v polovině a pokud přemýšlíte, kam vyrazíte s dětmi, mám pro vás bezvadný tip. Mirotické setkání loutek a hudby. Rodinný festival má v tomto městečku na Písecku už více než 20letou tradici a pokud máte rádi divadlo a muziku, jste na správné adrese. V neděli v kavárně vám představíme program, který pro vás připravil Ladislav Lojza Tomeš. Poslouchejte krátce po 17. hodině.
7: Cesta jinam. Desetidílná rozhlasová četba ze stejnojmenné novely českobudějovického spisovatele Jiřího Šestáka. Vyprávění o naivním chalupaření, šumavské přírodě a normalizaci všedního dne na konci reálného socialismu v interpretaci samotného autora. Poslouchejte v letním čtení Českého rozhlasu České Budějovice od pondělí 3. do pátku 14. srpna. Každý všední den, krátce po 18. hodině.
8: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Je léto, je víkend, posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jaké počasí nás čeká zítra a v příštím týdnu?
1: Počasí.
0: Tak to už nám prozradí právě teď Eva Houbová z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Při hezké odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Nejdříve zaostříme na noc a potom na neděli.
2: Přes střední Evropu k severovýchodu během zítřka přejde tlaková výše. Čekáme oblačno až polojasno, jen ojedinělé přehánky, a to hlavně na horách. Teplota ráno klesne na 18 až 15 stupňů, přes den vystoupí na 27 až 30, na horách bude kolem 25. Vítr slabý východních směrů 1 až 4 metry za sekundu a bio na střední zátěži.
0: Jak bude od pondělka do středy? Zřejmě stále horko.
2: No, stále horko, zase trošku větší než teď o víkendu. Počasí u nás totiž, ano, bude ovlivňovat nevýrazné pole nižšího tlaku vzduchu a ten vzduch bude velmi teplý a vlhký. Ráno a večer po všechny tři dny čekáme jasnou oblohu, během dne se bude tvořit oblačnost a vyskytnou se přehánky a bouřky. V pondělí a v úterý jenom ojediněle, ve středu místy, tu už jich bude trošku víc. Teplota ráno v pondělí bude kolem 17, v úterý a ve středu kolem 20 stupňů, takže na mnoha místech bude tropická noc. Odpoledne v pondělí do 36, v úterý do 38 a ve středu opět do 36 stupňů. Úterý pravděpodobně bude nejteplejší den příštího týdne. Vítr většinou povane jenom slabý proměnlivý, takže ten nás nezachrání.
0: Říká meteoroložka Eva Houbová, které děkujeme doslova do písmene za horké informace. Mějte se hezky a naslyšenou.
2: Děkuju, vy taky a naslyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: je 16 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: 100-kilometrová poutní cesta vzniká kolem vodní nádrže Lipno. Žena s podezřením na vysoce nebezpečnou nákazu je ve fakultní nemocnici Bulovka, pobývala v Ugandě. Desítky českých hasičů se snaží zastavit lesní požár u Korinského zálivu v Řecku. V noci se ochladí na 18 až 15 stupňů. V neděli bude oblačno až polojasno, ojediněle s přeháňkami, nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů Celsia. Zprávy a Gabriela Bláhová, pohodové sobotní odpoledne. Nová poutní cesta inspirovaná svatojakubskou poutí vzniká v oblasti Lipenské přehrady. Takzvaný Lipenský poutník provede turisty 100-kilometrovou trasou. Další informace doplnila autorka projektu Diana Gal.
2: A vlastně první bod je Nová Pec. Z Nové Pece se pokračuje podél Švancemberského kanálu na svatého Tomáše, na Vítkův hrádek. A z Vítkovo hrádku se pokračuje na Lipno nad Vltavou do Frimburka. A z Frimburka pak zase tady podél menších rybníčků zpátky do Černé Pošumavy.
0: Pacientka s podezřením na vysoce nebezpečnou nákazu je v pražské nemocnici na Bulovce. Podle ministerstva zdravotnictví žena pobývala v Ugandě. Převezená byla z fakultní nemocnice v Hradci Králové, která podezření oznámila. Podle mluvčí rezortu Nadi Chatové veřejnost ohrožená není. Postupuje se podle ní podle předem připravených a pravidelně procvičovaných postupů ve spolupráci nemocnic, hygienické služby i složek integrovaného záchranného systému. Pravděpodobnost potvrzení vysoce nakažlivé nemoci je podle ní velmi nízká. Stovky hasičů se snaží zastavit rychle se šířící požáry na západě Řecka u Korinského zálivu. Pomáhají jim i čeští kolegové, konkrétně u města Patra. Na místě je teď 22členný tým. Úřady na severu řeckého poloostrova Peloponés v noci evakuovali několik lidí pomocí lodí. Hašení v uplynulých dnech komplikoval silný vítr. Podle velitele českých hasičů v Řecku Petra Vodičky se ale podmínky zlepšují.
3: Problémy jsou s dodávkou vody, problémy jsou s přístupem, ale zase na druhou stranu teplota je pod 30 stupňů. To nefouká vítr, ale čas od času, když to foukne, tak se nám to rozjíždí a doufáme, že nás ráno podpoří letadla nebo vrtulníky.
0: Pivovarská zahrada v Českém Krumlově dnes hostí koncert orchestrální hudby z videohry Kingdom Come Deliverance. Dirigovat bude skladatel Jan Valta. Koncert doplněný o videoprojekci je podle ředitelky Gabriely Rachidy součástí letošního ročníku festivalu Krumlov. Začátek je v 8:30 večer. Sport. Veslařky Pavlína Flamínková s Anou Šantrůčkovou získaly na mistrovství Evropy na dvojce bez kormidelnice stříbro. Ve Varé se nestačily jen na suverénní Rumunky Adrianu Adamovou a Simonu Radisovou. O medaily dlouho jela i párová čtyřka ve složení Michal Zindulka, Jan Čížek, Martin Ježek, Matěj Smejkal. Nakonec obsadila 5. místo. Dvojsky v Dalibor Neděla Jakub Podrazil skončil 6.
1: Počasí.
0: V noci bude oblačno až polojasno, zpočátku místy, kránu jen ojediněle s přeháňkami, naměříme 18 až 15 stupňů. V neděli bude oblačno až polojasno, ojediněle s přeháňkami, hlavně na horách. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů Celsia. Vítr bude vát slabý východních směrů a biozátěž bude na stupni číslo 2.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Auto narazilo do dopravní značky v Českých Budějovicích na křižovatce ulic u Sirkárny a Rudolfovská třída. Počítejte s komplikacemi. A pozor taky na Českokrumlovsku u Přísečné. Tady se srazila dvě osobní auta. Jeďte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
4: Tím dnešním pořadem bychom měli poděkovat těm, kteří se starají o to, že se máme dobře, můžeme se smát a žít ve zdraví. Říká se jim lékaři, doktoři, felčaři nebo také mastičkáři. Ti všichni se dnes objeví v televizních, rozhlasových i filmových ukázkách a písničkách. Ta následující hodina může být pro vás takovou pilulkou na špatnou náladu. Berte ji každý den a budete zdraví a veselí. To doporučuje Patrik Rozehnal. No a vyrazíme do první ordinace, ne? Pane doktore, já vám řeknu, z toho archivu jsem někdy tak unavený.
5: No to já taky, co tam máš dál?
4: No, mám pocit, že z toho, jak furt klečím u některých těch polic, tak mám křečový žíly.
5: Podívej se na moje. Gumový punčochy nosíš?
4: No nosím, ale to nepomáhá.
5: A na venol beriš?
4: No beru.
5: Tak dál.
4: No tak třeba někdy paní knihovnice zavolá, už jsem pro vás našla ten starý analogový pás. Já se otočím a už tu hlavu nedám nazpátek.
5: A celý se otočit můžeš? Takhle?
4: To jo.
5: Tak neotáčej hlavu, otáčej se celý. No povídej.
4: Nespím. V noci se probudím, začnu uvažovat o tom, co použiju v dalším díle tohoto pořadu a nemůžu na to přijít. No a pak už neusnu.
5: To je v tomhle věku normální a nespím od půl čtvrtý. Co dál?
4: Klouby. Kolikrát ani nemůžu vstát od těch polic v archivu, kde jsem skloněný nad tím, jak hledám nejrůznější ukázky.
5: Ale vstáneš.
4: No nakonec jo, protože musím. Kdo by to udělal a kdo by vysílal?
5: Tak si nestěžuj. Jsou lidi, co nevstanou.
4: Pane doktore, vy to zlehčujete. Má to být pořád o doktorech a vy si furt z toho děláte legraci. No jo, ale vlastně o to půjde.
5: Další.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.

0: To dnešní povídání a ukázky ze všech možných archívů se budou točit jen a jen kolem doktorů.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: S doktory máme zkušenosti už jako děti. Mnohdy si to ani nepamatujeme, že nás kontrolují, váží, dávají nám injekce, otevírají ústa a kontrolují reflexy. Když už si to uvědomovat začneme, bývají to také okamžiky hrůzy, na které vzpomínáme celý život. Dokáže vám to i Mirek Donutil v ukázce ze svého pořadu. Vzpomínat bude na své dětské lékařské peripetie.
2: Jednou jsme lezli sousedce na hrušky a já jsem se napíchnul na plot. Oni měli na špičkách toho plotu takový hroty vlastně, možná si to pamatujete, byly tu kovový ploty a bylo to velmi ostrý a jak jsem uklouznul, tak jsem se napíchnul a kluci mě chtěli pomoct a tahali mě neustále dolů. Takže to zajíždilo dovnitř a já řval jak tur a maminka to slyšela přes 6 ulic a nechala tam žehličkou a přišla si pro mě. Pak mě to šili a do dneška tam mám velkou jízvu. Nebo si vzpomínám jenom třeba na to, jak jsem vlastně začal s divadlem, když mě byly 2 roky, protože jsem měl naučených několik vět, které byly velmi osvědčený. Maminka na to byla pyšná, vždycky za mnou přišli nějaký lidi a říkali, kolik pak je tím Mirečku roku? A já jsem říkal, v únoru 2 roky. A to mě pak 5 let vydrželo. A to už maminka zase tak pyšná nebyla. No a pak těch úrazů samozřejmě přibývalo, že jo. Dospěl jsem do stádia, kdy už jsem hrál fotbal a basketbal a už toho bylo víc. Pak mě operovali meniskus a tady byl výborný doktor v Brně jeden. Vynikající doktor. Oni mě tam k němu vedli tenkrát. Já jsem měl zaseknutý ten meniskus. Nohu nenarovnáte, ani neohnete. Bolí vás to strašně. Otec mě tam vynesl. Seděli jsme na chodbě. Rozrazili se dveře. Vyjel vozíček. Na vozíčku ležel děda. Takovej, tlačila to sestřička a vedle toho vozíku šel doktor, který měl takový velký chlupatý černý ruce a takhle s něma mával podél těla a najednou uprostřed chodby se zastavil, rozhlídnul se, vzal tomu dědkovi ruku a vorantl toho vozíku ji zlomil. Ten děda udělal a omdlel. A můj otec říká, to je ten pan doktor, co tě bude operovat. Já jsem málem omdlel taky, že jo. A pokračovalo to dál, on mě vzal do ordinace a tam mě prohlížel, říkal, kouřil doutník a pil rum, jo. Úžasný doktor to byl. A říkal,
3: říkáš meniskus?
2: Říkám, ano, meniskus, vnitřní nebo vnější. Říkám, já nevím, tak si šáhneme. Šáhnul mě tam, já zařval, on řekl, neřví hajzle, řví doutník. A takhle mě léčil těma dle metodama a nebyl sám, že jo, tam byla i, on na to měl celou metodu vypracovanou, byl to skutečně perfektní doktor, za 14 dní jsem byl zdravý z té nemocnice, ale tam třeba přišla sestra, usmála se, přišla do pokoje a řekla, Donutil na převaz. Já jsem si říkal, no převaz, no co to může být, jo. A tak mě naložili na vozík, odvezli mě a ona měla jeho metody v krvi, vzala ty nůžky, nasadila to, udělala. Já jsem zařvala, ona, nechte toho, přece nebudete řvát, že jo. A šli jsme na rehabilitaci a tam on měl jiný sestřičky. Zatímco ty sestřičky, co byly u něj, ty byly takový ty normální sestřičky, jak je všichni známe, tak ty rehabilitační sestry měly obrovský výstřihy a byly krásný. A my jsme tam chodili všichni takový ty zbídačili po těch operacích a neměli jsme svalstvo a oni nám zavěsili ty sestry 10 dekagramový závaží na nohu a řekli, zvedněte to. A já jsem dělal, já to nezvednu. No to nemyslíte vážně. To letělo nahoru. Ani nevím, čím jsem to zvedl.
0: Léčebné metody doktorů někdy bývají opravdu zajímavé. Mezi začínajícími doktory a na školách také koluje spousta doporučení od těch starších. Mezi základy terapie řadí takové poučky jako leukoplast dokáže hotové zázraky. Diazepam také dokáže zázraky. Čím exotičtějším názvem prý lék nazvete, tím účinnější bude. Na složení vůbec nezáleží. A mladí doktoři také slýchávají radu, smiřte se s tím, že blbost je nevyléčitelná. Vrátíme se ale do dětského období, ve kterém se s doktory trápil i Jiří Lábus. Vzpomínal na to kdysi v pořadu Všechno párty u Karla Šípa. Režii měl v televizi Viktor Polesný.
4: Teda já byl v nemocnici před strašně mnoha lety. To mě bylo 2,5 roku a... Skutečně. A... musím teda zaklepat, nevím teda na co, že tam jsem byl zatím naposled v nemocnici a to bylo tak, že jsem měl kýlu. Operace kýly, protože jsem u babičky zvedl žehličku. Ale takovou tu krejčovskou, opravdu to hodně těžkou žehličku jsem zvedl. A Víte, ale že to jsou zážitky, co řekneš tak 2,5 roku, že to si můžu pamatovat. A víš, že to byl pro mě tak intenzivní zážitek, mm-hmm. že si to opravdu do dneška pamatuju. Určitý situace, jak mě tam otec do té nemocnice přines, jako takhle, jo. Pak jak jsem tam moc nejdřív nechtěl bejt, že jo. No a potom se stalo to, že člověče po té operaci, mě se tam strašně nějak zalíbilo. A já jsem tam člověče, to, když pro mě pak rodiče přišli po týdnu, tak já jsem začal řvát, že nechci domů, že tam chci bejt dál, protože já jsem už od dětství byl takový zvláštní jedlík a oni vám tam měli strašně dobrý kokosový sušenky. A na to, ale skutečně tu chuť toho kokosu, já tady nevěděl, že to je kokos, ale pak jsem se to dověděl po 15 letech. Takže vlastně já jsem si tu chuť pamatoval a mě to tak strašně jako, a řval jsem, a teďka ty sestřičky říkali, no co to je za rodiče, teď každý dítě se těší domů a tenhle ten řve, že chce být u sestřiček a že chce jít z kokosový sušenky. Ano, ano. Takže to opravdu, tak to bylo taková pro ty rodiče, to bylo hrozný v té chvíli, že jo.
5: A ty jsi od té doby opravdu nebyl v nemocnici?
4: No byl jsem tam třeba na návštěvě. Jako to jo, ale jo,
5: já nebyl. Myslím, jako nebyl.
4: Ne, nebyl.
5: A přesto máš takový strach o svoje zdraví?
4: No tak já to mám jako prevenci. Víš, jako, že co, já užívám léky, já ti řeknu.
5: Všechny, co užíváš.
4: Tak ne? Užívám. Troje na tlak, pak mám na podagru, já mám dnu taky, víš, to je dna. Potom beru na cholesterol taky léky, pak beru ještě vitamíny, pak beru preventivně na prostatu, pak beru...
5: Ty bereš všecko preventivně?
4: No, tak ono to je dobrý, ale že pak se to nepřekvapí nakonec. No, takže, no, proto jsem byl jednou v nemocnici zatím, taky ano. Možná. No,
5: a ty bereš 8 druhů prášku různej?
4: Asi tak, no, po barvách 9, takhle, to mám jako složený. Jednou se mi stalo, já šel do lékárny, mě se strašně líbí lékárny, já mi to přitahuji, oni to mají dneska hezký designy, že jo, ty krabičky všechny a takový, já tam přišel a říkám, prosím vás, co je tam toto, to je nějaká novinka, to se ještě, říká, to je na menstruaci. Takže tak to jako ne, tak to jsem, takže, no, takže.
5: To byl prášek, který jsi neznal.
4: Ten jsem ještě právě neznal.
5: A chtěl jsi ho zobnout.
4: Chtěl jsem si zobat.
5: Chtěl jsi ho zobnout, no. Ale ty máš...
4: No já ostatně u jedný známý ochutnal.
5: A zastavilo se to, jo?
4: Jo, mám
5: to.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Řekněte, doktore, co vám vlastně závidím? Tu spoustu černých káv, nebo těch pár kytek od lidí?

0: A nebo dětský smích, co k vašim vrázkám náleží. Posuďte sám.
1: Posloucháte Hvězdné návraty, příběhy českých herců a komiků.
2: Doktoři by měli pomáhat. Skládají taky kvůli tomu Hippokratovu přísahu. A já přísahám, že se nad jejich činy budete i dál na vlnách Českého rozhlasu bavit. Právě jim je věnován ten dnešní díl. Když to tak člověk slyšel u těch ukázek předchozích, kdy Jiří Lábus a Miroslav Donutil vzpomínali na svá dětská léta a zkušenosti s doktory, bylo by asi lepší naučit se v případě potřeby ošetřit své zranění sám nebo umět pomoci i druhým. Od toho jsou takzvané kurzy první pomoci. Na jeden takový pozval i ve svém semaforském pořadu Miloslav Šimek, Luděk Sobota a Petr Nárožný. Jak to dopadlo, to si poslechněte právě teď. Instruktorem byl Miloslav Šimek. Figuranty si sehráli Luděk a Petr.
3: Co? Vidíte, jak nám to jde. Už se nám to rozbíjí.
4: Co pak? Zrovna na odlehlém místě a v takovém hlubokém lese a tady se válí někdo jak raněné zvíře. To bych poskytl nějakou tu první pomoc. Nejste v bezvědomí?
3: Zatím ne.
4: To je škoda. Kdybyste byl, tak bych se vás nemusel ptát. Takhle se vás musím zeptat. Tak co pak, jak se máte, dobrý muži? Jak se máte?
3: Ale ani se neptejte, dobrý muži, dobře. Ještě ke všemu jsem se nechal zapsat do kurzu první pomoci. Máme tam hodného pana instruktora.
5: Čeče, takovýhle nesmysly si vykládejte někde u kafíčka v kavárně. A ne v hlubokém lese. Vyberte si zranění a pokračuje.
3: No tak, já mám...
5: Co máte?
3: Mě bolí... Mně se dělá...
5: No co se vám dělá?
3: Já nevím.
4: Jak ho mám ošetřit, když neví, co se mu dělá?
5: A vidíte stranou, tak mu vyberu zranění sám. Ostatně, přátelé, to bývá běžným zjevem, že raněný je tak trochu v šoku a nedovede přesně stanovit diagnózu svého poranění.
3: No, tak vidíte.
5: Vymlčte, vy jste v šoku a jestli ne, tak já vás do něj brzy dostanu. Abyste to věděl, máte běžný druh zranění. Máte trojitou zlomeninu lýtkové kosti, komplikovanou navíc ukopnutým palcem. Tak, jděte mi na ní.
4: Co pak, zase v hlubokém lese. Na odlehlém místě se tady válí nějaké raněné zvíře. Jak se tady válí jako raněné zvíře. To abych poskyt nějakou tu první pomoc. Tak co vám schází, dobrý muži?
3: Dobrý, ani se neptejte, dobrý muži, jsem tady na ohlodaném místě.
5: Na odlehlém místě
3: v lese jako to zvíře a když a jdu takhle v lese
4: ano.
3: A nic nečekám a když to v tom najednou bum prásk a z ničeho nic, jak když utne na třikrát ukopnutá líková kost.
5: Lítková? Nejsme v sadu, jsme v lese.
3: Na třikrát lítková. A když jsem to viděl, tohle to všechno, dobrý muži, tak vstetí kopnu do prašivky.
4: Ano.
3: Byla to muchomurka hlízovitá, zelená, naše nejjedovatější houba.
5: Čověče, nevykládejte nám tady o houbách a nechte se ošetřit.
3: A ukopnu si palec. To už se mi dlouho nestalo. Taková vám smůla. Ošetřte mě, prosím, děkuji pěkně.
4: To vám musím říct, že to je hotový neštěstí. Víte, to se stát mě tak nevím. No, na druhé straně možná, že se vám to zahojí. Podívejte se, kolikrát se v životě stanou horší věci. Požár leze do baráku, lidi přijdou o majetky. Naschledanou.
5: Taky naschledanou, kvůli čemu jste asi v lese?
4: No kvůli houbám, jak jsme říkali.
5: To si myslíte vy, kvůli poskytnutí první pomoci. Tak to si počínáme.
6: Ale, neklesejte na mysli, milí raněný, vaši nohu znehybníme, k čemuže ovšem zapotřebí dlahy. Pokud dlaha není, stačí ku příkladu toto pravítko, které mi laskavě podáte, tak...
4: Kde by se v lese vzalo pravítko?
5: Vymlčte! Asi šel před vámi nějaký roztržitý profesor, který pravítko ztratil. Hlavně, že máme dlahu. Přivažte mu to.
4: On sebou škube.
5: Škubejte sebou, raněný, nebo vám to špatně sroste.
3: Mně už to srůstá.
5: No, tak to rád slyším. Vidíte, výsledky jsou tady. Tak. No, už se mi postavte. Hezky. Tak. Noži. No, to nevadí, že se to uvolnilo. Nožička je v pořádku. Budeme pokračovat, máme málo času. Dalším běžným druhem zranění máme co? No, v letních měsících...
4: Omrzliny!
5: Ale prosím vás.
3: V letních měsících...
5: No, vy sám, mladík, u vody.
3: U vody hmyz, štípa.
5: No, štípa, hmyz, ale to si ošetříte sám. U vody utonutí, přijde.
4: Utonutí!
3: U vody utonutí.
5: To je zásadní.
4: Utonutí, jak
5: to
4: je víme, tady.
3: U vody utonutí.
5: Tak copak, dobrý muži, snad se mi tady netopíte.
3: Ale kde pak, dobrý pane instruktore, já už mám okončetinu na třikrát zlomenou, tak topit se zas může někdo jiný. Tak
5: ne, já jsem z dálky viděl, že se někdo belhá po hrázi rybníka. Říkám si, asi bude mít něco s nohou, pozor, aby se neutopil, najednou už blunka, už se mi topíte. Jsem zdejší plavčík a dlouho jsem neměl oběd.
3: Já už jsem taky neměl dlouho oběd, pane instruktore. Já jsem vás viděl a z dálky jsem vás viděl, říkám si, kamaráde, jestli tamhle stojí Auserechne, zdejší plavčí, tak musíš dát velký pozor, aby se netopil, nebo by se ještě utopil.
5: Vy se mi musíte topit, nebo s váma zatočím, vy jste model, vybraný model.
3: Tak až se topí on, já už to mám dost nohou.
5: Tak dobře, topte se vy, to je nápad a vy ho budete zachránit.
4: Hoďte mi korky, plavčí, topím se.
5: Já vás vytahuji, vy si leháte na břeh a vy ho zachráníte. Koně, zachraňujte ho, rychle.
3: Teď už je na břehu.
5: No jo, ale není oživen, oživujte, nasaďte mu umělé dýchání. No neváhejte.
3: No. Odkuď kam?
5: No odkuď kam, z úst do úst, ne? Člověče, dělejte, každá vteřina je drahá.

0: bude. To by dopadlo jako před rokem, kdy jsme probírali tržnou ránu na hlavě. To bylo furt stříhat, stříhat. Jak to dopadlo, vidíme všichni. Mě už tady nikdo neví.
1: A
2: mě taky ne, mě tady všecko šibrá.
1: Vraťte se, vraťte se, vraťte mi pravítko. Vy jste mi vzal pravítko.
2: To není vaše, to je roztrženýho profesora.
3: Přátelé, prosím, klid, to je neuvěřitelné. No ale vy, kteří jste tady zbyli a máte o věc, jak vidím, skutečný zájem, dostavte se mi příští čtvrtek na ruzyňské letiště. Budeme probírat první pomoc při náhlém vypadnutí z letadla. Abychom předešli trapným omylům jako dnes, připravte si předem, kdo by chtěl být modelem. Nebo s váma zatočím. Nashledanou.
4: Také máte hrůzu přijít na takový kurz pomoci? Někdy je i ošemetné natrefit na takového pacienta v čekárně, když vám začne vyprávět o tom, co všechno byste mohli mít. Začnete se pak sami o sebe bát. Něco podobného se stalo i v čekárně bakalářů, kde čekal Lubomír Lipský. Režijně ho tehdy vedl Dušan Klein. A povídka pochází z roku 1997.

0: ještě žiješ, kamaráde? Kdyby si viděl, jak my jsme tě krásně zapili, celá hospoda, čověče, každý vždycky jednu rundu nažal, víš? A já jsem říkal chlapům, kde pak Oldík, ten se má, ten si teď leží na pitevním stole.
1: Co jste pili?
0: Co jsme pili? Všecko, kamaráde. Všecko soudně podle kocoviny. A jsme ti probrali věci, hoj. Hele, ty jsi říkal, že máš horečku.
2: Jo.
0: Tak si představ. Tam v té hospodě seděl harmonikář a jeho brácha taky dostal najednou zničení z takovouhle horečku, ze který se pak vyklubala rakovina varlat. Věřil bys tomu?
2: A neříkal, jak se to pozná?
0: Říkal. Vůbec nijak. Hele, ať tě pošlou rovnou na urologii. Poměr štěstí, že přišel včas a zachránila ho, víš co? Amputace. Šmik, fik, hotovo. Ty můžeš mi kliku jako volám. Šmik, fik, hotovo.
3: Rychle hotový budeme i s anekdotami, které vám tentokrát pouštíme z lékařského prostředí, tak jak je odvysílala kdysi televize Nova v jednom ze svých úspěšných Silvestrů. Uslyšíte například Dalibora a Adélu Gondíkovi, Josefa Vinkláře, Stelu Zázvorkovou a další.
4: Paní doktorko, neustále slyším hlasy, ale nikoho nevidím.
5: Ano, a kdy se vám to děje?
4: No, vždycky, když telefonuju.
6: Paní doktorko, problém je v tom, že moje žena si myslí, že je slepice.
5: Ano, to se stává. A jak dlouho to trvá?
6: No, nevím, asi 2 roky.
5: No, ale proč jste nepřišel dříve?
6: No, když my jsme ty vejce strašně potřebovali. Slečno, už jste byla někdy v agonii?
5: Ne, já v zimě zásadně nikam nejezdím.
7: Přijde pan k doktorovi a stěžuje si, že když se s manželkou miluje, je mu jednou horko a po druhé zima. Než začnu s nějakou léčbou, pošlete mi sem manželku, ať znám i její pocity. Žena přijde a na dotaz odpoví. Pane doktore, až sem zas ten můj doveda přijde, tak ho vyžeňte, protože se se mnou miluje jednou v létě a po druhé v zimě.
8: Co udělá blondýnka, když jí doktor předepíše recept? Objedná si kuchaře.
9: Na kožní oddělení se řítí muž s kyticí. Tak co, už tu byla? Ptá se dychtivě. Kdo? Nechápavě sestřička. No taková nádherná ženská blondýnka. Mám tady s ní schůzku. Tady? A nespletl jste si to? Ne, no určitě tady. Jasně si pamatuju, jak říkala. Sejdeme se na kožním.

0: pane Kouba, a ještě raní moč. Běžte si za paravan a nahoře na poličce jsou pohárky.
1: Hergot, sakra!
0: Máte nějaký problém?
1: Když já se nemůžu tak vysoko trefit.
2: Tak, paní Koubová, sluch máte naprosto v pořádku. Dostanu 200 korun.
0: 500 korun.
1: 600 korun.
0: Vy jste na mě tak hodnej. Na ten strychnin vám budu muset napsat nový recept. Pau.
1: A nestačilo by, kdybych jim v lékárně ukázal fotku tchyně?
0: Promiňte, pane doktore, prosím vás, nezapomněla jsem si tady u vás kalhotky.
1: Ne.
0: Tak pardon, to bylo asi na zubním. Neplačte, pane doktore. Jak to se mnou vypadá?
1: Já bych si na vašem místě už nekupoval ani dlouho hrající desku.

monology, zdravíme i patology, samozřejmě a nejvíce pozdravujeme bohnice.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
1: Lékařské prostředí láká i televizní tvůrce proto, aby vytvářeli inscenace, seriály a zábavné pořady z tohoto prostředí. Důkazem byla už na konci 70. let Dýtlova nemocnice, ve které si nejoblíbenějšího doktora zahrál Miloš Kopecký. Vzpomenete si ještě na okamžik, kdy sestra Huňková přišla oznámit problémy s pacientem a musela nechtěně později přiznat i svou chybu v podání léku?
2: Já jsem volám, vy to neberete?
3: Já jsem se byl vyvenčit.
2: No. Ten zlomený krček na device. Nemůže usnout a ona říká, že mu hučí v hlavě.
3: No, urej mě naučilo. Až vám budou v 670 rovná zlomenou hnátu, tak vám bude taky hučet. Dali jste mu, co jsem říkal?
2: No jistě, po operaci, pane doktore, dáváme vždycky Rolzin.
3: Já jsem říkal, abyste tentokrát dali Eunalgit.
2: No, ten jsme dali taky.
3: Já neřekl tak, já řekl tentokrát.
2: No jo, ale my dáváme vždycky Dolzin.
3: Kluci, srdot, ženská! Kdyby hloupost nadnášela, tak se tady budete vznášet jako holubička.
1: V nemocnici na kraji města ještě zůstaneme, i když vrátíme se tam po letech v ukázce z Novot, ale nejdřív chvíli vydržte. Uslyšíte Petra Novotného a Josefa Aloise Náhlovského. Hezkou zábavu vám přeje Patrik Rozehnal.

0: taky prosím. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Svlékněte se. Ne, ty nemusíš. Tobě nic není.
1: Košiky si, pane Novotný, pořád se mě děláte hypochondra. To je ono, simulanta, já už se nikdy nechytnu. Mě nikdo nevěří, já jsem opravdu nemocnej, paní. No, já když jsi do nemocnice, tak se vám musím vloudit. No, jistě tajně, tak proto to dosti pořád vždycky přijdu do nemocnice, vlezu tam. Tudy na mě přišli až po třech dnech. Při vyšetření, já byl na gyně. Opravdu, to už není, to přechází legrace, jo? Ale my opravdu nechtějí žádný nemocnici ošetřit, pojišťovna mě nechce pojistit, pohřebáci mě nechtějí pohřbít.
0: Ale jak prosím tě, to už jsi přehnal.
1: To jsem přehnal.
0: Co máš tohle?
1: To je moje ošatka zdraví, tam jsem vlastně lék.
0: Výborně, ano, chápu, ano.
1: Mě nikdo
0: ano.
1: Ani nepředepíše. Dokonce tuhle napsali, na jakým plakátě bylo napsáno, pozor, změna programu. Místo skupiny těžký pokondr, vystoupí těžký hypokondr. Potřebí. Podle toho, prosím tě, ty mě zničíš, já jsem opravdu nemocný.
0: Nebuď hysterický, ale, hysterický nebuď.
1: Já jsem hysterický, ano.
0: Co ano?
1: Já jsem hysterický, že to je taky nemoc hysterie, no a co? Tak se mnou teďka ty chytrý něco dělej, dej mi nějakou injekci, nebo prášky, to tady rozmlátím.
0: Klid, říká, uklidni se.
1: Novoty, já tě
0: zpomnu.
1: Ino, jste to vy? Vy ještě žijete? Božská Ina. Víte, že vy jste byla leta předmětem a objektem mých erotických nocí. Já jsem se kvůli vám nenaspal. Já jsem se odkopával. Já jsem se nadřel v noci. Jak jsem na vás myslel? Která hovoří jenom očima. Hele, vy hovoříte opravdu očima. Vy byste nemohla dělat Esmeraldu.
0: Sestřičko!
2: Vy jste pan doktor Blažej?
0: Co?
1: Ino, víte, že já jsem si vás jednou málem vzal. Teda v podstatě jsem si vás vzal za ženu. Protože já, když jsem se... Poslouchat mě. Já když jsem se ženil, tak se mě odávající ptal, berete si zde přítomnou dobrovolně? Já jsem řekl, no, Inu, ano. Jděte od něj.
3: Ino.
2: Ano.
3: Ano, Ino.
2: Co ano?
3: Co asi ano, Ino?
2: Ne.
3: Ne, ano.
2: Ne, ne.
3: Takže ano. Ino.
1: Nechte toho! Dobuckáváme se tady! Tady umírá člověk! Vy mě nechci žádný doktor! Na tož byla, že vy jste u mě normální cvok!
4: Volal mě někdo?
1: Já jsem říkal cvok.
4: Taky na vás přijde. No. Sestro Ino, co právě aplikujete? Pane doktore, vy se takhle připravujete na atestaci? A teď vy?
1: No, ano.
4: A co se léčíte? Máte nějaké kontraindikace?
1: No, to co, čeho? No. Indikace, no. Víte, já mám takový pocit, že já vám doktorům v poslední době vůbec nerozumím.
4: Nerozumíte doktorům?
1: Nerozumím.
4: No to je ovšem skvělý předpoklad pro to, abyste mohl být ministrem zdravotnictví.
1: A to je blbej nápad. A co injekce?
2: Pane doktore, dejte mu tu injekci.
4: Co prosím?
2: Abyste mu dal tu injekci.
4: Sestřičko, to jsem neuměl už před 20 lety. Já bych to mohl teď, a kromě toho já nepracuju momentálně. Já stávkuju za zlepšení platových podmínek lékařského personálu.
0: Aha, už jsem pochopil, vy už jste z těch nových dílů Nemocnice na kraji města.
1: Pane doktore Cvachu, já mám takovou malou nesrovnalost. Vy jste mě předepsal ty prášky,
4: ano.
1: Tu Viagru, a ono to nefunguje. Já jsem si vzal dva prášky a nic.
4: Jak to?
1: Holky nepřišly.
2: Kazit tenhle hezký seriál, tak já z něho odejdu.
1: To není špatný nápad. A já už vím, kam byste mohla. Do jiného seriálu. Krásný pro vás mám vymyšlený.
2: No?
1: Pobřežní hlídka. Malinká operace. A mohla byste dělat maminku tomu Mitchovi Buchananovi.
0: Prosím vás. Tohle to je ortopedie, to není psychiatrie.
4: No.
0: Je tady vůbec někdo normální, prosím vás?
5: Volal mě někdo!
6: Tak a už máme skoro kompletní sestavu původní nemocnice. Doktor Cvach, Ina a teď i primář Sova.

0: Doufám, že se nemusím představovat.
1: Kapitán Davač.
2: Pane primáři.
0: Inu. Co je u vás nového? Jste šťastná? Takže u vás nic nového.
1: Pane primáři, jsem rád, že vás vidím. Nemohl byste pomoct zachránit naše zdravotnictví v troskách, kdybyste trošku pomohli?
0: Vám říkám. U vás nic nového.
3: Pane primáři, kdybyste věděl, jak jste nám tu chyběl. Kde jste byl celou tu dobu?
0: V Bratislavě.
3: Bratislava je zvláštní, já jsem tam nedávno byl, ale nikde jsem vás nepotkal.
0: Já jsem vás tam potkal v posledních letech tolikrát, že tomu nebudete ani věřit.
4: Pane doktore, my tady máme podobný problém. Hodně cvachů a málo sov. Vítejte v Praze, pane primáři.
5: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

zarděnky kašel spála. Teploměr mamince nahání, vždycky se tolik bála. Kdo to k nám pospíchá po schodech? Trochu mě ty kroky děsí. Pan doktor popadá sotva dech.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
1: Ta poslední část naší hodiny věnované doktorům se bude točit kolem peněz. Těch je ve zdravotnictví vždycky málo. A mnozí doktoři žehrají na to, že těch peněz se jim stále nedostává. A nezůstává jen u doktorů. Jen si to poslechněte v ukázce z komedie Doktor od jezera hrochů, kterou režíroval Zdeněk Troška. Žehrat bude hlavně Eva Holubová.
2: Houby umírá, zase jste mu dala něco tlustýho.
3: Jo, dala. A on pusí tak rád.
2: Dobře.
3: A teď je mu dočistá na nic.
2: Ano, tak běžte na pohotovost.
3: Ježíš, má na dvou exce takovou dálku. A pan doktor je tak hodný a má tak zlatý ruce.
2: Není hodný, je to trauma. Ne.
3: Pane doktore.
2: Jsi dělá trauma s někam jinam. Ne.
3: Pane doktore, smilujte se.
2: Čenko, někam nepůjdeš, ty jsi doktor medicíny a ne poskok pro liní partaje, ty nemáš zapotřebí, aby tě někdo čikanoval.
3: Pane doktore, můj starý nikoho jiného než vás nechce, to prej radši umře.
2: No, žádná škoda, aspoň bude o jednoho mochvelku víc nebo
3: míň. Pane doktore, buďte humanista, ten můj starý tam leží a žve jak postřelený kanec.
2: Zuzano, odveď si svýho muže do ložnice a vysvětli mu laskavě, že není vhodné, aby ve dne léčil ve špitále a v noci lítal v pyžamu po baráku.
3: Jak lítal? Vidě to tady lekouse.
4: Puste mě, maminko, toho Hradskýho určitě zase
3: bere
4: žluč.
3: Bere, pane doktore, bere. A kdybyste věděl, jak půjdete se podívat, jak ho to bere. Půjďte, pane doktore.
2: No. Někdo se holt narodí jako doktor, někdo jako pohůnek.
3: Pojďte, pane doktore, vy jste zlatý, pojďte dál.
5: Kdo to porád bere? Jako bys ho neznala, prosím tě.
2: To jsme to dopracovali. Vzali jsme si doktora, jsme na tom hůř než kdo jiný. Každý si na nás holkne, kdy chce. Po půlnoci, ve 4 hodiny ráno, a ten moula jde jako tele na porážku. Nejs to studený, ukáž, dej to sem. Já vždycky chtěla doktora a dostala jsem holiče. Ale uměl se postarat o rodinu a já jsem u něho vždycky byla na prvním místě. Kdybych mu řekla, aby podříznul a voloupil ředitele banky, tak to pro mě udělal. A ten tvůj? Kdyby ho zavolali k Bernardínovi, že má kašlíček, tak tam poletí.
5: Poletí. Nepoletí, on se zvířat bojí. Komár, jo. Mami, prosím tě, prokádruje mu až ráno, jo?
2: Každý se zmáhá. Hrabe, kde může. Jenom my trčíme na pleku. Auto máme pořád to samý, odřený. Na dovolenou místo k moři jedete do Nymburka. Tady v baráku jsme učiněná chudina. Šípová ze druhého šla na vytažení huby. Leitnerovic holka letěla někam s ESO Travelem k moři na celý prázdniny. Fričovi zase poslali kluka do Ameriky študovat. A paní domácí si koupila barák v Třeboni. Samozřejmě hned vedle Aurory. No to si chci, že si ho zrychlujou a budou ho pronajímat Němcům. Každý tady má peněz jako šlupek. Ale jakmile je píchne v zádech, zavolej panu doktoru ze čtvrtýmu a ten se může přetrhnout, aby nehoběl. Všem! A samozřejmě zadarmo. A já ti říkám, tohle není normální.
5: A co si mám jako asi dělat? Pokud vím, tak rozvody neschvaluješ.
2: A kdo tady mluví o rozvodu? To by tak ještě scházelo, abyste nakonec rozvrátili šťastnou a spokojenou rodinu.
1: Malé upozornění, řádí nám chřipka, tak si vemte nějaké ty léky. Pokud by i vám se nedostávalo peněz, pomůže vám Jiřina Bohdalová v ukázce z pořadu Za oponou s Jiřinou. Přizvukovat jí bude i Karel Šíp, který k pořadu napsal scénář.
6: Vy už jste jistě slyšeli, že v zákulisí nám řádní chřipka, tak já jsem vám přinesla pár acilpirinů, jo, abyste něco nechytli, že jo. Tak kdo chce, klidně se hlašte, já je budu po vás házet. Tak, no, bez rady. Tak, no, dejte to tý slečně, vy taky, já to vemu takhle. Tak, ale můžete i ty zdraví si vzít, jo, protože já jsem slyšela, že prej se bude na léky v lékárnách strašně doplácet. Prej až 1000 korun na jeden acilpirin. Tak chytejte, no. Tak.
4: Co pak, Jiřinko? Co pak, jako nějaký problém zase?
6: Ne, já jsem tady rozdávala léky. Oni prej budou strašně drahý.
4: Jo, vy tady otevřeně kritizujete zdravotnictví, jo?
6: To já bych si nedovolila. To taky proč? Tomu nikdo nerozumí.
4: No, to je pravda. Ale to se nějaký chaos prej tam je. Mně jako pacientovi nejvíc líto těch doktorů. Ty si to podle mě opravdu nezaslouží, jako
6: zmatek. Ne, to ne. Já si doktorů taky vážím. Já to povolání přímo obdivuju. Já obdivuju i to, s jakou noblesou oni třeba dovedou sdělit špatnou zprávu.
4: No tak, helejte, no. Ne všichni tohleto, ale ovládají, víte? To se mě připomněla, mě vyprávěl jeden známý. Jeho manželka podstoupila několikahodinovou operaci v nemocnici a on čekal, jak ta operace dopadne, seděl venku před tím sálem a vyšel ten chirurg, ten operatér, sednul si k němu na lavičku a říká mu, podívejte se, pane Jeburek, tak vaši manželku se nám podařilo stabilizovat, ale upadla do hlubokého komatu. A v takových případech je prognóza, že v tom komatu ona zůstane třeba i několik let. Čili vy budete muset manželce pravidelně podávat hadičkou výživu, no tak třikrát denně. Budete jí muset po několika hodinách vždycky obracet na tom lůžku, aby nedošlo k proleženinám, víte? Taky jí budete muset pravidelně měnit pleny, taky jí omývat žínkou, víte? A přitom všem na ní budete muset něžně a vlídně mluvit, protože je docela pravděpodobné, že i v tom komatu ona všecko slyší a vnímá, tak je možný, že ona se třeba po několika letech z toho komatu na chvíli probere, otevře oči, pozná vás, usměje se na vás a zase upadne do toho komatu na několik let. No a když ten doktor viděl, jak ten můj známý úplně bledne a mění barvy při představě, co ho čeká, tak ten doktor se tak usměje, vzal ho kolem ramena a říká, ne, já se vám omlouvám, nezlobte se, to byla jenom taková legrace. Samozřejmě umřela.
1: Co nad touhle tečkou dodat? Snad jen, že naděje umírá poslední a tak věřím, že se uslyšíme i u toho dalšího pořadu snad plného optimismu. Mějte se pěkně. Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Patrik Rozehnal.

0: Český rozhlas České Budějovice pro všechny, kdo to mají rádi jihočeské. Koncertní ozvěny od tří lvů.
1: Oblíbení muzikanti, vnímavé jihočeské publikum a rozhlasové mikrofony.
0: Písničky pro radost a melodie podvečera.
2: Vaše splněná hudební přání.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
3: Je 17 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Červenec je v Česku na silnicích zatím nejtragičtějším měsícem v roce. Na jihu Čech si letos nehody vyžádaly už 19 životů. Španělsko začalo instalovat bariéru na moři u jižního pobřeží. Víkend přináší částečné ochlazení, od pondělí ale Česko zasáhne další vlna veder. V noci bude oblačno až polojasno s teplotami 18 až 15 stupňů. Zítřek bude oblačný až polojasný, nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů Celsia. Jsou tu zprávy a Gabriela Bláhová, dobré odpoledne. Při dopravních nehodách v Česku zemřelo v červenci 41 lidí, tedy o 6 víc než loni. Jde zatím o nejtragičtější měsíc v letošním roce. Vyplývá to z předběžných statistik dopravní policie a informací ČTK. V jihočeském kraji jsou to 3 lidi, o jednoho míň než ve stejném období loni. Od začátku roku si nehody v kraji vyžádaly 19 životů. Mezi oběťmi byly na jihu Čech i motocyklisti. Ve čtvrtek zemřel motorkář u Trhových Svinů na Českobudějovicku. 12. července u obce Zhoř na Táborsku. Dnes se stala vážná dopravní nehoda u Starého Města pod Landštejnem na Jindřichohradecku. Zraněného motorkáře převezl vrtulník do nemocnice. Silnice byla neprůjezdná. Teď už podle policie projedete bez komplikací. Víkend přináší částečné ochlazení. Od pondělí ale Česko zasáhne další vlna veder, která potrvá několik dní. Teploty vystoupají k 39 stupňům Celsia. Na většině území očekávají meteorologové velmi silnou až extrémní zátěž teplem. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. V posledních dnech teploty v celé zemi stoupaly nad 35 stupňů. Na řadě míst padaly teplotní rekordy. Španělsko dnes ráno začalo instalovat plovoucí bariéru mezi Marokem a jižním pobřežím města Sefta, informovalo o tom španělské ministerstvo vnitra. Právě tudy vedla jedna z cest, kterými se ve čtvrtek do španělské enklávy dostalo na 60 tisíc migrantů. Při snaze do Sefty přeplavat zemřelo nejméně 67 z nich. Zhruba půl kilometru dlouhá bariéra dosáhne 30 až 70 cm nad hladinu a metr pod hladinu moře. Španělská konzervativní opozice krok kritizuje s tím, že nepředstavuje dostatečné zabezpečení hranice. Program 15. ročníku festivalu Komedianti v ulicích dnes pokračuje v historickém centru města Tábor. Například na Žižkově náměstí jsou připravené interaktivní dílny, jak potvrdila vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu města Tábor Radka Šimková. Návštěvník se podle ní vždy stane součástí nějakého představení. Festival potrvá do neděle.
0: Sport.
3: Juniorka Barbora Bukovská obhájila na mistrovství Evropy horských kol bronz v cross country. Ve švýcarském Monte Ceneri získala svoji druhou medaili po triumfu ve čtvrtečním short tracku. Zvítězila domácí favoritka a obhájkyně evropského titulu Anja Grossmanová. Osmé místo obsadila další česká závodnice Lucie Grohová.
0: Počasí.
3: V noci bude oblačno až polojasno, zpočátku místy kránu jen ojediněle s přeháňkami, naměříme 18 až 15 stupňů. V neděli bude oblačno až polojasno, ojediněle s přeháňkami, hlavně na horách. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů, vítr bude vát slabý východních směrů a biozátěž bude na stupni číslo 2.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Nehodu dvou osobních aut vyšetřují na Písecku mezi obcemi Zhoř a Dobřemilice. Na místě jsou záchranáři, hasiči i policie. Místem neprojedete. A stále pozor u Přísečné na Českokrumlovsku. I tady se srazila dvě auta. Jeďte opatrně, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Pro dnešní letní reprízu pořadu Jihočeši jsme pro vás připravili povídání s českobudějovickým diskjokejem Karlem Červeným. Před 6 lety si s ním povídal hudební redaktor Jiří Kasal.

0: Na začátku dalšího dílu z cyklu Jeho Češi vás srdečně zdraví Jiří Kasel z Českého rozhlasu České Budějovice. Ten, kdo vyrůstal v Českých Budějovicích a okolí, zejména v 70. a 80. letech, a odpovídal by na otázku, kdo byl tady nejznámějším diskjokem, tak zřejmě většina by připadla na letos 68-letého Karla Červeného, který si získal mnohaletou popularitu nejprve tanečními diskotékami v tak řečeném armáďáku, Besedě a na řadě jiných míst, ale od 90. let jeho hluboký mužný hlas znali posluchači hned několika jeho českých rozhlasových stanic. Je tedy pochopitelné, že Karel Červený patří ke známým českobudějovickým osobnostem i pamětníkům. I z těchto důvodů jsem se Karla nejprve zeptal, zda rád vzpomíná na České Budějovice svého dětství.
1: Vzpomínám velice rád a často, protože jsem opravdu tady lokálním budějčákem, nebo řečeno také jinak i jeho Čechem. Tady vlastně, co vy tu máte, Český rozhlas, tak jsem se narodil odtud, když se podívám, no 200 metrů, co byla bývala říhárna tady, tam byla porodnice, tak tam jsem se narodil a bydlel jsem hned vedle. Dneska je tam ve sklepě restaurace Alchymista, tam jsme měli sklep, takže já jsem tady opravdu byl už od malička. Narodil jsem se tady a myslím, že to i umřu.
0: V souvislosti s životním příběhem Karla Červeného je dobré připomenout jeho nevlastního otce Zlatka neboli Zlatomíra Červeného. To byl výborný hokejový ligový brankář Slavoje České Budějovice a také hrál ligový fotbal v útoku SK Libeň. Zlatko Červený oblékl dokonce reprezentační dres a v březnu roku 1949 chytal proti Švédsku, ale zanedlouho v roce 1950 byl po provokaci STB ve vykonstruovaném procesu s dalšími československými hokejisty odsouzen ke 3 rokům vězení.
1: Já jsem vlastně do svých 15 let vůbec nevěděl, že to je nevlastní otec. To jsem se dozvěděl až posléze, ale mě to nikdy jako nepřipadlo, protože vlastního jsem skoro viděl jednou v životě na dálku, takže pro mě táta, ať byl nevlastní, tak jako byl v podstatě vlastní. Nebyl biologický, ale staral se o mě, vlastně ten mě naučil pevně bruslit a tak dál, takže to jsem ho bral úplně normálně. Jako abych řekl pravdu, tak toho druhého jsem prostě jednou viděl a nikdy jsem se nesetkal, ani jsem potom netoužil. Ale když to se týká teda toho hokeje, no tak samozřejmě ještě to málo kdo lidi ví, že Zlaťákovo táta byl Jarda Červený, který hrál fotbal za Železnou Spartu. A spousta lidí se mě ptá, jako proč je to Zlatko, protože když děda trénoval v Bělehradě, tak tam trénoval fotbal a táta se tam narodil, proto dostal to jméno vlastně jugoslávské, to Zlatko.
0: Jak jsi se užil jako...
1: Jako tátu, no tak toho jsem se užil spíš tak až později, protože hned to mi bylo asi tak 12, tak dostal vlastně první zahraniční angažmá právě ještě do tehdejší Jugoslávie, do Olympie Lublaň a ještě tam měl, tuším, to 17 nebo 16 nároďák. Takže tam byl asi od 63. až do toho 68. To dostal i, jak se říká, jako nabídku nebo lano do Německa, do Düsseldorfu, což by byla zase úplně finančně jiná záležitost. Jenže kvůli nám, že jsme byli tady rodina, jako byla ještě babička, dědeček, protože on vlastně svoje rodiče už neměl, že byli po smrti, takže měl tu rodinu jako u nás, jako kalistu, to byla maminka, byla zase ona kalistová, babička s dědou taky, takže a já, takže jako nechtěl nás tady nechat samotný, takže to zabalil a vrátil se v tom 68. zpátky.
0: Je vcelku přirozené, že cesta Karla Červeného, když vyrůstal v rodině velké a známé hokejové osobnosti, vedla také ke sportu. A docela úspěšně, vždyť hrál hokejovou ligu za dorost českobudějovického Motoru.
1: Ten sport jsem měl v sobě, no tak začínal se na základně, že to byla základna, to bylo, když jsi šel do školy, myslím, to už si přesně nepamatuju, to bylo 7 nebo 8 let, ale myslím spíš 7. No, tam jsem se potkal všechny ty borce, kteří tady dřív hráli, jako třeba Standa Píchu mě trénoval, pak tu byl Čenda Píchu, Polda Vávru, tohle ta skvadra, ty nás všechno trénovali, Kroupa, což byl druhý golman po Vodičkovi. Takže s těma jsem vlastně trávil to dětství od těch 7 let až v podstatě do 18, kdy jsem měl tu smůlu, že jsem měl těžkou operaci, mě dělali jako slepý střevu, jak si říká, to udělá vrátné, to ještě byla vojenská nemocnice, tenkrát Vyhlasná. No a za týden jsem dostal otravu krve zánět pobřešnice, jo, a za uslední střev a takovýhle. To táta ještě byl v té Jugoslávii, tak horem jsem přijel a tady byl doktor docent Pitra, to byl jako vrchní chirurg, pak Krajcárek. Prostě tady byla skvadra vynikajících chirurgů, tak jsem byl asi 8 hodin na sále a jenom si matně vzpomíná, že mě přiváželi, že jsem máma, jako ptal jsem, viděl jako v mlze, jako říká, co s ním bude, on říká, no je to sportovec, na to vydrží, to je poslední, co si pamatuju, pak jsem byl v limbu, ale zase jsem se z toho rychle dostal, no ale jak jsem tady měl asi takových bajvoko 50 štychů, no tak už to na ten tvrdý sport moc nešlo, no. Takže jsem toho musel nechat.
0: Ale jako hokejista si hrál ligu za dorost, ne?
1: To jsme hrál, to byl krajský přebor tenkrát ligový, no to jsme, já myslím, že k nám přišel tenkrát Jarda Pouzaru, Kuky Dvořáku a tak dále, ale ty přišli a hned v těch 17 letech vlastně už vystřelili, ty byli volejbol vejš, jako ty už šli. My jsme konec konců s Jardou starý, ten je lednovej a já jsem červnovej, 52. No a to byl úplně někde jinde. S ním bych se nechtěl srovnávat, protože to byl opravdu, už byli bouráci, jak on i Míra. Ale byli to jiný zajímavý kluci, co jsme hráli v Léně, Honza Brašná, Franta Kotnar, když všichni vlastně oni dva vlastně to vzali do Rakouska. Honza ten tam hrál ligu a Franta Kotnar dokonce hrál za národňák rakouské. Pak se sem všichni vrátili, takže na ty vzpomínám, je tam dnešní právník, třeba Franta Vavoroch, no, spoustu těch kluků, teď si na to rychle nespomenu. A teď Míša Vondreků, který byl z nás vlastně nejmladší, teď nemyslím mladšího, co teď hraje momentálně za Pardubice, ale táta jeho, co tu taky válčil, byl taky na, v Dukle, že jo, tak ten udělal asi před dvěma rokama nás obolal. Vždycky jednou za rok v dubnu se tahle ta parta, co jsme hrávali jako ty kluci až do toho dorostu, tak se scházíme vždycky v nějakou restauraci si vybereme a tam si to zase všechno probereme, ukážou se fotky, takže tak vzpomínáme rádi, a takže to bylo fajn. No.
0: Na konci 60. let nebylo Karlovi Červenému ještě ani 20 let, když uspěl v místní soutěži diskjokejů, kde obsadil druhé místo za vítěznou dvojicí Jiří Gans a Petr Čtvrtník a tím se vlastně vydal na dráhu diskjokeje, tedy profese, která se dočkala zlatých časů v našich končinách nejspíše v letech 80.
1: To byl první jihočeský festival diskjokejů a to bylo v Besedě. A já už jsem v té době mezi tím spolupracoval s tehdejší tady nejlepší kapelou do Českou, to byly Sceners, jo. No a to jsem ani neměl gramofon, a to mě India Herb, který bohužel taky už v tom muzikantském nebi, tak ten mě učil normálně pouštět gramofon a teď jsme scháněli nějaký desky, aby to bylo dobrý. No tak právě tam byla tato dvojice, Čtvrtník s Gansem, protože Gans dostával z Ameriky desky, takže to bylo bezkonkurenční, co se toho týká. A jak tady všichni ví, jako Budějčáci, on měl takový ty jogurty, on měl asi 8 dioptrií, on měl tím mluvil špatně, jo. Čtvrtník mu tam dával jako tu helu, aby, čemu by se na to netrefil, teď k tomu povídali nějaký věci. Pak tam byly ještě dva vráchové, už si na ty jména nespoň vypadal jaký kudrnatý, jako Garfunkel, jako tak nějak měli ty kudrnatý vlasy a ty tam, ale měli zase poslední desku Creedence Clearwater Revival. A já tam měl jako pár, jsem sehnal zase od mýho kamaráda, který se měli rodiče v Rakousku, tak jsem dostal asi 6 singlů Beatles, takže jsme se s tím fechtovali a pak tam bylo ještě asi, bylo asi 15, víc nás nebylo, no tak samozřejmě Čtvrtník s Gansem to vyhráli. A my jsme se dělili s těma klukama o to druhé místo, nebo jsme byli takhle vyhodnoceni.
0: Ty jsi se vlastně tím celý život živil, ačkoliv jsi vyučený tiskař, že?
1: Ne, já jsem sazeč, já jsem sazeč. To, ale což je jedno, protože já jsem dělal tady, co byla dvojka na Lanovce vedle Vatikánu. Tam potom, aby jsem dostal víc peněz, tak jsem ještě si jako přiučil i tím tiskařem. Takže jsem dělal nejenom, že se dělal návrhy, třeba což byla ta grafika, sazeč klasický, že jo, a k tomu jsem se ještě potom doučil i to tisknutí. Jo, takže to jsem měl nějaký příplatky. No. Když jsi říkal, že jsem byl celý život, tak vlastně s tou muzikou jsem se potýkal, jako když jsem končil s tím hokejem. Ale v 82. jsem šel už na volnou nohu, což bylo jako hodně brzy a to bylo celkem ještě to tuho tady. No ale dostal jsem se tomu díky soudruhům, protože jsem trošku konzultoval, nebo spíš insultoval svého vedoucího, protože jsem nějak přišel pozdě, on mě odmítnul to napsat, že nebudu mít přídavky na děti. No a říkám, lehce jsem ho insultoval, no byl jsem povolán do jedničky, což byla tiskárny tam na Verbenské a tam byl nějaký soudruh, ale Slovák, Varecha se jmenoval. A ten mě, jako když jsem mu to vylíčil, on říká, soudruh, máte pravdu, ale to větě. Soudruh, ten já nebudu jmenovat, je to mladý, perspektivní komunista, takže já mu musím dát za pravdu. Tak jsem říkal, tak mu dejte za pravdu a já tím dodávám výpověď. No a tím jsem skončil s tiskárnou. V roce 82 jsem šel na volnou nohu. No a díky své drahé polovičce jsem potřeboval aparaturu a tenkrát jako to bylo těžké něco schánět a 30 tisíc byl pěkný peníz, jo. To je dneska takový průměrný plat a tenkrát to bylo 10 platů. Tak přes příbuzný mi půjčil 30 tisíc a postavil jeden kamarád, Jarda Neužil ze Strakonic, který to dělal, tak mi postavil tu aparaturu, takže od té doby jsem jako vlastně šel na tu volnou nohu.

0: nově získanou svobodou a liberalizací rozhlasového prostředí v Čechách došlo k tomu, že Karel Červený nepromlouval skrze mikrofon nejenom k lidem na tanečním parketu, ale také prostřednictvím rozhlasových vln k daleko většímu množství posluchačů.
1: Já jsem ti nějak už od malička někdo říká, že má sen, jo. A já jsem neměl sen, já jsem ti nějak věděl, že to bude. Když mi bylo 14, tak jsem samozřejmě poslouchal Radio Luxembourg a tak jsem tam měl i takovou jako pasáž, že si nadrtil, když jsme dělali nějaký mejdany, 15, 16 let, tak když jsi Radio Luxembourg, London, Lovely One, Station, Access, How to Play, Bob Stewart Show. Jo, a to jsem měl jako koště a už na to jsem jako, a tak nějak jsem byl přesvědčený, že prostě se k tomu jednou dostanu. Někdo říká jako sportovec, to byl můj sen. Já jsem nějak věděl, že to bude. No. Takže jsem se k tomu dostal, byla to a je to do dneška moje největší láska, co se týká této práce mediální.
0: S Karlem Červeným byly spojeny nejenom diskotéky, ale také schopnost živé moderace, kterou dříve uplatnil třeba na různých scénách výstavy Země živitelka, ale také uváděl obnovené čaje s legendami českobudějovického Big Beatu. Na začátku této zhruba šestileté historie byla ohromně úspěšná připomínka 44leté existence slavné budějovické beatové kapely Sinners na malé scéně českobudějovického Metropolu a Karel Červený u toho tehdy s Marií Kubovcovou stál.
1: No já jsem to teda uváděl celý, je tak mimochodem udělal to krásný scénář Bohuš Vávra, což byl kapelník kapely Sinners. A ještě taková drobnost, proč to bylo 44, proč to nebylo jako kulatina, protože taky tady jednu dobu hrál super muzikant, bubeník Tolia Kohout. A ten zrovna umřel. A on říká, než nám to také všechno pomře, tak to uděláme takhle. Takže kvůli tomu to bylo na těch 44 let. No a ještě k tomu scénáře bylo opravdu, ještě jsme měli fotky všech, kteří se tam myhli, jak u Šerprs, u Sinners. Ještě se tam vzpomenul i na kapely třeba, kterou si tady už nikdo pomalu nepamatuje, Levis, to byl Sváďa Starhoň. Bylo to zadarmo jenom prozvaný, ta malá scéna má 200 míst, to bylo tady na malé scéně tady v Metropolu a stálo tam dalších 150 lidí, kde jsme dostali, tak jsme s Marí dostali nápad, že to šoupneme do velkého sálu. No a asi to byl největší boom s kapelama, který jsem tady zažil, protože to bylo neskutečný. Na ty první čaje my jsme jako říkali, no tak platíme to sami, nemáme sponzory, nemáme nic. Akorát město nám tenkrát dalo nějak asi 10 tisíc nějaký peníze, jako aby jsme mohli zaplatit kapely, že jsme to tak nahlali, že to je pro ty starší, protože tam vlastně byli všichni, tak když to vezmu, tak od 50 do kdo vydržel, když to řeknu takhle. Ty první čaje, to jsme vyprodali asi za 4 dny a armáďák má kapacitu tak necelých 500 a to jsme museli otevřít všechny ty, co jsou tam ty klubovny, takže ani se nemohli dívat na pódium, tam jenom museli dobíhat. Takže tam bylo 700 lidí, tam bylo, myslím, že se to zbourá. Ale co bylo nádherné, třeba to byly lidi, kteří se nevěděli, já jim 20 let. Všichni, co ty budějčáci, co měli rádi ty kapely, ty 60 let, tak se všechno setkávalo. Ty babičky, všechno dědečkové, včetně mě, jo, teďko na ty kapely se tam vycajchnovali, dalo by se říct. Takže tam byli vlastně Sinners, Sherpers, Helios a potom vždycky ještě jako hosté, jako Fellows, tak to oni hrajou tu tvrdou muziku, ten hard rock, že jo, Zeppeliny a Purple a tak dál. Tak se to vystřídalo úplně nádherně, ale co bylo šokující, když přišli kluci na pódium a to uvedli, jak jsem Sinners, oni dali tři takty a v tu ránu byl plný park. A neslezli ty lidi, vždycky byla pauza samozřejmě, to bylo prostě úžasný, no všichni jsme z toho byli odvařený a trvalo to v podstatě do toho 2014 nějak jsme to dělali. A začátku jsme dělali konce čtyřikrát, aby se ty lidi nasytili. No a pak už po těch 6 letech už to začalo upadat, tak se to vlastně utlumilo, ale což bylo zajímavé, my jsme byli první, myslím tady v republice, v Čechách, že potom to udělali takhle ty kapely jako George and Beethoven se ty udělali v Praze, taky takový potom v Brně to udělali synkopy, pak Láďa Kostě taky dal dohromady ještě v Táboře, co byly Atlantis a tyhle ty kapely. Tak ale my jsme byli první, že i z Pražáci se přijeli podívat, jak to vypadá. To bylo to nádhera, na to nikdy nezapomenu, to bylo opravdu excelentní.

0: Děkujeme, díky, díky.
1: Písnička Až voda vyteče byla v podání legendární českobudějovické kapely Sinners se zpěvákem Ladislavem Tupým, zároveň vzpomínkou na obnovené Če v Českobudějovickém domu kultury Slávie neboli Armáďáku v listopadu roku 2008, které byly zpěty také s průvodním slovem Karla Červeného. Je předjaří roku 2020, diskotéky už vypadají trošku odlišně, ale co už je vlastně jinak. Jakou má podobu současný běžný den druhdy věhlasného českobudějovického diskžokeje na penzi Karla Červeného, který udržuje kontakt s publikem prací pro jednu televizní stanici?
2: Běžný den je takový, protože jsem vlastně celý ten život dělal v noci, jo. Když odmyslím ty tiskárny, což byla taková epizoda, když to vemu od toho, když jsem Vojna do toho, tak to bylo v roce 70 a 82 jsem končil, jo. A od té doby, tak to mám až přes 40 let, se dělám tu muziku a bylo furt v noci, takže mám teď přehozený režim, jo. Takže já ve 12 hodin jsem jako kukačka, o půl noci jako chodím spát tak ve 2, ale stávám v 11, protože jsme si dali taky slovo dneska na 11, takže jsem stál výjimečně v hodinu dřív. Tak to je takový cyklus. No a co je fajn, tak jako to znáš, když jsi čtyři ty branži, tak jsem měl dva kluky a oba hráli fotbal, jako jeden teďko vnouček už taky za Dynamo, jo, takže jako na tréninky nebo takhle, když byl čas, jsem je vozil, no a nebyl ani tolik čas na ty mý vlastně. Teď, když mám ty vnoučata, tak se snažím trošku ty vnoučata zase jako se o ně starat, kluci už jsou velikánský, 40, 48, no takže teď jako je to pohodička.
1: Vyprávění známého českobudějovického diskžokeje i moderátora, ale také hokejisty Karla Červeného pro cyklus Jihočeši ve spolupráci s mistrem zvuku Michalem Kolářem natočil Jiří Kasal, který vám, přátelé, přeje hezký večer.
3: Nedělním Vltavínu vás zavedu až na pomezí jihočeské a středočeské krajiny ke staré a mladé Vožici, Blaníku a osadě v Řezce. Uslyšíte mimo jiné geofyzika Jiřího Šindeláře a unikátní záznam hlasu malíře Otto Bubeníčka z roku 1961, který dlouhá léta žil a maloval právě v mladé Vožici. Tak nezapomeňte, Vltavín v neděli po zprávách v 9. K poslechu vás zve Zdeněk Zajíček.
4: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Koncertní ozvěny od tří lvů.
1: Hezký večer, přátelé, je mi ctí, že vás mohu opět pozdravit z českobudějovického studia Českého rozhlasu na začátku koncertních ozvěn od tří lvů. Moje jméno je Jiří Kasal. Letošní srpen, přesně 12. sebou také přináší 70. narozeniny známé osobnosti scény české folkové a trampské hudby Jaroslava Samsona Lenka, výrazného člena kapel maličko odlišeného zaměření Hop, Trop a Máci. Jaroslav Samson Lenk je sice rodem Západočech, Plzeňan, ale jeho středoškolské mládí bylo jihočeské a k náklonnosti k tomuto regionu se hrdě a rád hlásí. A to nejenom svou přezdívkou Samson. K připomenutí nastávajícího jubilea tohoto osobitého písničkáře se vzácným darem pro melodickou linku se v našem staničním koncertním archivu nabízí docela rozmanitý a cenný materiál. Nedávno jsme v tomto pořadu otevřeli první díl vzpomínky na památné vystoupení se skupení, které Samson tvořil se Slávkem Janouškem a Vlastou Redlem. Před časem vystoupil u tří lvů společně se svými parťáky z legendárního Hoptropu, s Ladislavem Hubertákem Kučerou a Jaromírem Šroubem Vondrou. Mohu slíbit, že k tomuto koncertu se dostaneme ještě ukázkami za týden. Avšak pro dnešek jsme zvolili sadu písniček ze solového recitálu Jaroslava Samsona Lenka v našem studiovém sále v listopadu roku 2012. Ten koncert měl tenkrát několik podob a částí a my jsme dnes nechali prostor spíše těm liričtějším, křehčím songům tohoto písničkáře. Začínáme Vandrovní.

jako první znovu. Znám chvíle prostý, v noci slýchám sovu. Spali jsme pod stromy, v šekárnách podél dráhy. Promrzlí doufali, že rozední se zá...

jen smutek, že už musím domů. Bylo to postý, jako prvně znovu, znám chvíle prostý, v noci slýchám sovu. Spali jsme pod stromy, v čekárnách podél dráhy, promrzlí doufali.

před těma zhruba 30 lety, když jsem psal některé písničky, tak jsem do nich dával takové odkazy, které jakoby definují tu dobu, kdy ty písničky vznikaly. A je zajímavý si po letech tu píseň zahrát v tom původním znění a vlastně z určitých odkazů nebo určité cenové mapy, která je tam určená v těch písních, vlastně zjistíte, kdy ta píseň tak mohla být napsaná. Jo? Takže tohle je jedna z nich.

na Žižkově za 200. Tady vidíte, jak to bylo dávno, jo? Starý vlhkej pavlačák, bez topení, bez vody, záchod zvaný společňák, nebytový prostory. Bydlí nás tu v řadě 7,

Líza, vírej, nechce se mi na Pavlač, kde jsem tak sám. Čekají holí čtyři stěny, samotu ve městě mám. Ještě pod mě věci balím, knížky, spacák, gitaru. Na samotu vlakem raním, jedu bydlet po staru. Jedu bydlet po staru, a ba i myslet,

Máte rádi zimu? Zajímavý. Sportovní blázni to milujou. Říkají tomu sníh, dojímají se. My ve městech tomu říkáme to bílý svinstvo, že? Já jsem letní člověk, takže letní píseň. Kdyby tady byla jediná Kateřina, tak je ta písnička pro ní. Kdyby byly dvě, tak se můžou rozdělit. Kdyby tři, tak poprát. A kdyby čtyři, tak rozčtvrť. Chtěl bych králem být, aspoň chvíli krátkou. Dál bych narazit mince s malou Katkou. Krutý jako lan v odpoledním žáru. Jsem však jenom kmán, co drnká na kytaru. Být tak pilotem, znám to jenom z knížky. Vyhodil bych ven svoji Katku z výšky.

holky se koupou jen tak. Takhle si maluju léto, zima, když nechce být krátkou. Přemýšlím, zdali půjde to, být aspoň 3 týdny s Katkou.

velmi přísný dozor. Kdybych tu moc měl a měl v hlavě zmatek, vyhlásit bych chtěl státní svátek.

Nemám žádnou moc a nejsem generálem. Písně zkouším psát, obrace či hladce, slova splétám rád. Slíbil jsem je Katce, slova splétám rád. Slíbil jsem je Katce.

Já mám rád docela poezii a takové tichý věci, akorát mi připadá, že ta doba je čím dál tím drsnější a zprostší a přestává pro ty věci jakoby být místo, tak jsem rád, že to jde aspoň ve veřejnoprávním rádiu.

bydlela u nás ve vchodu. Blondětá holka, žádná dáma, kluci jí zvali na sodu. Říkala díky, já radši sama, vlasy malinko přes čelo a do nosu trochu jí pršelo, tak dívčí, až to bolelo. A já se styděl, jen jsem jí viděl, na co v mý hlavě se myslelo. Prázdniny spadly do léta, jen vítr rozval pampelišky. Ta dívka jela do světa a já pro ní verše střádal z knížky. A jenom v noci ve spaní bral jsem jí hlavu do dlaní a špatně šlo mi vstávání. Ten, kdo si počká, ten prý se dočká, takže mi zbylo to čekání. Ještě noc voní děvčaty, už vlaštovek jsou plný dráty a cesty z jara počaty jsou konce suchní rozevlátých. Některé letní příběhy končí bez lásky, bez něhy, tak i můj skončil pod sněhy. Nesmělej trouba, co trochu moc hloubá, zbuzuje vždycky jen úsměvy. Umřel rok, asi hodně pil, už zase kvetou vlčí máky. Každej svou šanci uchopil a nased na svý vlastní vlaky. Každej svou vlastní kolejí, tak lidé lásku ztrácejí, tak

Ještě jednu tiší, kde mi text napsal kdysi dávno můj kamarád Franta Stralčinský, velký básník, akorát že žil krátce. Ulice vdává svý vokatý louže, ženich už se třás poslední list. Jak harlekín chrastí a pomalu klouže, to naivní holky neumí sníst. Potok necinká svatební průvod, opilář zvrátil plechovou číž.

Tví ryšavý pouta, v hospodských ložích málo je míst. Vítr mi zní jako děravá loutna, když povadlím listí, učím se číst. Okna už svítí a bez oken třída, a já co ženich taky jsem měl. Na stole lístek, povadlí křídla, když jsem tím listím od tebe šel, srdce mi svírá to svatební drama, nemohu k sobě tam ani zpět. Ono to chodí i mezi náma, ono to chodí, co stojí svět, listí a louže, svatební drama, nemohu k sobě tam ani zpět. Ono to chodí

Děkuji moc. Tak, já občas píšu písničky, které mě baví, které vychází z Ragtimeu, což je vlastně velmi stará hudba. Zahraju tedy novou píseň ze staré doby.

že tak hnusnej čas ty rudá pod nosem, já a můj iši jas. No pak bys mi hledal souzení duší, seš děsně pěkná a fakt ti to sluší, ten pudr, ten nemá kas, jenom tej čas.

ten v takovým povětří, ten, co ho táhl sem, má čas až pozejtří. Štamgasti na mě čekají marně, v Plzenci v Liďáku i na jízdárně, kdo pak by do kličmy les, když honí les. Přívěs, útulek pro chudé, přívěs, lepší to nebude. Přívěs, zášivka milenců se starým plyňákem a vítězi bez věnců. Do střechy buší déšť, z rumu si vařím čaj, dneska nás vem to nešť, už nikde nečekaj. Prastarý přívěs, ostrej displeší, který ví i dnes, co všechno řeší, příjemný suchej flek, jak sám řek. Prastarý přívěs, ostrej displeší, který ho pomáhat říšníkům těší, moc krát ho užil.

0: Děkuji.
1: Honila slunkem, vodou a větrem, večer se skovala za dlouhým svetrem tlustým, co chytaj se na něj vlasy, pak řekla ahoj a zmizela si.

nebyla odsud, nebyla z města. To už je osud a osud je cesta, hledám ten úsměv, pohyb a vůni. Abych tom utonul jak hvězdy v tůni, kdyby byl voják.

Karo tisíce branek a u nich Jára, Pepa či Janek, penízek měsíc blízká se v louži. To se to smutní, to se to touží, penízek měsíc.

Písnička Svetr uzavřela hlavní blok ve směs jemných, láskyplných a zčásti také létem vonících skladbiček Jaroslava Samsona Lenka. Jí předcházeli Přívěz, Tak to chodí, Katce, Podnájem a Na začátek Vandrovní. Tou poslední vzpomínkou na solové Samsonovo vystoupení ve studiovém sále Českého rozhlasu České Budějovice v listopadu roku 2012 bude jeden z jeho autorských hitů Vodácká holka se slovy bohužel již nežijícího literáta Zdeňka Šmída a s přiznanou výpůjčkou z hudebního odkazu skladatele Bedřicha Smetany. A opakuji, že srpnovému jubilantovi budou věnovány ještě příští koncertní ozvěny o tří hůvů. V tuto chvíli už vám, přátel Jiří Kasal, děkuje za poslech a přeje též za mistra zvuku Romana Kambu klidný, příjemný večer.

Kdo připálí rejži a přesolí čaj, to sůl nechá v posledním kempu. To ráj změní v peklo a peklo zas v ráj, to zná všechny písničky trampů. Kdo přeje ti štěstí a kope ti hrob, kdo sladce hned šeptá, hned získá. A koho bys roztrcha praštila kopa, pogon se celý den stýská.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Jaké rostlinky ozdobí letničkový záhon? Povíme v dalším vydání Zelených světů. Taky se vypravíme do Holandska na výstavu Expo Floriade, kde se zastavíme u italské expozice a popíšeme rostliny typické pro jeho evropské zahrady. No a mluvit budeme taky o různých typech dlažby, která dneska nabízí i spoustu praktických vychytávek. Poslouchejte v neděli po 11. dopolední. Hanka Šoberová s Pavlem Chloubou se už teď na vás těší.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT 1. Jeden tajný milovník a dva sokové v lásce. Jitrnicový večírek Dáši Fuchsové se změní v hon na zloděje v dalším díle seriálu Chalupáři. ČT 2. Šlechetný rytíř Lagardère se pro lásku, čest a spravedlnost vydá na cestu pomsty v dobrodružném romantickém filmu Hrbáč. A ČT Art uvádí koncert legendy československého popu. Miroš Birka, 40 let na scéně. Sobotní večer s Českou televizí.
4: Je 18 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: 100-kilometrová poutní cesta vzniká kolem vodní nádrže Lipno. Žena s podezřením na nebezpečnou nemoc je v pražské nemocnici na Bulovce. Pobyty českých králů a císařů na zámku Jindřichův Hradec přiblíží nová výstava. V noci se ochladí místy na 15 stupňů. Neděle bude oblačná až polojasná s teplotami do 30 stupňů Celsia. Jsou tu zprávy s Gabrielou Bláhovou. Příjemný sobotní podvečer. Nová poutní cesta inspirovaná svatojakubskou poutí vzniká v oblasti Lipenské přehrady. Takzvaný Lipenský poutník provede turisty 100-kilometrovou trasou. Další informace doplnila autorka projektu Diana Gal.
5: A vlastně první bod je nová pec. Z nové pece se pokračuje podél Švancemberského kanálu na svatýho Tomáše, na Vítkův hrádek. A z Vítkovo hrádku se pokračuje na Lipno nad Vltavou do Frimburka. A z Frimburka pak zase tady podél menších rybníčků zpátky do Černé Pošumavy.
4: Pražská nemocnice Bulovka přijala ženu, která se vrátila z Ugandy a je u ní podezření na vysoce nebezpečnou nákazu. Původně ji lékaři přijali ve fakultní nemocnici v Hradci Králové. Odtud ji zdravotníci s pomocí hasičů převezli na specializované pracoviště v Praze. Záchranné složky mají v takových případech jasně rozdělené funkce. Zásah hradeckých hasičů popsali jejich mluvčí Radek Mencl.
6: My jako hasiči jsme okolo té ambulance příjmové vytyčili nebezpečnou zónu, připravili jsme tam dekontaminační stanoviště a pomohli jsme s transportem té pacientky v bioboxu, ve kterým je převážena do sanitního vozu.
4: Do pražské nemocnice dorazila pacientka kolem 16. hodiny. Nemocnice na Bulovce je na podobné případy vybavená a žena byla ihned přemístěna do speciálního izolačního boxu. Jestli se žena nakazila a čím přesně, by měli lékaři vědět do jednoho dne. Soud poslal do vazby zaměstnance České národní banky, kterého ve čtvrtek zadržela policie. Muž podle ní během práce na brněnské pobočce obcházel interní pravidla, kradl a způsobil tak škodu v řádu desítek milionů korun. Kriminalisti se teď s pomocí obviněného snaží získat ukradené finance zpět. Krajské státní zastupitelství v Brně k žádosti o vazbu přistoupilo kvůli obavě, že se muž pokusí utéct. Českému rozhlasu to řekl jeho mluvčí Petr Lužný. Obviněnému hrozí 5 až 10 let vězení. Výstava s názvem Veličenstvo před branami. České korunovační klenoty na dosah dnes začíná na zámku v Jindřichově Hradci. Představí mimo jiné repliky českých korunovačních klenotů nebo prostory císařské ložnice. Výstava zůstane přístupná denně až do 1. listopadu. Pokračuje kastelán Jindřichohradeckého zámku Jan Mikeš.
7: Těch míst v Jindřichově Hradci, kde bylo možné ubytovat císaře, bylo vícero, ale právě v tom druhém patře Adamova stavení tam byly ty nejnádhernější pokoje. Takže my jsme se pokusili vytvořit z části té výstavní prostory právě takový císařský pokoj.
0: Počasí.
4: Noc bude oblačná až polojasná, zpočátku místy, kránu jen ojedinělé, s přeháňkami naměříme 18 až 15 stupňů. I v neděli očekáváme přes den oblačno až polojasno, ojedinělé s přeháňkami, hlavně na horách. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů. Vítr bude vát slabý, východních směrů a bio bude na střední zátěži.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Vylitý olej na vozovce ohrožuje dopravu ve Strakonicích na křižovatce ulic Bezděkovská a Holečkova. Projíždějte opatrně, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte Melodie podvečera. Pořad Českého rozhlasu České Budějovice.
8: Krásný podvečer s Českým rozhlasem České Budějovice, jsou to víkendové Melodie podvečera. Vaše oblíbené písničky a také písemná i telefonická přání. A právě pro ně je vám k dispozici telefonní číslo 221 55 44 11. Hezký poslech příjemných tónů vám přeje Michal Hovorka.

Posloucháte Melodie pro večera ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Prosíme o zahrání písničky V mládí jsem se učil hasičem pro našeho člena sboru dobrovolných hasičů Výškovice u Vimperka. Pan Jaromír Nuska dne 29. července oslavil 50. narozeniny. Členem sboru dobrovolných hasičů Výškovice je 22 let. Jardovi přejeme zdraví, štěstí, klid a pohodu. Vše nejlepší přejí všichni členové a členky sboru dobrovolných hasičů Výškovice u Vimperka. A k tomu osobní přání. Jardo, k tvým narozeninám ti přeji hlavně hodně zdraví, štěstí a správné lidi kolem tebe. Všechny stroje máte po renovaci, tak si užívejte života. Vše nejpřeje hasička Jarka.

Tady je Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Melodie podvečera. Městský úřad Kardašova Řečice přeje panu doktoru Františku Kertzlovi k jeho výročí narození jen vše nejlepší, hlavně stále pevné zdraví, hodně štěstí, pohody a spokojenosti.

Stále ladíte Český rozhlas České Budějovice a posloucháte Melodie podvečera. K velkému životnímu jubileu skvělé lékařky paní doktorky Aleny Rozeninové z Českých Budějovic mnoho životní radosti, neutochajícího elánu, kvalitní hudby a hlavně plné zdraví upřímně přejí Hanka, Ivana, Janina a Jiří Střeboně a nechávají zahrát rýmování o životě od její oblíbené zpěvačky Hany Hegerové.

0: tou naší cestou cest.
1: Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice, aneb jeho české příběhy od jeho českých autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině. Melodie podvečera. O písničkový dárek si řekněte na čísle 221 55 44 11 SMS-ku ve tvaru CB mezera MP mezera plus text zprávy posílejte na 900 11 03.

Posloucháte Melodie pod večera ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Máme tady další písemné přání. Dobrý podvečer, prosíme o písničku pro pana Petra Kroniku k jeho 56. narozeninám, které oslavil v úterý 28. července. Hodně štěstí, zdraví a lásky přejí kamarádky z Písecka.

Posloucháte Melodie podvečera ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Zahrajte paní Aničce České do Strakonic písničku To je hezký od Karla Gotta a píseň posílám tetě pro dobrou náladu a aby věděla, že na ní myslím. Neteř Vlasta.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.

0: známé písničky v dobré společnosti Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Je to dnešní poslední přání Melodii pod večera. Prosím o zahrání písničky pro moji dlouholetou kamarádku Boženku Slavětinskou z Trocnova a popřát jí všechno nejlepší k narozeninám. To jí přejí Lidka a Pepa. A posledním přáním se Michal Hovorka loučí. Zítra opět naslyšenou.

0: je 19 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Jihočeští policisti upozorňují turisty na rozdílná pravidla na české a německé straně Šumavy v rámci projektu Jedna Šumava, dvojí pravidla. Studenti Českého vysokého učení technického v Praze pomůžou opravit Vyšebrodský klášter na Českokrumlovsku. Unijní ministři vnitra projednají migrační krizi ve španělské Seutě. V noci bude oblačno až polojasno, teploty místy klesnou k 15 stupňům. V neděli očekáváme oblačno až polojasno a maxima u 30 stupňů Celsia. Zprávy a Gabriela Bláho. Dobrý večer. Jihočeští policisti upozorňují turisty na rozdílná pravidla na české a německé straně Šumavy. V létě za nimi vyrážejí přímo do Národního parku v rámci projektu Jedna Šumava, dvojí pravidla. Přehled rozdílů najdou lidi v letácích, infocentrech i na internetu. Pokračuje policejní mluvčí Lenka Krauzová.
2: Například je u nás povinností pro cyklistu nosit cyklistickou přilbu, a to do věku 18 let, kdežto v Německu cyklista nosit přilbu při jízdě na kole nemusí, avšak samozřejmě na té straně to silně doporučují.
0: Studenti Českého vysokého učení technického v Praze se zapojí do obnovy areálu kláštera ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku. Podpisem memoranda o spolupráci o tom rozhodli zástupci cisterciáckého opatství ČVUT a Spolku přátel Vyšebrodského kláštera. V areálu vznikne odborné zázemí stavební fakulty, vysvětluje její děkan Petr Konvalinka.
3: Snahou fakulty stavební ČVUT v Praze je, aby práce a výstupy našich studentů nacházely skutečné uplatnění v praxi. A proto si velmi vážíme příležitosti, že se naši studenti a akademičtí pracovníci mohou aktivně podílet na jeho obnově.
0: Do funkce státního tajemníka na ministerstvu zahraničních věcí se k dnešnímu dni po 4 letech vrací Miloslav Stašek. Ministerstvo o tom informovalo na svém webu. Dosavadní velvyslanec ve Spojených státech v roli vystřídá Radka Rubeše. Ten nastupuje do pozice velvyslance v Itálii. Irsko, které tento půlrok předsedá Evropské unii, svolalo na úterý mimořádnou schůzku kvůli masovému průniku migrantů do španělské enklávy Ceuta na pobřeží Maroka. Ministři vnitra členských států prostřednictvím videokonference projednají aktuální vývoj situace. K takovému jednání dřív vyzvalo 22 členských států unie. Do španělské Ceuty na africkém kontinentu se ve čtvrtek dostalo na 60 000 migrantů ze sousedního Maroka. Podle Madridu už v pátek většina z nich město opustila.
1: Počasí.
0: V noci bude oblačno až polojasno, zpočátku místy kránu jen ujedinělé s přeháňkami nebo bouřkami. Nejnižší teploty 18 až 15 stupňů, na horách 16 až 13. V neděli očekáváme oblačno až polojasno s ojedinělými přeháňkami, hlavně na horách. Nejvyšší teploty zítra 27 až 30 stupňů, na horách naměří 23 až 26. Foukat bude slabý vítr východních směrů a bio klesne na stupeň číslo 2.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Auto nabouralo do svodidel na Jindřichohradecku mezi Strmilovem a Kunžakem a další dopravní nehoda komplikuje provoz na trase Záboří Čečelovice na Strakonicku. Buďte opatrní za volantem, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Krásný večer, případně den či noc, do všech regionů naší země, milí posluchači. Dnes se spolu vydáme do jedné z nejunikátnějších vesnic Evropy a vlastně světa, protože jako jediná živá obec je díky své lidové architektuře a dodnes udržované podobě zapsána na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Tušíte správně, míříme do jihočeských Holašovic, kde se o minulém víkendu konaly tradiční, letos už 27. selské slavnosti. Hrát nám bude muzika souboru Úsvit a také nejstarší jihočeská dechová kapela, Babouci, a vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

O Holešovicích a jejich unikátnosti už jste ode mne slyšeli v utajených pokladech regionu, takže si to jen zopakujeme. Leží 16 kilometrů západně od českých Budějovic. Jsou součástí obce Jankov a právě tamní dochovaná architektura, tedy domy a sýpky z 19. století s malovanými a bohatě zdobenými štíty ve stylu takzvaného selského baroka, velká náves s malým rybníčkem, kaplí svatého Jana Nepomuckého a křížem, tvoří neuvěřitelnou scenérii, díky níž se v Holešovicích cítíte jako v pohádce. A pohádkově vypadají během selských slavností každý rok v létě i samotní obyvatelé Holešovic, kteří jsou všichni v tradičních lidových oděvech.

0: Tak milí posluchači, abychom viděli, jak to tady v Holešovicích žije, tak jsem tady potkala úžasného muže v kroji, který se jmenuje Radek Maxa. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak co to máte za kroj, pane Radku?
1: Máme kroj, aby jsme byli hlavně oddělení od těch ostatních účastníků a bylo vidět, že jsme tady místní a že tady pořádáme a mohli se na nás obrátit s jakýmakoliv prosbama, informacema, žádostma.
0: Takže z vás, obyvatel Holešovic, tady stávají turističtí průvodci. Mimochodem, co děláte v civilním povolání?
1: V civilním povolání se věnuju stavařině, mám na starosti stavební firmu.
0: Žijete tady v Holešovicích? Jak se tady žije mimo tady ty slavnosti? Protože teď je to všechno krásné, nadýchané, ale jak vypadá tady běžný život?
1: Hejte, běžný život je jako skoro na každé jiné vesnici, všichni se tu známe, oslovujeme se strejdo, teto, mezi náma je to všechno bezvadný, jediný rozdíl proti ostatním je asi, že tu máme větší takový ruch, je tu víc turistů, někteří jsou bezvadní, někteří už úplně ne třeba, ale jinak je to podobné jako na každé jiné vesnici. Jsme živá vesnice.
0: Já musím využít toho, že vy jste stavař, jak jste říkal, tak jak je možné, že tady ty chaloupky a ty statky vypadají pořád stejně jako z 18. z 19. století, jak je možné, že jste to tady udrželi?
1: Ale to ono, my k tomu vlastně máme vztah, no, já nevím, jak to jako nazvat, ale ty lidi si sami toho váží, že to takhle je a že to udržujeme a že to je hezký, že to i jiný lidi obdivujou, takže si to fakt vážíme a chceme to dál zachovávat. No.
0: Čím jsou podle vás Holešovice nebo tady ta oblast vašeho rodného kraje unikátní, co na ní máte rád vy?
1: Já asi tu přírodu hlavně okolo a i tu vesnici, že je opravdu zachovala, je to takový jeden stejný soubor a hlavně tu přírodu okolní.
0: Dokázal byste žít jinde, pane Radku?
1: Hleďte, byl jsem na chvilku donucený žít v Budějovicích a byl jsem tam 4 roky a nezvykl jsem si a strašně rád jsem se okamžitě vrátil. Takže asi ne.
0: Tak pravil rodák z Holešovic Radek Maxa. Já děkuji a naslyšenou.
1: Děkuji vám, naslyšenou.

0: Jihočeské Holešovice dnes tvoří celkem 23 památkově chráněných statků s klenutými vjezdy a ony překrásné chalupy s malovanými štíty, o kterých jsem se zmiňovala. Jak se v nich ale žilo původním obyvatelům a kdo vlastně byli oni původní obyvatelé? Velké štěstí selských slavností je, že na nich potkáte spousty etnografů a jedním z nich byl letos i Jan Kuča. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Kdybychom se tady ocitli v polovině 19. století, jak by to tady vypadalo v reálu?
1: V polovině 19. století ještě mnohé chalupy by nebyly přestavěny do této podoby těch krásných domů, kterým říkáme styl selského baroka, ale některé už ano. To byla totiž ta doba, kdy se sedláci zmohli. Měnilo se zemědělství, objevovaly se už modernější technologie a sedláci a v jižních Čechách už to bylo všechno vysušené, už nebyly blata, bažiny. A tím, že se změnilo zemědělství, tak byli bohatší a bohatší a mohli si dovolit nechat si postavit nové statky. Kdybychom byli opravdu v Holešovicích, tak zde by se mluvilo německy. Stejně tak jako v okolních vesnicích, samozřejmě ve všech německých oblastech se trochu mluvilo česky a ve všech českých se trochu mluvilo německy, ale tady by se asi většinou mluvilo německy. A vesnice Holešovice patří k takzvanému strýčickému jazykovému ostrovu. Velice podobně to vypadalo na dnešních okrajích Českých Budějovic, českobudějovický jazykový ostrov. A tak, jak to mnohdy bývá, tak ti Němci byli ještě konzervativnější než okolní české obyvatelstvo.
0: A to se projevovalo v čem například?
1: No, třeba tím, že chodili ještě déle v selském oblečení, to znamená něco, co my dnes jmenujeme kroj. A tím pádem to, co se třeba v některých vesnicích už odkládalo, tak zde se ještě déle chodilo v tom tradičním starém. Podobně jako na Doudlebsku, kde zase působilo to naopak. Protože Němci byli na té výspě české, tak tam zase byli ty archaičtější Češi.

0: Vždycky se lidé odlišovali tradičním lidovým oděvem, krojem. Tak lišili se ti lidé nějak vizuálně? Poznali se lidé tady z okolí Holešovic a z Doudlebska od těch, kteří byli na Blatech? Protože vy jste říkal, že se to prolínalo, ale tady jsme měli vlastně i ten německý jazykový ostrov.
1: Na Blatech kroje vypadaly hodně jinak. Celá ta skladba oblékání byla naprosto jiná, ale třeba to, co je společné, tak jsou těžké tkané sukně. Na Blatech si spíše volili temné barvy, to znamená tmavozelenou, tmavomodrou, fialovou, ale všechno tmavé odstíny. Až vlastně ve 20. století, když už byly jako folklorní soubory, když už se nechodilo v selském, tak si začali i dávat červené sukně a podobně. Kdežto na Doudlebsku a zrovna v těch jazykových ostrovech, tak tady právě ty ostré barvy, to znamená taková sitě červená, taková rumělková, nebo taková fuksiově fialová, tak ta byla velice oblíbená.
0: Proč?
1: Obliba obyvatelstva. Prostě ono totiž na Blatech se našívali na to široké hedvábné stuhy s květovaným vzorem. A na tom tmavém podkladu oni krásně vypadali. Navíc se většina té sukně zakryla širokým fjertochem, který byl vyšíván, a to vyšívání ani nebylo to nejdůležitější, ještě důležitější byla aplikace z korálků a z flitrů barevných, které to vlastně celé jako oživily.
0: Tak my se teď s Janem Kučou, etnografem, půjdeme podívat na závěr vystoupení souboru Doudleban. Moc děkuji a naslyšenou.
1: Děkuji.

0: Jihočeský soubor Doudleban na selských slavnostech v Holešovicích vystupuje pravidelně a pravidelně přijíždějí také jeho vedoucí Vlasta Doležalová a Jan Šimánek, který je profesí historikem Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, ale také tanečníkem a zpěvákem Doudlebanu.
1: Začnu, pane Jene, byť je to nezdvořilé vámi. Zkusme si představit Doudleby jako oblast, která se vymykala zcela jednak z těch jihočeských oblastí a jednak také z těch českých oblastí.
2: Doudlebsko je region, který není úplně moc veliký, je to zhruba oblast mezi Českými Budějovici, Českým Krumlovem, Trhovými Sviny, Borovany, případně až zasahuje ke Křemži. A byla to oblast, která byla osídlena českým obyvatelstvem a ze tří stran z jihu byla obklopena Němci. Takže z toho důvodu právě to sousedství s těmi Němci dalo podnět k tomu, že se tam dlouho udržovala svébytná lidová kultura. No a z té severní strany byly České Budějovice a za nimi už byla naopak velmi bohatá, a to byly Blata, kde byl naprosto odlišný kroj, jiné nářečí, takzvaně Čechy. Na sever od nás se říkalo jíti na Blata, jíti do Čech, a na jih do Němec. A mezi tím byl ten náš kraj, a to bylo to Doudlebsko. Udává se, že vlastně ty Doudlebové byly jeden z těch slovanských kmenů, které nám přišly někdy v tom 6. století v době těch stěhování národů, a že právě v Doudlebech založili teda to hradiště. Bylo to vlastně středisko toho okolního kraje. No a potom se založením Českých Budějovic v roce 1265 se tím centrem jižních Čech staly České Budějovice, Doudleby se staly takovou nepatrnou vesnicí a ten zájem o ně potom vzrostl až v době národního obrození, kdy vzrostl vlastně zájem o ty jednotlivé české regiony a najednou přišli lidé, kteří začali zkoumat doudlebské nářečí, doudlebskou historii, doudlebské kroje. A potom byl vlastně založen i náš soubor, a to bylo ale až v roce 1943 za druhé světové války.

0: Jak hledáte ty původní prameny? Protože my jsme si říkali, jak vlastně důdlebané se zrodili, jak vznikly, tak z čeho čerpáte?
1: Já se přiznám, že teda díky kolegovi panu Šimánkovi vlastně z ničeho čerpat nemusím, protože mám souboru odborníka, takže vlastně ty prameny čerpá hlavně on.
0: Musíme vnést naše posluchače z jiných konců republiky nějak do myslí a hnutí důdlebanů. Vy jste oba dva v kroji. Ty kroje jsou velmi specifické. Vy máte vyšívanou vestu, tak začneme tím mužským. A co vlastně to symbolizovalo? Mně jde o to, jak se důdlebané lišili od těch jiných jihočeských regionů.
2: Ten náš kroj na Důdlebsku je kroj poměrně chudý a je naprosto odlišný od toho kroje blatského, který byl prostě severně od Budějovic kolem Třeboně, Hluboké, Veselí nad Lužnicí. A ten náš kroj té podobě, kterou my vlastně zachováváme, odpovídá zhruba tomu svátečnímu oblékání té druhé poloviny 19. století, kdy byly těsné kontakty právě s tím sousedním Rakouskem, Bavorskem, a ten kroj je ovlivněn tou rakouskou a bavorskou módou. Proto třeba chlapci mají ty tmavé kalhoty, původně teda kožené, dneska látkové, když to všude jinde v Čechách byly kalhoty žluté, žlutá jelenic nebo žluté barvy, tak máme kalhoty tmavé po vzoru té bavorské módy. Tmavé vesty, je kytičkami vyšitá, bílé košile, dlouhé, chudé na výšivku pouze okolo manžet, jsou vyšívané nebo kolem krku. No a tou nejcennější částí toho kroje, který mám na sebe, toho mužského, je opasek vyšívaný pavým brkem, což byly vlastně původně taková pánská peněženka pro formany. U nás se hodně formaní lezilo se do těch Rakous a bylo třeba někam schovat ty peníze. Takže ten opasek samozřejmě uvnitř měl kapsičku, tam se dávaly ty zlaté stříbrné mince a původně to byla prostě móda formanů, kterou pak převzali ty doudlebští sedláci.
0: Tak teď se podíváme na dámy a na ženy. Vy jste říkal, že důdlebský kroj byl chudý, no tak to tedy na paní vlastně není vidět, že by byla chudá. Takže co nosily ženy na Důdlebsku?
1: Ženský kroj se skládá ze sukně, které se u nás říká šerka, pak máme zástěru, které se říká fjertoch, pak máme vestičku, které se říká šněrovačka, a za mě bych řekla, že nejhezčí je na tom to, že se vlastně dědí po těch generacích, v těch rodinách, že některé části našeho kroje možná na první pohled působí třeba trošku omšele, ale opravdu to není, že by se to nechalo nově ušít, ale někdo to má po těch babičkách nebo maminkách a maminky ještě po svých maminkách, tak to si myslím, že je takové naše dědictví, že si na tom hodně zakládáme.

0: Pan Ladislav Chyňava Duda, kterého jsem xkrát potkala na festivalu ve Strakonicích, na nejrůznějších folklorních akcích, na chodských slavnostech, Domažlicích a teď jsme tady v Holašovicích. Tak pane Ladislave, dobrý den.
1: Dobrý den, dobrý den.
0: Vy žijete v Českých Budějovicích, jste v tom vašem dudáckém spolku všech jeho českých dudáků. Ale vysvětlete mě, co vás přitahuje na spolupráci se souborem Doudlebana vlastně na tom Doudlebsku.
1: Já jsem z Doudle, pocházím z Doudleb ze Straněna. Vlastně já s tímhletím souborem jsem od 15 let, tak to bude skoro příští rok vlastně 50 let.
0: No to je neuvěřitelné. No. Jaké jsou Straňany? Co je krásné na Doudlebech a na Straňanech?
1: Krásný kostel tam je a krásnou to má historii a řeka Malše tam protejká kolem takového ostrohu a jsou tam docela příjemní lidi a tak se tam dobře žije, ale já bohužel jsem musel nějak odcestovat do Budějic, když jsem se oženil, no když praskla manželce plodová voda, tak od té doby jsem Budějcí.
0: Jak je váš tak Holašovicí?
1: Tak v Holašovicích tady už leta prostě vystupujeme jednak s Doudlebanem nebo s malou kapelou Pavla Havlíka, takže je to tady krásný prostředí, vlastně ta Víska právem to má vlastně jako ty Holašovice, ten světový ohlas.
0: Vy jste, pane Ladislave Dudáky, liší se ladění těch jihočeských dud? Hraje se jinak na Doudlebsku, jinak na Blatech? Jak to vlastně je s jeho českým dudáctvím? Jinak ve Strakonicích, kde jsem vás poprvé potkala.
1: Dudy jsou laděny nejčastěji v S-dur a pak v D-dur. No a můžou být i jinak, ale většinou se teda ladí do těchto vlastně stupnic, takže další stupnice můžou být, ale spíš se pohybujeme v těchto stupnicích. Tudíž dudy mají jenom jedno ladění, nemůže se s nima hrát jiným, takže všichni musí se přizpůsobit těm dudám.
0: Jaká je nejslavnější jihočeská dudácká píseň podle vás?
1: No, samozřejmě, kdyby byl Bavorov, ne?
0: To je... Opravdu?
1: No, určitě, to je nejznámější jihočeská písnička, která se hraje po celém světě.
0: Děkujeme, Ladislav Chyňava, dudák z Českých Budějovic, tady v Holašovicích, Erodák z Doudleb a také z obce Straňany. Naslyšenou.
1: Já taky děkuju za rozhovor.

0: Nebylo by ovšem selských slavností v Holešovicích, kdyby nebylo bývalo legendární a navíc nejstarší jihočeské dechovky Babouci. Ta způsobila v Holešovicích takové nadšení, že jsem nemohla nevyspovídat i její členy. A stojím tady s kapelníkem Tomášem Staňkem, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A Václavem Novákem, prvním křídlovkářem. Začneme panem kapelníkem. Proč se jmenujete Babouci? A já, když jsem viděla, jak máte obrovskou fanouškovskou základnu, tak si říkám, vy musíte mít i zároveň k tomu nějaký klub nebo nějaký spolek, protože to není možné, aby za samotnou kapelou lidé tak jezdili.
1: No tak historie kapely je velmi dlouhá. Vznik se datuje od roku 1868. A jak jste se ptala, jak vlastně vznikl ten název Babouci, tak je to tím, že kapelu založili bratři Baboučkové, se jmenovali. No a po chalupě jim říkali Babouci a ten název se drží až do dnes. No a co se týče těch fanoušků, hrajeme každý víkend. Našim fanouškům se líbí náš styl a hrajeme to ze srdce. Snažíme se předávat tu energii našim fanouškům, oni nám to zase oplácí.

kapel, kdy si zpíváme sami celá přední řada a nemáme žádné solové zpěváky a prolínáme to souličky, klarinetu, křídlovek a bas křídlovek. A možná také je to tím, že my neskracujeme ty písničky. Ty písničky naše jsou to příběhy ze života. Jsou to lidové písničky, které skládali obyčejní lidé, dělníci, zemědělci, a proto se to možná také tomu publiku líbí, že to není nic umělého, ale že je to právě ze života a že každý si tam najde to své. Jsou tam i spousta zamilovaných písniček o lásce, o zrzelých láskách, o těch dělnických profesích, jak jsem říkal, a to je možná to kouzlo. A když se to prováže tou lidovou muzikou, těmi krásnými soly, které si téměř všechny skládáme sami, tak se to asi těm lidem líbí. No.

0: Já se ještě zeptám tady pana křídlovkáře, mistra křídlovkáře Václava, jak vy jste se dostal do Babouku? Já jsem se už ptala tady vašeho pana kapelníka, jak vlastně funguje ten váš život. Vy jste přitom každý z jiné obce, z jiné lokality, tak jak to vlastně děláte? Jak se člověk dostane do tak slavné nejstaršího české dechovky? Musí skládat nějakou zkoušku, nebo jak to probíhá?
1: No většinou to přinese život sám a většinou to je o náhodě. A stává se, že občas kapela má problém taky na postu, takže je třeba vymýšlet nebo hledat náhrady a no a nakonec to zůstane tak, když se to hodí, takže zůstane stálo a vydrží to třeba jako my tady s Tomášem 28 let.
2: V roku 2000 my jsme shodou okolností nastoupili ve stejném roce, Vašek nastoupil o několik měsíců dříve a já hned po něm a už jsme tady spolu 26 let.
0: To je neuvěřitelné, je ve vás strašně mladá a živá energie. Jak vlastně Babouci fungují? Kdo dělá ty aranže? Jak se scházíte? Protože vy jste mi, pane kapelníku, říkal, že vy nebydlíte všichni pohromadě, že jste tak jako různě rozprostření po jižních Čechách, tak jak to vlastně funguje?
2: Je to taky taková kuriozita, že vlastně naše kapela je strašně rozsáhlá, co se týče vzdáleností. Třeba Vašek bydlí v Protivíně a já bydlím ve Svatém Janu nad Malší, což je 100 kilometrů možná vzdálenost a opravdu jsme roztáhení, dá se říct, téměř po všech jeho českých okresech. Takže na zkoušení v podstatě není ani prostor, jsme tak sehraní, to jsem právě chtěl ještě říct, že jsme taky rarita, že je tam stálá sestava v té kapele už několik desítek let. My máme v podstatě stabilní kádr a samozřejmě je to znát na té kvalitě té muziky, že ty lidi jsou sehraní, že jo. Stačí, když se na sebe podíváme a už víme, co se bude dít, takže to je další věc, která zapadá do té mozaiky, proč ta kapela jako šlape a je oblíbená.
0: No, co k tomu dodat? Děkuji úžasným mužům tady z kapely Babouci, nejstarší jihočeské dechové muziky, jejímu kapelníkovi Tomáši Staňkovi. Díky a naslyšenou.
2: Já také děkuji za rozhovor a přeju vám vše dobré.
0: A také Václavu Novákovi, křídlovkáři. Díky a naslyšenou.
1: Já se taky loučím a přeju všem krásný den.

0: A to je z dnešního folklorního notování, při kterém jsme zaznamenali 27. ročník jihočeských selských slavností v Holešovicích téměř všemilí posluchači. Příští týden se spolu vydáme za úplně jinými čarokrásami naší země, a to v pořadu Utajené poklady regionu. A těšte se, bude to celé na vodě a o vodě. Více příští sobotu v 19.05. Naslyšenou se těší Markéta Ševčíková.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Od mikrofonu přeje příjemné chvíle poslechu Goránka Oljača. Naším dnešním tématem je dovolená. S letním počasím si většinou spojujeme odpočinek, klid od práce nebo studia. Někdo si neumí představit jiný odpočinek než ten ve stylu přísloví všude dobře, doma nejlépe. Jiný naopak touží po zahraničních cestách, poznávání a nových dobrodružstvích. V našem pořadu je jistě na místě i otázka, kam se vydají a jak tráví dovolenou cizinci, kteří žijí a pracují v Česku. Kde je jejich zahraničí, popřípadě nejlepší doma? Co všechno se můžeme dozvědět z vyprávění o dovolených cizinců? Liší se od domácích způsobů? Rozhovory s návštěvníky letošních Refu Festu ukázaly nejen celou paletu jejich pobytových postavení, důvodu, proč přišli žít do Česka, ale také jejich běžné starosti a přání mluvit alespoň částečně anonymně. První spolubesednici jsem potkala u stánku organizace Inbáze, což je příhodné, protože právě ona Refu Fest pořádala. Paní Katarína pochází z Ukrajiny, ale její pobyt v Česku nesouvisí s válkou. S rodinou přišla před 5 lety a tak jsem si ji hned zeptala na dovolenou. Byla nějaká?
2: Ano.
3: Kam jste jela?
2: Do Chorvatska.
3: Byly v konkurenci i nějaká městečka z Česka?
2: Ano, byla jsem v České Budějovice, Kutná Hora, spíš Vylet.
3: Snažíte se poznat zemi, ve které jste momentálně?
2: Ano, ano. No. Moc rád Vylety má.
3: A syn chodí do školy?
2: Do přípravky.
3: Jak se jmenuješ?
4: Adil.
3: Jak se ti vede na přípravce? Dobrý?
4: Dobrý.
3: Dobrý. A už jsi našel kamarády?
4: Nevím.
3: Ani holčičky neznáš?
4: Já se neznám.
3: A kdy půjdeš do školy?
2: Tak. Od zaří.
3: Když začíná škola. Kdo má větší trému?
2: Spíš já. Maminka vždycky.
3: Maminka vždycky. A co děláte tady v Čechách?
2: No, já pracuji jako interkulturní pracovnice v Invazi. No, ještě jsem pracovala ve škole, ale byla jsem klientka z Invaze a dal jsem jako rostla a vyrostla a teď jako jsem kolegyně. Na Ukrajině jsem pracovala jako psycholožka v mateřské škole. Přemýšlíme o tom, že zůstaneme v Česku, protože byl to náš osobní výběr a staráme se tady integrovat, líbí se nám tady a plánujeme zůstat a pokračovat tady.

0: Mladá paní Barbara pochází z nejbližšího sousedství a může to doložit i pasem.
1: Mám slovenské občanství.
0: Takže oficiálně cizinka.
1: Ano, ano, je to tak.
0: No, no. A jak jste se dostala do Česka?
1: Přišla jsem tu za prácou. Pomáhám, alebo teda vybavujem stáže americkým študentom v Prahe.
0: Takže angličtinu umíte dobře.
1: Áno.
0: A jste spokojená?
1: Áno, som.
0: A to jste nemohla dělat na Slovensku?
1: To neviem. Zase oni chodí aj do veľkých miest, ako je Praha, a také príležitosti na Slovensku nie sú.
0: A přes léto? Co děláte? Máte nějakou dovolenou?
1: No, oni právě, že chodí k nám hlavně cez leto, když nemají už školu, takže my vlastně v letě tu máme studentů, takže pracujeme. No a potom mám nějaké dovolenky.
0: Obcházíte Česko nebo jedete někam jinam?
1: Kludně někde ďalej do světa. Rada, hej, spoznávám celý svět, takže keď mám příležitost někde jít, tak idem hocikde.
0: Pomáháte cizincům, protože jste cizinka, nebo se už necítíte být cizinkou?
1: Jo, no, nakoľko jsme vlastně byli Československo, tak se úplně necítím být, že jsem cizinka, no.

0: Mluvíme dnes o tom, co dělají zdejší cizinci během prázdnin a dovolených. Jaká podtémata obsahuje naše vyprávění? Jak například skrze téma dovolených už dospělé děti vnímají zdejší rodinný život a pracovní možnosti svých rodičů? Sestry Laila a Dali to mají už poskládané. Pocházejí ze šestičlenné čečenské uprchlícké rodiny a narodili se v Česku. Na Refufest přišli poprvé s úmyslem sdílet svou kulturu prostřednictvím jídla. Laila studuje na vysoké zdravotnické škole a obě sestry mají k našemu tématu blízko.
1: My jako většinou zůstáváme tady v Praze, s kamarádkama vždycky jezdíme na menší výlety, se podívat do různých parků tady v Praze, doufáme někdy i za Prahu, nebo s rodinou někdy jezdíme do Karlových Var, se prostě jako rozjet. Na Kutnou horu jsme taky jeli, jako rádi ukazujeme i našim příbuzným, co sem přijedou, českou kulturu.
0: A máme ještě jednoho spolubesedníka.
2: Já se jmenuji Dali a já jsem vlastně sestra Lejly. Já jsem starší.
0: Historii nuceného útěku své rodiny z Čečenska znají jen z vyprávění. Rodiče se rozhodli odejít kvůli pokračující válce. Na cestě do Francie se zastavili v Česku.
2: My jsme měli tetu, co žila tady. Rodiče zůstali, tak se jim to moc líbilo a přivítali je dobře.
0: Jaké práce vykonávali?
2: No, moje mamka byla housewife, takže byla spíš doma s dětma a táta jako podnikatel.
0: A byli spokojení tím?
2: Mamka moc nemohla si najít práci. Ona udělala kurzy z české kuchyni a pak oni táta otevřeli restaurace a pracovali v restauraci, vlastnili. Teďka už vlastně taky svůj podnik, kde prodává naše čečenské jídlo. Jsou mražené a můžete si objednat a dovezeme vám taky naši kulturu i domů jako jídlo.
0: Co vy děláte?
2: Já jsem teďka právě dokončila studium. Na vysokou jsem jela do zahraničí, do Anglie. Teďka tady pomáhám mamce, ale taky chci otevřít taky svůj podnik.
0: A co jste vystudovala?
2: Návrhářství, jako fashion design.
3: My a oni.
0: My se teď bavíme o dovolených. Mohla jste během studia v Anglii někam na dovolenou jet?
2: No já jsem jezdila zpátky sem do Prahy o prázdninách, abych byla více s rodinou. Jezdila jsem i po Anglii, já jsem tam našla taky jiné kamarádky v Kazu z Čečenska a my jsme si dělali skupinový výlety po Anglii.
0: Jak vás přijímali v Anglii a jak tady v Čechách?
2: Jasně.
0: Je to těžké
2: téma? Je to téma. Trošičku, potřebuji být asi úplně upřímná. Já jako Čečenka ne úplně všichni nosí šátek. Ne, ale ne úplně všichni chtějí být muslimé nebo chtějí nosit šátek, že jo.
0: Tak kde? Tady v Čechách nebo v Anglii?
2: I v Anglii, i tady zpátky. V Čečensku ne úplně všichni nosí šátek. To není jako, že nuceno. Když jsem tady v Praze byla asi do 11 let, já jsem nenosila šátek. Zkušenosti byly v pohodě. Ale až jak si dá šátek na hlavu, tak se to trošku mění, protože už se lidi na tebe koukají trošku jinak. A ne úplně všichni jsou přivítaví tady. Bylo to hodně trošku těžké, a protože u mě je to i vidět, že mám šátek, takže to není něco, co bych mohla skrýt, že jsem muslimka. Ale v Anglii to bylo úplně tu jinak, protože tam je hodně více muslimů, hodně více imigrantských skupin. Tam bylo více možností, úplně se na tebe jinak koukají, žádný problém si najít práci vůbec. Tady například v Praze hodněkrát se říkalo i mě, i mý mamce, aby jsme sundali šátek, jestli chceme jít na práci. Takže to je trošku horší zkušenost tady s tím, ale a vidím, že poslední pár let, 2-3 roky, už se to hodně mění. Je víc muslimů, že moje sestra taky dostala práce a neměla s tím žádný problém. Takže doufám, že to v budoucnu se to bude takhle potrošku lepšit.
0: A jak se cítíte ve chvílce, když vidíte, že vás nepřijímají se šátkem?
2: Pro mě asi a pro moji rodinu taky víra je asi nejdůležitější a jako je to jako trošku smutný, že jenom kvůli tomu mi můžou říct ne, ale jinak já jsem ani jednou nepřemýšlela, že asi sundám šátek kvůli práci. A já taky rozumím, protože je to trošku jiný. A jako všichni chtějí, o, tak je to naše země, tak se musíte přizpůsobit k nám. Jako já si myslím, že starší musíte být více jako open, jako otevřený k jiným kulturám. Tím jako nemůžete někoho donutit do ničeho, že jo.
0: Jsme prostřed Vltavy. Líbí se vám na Štvanici?
4: Určitě jsem tady poprvé. a doufám, že dneska plavat nebudu.
0: No.
4: Já pocházím z Běloruska a bydlím v Česku už přes 16 let.
0: 16. Co vás přivedlo sem?
4: Studium. Studovala jsem Euroculture, evropskou kulturu v Olomouci. Bavilo mi to. Jsem strávila v Olomouci 7 krásných let. Pracovala jsem jako učitelka v mezinárodní škole. Ta komunita lidí mě přijala a vlastně pomohla najít tady ten druhý domov. Tak když zpívám, kde je domov můj, tak opravdu zamyslím na tohle otázkou, kde je.
0: Říká paní Palína a jistě by nerada komentovala přísloví všude dobře, doma nejlépe.
4: Nejezdím domů, nemůžu se bezpečně vrátit a tím pádem pro mě teď Česko ten jediný domov, který mám. Mám jenom ty nejlepší zkušenosti s Českem. Nevím, jestli to bylo tím, že jsem začínala na Moravě. Lidi na mě měli čas a opravovali třeba i moje nějaké chybičky v češtině nebo vysvětlovali, že to je indiánek, je to marokánek, je to špička. A pokud jsem to neřekla správně, paní prodavačka v kavárně mě to nedávala.
0: No, to se dobře učí potom. Kde pracujete?
4: Teď pracuji s grantama a je to v jedné z těch společností. Pracovala jsem jako učitelka ve škole a školce. Vlastně učila děti angličtině a právě češtinu mám spíš neakademickou, takovou, která jsem se naučila od dětí. Proto u mě vždycky všichni spinkají nebo papají. Taky ráda poslouchám rádio, Český rozhlas nebo Českou televizi.
0: Zaměstnanci mají obvykle dovolenou a vybírají většinou to v létě.
4: Já už několik let snažím se naučit plavat. Každý rok jezdím na plavecký pobyt s plaveckou školou. Na to se strašně těším, protože to vždycky je v nějakém jiném městě. Třeba tento rok jedeme do Domažlic. Strašně miluju v Česku, že máte tolik hradu a zámku, protože v Bělorusku po válce nic po jakoby komunistické vládě nic jakoby nezůstalo, skoro nic není zachovaného. Proto mě to strašně fascinuje a přemýšlím, jak to být princeznou.
0: Doufám, že vás naše dnešní téma bavilo, že bylo v souladu s vaším očekáváním nebo že vás některé z příběhů překvapily a otevřely další migrační podtémata. Skromně řečeno, naše rozhovory měly jen doplnit obraz migrantů o detaily, jak a kde tráví dovolené. A samozřejmě také o to, zda letos využili příležitosti lépe poznat Česko. Na příští vydání pořadu My a oni se těší Goranka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Na novou výši superdávky v Česku dnes přechází téměř 240 tisíc domácností. V Ostravské Rudné ulici začínají opravy, řidiče čeká výrazné omezení. A počasí zítra polojasno až oblačno, přehánky jen ojediněle a maxima kolem 29 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Pro více než 238 tisíc domácností v celé České republice právě dnes začíná platit takzvaná superdávka. Jedna dávka sociální pomoci nahradila 4 sociální dávky, tedy příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavek na dítě.
3: Nejméně o 500 korun si má polepšit víc než třetina příjemců, skoro polovině se naopak dávka o stejnou částku sníží. Zákon o superdávce platí už od loňského října, kdy ji začali pobírat noví žadatelé. Dlouhodobé příjemce dávek stát nechal až do dneška ve starém systému kvůli nepřipravenosti administrace. Od listopadu se ale výše superdávky znovu změní, a to kvůli úpravě životního minima i pravidel pro započítávání nákladů na bydlení. Podle ministerstva by změny měly pomoct hlavně menším domácnostem a samoživitelům. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
2: Motoristé v Ostravě se musí připravit na kolony v Rudné ulici. Silničáři tam právě dnes začínají měnit asfalt. Silnice bude průjezdná vždy jedním pruhem v každém směru.
4: Tak to mám radost teda.
5: Jezdíte pravidelně Rudnou nebo?
4: Každý den několikrát. Takže to bude zase mázec asi, jo.
5: Říká mi jeden z řidičů na čerpací stanici v Zábřehu. Pracovat se bude od křížení s Plzeňskou až po sjezd u Korýtka u Svinova.
6: Rekonstrukci provedeme ve dvou etapách, vždy po 10 dnech. Celková doba hlavních prací tak vychází přesně na 20 dní.
7: Říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl. Výměna asfaltu na zhruba 6-kilometrovém úseku vyjde zhruba na 155 milionů korun. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
2: Nižší výnosy mají letos zemědělci v Libereckém kraji. Sklizeň obilovin a řepky je v regionu za třetinou. Zatím farmáři z jednoho hektaru sklízejí podle informací ministerstva zemědělství v průměru přes 6 tun obilí a více než 3 tuny řepky. Letošní výnosy ovlivnilo hlavně květnové sucho a také konflikt na Blízkém východě, který zvýšil cenu hnojiv, říká Jiří Teplý z Agrární komory.
8: Cena hnojiv vylítla strašně nahoru, tak si každý rozmyslí, jestli ještě do toho nějakou korunu dát, když je nízká nákupní cena za obiloviny. Takže já to odhaduju, že tak u nás tady máme u těch asi 8 až 10% nižší výnosy. Sport.
2: Česká juniorka Barbora Bukovská obhájila na mistrovství Evropy horských kol v cross country bronzovou medaili. Ve Švýcarsku tak navázala na čtvrteční výhru v short tracku. Další Češka na startu Lucie Grohová byla 8. Vyhrála domácí Grossmanová.
1: Počasí.
2: V noci bude oblačno až polojasno, na východě republiky až zataženo a doznívající přehánky, místy také bouřky, nejnižší teploty mezi 21 a 16 stupni, na západě a severu Čech kolem 14. Zítra přes den oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne až zataženo, ojedinělé přehánky, zejména v oblasti hor, maxima většinou mezi 26 a 30 stupni. Vítr zpočátku slabý, přes den místy mírný, od severovýchodu až východu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 Ostrava směr Brno je uzavřený sjezd na Porubu a Klimkovice. Je to exit 349, srazila se tam dvě vozidla, počítejte s omezením. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořád Zámecké léto. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zámecké léto.
9: Zvu vás na výlet do Posázaví, do malebné krajiny lesů, říček a krásných památek. Uprostřed městečka Světlá nad Sázavou se rozkládá kolem čtvercového nádvoří nádherný zámek. Nejvýznamnějším rodem, který ho obýval, byly Trčkové z Lípy. Pozdější majitelé panství ho mnohokrát přestavovali a zkrášlovali. Dnes ho vlastní a žijí v něm manželé Marta a Jiří Mariánovi a já vás zvu k ním na návštěvu.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Rád vás beru na místa, kde žili známé šlechtické rody. Na zámky, o které se také dnes jejich majitelé s láskou starají. Dnes zamíříme na zámek Světlá nad Sázavou. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli původní hoteliéry z Prahy a Jižní Moravy. Už na nás čekají Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto.
2: Jaké je celé vaše jméno, pokud by tam bylo i třeba s křestním a tak?
3: Já mám jediné křestní jméno, Jiří Marián. Mám dvě příjmení, teda, nebo dvě křestní jména, jak chcete, spíš dvě křestní jména. A nemám žádné další přídomky, ani zděděné, nic mi po šlechtické krvi, ani stopa. My jsme, nebo naše rodina pochází z malých rolnických, kovorolnických rodin z pohraničí Šumavy. Žádné bohatství, žádná moc, žádné statky, žádné tituly.
2: Kde jste se potkal se svou zámeckou paní?
3: No zrovna v tom šumavském podhoří na Domažlicku. Začali jsme chodit spolu ve třetím ročníku na gymnáziu. Na stejném patře jsme měli dvě třídy. Tam to začalo. Takže od 17 letech jsem poznal svoji ženu ve škole v Domažlicích.
4: Vystudovala jsem nejdřív v Domažlicích, pak v Plzni, pak v Praze a skončila jsem v Praze. A mezi tím jsme pracovali na Jižní Moravě a teď jsme skončili ve Světle nad Sázavou.
1: Zámecké léto. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes?
0: Oba se brali v roce 1971 v Praze, postavili si tam dům, který ještě v dobách socialismu pronajímali přes čedok zahraničním hostům. Tehdy se začala rodit jejich láska k cestovnímu ruchu. Svůj potenciál rozvinuli naplno po sametové revoluci.
4: Tak hned po roce 1989 jsme s manželem věděli, že budeme nebo chceme podnikat. Já jsem tehdy byla středoškolskou profesorkou a manžel je strojař a pracoval 11 let v televizi, měl na starosti ekonomické zpravodajství. A tak věděli jsme, že s tím chceme skončit a začali jsme podnikat. Nejdřív malý hotel tady v Praze, pak větší, pak jsme už se nemohli kde rozpínat, tak jsme odešli na Jižní Moravu, tam jsme vybudovali hotel, který má dneska 200 pokojů a konferenční zázemí pro 1000 hostů. K tomu jsme přikoupili ještě další, protože byl malý, tak jsme přikoupili další hotel v Lednici, takže dneska tam disponujeme 250 pokoji a celým zázemím.
3: Já jsem sliboval své ženě, že budeme pracovat opravdu usilovně, což jsme dělali, do 50 let. A v 50 letech skončíme a začneme žít z toho, co jsme vybudovali do těch 50 let. Začali jsme podnikat ve 40. Pak jsem slíbil 60 a když to bylo 65 a už jsme oficiálně byli důchodci, tak jsem slíbil, že za každou cenu.
4: No a naštěstí jsme měli možnost, nebo měli jsme komu to předat. Té práce se ujal starší syn, který tam převzal práci a pracuje tam. A to je štěstí i trošku neštěstí zároveň, protože jakmile jsme byli bez práce, tak manžel začal vymýšlet, že bychom měli něco začít dělat. A to byl začátek konce.

0: Pak přišel covid a s ním náhlá starost o své zaměstnance. Bylo nutné jim zaplatit mzdy. Manželé Mariánovi proto prodali jeden ze svých činžovních domů v Praze. A rázem bylo dost peněz a mnoho milionů jim zbylo.
1: Tak co s tím? Tak jsem začal hledat příležitosti investiční. A taky plnění mých snů a touhy. Tak první byla, koupíme si farmu. To se doma nesetkalo se žádným pochopením. Tak pak jsem říkal, koupíme si farmu teda v jižní Africe. A našel jsem krásnou farmu, velkou jak tři okresy, dvě přehrady, zebry, žirafy, všecko tam běhalo, lvi nevím. A, no a tak to mě všichni řekli, no tak jo, ale kupujte, naše účetní mě řekla, ale kupte si jenom jednosměnnou letenku, jenom tam, tu zpátky už nebudete potřebovat. No takže... To taky nedopadlo. No tak jsem hledal, hledala jsem nějaké fabriky, továrny, kde něco, zase si vzpomenu na to, že jsem strojař a že něco budeme už tvořit, aby to nebyly jenom ty služby. Všemu, čemu jsme se už chtěli vyhnout, byla gastronomie, protože tu my máme odslouženou. To je těžká řehole, tvrdá řehole. Takže obtížná dneska na podnikání je gastronomie. Nic šikovného jsme nenašli. Tak nakonec, když to mělo být bez gastronomie, tak tam už moc toho není. Zámek, hrad, no. A teď já jsem hledal samozřejmě, jak jsem byl zvyklý, ruiny, zbořeniny. A ty jsem začal nabízet, že tohle by šlo. A možná vždycky řekla, podívej se ráno do zrcadle, pak se podívej do občanky a pak se znova zamyslí nad tím, jestli opravdu chceš kupovat takovouhle ruinu. Já už tam dělat nemůžu a nebudu. To jí bylo jenom 65 mladá holka. Dobře, takže to taky padlo, tak už zbývaly. V podstatě jenom výběr nebyl moc veliký. Jo. Byty už se nevyplatily kupovat v té době, protože já už jsem potom všechno přepočítal. A protože umím jenom kupovat ty nemovitosti, no tak jsem to měl dobře spočítaný, ono to je jednoduché počítání. Já už jsem potom šel po metr čtvereční. Já jsem říkal, musíme uložit peníze aspoň do něčeho, co nepodlehá inflaci a zámek inflaci nepodlehá. Takže koupíme zámek, aby jsme do něho uložili peníze, který nám pak vždycky kdokoliv vrátí. Protože v době, kdy se paneláky ve světle prodávaly už za 35 tisíc korun metr čtvereční byt v paneláku, tak my jsme si tu nádheru, kterou jste tady z většiny viděl, i když z polovinu nerekonstruovanou, tak když jsme si viděli 100 milionů 5000 metry čtverečními, tak dostanete číslo 20 tisíc korun za metr čtvereční. Podlahové parkety, štukové stropy, funkce, zámek. A najednou mě to začalo vycházet prostě ekonomicky. Že není možné, aby zámek ztratil během inflace na hodnotě proti panelákům, který jsou vedle. Zvlášť, když do toho zámku vdechneme život.
2: A bohužel, tím, že jsem až tak nepeskovala, no tak manžel to vzal jako pochvalu a začal se tomu věnovat. A stalo se, že 23. června jsme jeli poprvé se na zámek podívat. Já jsem byla ve světle úplně poprvé v životě, já jsem tam nikdy předtím nebyla. A když jsme tam vešli na to nádvoří a vůbec tak najednou mě úplně zahalil pocit nádhery, něčeho jako krásného, něco úplně nehmatatelného a se říká, a je, tak tady bych chtěla být.
3: No. A myslíte si, že to bylo zámkem jako takovým, že kdybyste přijela i na Hlubokou, kdyby se prodávala, že by to bylo stejné?
2: Tak Hlubokou bych určitě, tam bychom nejeli a tam by se neprodávala. Ale každý, kdo přijde na zámek, tak ten zámek je tak akorát veliký, tak akorát romantický a tak akorát krásný.
3: Co to znamená tak akorát romantický?
2: No, protože vás to prostě vezme za srdce a všechno, co tam je, tak nějak hraje dohromady. A tím, že to bylo ještě v polovině června a svítilo sluníčko a všechno bylo rozkvetlé, zelené a nádherné. A teď ty kulisy, to bylo opravdu jak divadelní kulisy. A tak to už byla první myšlenka toho, že tady bych chtěla být.
0: Oba k zámku našli blízký vztah a začali přemýšlet, jak mu pomoci, jako ještě více otevřít lidem. Objevili v sobě touhu vrátit společnosti to, co jim dala.
2: A najednou se z toho stal takový až skoro megaprojekt, že jsme za 4 roky, teď tomu bude v září přesně 4 roky, když jsme teda se stali majiteli zámku, že jsme zvelebili asi 3000 m² podlahových krytin a zároveň teda tím prostor, že když jsme koupili zámek, tak tam byly 2 expozice, jedna se týkala historických hodin a historie zámku a jedna byla sbírka historického evropského skla. Mimo jiné je to asi 3. největší sbírka v Evropě, která shromažďuje tyto historické skleněné exponáty. No a viděli jsme, že tam ještě tolik prostoru, takže jsme postupně to začali zvelebovat a dneska tam máme 7 stálých expozic a kromě toho máme ještě během roku vždycky tak 2 až 3 sezónní výstavy, tak se nenudíme. A když jste se zmínil o tom hotelnictví, tak okamžitě bylo cítit, že hosté, návštěvníci, kteří k nám chodili, tak chtěli se napít, chtěli kávu, pak chtěli polívku, pak chtěli oběd.
3: Pak se někde natáhnout.
2: A pak se někde vyspat. No a to jsme si říkali, ajajaj, my jsme přece už hotel nechtěli, protože hotelu máme dost. No nicméně ve snaze vyhovět návštěvníkům a vlastně má to i určitou logiku. Na zámku to je vlastně velká chalupa, tam je to krásno, ale tam se taky bydlí, tam se žije, tam se jí a tam prostě je život. No takže nejdřív jsme přestavili kavárnu, kterou jsme zvětšili a přistavili jsme ze starých takových skladů, které tam byly už úplně k ničemu, tak jsme z toho udělali restauraci, takže přibylo dalších asi 100 míst. Pak jsme ze starých prostor, kde byla kotelna, protože zámek byl vytápěn koksem, tak jsme tam udělali moderní gastronomický provoz a zázemí pro zaměstnance. No a kromě toho, když už teda máme gastronomii, tak plno hostů, kteří chtěli mít u nás svatbu, se neměli kde vyspat, no tak jsme vlastně postavili i nové pokoje a dneska máme 10, řekla bych, luxusních ubytovacích jednotek s tím, že 4 jsou v historickém designu a 6 ubytovacích jednotek jsou v takovém ultramoderním nadčasovém designu.
4: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Ocitáme se spolu díky zámeckému létu na krásně opraveném zámku Světlá nad Sázavou. V jádru renesanční tvrz, přestavěná v raně barokní zámek, získala současnou podobu rozsáhlou novorenesanční úpravou. V roce 2022 ho koupili manželé Marta a Jiří Mariánovi a rozhodli se v něm žít. Kde spali první noc?
2: Poprvé jsme tady spali v apartmánu, který paní majitelka předcházející tady zrekonstruovala 4 apartmány. A když jsme sem přijeli na návštěvu, nebo když jsme sem přijeli bydlet, tak tam poskytla jeden z těch pokojů. A to i v době, kdy už jsme byli majitelé my, tak pořád ona rozhodovala, kde budeme spát. A od čeho budeme mít klíče.
3: Jak je to možný?
2: No, stalo se.
3: Kde teď bydlíte na zámku?
2: Teď bydlíme na zámku v přízemí, v bytě, který vždycky sloužil k bydlení. Je to byt o velikosti 2+KK, asi nějakých 45 metrů čtverečních. Poměrně malá okna, takže je tam tma, téměř trvalé. My se tam poměrně, nechci říct, bojíme to, ne, to je špatné slovo, ale necítíme se tam jako vel, když venku je nádherně všude. My jsme zvyklí vždycky bydlet v posledním patře a bydlíme vždycky v posledním patře, aby jsme měli nějaký jako lepší výhled.
3: Je pravda v Praze i v 18.
2: Ano, ano, v Praze v 18. patře.
3: Nelitujete to, že jste se přestěhovali sem? Ale možná by se stálo za to vypravit na půdu a udělat si tam třeba, když už v tom nejvyšším patře, tak nějaký hezký velký podkrovní byt.
2: Nemá balkon. My musíme...
3: A dole ho máte?
2: My potřebujeme balkon. Ne, proto jsme tam tak nespokojeni.
3: Myslíte si, že by vám nepovolili udělat balkon jako váš vklad do toho zámku?
2: Ne, ne, ne. Ale teď zkouším bojovat o povolení a možná v tom budu zatím držet primát, pokud se mě to povede, protože poprvé jsem zaregistroval ne absolutně negativní odpověď. Nemáme energie, to všichni víme, že... Zámek nikdy nesmí použít fotovoltaickou elektrárnu na střechu, takže my nemáme moc variant, jak věci řešit. Ale máme tady takový kousek střechy, docela hezký, významný, ten by nám stačil, který není opravdu od nikud vidět, ale opravdu, kromě dronu, není vůbec od nikud vidět. A protože my máme nejvyšší věžičku, tak jenom ani z naší věžičky, protože je na odvrácení straně, tak není vidět. A tak jsem to sdělil památkářům, A ta reakce nebyla úplně negativní, takže já doufám, že budeme první, který budeme mít fotovoltaickou elektrárnu na střeše a bude nám líp. Ale balkon, že bychom tady někde vybudovali, to ne, to nejde.
1: Téměř každý z majitelů zámku něco přidal, přistavěl, něčím areál zkrášlil. Z původní renesanční tvrze se stal nejdřív barokní skvost, později přestavěný empírově a nakonec doplněn o novorenesanční prvky. Když se projdete krytými spojovacími chodbami, jako byste byli v Itálii.
2: Ano, původně ta poslední přístavba zámku byla právě tato chodba. Ta chodba byla udělaná uvnitř toho zámeckého, tenkrát to ještě nebylo nádvoří, protože ten zámek neměl ucelené ze všech 4 stran uzavřené nádvoří, ale rozšířili si ten svůj prostor, životní si rozšířili právě o tyto chodby. A ty byly původně otevřené, až pak zjistili, že Vysočina není tak úplně...
3: Toskánsko.
2: A když jim tady byla zima, velikánská zima, tak pan architekt Svatoš někde před 230 lety při poslední rekonstrukci za Salmu Reifferscheidtů tady udělali velkou stavební rekonstrukci, uzavřeli ty ambity a tím si vylepšili podstatně celé to prostředí zámecké a pak to takhle to zůstalo až do dnešních časů.
3: A vám je tu teplo nebo zima?
2: Na zámku nikdy není teplo. Nemůžu říct, že

0: práci, ale tam skutečně ta síla je, tak úplně večer, když je leto a ještě dlouho vidět, tak mám nejraději sklenku sektu, sednu si na nádvoří a kochám se.
1: Vy to budete vědět. Jaké je nádvoří třeba o půlnoci v létě?
0: O půlnoci je tiché, všechno spí, pávy, slepice, které slepičky, které tam máme, ty taky spí a tak je tam absolutní ticho, absolutní ticho.
1: Čím vším nově jste se museli oba stát kvůli zámku? Jakou roli si vyzkoušet? Jakou dovednost?
2: No, pro mě největším překvapením na zámku byla ten styk s historií. Najednou jsem se potkal s historií. Nepotkal jsem se s tím, co jsem až doposud pořád dělal. Ráno, stavba, nějaká jiná stavba, nikdo mě do těch staveb nemluvil. Když už jsem se rozhodl, do podnikání mě nikdo nemluvil. Tady najednou to začalo být trošku složitější, protože ne, že nás někdo nutil, nebo že bychom museli něco, ale na nás padla tíha odpovědnosti za tu historii, za tu budovu. To bylo takový nejtěžší pro mě smíření se s tím, že jsem majitelem zámku.
1: Kdo si myslíte z vás dvou, z toho manželský pár miluje zámek víc, přirostl mu víc k srdci?
0: To bych ani neuměla říct, já myslím, že jsme na tom asi tak stejně. Mám ho hodně ráda.
1: Co byste poradila těm, kteří třeba taky jako vy před lety uvaží o tom, že by si pořídili zámek?
0: To je velmi těžká otázka. Je to, pokud si někdo o tom přemýšlí, tak je to horší, než si koupit třeba zvíře na 15 let. Toto je opravdu daleko větší břemeno, větší koule na noze, a když se rozhodne, že to zkusí a nebude to úplně tu práci milovat, tu zodpovědnost a ty starosti, někdy to teda opravdu bolí a je strašně moc i bezvýchodných situací, které se nakonec stejně musí vyřešit. Tak ten, kdo není připravený na život v nepohodě, tak radši to toho nejde. Ale pak, když se to zase podaří, tak ta radost, když hosté píšou maily, když vzkazují, nebo když přijdou poděkovat, a tak to je tak strašně velký motiv pro tu další práci dopředu, že to nejde jinak. Ten člověk musí mít ten zámek opravdu rád.
1: Jak ho máte ráda vy?
0: Mám ho hodně ráda. Vlastně vůbec, samozřejmě máme rodiny, máme děti s rodinami, máme vnoučata, to je zase úplně jiná láska, ale každý si žije, každá rodina žije také svým vlastním životem, ale naší hlavní náplní je ta naše práce a starost o zámek.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Zámecké léto vám nabízí příběhy slavných zámků a jejich majitelů. Těmi jsou dnes Marta a Jiří Mariánovi. Nejznámějšími historickými majiteli Světlé nad Sázavou byly Trčkové z Lípy. Šlo o mimořádně majetný český šlechtický rod s rozsáhlou pozemkovou držbou, která v průběhu 15. až 17. století zahrnovala oblasti od Pelhřimova až po Podkrkonoší. Jeho představitelé zastávali vysoké zemské úřady. Zvlášť významnou stopu zanechal ve Světle v 16. století Burian III. Trčka z Lípy, který z gotické tvrze udělal lovecký zámeček v renesančním stylu, jak nám potvrdila i hlavní průvodkyně na zámku Eliška Drápalová.
2: A teď vám ještě představím důležité osobnosti světelského zámku, to je naše Máří Magdaléna, ta, co si dostala tu přezdívku Zlá Magda, která tady vlastně...
3: Proč Zlá Magda?
2: No, protože ona tady neudělala, ona vlastně, Trčkové byly hodně hodní, dozdávali chudým dětem kaši zdarma, Máří Magdaléna sem přišla, hned to zakázala. Ona skupovala, že jo, zkonfiskované majetky, no a ona začala lidem půjčovat peníze, no a pochopitelně, když byste neměl, okamžitě to nesplatil, tak jedno ucho, druhý ucho, špička nosu. Proto se říká, že na Světelsku bylo hodně příjmení bez ouška, bez noska.
3: Mm-hmm. No děkuju pěkně, nechtěl bych to dověřit.
2: A navíc ona to byla matkou, ona zemřela 8. ledna roku 1633, takže se nedožila smrti svého syna. A tady vám představuju Adama Erdmana Trčku, který vlastně byl švagr Albrechta z Valdštejna. Toho vám nemusím představovat, vojevůdce, velký oblíbenec císaře. A 25. února roku 1634 došlo k přepadení se souhlasem císařovým a vlastně tito dva pánové oba dva padly, nebudu říkat jak, no a vlastně světelské panství bylo po 207 letech majetku Trčku zkonfiskováno a v čím veškerý ten jejich majetek.
3: Kdo ho pak dostal?
2: Koupil? Dostala ho koruna, král. Jo, to nebyl skoupený, to se stalo majetkem krále.
4: Ale ten ho zase přidělil dalším rodům, které ho získali ne jako konfiskát, ale jako odměnu za dluhy, protože půjčovali panu císaři, půjčovali hodně peněz a on neměl peníze na splácení, protože všechny spotřeboval v těch válkách, takže tak toto běhalo dějinami.
3: Škoda, no. Že to tak není dneska, co?
4: No, škoda. Ale on se vždycky důvod najde, vždycky. To je jedno, jestli, vždycky jde o peníze, o nic jiného nejde, nikdy v té historii. Ale ono zase Trčkové, co? No tak Trčkové přece stali nejbohatším moravským rodem jen proto, že se skamarádili z Husity, podporovali je, platili jim a Husité chodili a vypalovali kláštery. Když vypálili klášter, no tak Husité zaplatili panu Trčkovi zase za ty peníze, které oni utratili, tak zase a takhle pan Trčka získal velikánské panství v době husitů. No tak logicky, pan císař mu to zase za těch 200 let vrátil a takhle to jde těmi dějinami úplně naprosto pravidelně.
1: Poté se na zámku vystřídalo několik šlechtických rodů. Nejdřív Jan Bartoloměj hrabě z Vernieru, který v barokním slohu zahájil výstavbu východního křídla, pak pokračoval rod Černínů z Chudenic a rod hraběte Kolovrat Krakovského. Empírové prvky získal zámek díky hraběti Františku Josefu Sichimu na začátku 19. století. Upravil i největší místnost na zámku.
3: Rytířský sál?
4: Ano, reprezentační část zámku.
3: Zdobný strop, opravdu štuková výzdoba, velká zrcadla, krbové římsy, velký prostor. Co se tu konávalo tak historicky? Bály, audience, co?
4: Ano, přesně. My to tedy nevíme, ale z pohádek už jsem to viděl na zámku. V největších místnostech se pořádaly bály, plesy a společenská setkání. Ale jinak my úplně nevíme, která místnost jak byla určená, protože poté, co posledním majitelem byla škola a ta škola předělala úplně všecko,
3: tělocvičná,
4: tak tělocvičná si tady nebyla nikdy, ale úplně jak ty jednotlivé místnosti sloužily, to víme víc od bývalých studentů této školy, který sem často chodí na prohlídky a říkají, tady jsem studoval, tady byla ředitelna, tady byl kabinet a tak, takže od nich se dozvídáme, co tady bylo. Nevíme, kde byla ložnice panstva, nevíme, kde byla jídelna, nevíme, kde byla kuchyně, můžeme se domnívat, ale...
3: Některé zámky mývaly obrázky, grafiky, zákresy se ve své době dělaly, když ještě nebyly fotografie, jak to tam vypadalo, nic takového tady nezůstalo.
4: Nemáme nikde, my jsme zatím nepátrali úplně hluboce v historii, protože na to jsme neměli čas. My raději stavíme, protože víme zatím, co máme dělat, ale až jednou budeme hotovi, tak určitě začneme pátrat, jak to tady vypadalo.
1: Významně se do historie zámku zapsal rod Salm Reifenscheidů, který nechal ve druhé polovině 19. století přestavět zámek vídeňským architektem Svatošem do podoby, jak ho známe dnes. V roce 1914 koupil světelský zámek nešlechtic továrník židovského původu Richard Moravec, přítel prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Jeho rodina vlastnila v Úpici v Podkrkonoší továrny na zpracování lnu a juty. Do Světle jezdil pouze na léto. Vinou událostí roku 1948 Moravecové přišli o své podniky. Dokdy ještě pobývali na zámku?
4: Byl to rok někdy 1957, možná ještě o něco dříve, ale už tady buď byla škola, nebo teprve začínala škola. A protože soudruhům bylo úplně tak jako nepříjemné, aby do majetku, který stále patřil Moravecům, protože oni uprchli na základě Benešových ani jiných dekretů, nepřišli o majetek, zůstalo jim v podstatě celé panství, všechny nemovitosti, tak oni cítili potřebu nabídnout Moravecovým, že si zámek a park odkoupí. A Moravecové samozřejmě tehdy nevěřili, že by mohla nastat tak revoluční změna, že by se mohli někdy vrátit rok 1957, takže souhlasili s prodejem a myslím, že ta kupní cena byla někde 200 tisíc dolarů, který dostali od československého státu a zámek si stát koupil. Posléze ho převedl na kraj, když tady byla škola, posléze kraj ho prodal městu, když už neměli pro školu využití a město nemělo finance na údržbu, ani na spravování, ani na provozování, tak to nabídlo soukromým vlastníkům. A my jsme druzí soukromí vlastníci v této nové éře, když jsme ten zámek koupili před 4 lety.
1: Jak se tedy žije na takovém zámku? Jak ho za ty 4 roky poznali? Na to se zeptal Patrik Rozehnal každého z manželů zvlášť, aby se neslyšeli.
3: Která místnost je nejhůře uklidnitelná?
4: 100% půda, pokud se půda považuje za místnost.
5: Asi kuchyně.
3: Kolik má zámek komínů?
4: 27.
5: 24.
4: Ne, teď už 23.
3: Fakt?
5: Ano, ale bohužel teda dneska jsou ty komíny využívané částečně pro klimatizaci, pro vzduchotechniku a částečně jsou zaslepené a jsou jenom ozdobou střech, ale sám vidíte, že ty komíny, to je samo o sobě architektonické dílo, jsou to nádherné komíny, ale bohužel se stalo, že když nastoupila do zámku škola v 50. letech, tak ty kachlová kamna byla označována jako takový přežitek buržoázie, takže se všechna kachlová kamna rozbila, kachle se vyházely na nádvoří, to se ta suť se odvezla, takže nám nezbyla ani jedna kachlová kamna. Takže to je velká škoda.
3: Kdo luxuje koberce?
5: Pokojska.
4: Já.
3: U čeho se nejvíc lidé zastavují?
4: U slepic.
5: Pávů, kteří se tam pyšně procházejí.
3: Kolik jich máte?
5: Teď máme jednoho strakatého páva a tři pávice.
3: Když usínáte, na co myslíte?
5: Co budu dělat zítra?
4: Na to, co jsem neudělal. Na zámku.
3: Už jste se tu někdy bál?
4: Ne.
5: Ani ne.
3: Byl nebo bude tu někdy bál?
5: Ples nebyl nikdy.
4: Sním o velkém plese na nádvoří.
3: Umí tento dům mluvit?
5: Těžko říct.
4: Na půdě. Na půdě mluví. On mluví i v těch patrech tady, ale musí být fakt velké ticho. On si tak jako praská, on si tak jako pedne, tak jako prask něco. A pak dlouho nic nevíte co, a pak zas něco. To ano, zvuky jsou tady pořád, jsou časté, ale nejsou teda strašidelné v žádném případě.
3: Kam chodíte pro víno, na skleničku?
4: Domů na svoji, v práci taky na svoji, takže nechodím, já je mám pořád po ruce.
5: Mám ráda bílé, suché víno a sekt, buď bohemku nebo prosecco, a víno je zajímavé, že teda můžu zmínit, že dovážíme si z hotelu Galant z Mikulova, kde máme vybraná vinařství, která preferujeme, a ta stejná vína pijeme i my tady na zámku.
3: Kdybyste mohla zavést nějaké bláznivé pravidlo na zámku, které by to bylo?
5: No tak to jste mě zaskočil. Ani nevím, co bych tam zavedla.
3: Může to být cokoliv, já nevím, v vašem případě ráno vždycky se skleničkou sektu.
5: Těžko říct, tak skleničku sektu bych přijala ráda, ale to bych potom udělala ze sebe i ze všech zaměstnanců alkoholiky, a to si nemůžeme dovolit. Sklenička sektu ano, ale až večer.
4: Bláznivé pravidlo na zámku. Pro mě bláznivé pravidlo na zámku, že budu pravidelně vstávat hodinu poté, co mě moje žena vyžene z postele.
3: Staníš se.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
6: Na Nirvánu.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Vydejte se s námi na zámek Světlá nad Sázavou, který je jakousi městskou oázou na okraji nádherného parku. Posedět můžete na nádvoří, v kavárně nebo v zahradě. Můžete si prohlédnout 7 vnitřních expozic. Na jedné z prohlídek budete překvapeni.
2: V jednom z křídel zámku tedy končí ta budova a navazuje na to oranžerie, skleník, nevím, jak to oficiálně pojmenováváte.
3: Oranžerie nebo skleník.
2: No ale obrovský skleník, to je, kdybychom byli v Pražské botanické zahradě nebo v Lednici.
3: Na něm je zajímavá konstrukce, to je litinová konstrukce od Leona, která je z roku 1860-70. A protože majitelé, kteří ten zámek tehdy vlastnili, Salm Reifershajtové, měli hutní výrobny u Brna na Blanensku, kde měli hlavní sídlo výrobní a tedy ten zámek používali pro reprezentaci svojí, takže samozřejmě jsou tady prvky nejenom v tom skleníku, ale jsou prvky i na plotech, na vstupních branách, všude je litina, litinové zábradlí původem z jejich vlastních továren.
2: Mimochodem tušíme, kolik takových podobných skleníků je u nás?
3: No, skleníků jsou stovky, takhle velkých skleníků desítky, ale skleníky přímo zabudované do obytné části zámku, těch jsou jednotky. Lednice má, my máme hezčí výhled do toho skleníku z obytných prostor, ale oni zase mají větší skleník a můžou si dovolit ho vytápět.
2: Vy tu máte i grotu, takovou improvizovanou jeskyni, kterou se dá projít skrz nad jezírkem, které tady je. Tady nic nechybí. To je romantické prostředí.
3: Je. A už přemýšlíme o tom, že uděláme tady romantický koutek pro dva lidi, kteří tady budou chtít strávit čas v zeleném, v zimě. To je docela hezké.
2: Vy tu máte zlatého bažanta, to je tak nádherný bažant, to je kraslice mezi ptactvem. A jaké tu máte papoušky?
3: Jenom ty nejzákladnější, které existují. Jsou tady andulky, jsou tady kanárci, jsou tady zebřičky, korely, australský zpěvavý je tady v páru. Tam, kde hnízdí, tak tam to máme trošku pokálené, no.
2: Třeba to těm dotyčným přinese štěstí.
3: Když to chytnou zrovna na hlavu nebo na límec, tak musíme doufat, že jim to přinese štěstí a hlavně jim to takhle vysvětlit.

Zámek Světla nad Sázavou můžete přes léto navštívit každý den od 10 do 17 hodin. Rádi vás provedou i majitelé Marta a Jiří Mariánovi, kteří navazují na předešlé vlastníky a také oni budují nové prostory a nechávají ve zdech zámku svůj otisk.

0: Už máte vlastní ERP?
1: ERP nemáme, protože my nemáme ani modrou krev. My nevíme, jakou barvou bychom ho měli namalovat. Červený určitě nechcem a modrej, no, modrej by šel, jako teď mluvím šlechticky a nešlechticky. No, ale já nevím, jestli ERP je pro nás to správný. Správnější možná je mě přemýšlet o našem rodovém heslu. To, co slýcháme z modré krve, že každý ten rod měl svoje heslo, kterého se držel, který by vyjadřoval ten náš život.
0: A co by v něm bylo?
1: Teď budu mluvit samozřejmě především za moji ženu, protože ona je větší půlkou toho erbu, nebo toho sloganu. Takže určitě píle a skromnost a spravedlnost. Já nevím, jak jinak bych vyjádřil to naše úsilí. Jehož vyvrcholením je tento zámek.
0: Myslíte si, že jsou Češi milovníci historie a proto dávají žít i zámkům tak, jak žijí dnes?
2: Já jsem o tom přesvědčena.
0: Jsou nějaké tři vlastnosti, na které by Češi mohli být hrdí a za které byste je pochválila?
2: Tady bych chtěla vyzdvihnout opravdu ten vřelý vztah k historii a to bych řekla, že u většiny návštěvníků registruji. Tak to určitě je jedna věc. Druhá věc je, že samozřejmě, že hosté návštěvníci zvyšují logicky svoji náročnost a jsem ráda, že jsou nároční, jsem ráda, že se může s nimi o tom bavit a ráda vyslechnu i jejich negativní postřehy a pro mě to je zase někdy i pro tu každodenní zaslepenost velmi důležité, abychom věděli, co máme dělat.
0: Vy sama jste tedy milovnicí Světlé nad Sázavou?
2: Já ji miluju. Kdybych to nemiloval, tak my máme byt v Praze, kde se nám velmi dobře žije, máme ho tady pořád, ale nakonec my využíváme ten byt jenom, když musíme na návštěvu za lékařem a když to řeknu zprůměrovaně, tak žijeme, spíme 12 dní na zámku a 2 dny v Praze. Tak ten byt je absolutně jenom sváteční výletní místo.
0: Co byste přál Čechům? Naší zemi.
1: Aby byli Češi. Aby byli Češi ve svrchovaném státě Česká republika, aby aspoň většina byla hrdá na to, že jsme právě Češi a aby si uvědomili, co tady všecko máme. Ať si projdou po Sázaví. Když projdou po Sázaví, tak zjistí, že každých 5 kilometrů narazí na zámek, hrad, na historii, která má 700 let zpátky. Ani ne 40 let budování komunismu. Všichni víme, jak dlouho to trvalo k tomu konci, který pak přišel jako šup šup a bylo všechno zbořeno a začali jsme novou éru. A nikdo nevěřil, že to takhle rychle a takhle snadno půjde. Tak já bych přál, aby ten další zlom byl ve prospěch Čechů, aby byl ve prospěch České republiky a aby to byl zlom stejně klidný a pokojný, jako byl ten v roce 1989. Ale na nějaký takový se musíme připravit.

Jen víc takových nadšenců, zachránců památek a lidí, kteří svůj bohatství a čas věnují celé společnosti. Ať na jejich snahy ochranitelsky dohlíží svatý Martin z Tours. Vedle hoteliérů je totiž také ochráncem hostinských, vinařů a lidí na cestách. Musíme si vážit nejen naší krajiny, staveb, ale také lidí, kteří o to vše pečují. Takové hrdiny najdete i vedle sebe. Velké díky jim posílá František Kinský.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Žena s podezřením na nebezpečnou nemoc je teď v pražské nemocnici na Bulovce. Hladina Vranovské přehrady na Znojemsku je kvůli suchu výrazně nižší než obvykle a počasí zítra polojasno až oblačno, ojedinělé přehánky, maxima kolem 29 stupňů. Zprávy a o Tany Hasil, pěkný večer. Pražská nemocnice na Bulovce dnes odpoledne přijala ženu s podezřením na nákazu nebezpečnou nemocí. Žena se nedávno vrátila z Ugandy, která v poslední době bojuje s epidemií eboli. Pacientku proto zdravotníci umístili do speciálního izolačního bioboxu.
2: Ženu původně přijala nemocnice v Hradci Králové. Kvůli podezření na vážnou nákazu ji ve speciálním bioboxu zdravotníci převezli na kliniku infekčních nemocí pražské nemocnice Bulovka. Podle mluvčí ministerstva zdravotnictví Nadi Chatové je pravděpodobnost potvrzení nákazy malá.
3: Provoz fakultní nemocnice Hradec Králové probíhá ve standardním režimu a veřejnosti v tuto chvíli nehrozí žádné riziko.
2: Podle primářky kliniky infekčních nemocí Hany Roháčové nemá pacientka vedle horečky další příznaky. O jakou nákazu se jedná, by lékaři měli vědět už zítra.
4: Nyní se budou odesílat vzorky do specializované laboratoře do Německa a během zítřka bychom měli mít výsledky.
2: Vedle eboli se žena mohla nakazit i jinou z několika typů krvácivých horeček. Může ale jít o úplně běžnou infekci. Josefína Báčová, Český rozhlas.
0: Vranovská přehrada má teď kvůli suchu nižší hladinu, než je v tomto období běžné. Přítoky do přehrady jsou podle povodí Moravy zhruba na desetině normálu. Hladina nádrže tak klesá rychlostí asi 60 cm za týden. Kromě odpařování také tím, že z ní voda odtéká, upřesní mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová.
5: Nádrž plní své účely a zajišťuje především odběr vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou a dotuje do řeky Dyje vodu ze svých zásob. Jen za první pololetí letošního roku z nádrže odteklo o 35 milionů kubíků vody více, než do ní přiteklo.
0: První pokutu ve výši 1000 korun udělili hygienici v Libereckém kraji při kontrolách letošních dětských táborů. Důvodem byly nedostatky při zásobování pitnou vodou. Za první polovinu letních prázdnin hygienici zkontrolovali celkem 50 táborů. Nahlášeno jich mají téměř 200, říká mluvčí hygieniků Zuzana Balašová.
6: Z kontrol, které provádíme, můžeme říci, že vše běží tak, jak to bylo zavedené a organizátoři nehledají nějakou snadnější cestu a nesnižují počty těch vybavovacích předmětů.
1: Sport.
0: Fotbalisté pražské Slávie a Teplic jsou po dvou kolech nejvyšší domácí soutěže 100%. Pražští obhájci titulu vyhráli na stadionu ostravského Baníku hladce 4-0. Teplice zvítězili v Liberci 1-0 a Slovácko remizovalo s brněnským Artisem 1-1.
1: Počasí.
0: V noci na neděli čekáme v České republice oblačno až polojasno, na východě republiky až zataženo a doznívající přehánky, nejnižší teploty nad ránem mezi 21 a 16 stupni, na západě a severu Čech kolem 14. Zítra čekáme převážně oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě zataženo, ojedinělé přehánky, zejména v oblasti hor. Maxima zítra mezi 26 a 30 stupni, vítr zpočátku jen slabý, přes den místy mírný od severovýchodu až východu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy se už rozjela kolona před Humpolcem. Na 90. kilometru ještě ale pokračuje úklid po požáru převážených balíků slámy. Už je to ale v odstavném pruhu a kolem se projíždí docela plynule. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Začíná Hobby magazín. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Hobby magazín.
7: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a také vy, kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se společně zaměříme na pěstování jedlých a léčivých denivek. Máme pro vás několik vychytávek, jak využívat klimatizaci ve vašem autě. To se může hodit. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na rez hrušňovou, protože je právě čas ošetřit původce této houbovité choroby. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Do Mravína na Chrudimsku se v polovině července sjeli zahrádkáři z celé republiky. Nalákala je tam výstava Denívek, kterou v obci každoročně pořádá jejich velký šlechtitel Jaroslav Vintera. Nechyběla tam ani pardubická bylinkářka Radka Svatošová, která přijela nejen za krásou květů, ale hlavně za těmi původními v uvozovkách obyčejnými denívkami, které jsou jedlé a mají léčivé účinky. A právě to zajímalo také naši hobbyredaktorku Jitku Slezákovou.
1: Ano, denívky jsou jedlé, chutné a opravdu se používají i ve východním léčitelství. No a velmi chutné jsou takové ty první jarní výhonky, takové třeba do 10 do 15 cm, to jsou úplně lahodné, křehoučké. Velmi chutná jsou poupata, dají se upravovat klidně tepelně a květy se dají jíst tak, jak jsou sladké. Takový potom se tam objevuje špalčivá pepřová příchuť, ale jsou velmi chutné.
2: Takové řetkvičky mě trošku připomínají, lehce. No, když už jsme tady na té zahradě, měsíčky, hodně lidí si pěstují na zahrádce, je dobré si nasušit ty květy na zimu?
1: Určitě ano, určitě se dají používat čerstvé do těch mastí a různých olejových macerátů a do čajových směsí a samozřejmě, že zrovna měsíček je bylinka, která si zaslouží, abychom si udělali zásobu na zimu a můžeme klidně sušit celé ty květy, pokud bychom měli opravdu velkou hojnost květů, nevěděli co s nimi, tak s nich můžeme obrat jenom vlastně ty jazíčkovité květy, takové ty okvětní plátky. A u toho měsíčku ještě platí, že nejléčivější jsou oranžové odrůdy a nejlepší je mít plno květé, protože tam nazbíráme vlastně víc, takže měsíčky, pokud se nám přesevají na zahradě, tak buďme rádi, někdy i vydrží zimu, přezimují. Zevně jsou ty květy velmi hojivé, takže právě ty masti a oleje stojí za to si vyrobit a vnitřně se dávají zase do různých směsí protizánětlivých ženských a podobně.
2: A lichoře řišnice taky, že teď kvetou?
1: Kvetou. Na naší zahradě se jim letos docela daří, protože některý rok je opravdu to letní sluníčko zdevastuje a dokonají to škůdci, takže pak se třeba zmátoří až někdy na podzim, ale letos jsou zatím pěkné a tady zase platí, že je to skvělá jednoletka, kterou určitě stojí za to pěstovat, protože je velmi chutná a léčivá. No a klidně můžeme skonzumovat celou lichoře řišnici, ona má chutné listy, má křehké stonky, poupata, květy, semena, ta už jsou taková ostřejší, ta už jsou hodně štiplavá, palčivá, ale to ostatní můžeme používat jako jiné zelené natě, takže třeba přidat do salátu, nakrájet na brambory, obložit si tím talíř místo, abychom tam dávali třeba kupovaný salát. No a ty účinky jsou vynikající antibiotické a antivirové, takže ať už ji konzumujeme, anebo ještě lépe třeba ve formě tinktury, tak nám pomůže na infekce dýchacích cest a močových cest.
2: Připravit
1: takže
2: tinkturu.
1: Určitě udělat si tinkturu na zimu.
2: Tak no a ještě další oranžový kvítek, který mě napadá, ale to tedy netuším, jestli je nebo není léčivý, to je afrikán na zahradě.
1: No ano, i afrikány jsou léčivé, ale zase bych teda volila ty původní nešlechtěné druhy. Tam se používá květ na trávící problémy. Když je někomu třeba těžko po jídle, tak si uleví tím, že sní kvítek nebo okvětní plátky afrikánu. Mm-hmm.
0: Jak jste slyšeli, nakonec nezůstalo jenom u denívek. A ještě se vrátím k lichořeřišnici. Ta není podle bylinkářky Radky Svatošové příliš vhodná na sušení. Ztrácí tím svoje léčivé účinky. Tak schválně, utrhněte si jeden oranžový nebo žlutý květ a ochutnejte. Možná budete překvapeni, jak je lahodný. A o zahrádce a problémech s nejrůznějšími rostlinami to bude i za chvíli, tentokrát v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. A máme tady první dotaz.
1: Dobrý den, tady posluchačka z Rychnova. Chtěla bych se zeptat, mám jabloňku, asi 5 roků starou. Mám to na zahradě, kde mám zeleninu. A teďka jsem zjistila, že mě vyrůstají v obnože kolem všude. Je to možné, nebo něco děláme špatně, nebo se to časem ztratí, až bude starší? Děkuji za odpověď.
0: Tak s tímto problémem jsme se vypravili za plzeňským zahradníkem a naším pravidelným poradcem Přemyslem Písařem.
2: Ta vaše jabloň je skoro určitě naroubovaná na nějaké podnoži. Vám pravděpodobně nějakým způsobem obráží ta podnož z nějakých výmlatků. Z mé zkušenosti vím, že nestačí výmlatky takzvané odnože podle vás ustříhávat. Tam je potřeba skutečně se podívat až na to místo, to znamená odhrabat to, zjistit, kde z těch kořenů nebo vlastně z té báze toho kmene ten výmladek vyrůstá, a poctivě jej odříznout tak, abyste odstranili vlastně i ten zbytek pupenů, který by tam znovu prorašel do těch výmlatků, a pak by to mělo být v pohodě. Jinak samozřejmě ty výmlatky tam nechcete nechávat, protože vlastně té podnoži je z principu věci vždycky příjemnější živit sama sebe, než někoho, koho na mě nikdo narouboval, koho tady by nechci. Kdyby ty výmlatky nějakým způsobem zesílily, tak by se mohlo stát, že ta vaše vlastně naroubovaná část, naočkovaná část, ta ušlechtilá část té jabloňky odumře a že zvítězí ta podnož samotná. To nechceme, takže poctivě odhrabat, zjistit, kde vlastně ten výmladek vyrůstá, a odříznout celou tu bázi tak, abyste odřízla i ty budoucí očka, která tam vlastně proroší a porostou, a takhle by to mělo být v pořádku.
0: Je čas na další dotaz.
3: Já bych chtěl vědět, jak se dá vypěstovat z pecky stromek meruňky, protože mě se to už několik let vůbec nedaří. Ať zasadím suchou pecku nebo rovnou z vytrávy meruňky, tak nikdy nevyroste.
0: Tak s tím nám poradí pardubický zahradník František Hlubocký.
4: Je to jednoduché, stačí v létě ze sklizených plodů vybrat si z těch nejlepších nějakou pecku, samozřejmě opláchnout, očistit, nechat oschnout, a můžeme si už v tu dobu někde na zahrádce udělat rejšku nebo místo, kde je zasejeme ty pecky, zasypeme lehce zemí, musíme ho tedy samozřejmě označit, a většina těch pecek se z jara probudí. A nebo druhá možnost je, že tedy, ale je to teda podstatně pracnější, se pecky dají do květináče jen tak do takového vlhkého písku a tam se, jak se říká, správně stratifikují a přenášejí se z jara nebo před jarem do chladného skleníku, aby vyklíčili. Takže to si myslím, že pro domácnost je složité. Zůstaneme u té normální, takové té zahrádkářské teorie, kdy se vysévají přímo do země, ne ovšem hluboko.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Veterinární lékaři často říkají, že člověk by neměl své zvířecí kamarády poličťovat, ale je řada záležitostí, kde jsou si člověk a zvíře velmi blízko. Například dentální hygiena a péče o chrup. To je užitečné a potřebné jak pro lidi, tak pro psy. Více o tom natáčela naše hobby redaktorka Slávka Brádlová, a to se zvířecím doktorem Leošem Železným.
2: Každý majitel by měl být schopen svého psa naučit, aby mu otevřel tlamu, aby se podíval na ty zuby, aby je zkontroloval, protože tak jako u lidí po každém jídle zůstává nějaký plak na zubech, tak stejně tak po nakrmení zůstává na zubech u psu. A ten plak je potřeba odstraňovat. Když bychom ho neodstraňovali, tak do toho plaku se začnou usazovat minerální látky, vznikne zubní kámen, kolem zubního kamene se dělají záněty dásní a už je jenom kousek k tomu, že se poškodí závěsný aparát zubu a celý ten zub potom vypadne.
3: S tímhle ale by člověk měl začít od štěňátka. Na druhou stranu člověk si řekne, no dobře, tak štěněcí mléčné zoubky, ono to vypadne, narostou mu nové.
2: No tak jako u lidí, musíme i o ty mléčné zoubky trošku pečovat, ale hlavně potom o ty trvalé. Takže odmala psi zvykat na to, že se jim do té tlamy šahá, že musí být zvyklí, že se jim nic neděje vlastně. A nejlepší péče je vlastně opravdu zubním kartáčkem, tak jako u lidí, naučit ty zvířata, že po každém nakrmení vyčistíme zuby. Je pravda, že ne každý pes si to nechá a je taky pravda, že ne každý majitel má čas na to opravdu ráno i večer po nakrmení ty zuby pořádně vyčistit. Takže pokud ten čas nemáme, tak existují takzvané dentální tyčinky, které vlastně svým složením a svým tvarem napomáhají tomu, že čistí ty zuby. Takže po každém nakrmení by měl ten pes dostat jednu tu tyčinku, která vlastně mechanicky odstraní ten zubní plak, který ulpívá na zubech. A navíc v sobě mají látky, které snižují následné ulpívání toho plaku.
3: Co se týká toho kartáčku, tak můžeme použít klasický, lidský a doporučoval byste ultraměkký nebo střední nebo naopak tvrdý, nevím, jak to mají psi se zuby.
2: Oni jsou i speciální kartáčky pro psy a pro kočky, ale dá se použít běžný kartáček, který používáme pro lidi. Je potřeba ale použít co nejjemnější, aby to nezraňovalo dásně, když čistíme zuby.
3: Dá se usazování toho plaku pomoci nějak i složením jídelníčku třeba?
2: S jídelníčkem moc nenaděláme. Některé granule, které jsou lepší a kvalitnější, tak fungují tak, že sami částečně mechanicky čistí ten plak, protože když ta granule je špatně udělaná, je moc měkká, tak se pak lepí na ty zuby, nebo naopak, když je moc tvrdá, tak po rozkousnutí vlastně sjede potom zubu a řízne až úplně do dásně a vznikají tam mikrotraumata. Takže udělat dobře kvalitní granuly taky není tak jednoduché.
3: Já jsem viděla na vlastní oči psa, který měl zub plombovaný a prý existuje i něco jako rovnátka.
2: To plombování se většinou dělá proto, že dochází často k úrazům zubu, že ty zvířata, když žerou něco tvrdého, tak si ten zub ulomí. To se plombuje, občas se vyskytuje i zubní kas u psu, takže to je taky otázka plombování. V současné

0: době se dělají i rovnátka. Jednak to může být z estetického důvodu, že ten pes má opravdu křivé zuby a jemu je potřeba je vyrovnat, anebo je to zdravotní příčina, kdy ten zub třeba špičák vyčuhuje ven a zraňuje dáseň, je vyhnutý, vyrostl prostě křivo, tak je možno těma rovnátkama ho srovnat. A někteří kolegové dělají i implantáty, takže v podstatě to, co je k dispozici v humánní medicíně, v zubařině, tak se dá použít i u těch zvířat.
1: A skoro jako přes kopírák ty dobré rady pro péči o psí zuby platí i u koček. No tak, to bych chtěl vidět, jak bych moje polodivoké kočičky doma donutil k čištění chrupu, když ono je to vlastně problémem i u spousty lidí. Dáme si trochu muziky a pak se pustíme do dobrých rad, jak využívat klimatizaci ve vašem autě, tedy pokud ji tam máte.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Spousta řidičů, kteří si vybírají starší vůz vedle jeho účelu použití, už vyžaduje i funkční klimatizaci. Nových aut bez klimatizace se dnes vyrábí opravdu minimálně a většinou je klimatizace i součástí základní výbavy auta. Její práci a příjemné vychlazení interiéru rozpáleného vozidla oceníte zejména teď v létě. Jak se o klimatizaci starat a co si můžeme doma sami opravit, vyměnit? Tak to zajímalo našeho hobbyredaktora Jiřího Šobra u Jana Drnce z plzeňského pneuservisu, kde klimatizace plní a také opravují.
2: Ono velice záleží na stáří toho auta. Když budete mít nové auto, tak doplnění chladiva je třeba udělat, řekněme, poprvé po 4 letech. Když budete mít auto 15 let staré, tak je už potom rozumnější to chladivo doplnit třeba jednou za 2 roky.
3: Já jakožto obyčejný řidič si tu klimatizaci chladivem asi nedoplním, ani se neprodává pro běžné spotřebitele.
2: Ano, nemáte možnost, oni jsou to nebezpečné plyny, takže musíte mít školení a hlavně ani nemáte jak, nemáte to zařízení, který natlačí chladivo do klimatizace, ale ono to není jenom o tom doplnění, těch operací je tam třeba udělat víc.
3: Když přestane chladit anebo bude chladit méně, servis.
2: Servis, v první řadě se podívat, jestli je tam dostatek chladiva a v případě, že tam chladiva je dostatek a ta klimatizace přesto nechladí, no tak se dá očekávat, že je tam někde závada na dalších zařízeních.
3: Doba se mění, myslí se na ekologičnost a proto jsem se někde dočetl to, že dřívější chladiva v té klimatizaci nahradili nová ekologičtější, je to pravda?
2: Je to pravda, tuším roku 2012 používají auta už nové chladivo, které neobsahuje freon a teď nová elektroauta už mají úplně nové chladivo a to je klasické CO2.
3: Jsou tato chladiva záměna?
2: Ne, nejsou záměna, ty systémy mezi sebou nedokážou pracovat s jiným chladivem.
3: Takže když budu mít starší vůz a budu tam mít to chladivo prvního typu, jde ještě koupit, anebo budu si muset připlatit?
2: Ne, normálně je dostupné, úplně bez problémů se to naplní tím starým typem chladiva.
3: Ale za víc peněz.
2: Ještě v nedávné době bylo to staré chladivo výrazně levnější, ale samozřejmě s přibývajícím tlakem na to, aby lidé kupovali nová auta, ekologická auta a pokud možno elektroauta, tak se zdražuje i ten starý typ chladiva.
3: Zmínil jste, že v těch autech je výparník, potom je tam kabinový filtr. Ten kabinový filtr měnit kdy a kdy čistit ten výparník? Tam bude asi spousta nečistot.
2: Kabinový filtr je dobré čistit jednou za rok a ve chvíli, kdy měníte kabinový filtr, tak se obvykle blížíte k tomu výparníku. Ne vždy jsou ty díly na sebe navázány a ne vždy je snadné ten výparník se na něj přímo dostat s dezinfekcí a vyčistit ji dezinfekcí. Nicméně existuje ještě celá řada způsobů a procesů, jak ten výparník vyčistit jinak, ale dělá se tato procedura čištění výparníku vždy při výměně kabinového filtru.
3: Aby to auto nevonilo tím výparníkem a těmi nečistotami.
2: Ano, protože ten výparník je neustále přirozeně vlhké prostředí, které je ideální pro růst bakterií a to je to, co zapáchá v klimatizaci, která je nevyčištěná, tak jsou bakterie, které jsou ve výparníku.
3: Budu mít doplněné chladivo v klimatizaci, vyčištěný výparník, nový kabinový filtr a teď jakou teplotu v autě nastavit. Většinou přijdeme z velkého ohorka a chceme velkou zimu.
2: To už není otázka pro mě, ale možná pro lékaře, ale je to samozřejmě věc každého uživatele. Někdo v autě snese 19 stupňů a někdo potřebuje 23.
3: Já jsem u té klimatizace po roce v autě, co ho mám, objevil tlačítko auto. Tak jsem ho zmačkal a teď se o nic nestarám, je to v pořádku.
2: Je to v naprostém pořádku a já doporučuji celoročně používat klimatizaci na automatický proces, protože soudobé moderní klimatizace vnímají nejenom vnitřní teplotu v autě a vnější teplotu, ale taky intenzitu slunečního světla a spoustu jiných parametrů, na základě kterých jsou schopni vytvořit ideální prostředí pro vás v tom autě. A to jak v létě, tak v zimě. Tak já doporučuji nastavit si teplotu a používat automat po celý rok.
1: Jak se starat o klimatizaci v autě, co si můžeme sami opravit a co nechat na odbornících, tak to zjišťoval náš hobbyredaktor Jirka Šobr u Jana Drnce z plzeňského pneuservisu. A za chvíli to bude zahrádkářský kalendář a to se dozvíte, že je čas na léčení jalovců. Právě jalovec přenáší rez hrušňovou na vaše hrušně.

0: Pohádkářský kalendář.
1: Čeká nás zajímavá pranostika, ta platí na 6. srpna, tedy na čtvrtek příští týden, a to se říká, že na proměnění páně se nemá navážet obilí do stodol a do stohů, aby nevyhořeli a aby hrom neuhodil. Jak už jsem říkal v minulém vysílání Hobby magazínu, srpen je velký letní podvodník. Přes den je teplo a v noci zase zima. Kde je pak to léto? A letos je navíc v létě horko a sucho, a když zaprší, tak to stejně nestačí. A začneme dobrou radou pro majitele jalovců. Právě z nich se přenáší houbovité onemocnění na hrušně. A tento problém se rzí hrušňovou. Řešíme, co vysíláme Hobby magazín. Rez hrušňová se projevuje oranžovo-hnědými okrouhlými skvrnami na listech hrušně. Tato choroba potřebuje k životu dva hostitele, hrušně a jalovce, na které se stěhuje zpátky na zimu. V srpnu proto staré jalovce prořezejte a ošetřete fungicidem. Ochráníte tak hrušně v celém okolí a všichni mlsní hruškoví zahrádkáři vám za to budou vděční. Zopakujeme si, že rajčata mají poměrně dlouhou vegetační dobu. Někde už zrají, ale na mnoha zahradách se teprve počínají vybarvovat. V srpnu je dobré seříznout vrcholky rostlin, které často ještě kvetou, a donutit je, aby svou energii investovali do již dozrávajících plodů. Můžete na tom jedině vydělat. I hned po sklizni můžete řezem upravit ovocné stromy i keře. Rozhodně odstraňte ty větve, které jeví známky napadení chorobami. V případě moneliové spály jsou to obvykle všechny konce větviček až na zdravé dřevo. U maliníku odstraňujeme slabé i odplozené výhony. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak předejít některým nemocem rajčat. Navštívíme rybáře ve Velkém Meziříčí a pokusíme se dát dohromady komunitu dodavatelů a odběratelů elektřiny. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Český rozhlas zprávy. Pražské taxíky od dneška mohou účtovat až o 6 korun na 1 kilometr více. Některé porodnice v Ústeckém kraji nedosahují na optimální porodnost. A počasí zítra polojasno až oblačno, ojedinělé přehánky. Maxima kolem 29 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Lidé v Praze si ode dneška zřejmě připlatí za jízdu vozidlem taxislužby. Pražský magistrát totiž navýšil maximální sazbu 42 korun za 1 kilometr z původních 630 a takzvaná nástupní sazba se zvyšuje o 10 korun na současných 70.
4: Nám to samozřejmě nestačí. Podle mě by se to mělo zvedat každoročně o inflaci.
5: Říká pan Petr, který dělá taxikáře 23 let. Podle prezidenta komory provozovatelů taxislužby Arnošta Drozda by optimální cena za kilometr byla 65 korun.
6: Ten výpočet vychází z ceny litru pohonné hmoty plus 50%.
5: Novou maximální sazbu za kilometr zvýšil pražský magistrát po 6 letech, říká náměstek primátora Jaromír Beránek z Pirátů.
7: A my jsme k tomuto navýšení přistoupili na základě více důvodů, kdy skutečně od roku 2020 tady byla celková inflace přes 40%.
5: Regulace maximální sazby se netýká provozovatelů alternativních taxislužeb typu Uber nebo Bolt. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
3: Některé porodnice v Ústeckém kraji nedosahují na optimální porodnost. Ta by podle doporučení České gynekologicko-porodnické společnosti měla být 600 porodů ročně. Navzdory klesající porodnosti ale společnost Krajská zdravotní, která v regionu spravuje celkem 6 porodnic, neplánuje žádnou z nich uzavřít. Potvrdila to mluvčí společnosti Miloslava Kučerová.
8: Pokud bychom navíc vycházeli striktně z čísla 600, znamenalo by to například přímé ohrožení porodnice v Děčíně, která tohoto počtu nedosahuje. A její případ neuzavření by ale představovalo kritický problém. Zcela bychom tím ztratili schopnost zajistit dostupnost porodnické péče pro obyvatele rozsáhlé oblasti Šluknovského výběžku.
3: Restaurátoři dokončí opravy sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci s předstihem. Lešení začnou sundávat do konce letních prázdnin. V říjnu pak z Horního olomouckého náměstí odstraní celé staveniště. Následovat ještě budou práce na obnově osvětlení této památky. Podle mluvčího radnice Jana Horejše byl původní termín dokončení rekonstrukce stanovený na prosinec.
9: Více než dvouletá rekonstrukce sloupu Nejsvětější Trojice bude stát zhruba 30 milionů korun. Většinu nákladů pokryje dotace. Odborníci opravili kamennou výzdobu sloupu, která měla poškozený povrch. Zakryli trhliny a vyměnili staré tmely z předchozích restaurátorských zásahů. Rekonstrukce zahrnovala i obnovu kovových prvků a zlacení.
0: Sport.
3: Belgický cyklista Remco Evenepoel vyhrál po čtvrté klasiku San Sebastián. V počtu vítězství se zároveň stal novým rekordmanem tohoto slavného závodu.
0: Počasí.
3: V noci bude oblačno až polojasno, na východě republiky až zataženo a doznívající přehánky, ojediněle i bouřky. Nejnižší teploty nad ránem většinou mezi 21 a 16 stupni, na západě a severu Čech jen kolem 14. Zítra přes den oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne ještě zataženo a ojediněle přehánky, zejména na horách. Maxima zítra mezi 26 a 30 stupni. Vítr zpočátku slabý, přes den místy mírný, od severovýchodu až východu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Pozor na dálnici D5 v Králově Dvoře ve směru do hlavního města. Na kilometru 21,5 pokračují noční práce na dálnici. Projíždějte velmi opatrně. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Začínají hvězdné návraty. Přejeme pěkný večer a příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
2: Řekl bych, že to dneska bude těžký kalibr, který nás čeká. Pobaví nás totiž dáma, která rozesmála generace posluchačů a ve svém rekordním období měla na kontě i 268 kilogramů. Přesto byla mrštná, slovně pohotová a mezi lidmi oblíbená. Na její život a kousky si dnes společně posvítíme. To slibuje už dopředu Patrik Rozehnal. Ona Kominda, když ji tak nazvu, se narodila 13. června roku 1936 v Praze. A já jsem si nachystal několik scének, filmových komedií i televizních ukázek. Tak to dnešní vzpomínání rozjedeme.
10: Co děláš s tou elektrikou, prosím tě?
11: Co jsi udělala? Vypnul je pro autna.
10: No, zrovna teď, když to bylo to, no.
2: Co? Tak na nás nekřič, co pak za to můžeme? Asi jsem to udělal schválně, ne?
10: Já taky nechrápe, já bych do toho kopla, to je...
2: Ježiši, Maria,
10: ale tak... co je, furt se aspoň pojet, když to není pojistka.
11: Já ji nemůžu najít.
2: Počkej, já to zkusím nahodit tady. No, a je to.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: První písnička za námi a první sada ukázek a povídání o Heleně Růžičkové připravena.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Helena Růžičková se narodila v porodnici u Apolináře a od narození žila s maminkou Dragicou a tatínkem Aloisem v domě z konce 19. století přímo naproti Faustovu domu na Karlově náměstí v Praze. V bytě v prvním patře, ze kterého vede jediný balkon celého domu, prožila malá Helenka Málková, jejíž jeden z dědečků byl šlechtic a druhý zase projektoval třeba nádraží v Sarajevu, přes 30 let svého života. Jako malá milovala cirkus a dokonce prý několikrát i za kočovnými artisty utekla, ale maminka ji vždy zase přivedla zpátky. Byla velmi pohybově nadaná.
2: Ve 3 letech a 4 měsících mě tatínek nechal zapsat do baletní školy paní Heleny Štěpánkové, to byla prima balerina Národního divadla, a tam už chodili jako baletní mistři si vybírat do dětského baletu. No a ve 4 letech už podepisoval tatínek za mě smlouvu v Národním divadle, teda jako v dětském baletu, kde jsem byla až do 15 let, kde se taky pamatuju, jak dnes chodili maminky, když po té válce furt vidím tu koženou tašku s těma ušima, jak ta husa měla takhle jako tu hlavu, tadyhle takhle to bylo takový zavázaný a ta hlava takhle byla přes tu tašku a jako přišla, říká, mistře pohane, tady maličko šoupla tu husu, víš. A my jsme říkali, ne, já nemůžu, víš, a zase to tam šoupla, zase to, a pak to dítě zůstalo v baletu. A maminka říká, to já jsem šla bez husy, ale svoji jsem si vzala teda husu za křídlo a odvedla jsem ji z baletu.
0: Tolik k jejímu vyprávění, ale taky by nám vlastně mohla říct, jak to bylo s jejím studiem. Studovala totiž gymnázium. Jak vypadala maturita Heleny Růžičkové?
3: A jak jsi maturovala?
2: Ani se neptej. Já jsem chodila do zdravotnické školy, což byl rozdíl od zdravotní na Alšově nábřeží a tam byly
3: pouze... A nižší byla zdravotní?
2: Ne, pak byla zdravotní. Ta zdravotní byla jako pro sestry, pro dětské sestry a tak dále. A
3: tohle
2: to
3: byly...
2: Ne, pro bratry. Ty. Tak jsem chlapeček, já nosím prsa sebou, ty ne, ale já jo. No a jak jsme byli ta zdravotnická škola, tak tam byli rentgenoví laboranti, mikrobiologie, zubní laboranti. No a jelikož se stále vylepšovalo, nám půl roku před maturitou oznámili, že budeme teda jako, že dostali jsme vysokoškolský skripta, no a že musíme teda chodit na přednášky prostě, aby to bylo jako dotvrzený, konkrétně teda z anatomie, z čehož jsem neměla obavu, já jsem dělala latinu, čili že to nebyl problém, ale maturovalo se taky z ruštiny. A teď si představ, že já jsem vždycky s tou ruštinou procházela výborným způsobem, protože já očiňu хорошо говорила, všichni mě rozuměli a nebyl problém gavariť.
3: Já rozumím rusky.
2: Tak, no. Ovšem tady jako jsem opravdu něco musela znát, takže já celý svatý týden, kdy jako lidi mohli studovat, tak já jsem se učila, že máma je táta, že R je Č, že P je R a no prostě učila jsem se azbuku a vše připravená.
3: A že mupy,
2: a mupy je vlastně ano, míru mír, že tak to připravená jsem tedy šla k maturitě, že teda jako všechno dobře dopadne, že a teď já byla tím komikem té celé školy. Nějak se jako říkalo o otázkách a tak dále a já jsem říkala, jestli já z té anatomie, protože já byla velmi cudný člověk v té době ještě, jo. Jestli já si vytáhnu pohlavní orgány, tak to je tragédie, k tomu jsem vůbec jako nebyla stavu dojít. Ale říkala jsem si, ono zase od těch pohlavních orgánů k těm zubům se dostanu vždycky. Že jo, je to na těle, člověk dojde. No a...
3: Ano, ty jsi studovala zuby.
2: Zuby, ano. Teď já vytáhla si otázku, jakou myslíš. No samozřejmě, že pohlavní orgány to. Jak když jsem si je přivolala. No a jelikož jsem byla takový ten člověk, jako, že aspoň napsat, co se jako zná, tak jsem na tom potítku, pokud teda ona odpovídala, napsala všechno jako ženské pohlavní orgány, že dvojtečka, rozumíš tomu? To jsem všechno, já jsem dokonce šla na žlázy z vnitřní segrece, pak jsem šla na hypofýzu a když už jsem byla u hypofýzy, že, tak těm zubům je to raz, dva. Jsem se zase propracuju. No a pokračuju dál a napsal jsem si muž poch o dvojtečka a on řeknul dost a já jsem šla tam. A já neměla nic. Nic o tom ani ně. No a teď mu vyprávím samozřejmě všechno o ženských pohlavních orgánech a tak dále a tak dále. Nadledvinky, už si to hasím k hypofýze, že jo. A tak a on říká, ne, dost to stačí, víc ne. Přejdeme na mužské. A jak to takhle řekl, tak u mě začal Jirásek. To bylo temno, to bylo něco nepředstavitelného. A jak jsem zvykla jako gestikulovat a pomáhám si těma rukama. My jsme seděli u těch dvou stolů, že jo, jako abychom měli dost místa, jako, tak abychom někoho nezabili. Tak já, rozumíš tím, jak jsem to chtěla zachránit, říkám, ano. Samo, bez debat. Tedy mužské pohlavní orgány se skládají všecky zprostý názvy mi šly hlavou, všecky, jen jsem si nebyla stavu vzpomenout a jak jsem, když si jako pomáhla, tak najednou ty ruce ujeli, cíjeli, já jsem bradou spadla na ten stůl a říkám, út! No takže všichni jako radost ve očích a tam seděl doktor Orta, viděl teda, co se mnou děje a říkám, a z těch, ne, koule to nejsou, koule, ne, sáček, ne, sáček. A ten to nevydržel a takhle na mě dělá. A teď rozumíš tomu, co z tohohle poznáš, rozumíš? A říkám, no ty, úder, ne, to, ne, ty taky ne, to. A já slyšela vás, říkám, vajksle. Od té doby, kdykoliv jsem přišla do školy, mě říkali vajksle. A nikdo, absolutně nikdo nevěřil, že jsem si to vymyslela, nebo oni byli přesvědčeni, že jsem udělala schválně, že tohle, to rozumíš tomu, no, to
3: takže
2: hruza.
3: Takže anatomie byla pětka, ale z mravu jednička.
2: Hlavně z ruštiny trojka, jo, protože jsem celou dobu teda, než to šlo, já jsem šla k maturitě ze 4 mínus, a teď si představ, já tu ruštinu, rozumíš tomu, já gavarila ka kniga, vás jo bylo u nás. Víš, jak to znáš, jak je to, ta básnička. Žili byli děd i bábka.
3: Da.
2: Děd byl lápka, bába šlápka.
0: Helena Růžičková nakonec vystudovala a chtěla jít dál na damu. O přijetí se pokoušela celkem 3x. Vždy ale odmítli kvůli něčemu jinému. Buď pro postavu, nebo pro hlas, a nakonec pro údajný nedostatek talentu. No a jak dnes ještě mnohokrát uslyšíte, herečkou byla skvělou. Tady je například rozhlasová scénka, natočená v roce 1982 s názvem Stovka.
4: Paní Roubalová, já jsem si přišel pro to kilo.
2: Kilo? Čeho?
4: No, peněz.
2: Kilo peněz? Co to je?
4: Jak jsem vám půjčil před týdnem, říkala jste, abych si dneska přišel.
2: Kam?
4: Za váma.
2: Já vám říkala, abyste za mnou přišel? A to jako proč? Co já s váma budu dělat?
4: No, vrátíte mi tu stovku.
2: Jakou stovku?
4: No tu, co jsem vám před týdnem půjčil.
2: Ha, to já už dávno nemám.
4: No tak mi dáte jinou, no.
2: A proč?
4: No, protože dluhy se mají splácet.
2: Který idealista tohle řekl? Nějakej svatej, že jo?
4: Nedělejte si legraci. Já vím, vy jste veselá kopa, ale...
2: Za to vy jste smutnej jako mandel.
4: To by dovedl každý půjčit si peníze a pak si dělat čoufky, jako že jsem vám nic nepůjčil.
2: Víte, že mi začínáte unavovat. Pořád melete stovka, stovka, stovka. Nejste vy u dopravní policie?
4: Paní Roubalová, už toho mám dost. Už jsem naštvaný, ale mám na to svědky.
2: Na co? Na to, že jste naštvaný?
4: Pane Patočka.
5: Prosím.
4: Pojďte sem.
5: K službám, prosím.
4: Pane Patočka,
5: ano?
4: Vy jste u toho stál, když jsem půjčoval tady paní Roubalový 100 korun.
5: A kdy to jako mělo být?
4: Před týdnem.
5: Před týdnem. Tak to vás si, pane, nemohu pamatovat. Víte, co já vidím za týden? Stovek? Stovku, to má dneska každý. Jsou lidi i, co mají dvě. Co já vím, za co jste tu stovku tady dával, paní Roubalové? Třeba jste platil šatnu.
4: Stovkou?
5: No proč ne, prosím pěkně. Vždyť je to taky platidlo.
4: Vzpomeňte si, stál jste u toho.
5: Tak to jsem pak nemohl být já, to ne. Já totiž v práci zásadně nepostojím. Já v jednom kuse lítám, pane. Já lítám, já se vznáším, já si lítám s nadzvukovou rychlostí.
4: Ale pane Patočka, paní Roubalová, to přece není možný. Vždyť u toho byli pan kuchař Žemlička.
6: Že se nestydíte. Vy do toho ještě namočíte Žemličku. No, to bude kafíčko. Žemličko, pojďte se namočit.
2: Co je? Co je?
4: Dobrý den, pane Žemlička.
2: Co se připálilo?
4: Nic.
2: Jak je to možný?
4: Já jsem nic nejedl.
2: No tak... Tak na co si stěžujete?
4: Já vás volám jako svědka.
7: Pane, nedělejte nepříjemnosti. Mně si nikdo za svědka volat nebude.
4: Pane Žemlička, vy jste přece viděl, když jsem půjčoval tady paní Roubalové 100 korun.
2: A kdo vám to řekl?
4: Co?
2: No, že jsem to viděl. Pane, já už dávno nic nevidím. Pane, kdybych já všechno viděl, co vidím, tak si musím vypíchat oči.
4: Jděte se píchnout, mě jde o tu stovku.
2: No jo, to jde dneska každému. Koukejte, já vám to vysvětlím. Přivezou mi maso. Vezmou mě o kilo. Vidím to? Nevidím. Já vezmu hosty o 2 kila. Vidím to? Nevidím. Vidíte to vy, paní Roubalová?
6: Já se ani nekoukám.
2: No právě.
6: A když se náhodou tak omylem kouknou, tak nevidím.
2: No vidíte. Tak vidíte, pane, a nezacláňejte a vyklíďte tady ten prostor. Tady, pane, není nic k vidění. Naschledanou.
5: Naschledanou, pane. A příště, ať vidím nějakou lepší fintu, jo?
6: Halo, halo. No jo, ještě něco. Pojďte sem. Tady máte tu stovku, co jste mě před týdem půjčil. Přece vám ji nezapřu. A když jste mi ještě ke všemu půjčil před svědkama, že jo?
4: No jo, ale když to všichni zatloukli a vy jste...
6: Co já? Já jsem vám jenom chtěla ukázat, v jakým hrozným kolektivu musím pracovat.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
0: Tohle je Den jako obrázek. Tak se jmenuje písnička, kde uslyšíte zpívat Hanu Zagorovou a Helenu Růžičkovou.

celá. Kdybych já začala o svých nemocech, tak tu ten hadr ani nevyžnívám. Ale co pak by vás dneska někdo

0: abyste nemrk. La la, la la la la la la.
1: Český rozhlas vám teď nabízí kousky Heleny Růžičkové a mezi nimi si vyprávíme o jejím životě. To je princip našeho pořadu.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Při svém druhém pokusu dostat se na damu se seznámila i se svým budoucím manželem Jiřím Růžičkou. Ten na rozdíl od ní studentem už tehdy byl. Helena ho nejprve požádala o pomoc, co se týkalo přípravy na herectví, ale on se do ní okamžitě zamiloval. Budoucí herečka sice měla své pochybnosti, ale přemluvila ji tehdy Jiřina Bohdalová. No a Helena se nechala přesvědčit, že Jiří je ten pravý a vzal.

0: doufám, že budete žít v míru a lásce a budete vzorně plnit své manželské povinnosti. A nyní prosím stvrďte právě uzavřené manželství svým podpisem. Prosím.
1: Tak aby byl jasný, já si nechám svý jméno, jinak jdu od toho. Já se nebudu jmenovat Pumplně.
2: Pumplně.
1: To odmítám. Aby bylo jasno, já se dcinky nechám jméno Anka Urbanová, ale nebezdůvodně, protože můj praděd byl pravý a stoprocentní Urban. Mají něco proti tomu? Mají co? Můj praděd byl stoprocentní Urban z Písku, který namlátil Drábovi. A jeho památku já budu ctít a ponesu jeho jméno, to vám oznamuji. A kvůli žádnému Pepovi Pumplně, který mi i milej, to měnit nebudu. Slavní přeci se musí ctít.
3: Tak tohle byla ukázka ze seriálu Vlak dětství a naděje z roku 1985 v režii Karla Kacheni. Ale vraťme se do života Heleny Růžičkové. Manželství, které se svým Jirkou prožívala, bylo údajně, jak se říká, ode zdi ke zdi. Občas lítali talíře a oba partneři měli i každý svou ložnici. Když měl ale třeba Jiří nastoupit na vojnu, tak Helena tomu dokázala zabránit. Na vojnu byla odhodlaná jít sama.
1: Prostě my jsme byli v Příbramském divadle v angažmá. Jirka prostě šíleně miloval film. To všechno vzniklo z toho důvodu, že Jirka, přestože byl teda absolvent Akademie muzických umění, čili vysokoškolák, že jo, a herec, tak stejně na Barandově v té době bývala 3měsíční zkušební doba. To byl tak rok 60-61. A já už jsem měl natočenou tu Spadlou z měsíce. Zařídila jsem Jirkovi, že teda se dostal a byl teda jako na Barandově v té zkušební době. Jenže musel jít na třetí vojenské cvičení prostě nějaký. No a ty v první řadě vzal teda jako tyhle ty věci přines na Barandov a tam bylo takový zvláštní oddělení, tam seděl Quasimodo a ještě jedna čarodějnice. Nevyřídili nic. Pak to vzal do ruky pan produkční Wolf, pan režisér Lipský, u kterého teda Jirka jako připravoval ten film, taky nezmohli nic. A já jsem říkala, no prostě pro toho Jirku to bylo životně důležité a protože jsem chtěla, aby byl na tom Barandově a nebylo vyhnutí, já jsem říkala, Jirko, vojenskou knížku do obálky zalepit a povolávací rozkaz do ruky a já tam jedu za tebe. Je rovnoprávnost je, proč bych nemohla sloužit já? No a přijdu k té bráně a ten s tou puškou jako říká, přejete si, a prostě říká, já jdu sem sloužit za manžela. Tomu vypadla puška z ruky. Někam zmizel, tu pušku tam klidně nechala, rozumíš, to se mohla sebrat a odvolnou ji odezdat tomu veliteli. A to šla šuškanda, že najednou vylejzali lidi a chodili s papírama a tak dále. No a pak za chvíli jsem teda jako šla k tomu veliteli a to jsem, jak jsem šla okolo toho okna, jsem viděla, jak všechny papíry dává do šuplete, jak když má přijít blázen. A posadili mě a teď já jsem říkala, jako, že jdu sloužit za manžela. Mně říkali, to nejde, protože my tady máme ubikace tak po takových 12, 14 jako lidech. A jsem říkala, že těch 13 mě nevadí, že to... On říkal, no ale to nejde. A jsem říkal, neříkejte mi, že na vojně nebude nějaká věc, prostě já se vám odsaď nehnu, já tady budu už tak zametat, prostě a sem tam něco odstřílím, co budete potřebovat. Tak to nejde, soudružko Růžičková, to nejde, furt to nejde. Ale přicházeli mi z toho dobu, tu přišel nějaký ten si nechal něco podepsat a už neodešel. No a já jsem jako vyložila celou tu situaci, krásně jsme se tam opili, strašně jsme si rozuměli. A oni říkali, jako, že jediný, kdo to může rozhodnout, to není tady, jako tady oni nastupujou, ale prostě auto pro ty, kteří nedojeli, mě vezlo zpátky do Prahy, protože generál Koruna to rozhodne. Tak mě přivezli, že jo, já ráno nastoupila, letěla jsem do Kohinorky a teď tam byl ten, jak má službu konající, že já jsem říkal, že potřebuju okamžitě mluvit s generálem Korunou. On se mě pojel, říkal, já stejně jsem, jeďte, v pondělí má tohle, pondělí má. No zjistila jsem, a tady hořely minuty, protože, jak jsem ti říkala, to auto sbíralo ty, co nenastoupili. No a teď jsem byla nešťastná, protože jsem pochopila, že teda opravdu... Konec, že tady už nic nezmůže, prostě. No a jak jsem šla ven, tak jak je ta závora, tak tam byl takovej patník a na tom jsem seděla a brečela. A tak, jak ti tam brečím a sedím, tak najednou to byly ještě 603. Byla jedna černá 603, druhá 603, rozumíš tomu? Všichni v pozoru a slyším, můžu jít, chorošu, jsou ruština bez debat. A mě pojal nápad. Chci upozornit, že za to všechno, co jsem udělala, buď bych bývala byla odstřelená, zavřená až na já myslím, do konce života. Prostě v té době byly módní ty štíhlí kovový podpatky, krátký sukně, bez klobouku samozřejmě, že žádnej nylon. Já přiletěla domů, maminčin kovr koťák, který byl skoro ke kotníkům. Starý italky se širokýma podpatkama, baret přes oko, rozumíš, nylonovou tašku. A teď to ještě bylo možné, že taxikáři nebyli jako označeni na dveřích, ale měli jenom taxi, což se dalo sklopit, když třeba bylo zapotřebí, jako aby se doplnili vozy a tak. Z Karlova náměstí na 14, 14 na Václavák, na Václaváku jsem si chytila tuhletu 603, dala jsem mu 100 korun, to byly strašný peníze, to dneska vyšlo opravdu snad do 1000 a platili, jo. Vzala jsem si tohle toho taxikáře, já jsem říkala, prosím vás pěkně, dovezete mi tam a tam a jenom otevřete dveře a budete čekat. No a teď přišla k tomu vlastně tomu heroinskému činu. Přijela jsem, on otevřel dveře, já vystoupila. Nikdo mě nečekal samozřejmě, protože nebylo nic hlášené.

0: generál, jakože to byl, to jsem poznala, protože oba dva měli lampasy na kalhotech. A já prostě od toho stolu, kde byl, tak přišel, jsem řekla, generál Korona, yes, yes! A letěla jsem a to malýho jsem chytla, tak to jsem ho chňapla. A doucha mu říkám, já s vámi potřebuji nutně mluvit. Tento červenolící generál zbělil jako stěna. Neřekl ani slovo, udělal vlevo v bok. Furt si mě hlídal, abych byla před ním. Pak jsme pochodovali vedle sebe teda do tého místnosti, tam jsme se posadili. A jsem říkal, soudruhu generále, nezlobte se, a ty jsi mu tohleto všechno vyprávěla. Ten za chvilku zčervenal, on si snad myslel, že si nejsem nějaký zpravodaj nebo nějaký to, který ho nebo dělat. Tam jsme se teda opravdu božrali úplně. Odeslal to auto a hned si nechal poslat papíry Jirkovi z Vinohrad jako k sobě. Tam mu něco napsal, fakt je, že Jirka byl jenom povyšovaný, na vojnu se pak nedostal. Ale kdyby to býval nebyl Koruna a kdyby neměl smysl pro humor, tak já už tady nejsem.
1: Smysl pro humor opravdu Helena Růžičková ve svém životě měla. A taky vystudovala, jak už víme, střední zdravotnickou školu, obor zubní laborantka. Tak se ještě naskok k doktorům vraťme. Tentokrát s párem skvělých anekdot.
2: Paní si stěžuje psychiatrovi. Pane doktore, manžel mě pomlouvá, že jsem blázen a jen kvůli tomu, že mám ráda palačinky. Ale to je nesmysl, paní. Já například, já mám taky velmi rád palačinky. Ne, no to je báječné, pane doktore. A mohla bych vás na ně pozvat? Mám jich plnou půdu, 3 pokoje, sklep a několik skříní. Pán přijde k lékaři a stěžuje si, že na dvou místech na čele ho, že ho to ukrutně bolí. Doktor přemýšlí a pak říká, to je z toho, že moc kouříte. Nikdy v životě jsem nekouřil. Tak to máte z přílišného požívání alkoholických nápojů. No dovolte, v životě jsem se alkoholu ani nedotknul. Tak to máte z toho, že pořád běháte za ženskýma. Já jsem ženatý a na cizí ženu se ani nepodívám. Potom je mi to úplně jasný. Pane, vy jste vůl a rostou vám rohy.
3: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Tou následující skladbou si připomeneme i fakt, že Helena Růžičková hrála i ve slavné komedii

0: to nenecháte vy. Chlapi zatracený.
1: Užijte si s námi zvukové vzpomínky na Helenu Růžičkovou, báječnou herečku a Komindu.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Nejdříve pracovala jako choreografka v Mladé Boleslavi a technička v Příbrami. Později jako herečka ve Svobodném povolání hostovala v roce 1967 v Činoherním klubu v roli hejtmanky v Gogolově revizorovi. No a v letech 1971 až 73 se stala členkou divadla Na zábradlí. Skončila proto, že se dostala do hledáčku STB. Vyhodili ji z divadla údajně proto, že dorazila na představení úplně na mol a vykřikovala provokativní hesla proti komunistům. Její kolegové se k ní tehdy, kromě pár vyvolených, otočili zády. Ona to nesla velmi těžce a tak skončila na 3 měsíce v psychiatrické léčebně.
3: Tohle je Kudláčková.
4: Těší mě.
5: Já jsem švagrová děda vševěda.
4: Vážně? Já jsem původně čarodějnice.
5: Ne?
4: Taky čekáte na ucho?
5: Ne, já čekám na Krištofa Kolumba.
4: No, vidím, že si budete dobře rozumět. Kde je klika?
5: Není. Aby nikdo neutekl. Jenže oni zapomněli, že Kolumbus přijede lodí. Vode, vode.
4: Oni nás tady zavřeli. Není tady někde koště?
5: Ne. Ale dají se tady hrát kuličky. Jestli máš důle, můžeme si zahrát.
1: Podotýkám, že tuhle roli sehrála ještě o 2 roky dřív. A to v komedii Václava Vorlíčka Dívka na koštěti. Helena Růžičková prý i ráda slavila a pořádala nejrůznější večírky. Využívala k tomu Vánoce, Silvestra, čínský nebo astronomický nový rok a další příležitosti. Jídlo prostě milovala. A navzdory své korpulentní postavě měla i nespočet pohledných nápadníků. Miloval je třeba americký zpěvák přezdívaný Rudý Elvis, Dean Reed. Největší váha, které za života dosáhla, byla prý 268 kg. No, přesuňme se teď do vinárny. Pořádá se tam konkurs a účastní se ho i Helena Růžičková.
6: Dobrý den, tak jsem tady.
7: Ano, tak se posaďte.
6: A proč bych si sedala? Já jsem se teď naseděla dost, já radši postojím.
7: No tak ve vinárně se to obyčejně dělá, že si člověk přijde sednout.
6: No jo, to jsou ty dobrý úmysly. Ale nakonec stejně skončí pod stolem, že?
7: Promiňte, my jsme slušná vinárna.
6: No právě proto.
7: Prosím?
6: No, proto jsem tady.
7: A tak?
6: Já jsem sem.
7: Copak?
6: Hrkot, nechte mě domluvit.
7: Spíš do kokta.
6: Já jsem sem.
7: Smrťáček, vínečka, libo.
6: Tak necháte mě domluvit.
7: Prosím.
6: Já jsem sem.
7: Stačí, paní. To už není for do kabaretu.
6: Jsem tady na inzerát.
7: Chápu, první milostné setkání, no jo, na inzerát. To musí být napínavé, co?
6: Vy mě nic nevyprávějte. Já jsem tady na váš inzerát.
7: Lituji, nemohu být k dispozici.
6: Co je tohle za řeč?
7: Jsem ženatý.
6: Hobelec Vrbovník, já přišla na inzerát vaší vinárny.
7: Lituji, o tom nic nevím.
6: No tak mi zavolíte vedoucího.
7: To jsem já.
6: Já jsem Roubalová.
7: Chápu.
6: Ano. No ano, vy jste vedoucí, jak má být. Tady se schání síla a vedoucí o tom nic neví, že jo?
7: Co vy byste po vedoucím ještě nechtěla?
6: Teda, já nic. Ale když dá jeho podnik inzerát, že schání kvalifikovanou sílu, že by o tom vedoucí jako mohl vědět, že jo?
7: Vy jste kvalifikovaná síla?
6: Pochopitelně.
8: A jakou máte praxi?
6: 2 roky jsem pracovala v divadelní vinárně v Červeném Kostelci jako šatnářka, květinářka.
8: No výborně. U nás k tomu dostanete ještě recepci a cigarety.
6: Proč recepci? Vy tady máte nějaký pokoje?
8: Ne, pokoje ne, ale pult pro recepční.
6: Aha. A komu budu dávat klíče?
8: Prosím vás, když nemáte v podniku pokoje, tak proč byste dávala někomu klíče?
6: No právě, no, to je pravda. A nač je teda tady recepční?
8: No tady není recepční.
6: A vy jste mi teď to místo nabízel.
8: Ale milá paní, milá paní Roubalová, náš podnik vám nenabízí místo recepční, ale místo v recepci.
6: A jaký je v tom rozdíl?
7: Platový.
8: Vy se nám neplejte do rozhovoru.
6: Budeť ne.
8: No tak prosím, vy tady budete zastávat funkci šatnářky a květinářky, no a za to dostanete plat. No a za funkci recepční, která má hmotnou odpovědnost za cigarety, bude brát plat moje paní.
6: Vy jste ženatej?
8: Já? Jak vás to mohlo napadnout?
6: No v té chvíli, když jsem si uvědomila, že druhý plat bych u vás mohla mít jako uklízečka.
7: No a teď vás, paní Roubalová, seznámím s personálem.
6: Bude mi potěšením. A hned seznámím personál s tím, jak si představují provoz této vinárně, rozumíte? No,
7: to všichni budou rádi, jsou tady noví a nemají, jako my, psychologové říkáme, ani kolektivního ideologa, ani kolektivního mluvčího, že?
6: Pojďte se, když mi 500 měsíčně přidáte, vezmu tyhle dvě funkce.
7: Vy jste mi nerozuměla. Chtěl jsem říci, že tady máme mladý kolektiv, který se teprve formuje.
6: Tím líp. Já je sformuju. Teda když mě přidáte těch 500, samozřejmě.
7: No jo, já jsem to zažil.
6: Kdy?
7: No, když nám kriminálka odváděla minulý kolektiv.
6: Podívejte. Podívejte se, když bude těch 500 jako měsíčně, já je naučím v tom chodit.
7: No jo, ale nějak poctivě.
6: S láskou.
7: S čím?
6: Láska, pane vedoucí, je čarodějka. Láska je mocná. Láska je nevyzpytatelná.
7: Já vím. Knihu přání hodím do koše a řeknu, že jí polil učeně rajčatovou vomáčkou, ale jak přijde hloubková kontrola...
6: Tak je maler. Ale to musíme brát jako riziko povolání.
7: Jo.
6: Jo, protože jinak bychom to nemohli dělat, že ano? Hmm. Tak sem teďkom přivejte ten mladý, začínající kolektiv, který se zatím ještě nestačil psychologicky sformovat, jo?
7: No tak, nejprve vrchního. Pane Patočka! No,
9: prosím, ano?
6: Pane Patočka! Oni vás už taky pustili!
9: Paní Roubalová, když jsme to měli oba na půl druhého roku, ne?
6: Pravda, ale řeknu vám jako nově začínajícímu vrchnímu.
9: No.
6: Pozor!
9: Spolehněte se. Desetinná čárka se dělá za celými korunami.
6: Správně, no. A kniha přání?
9: Vždycky musí být dvě.
6: Správně. A další?
7: To je náš kuchař, pan Žemlička.
10: Jo, tady, co pak je?
6: Žemličko, ty kluku, hlubata.
10: Roubalka.
6: Ty už jsi taky venku. Ale no to je mě překvapení.
10: To víte, paní Roubalová, láska to je... co mi zase dovedlo zpět k plotně.
6: A jen to s tou láskou tak nepřeháněj, Žemlička.
10: No, dovolte, paní Roubalová.
6: Jestli dovolím, Žemlička k plotně.
10: Už letím.
7: No, tak co pak říkáte, paní Roubalová, novým spolupracovníkům?
6: No to víte, já jim nemám co říkat, žádno, ale jestli je tady někdo novej, jo, tak to teda promiňte, ale to jste jako vy, pane vedoucí.
2: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Helena Růžičková vytvořila mnoho nezapomenutelných rolí, ale v našem pořadu rozhodně nesmí chybět ta její Škopková z Troškovy série Slunce seno.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Helena Růžičková prý byla neuvěřitelně ukázněnou herečkou. Texty se učila naprosto přesně podle scénáře. V tom byl její herecký kumšt. Dialogy říkala úplně přirozeně, jako by jí šly rovnou od plic. Nikdy nepřišla za režisérem s tím, že jí text takzvaně nepasuje do huby. Vždy ho řekla tak samozřejmě a normálně. Jakmile se ozvala klapka, vystřelila, vystartovala, odříkala text a navíc ještě byla neuvěřitelně pohyblivá. Prostě tu postavu uměla nosit.
2: Že vám, maminko, huba neupadne, slyšíte to, doktory, my prým trápíme hlady.
3: No, když je to pravda, Gory, ne, prosím tě, nepovídej, já to moc dobře vím. Na mě už nezáleží, já jsem stará baba, proto se mě zbaví. Tak mě ukrmíte takovejma šmejdama.
2: No, že vám huba neupadne, maminko, Čech si od huby utrhne, sám ji přinese a ono by právě takovýhle věci.
3: No, když je to pravda, Gory, ne, prosím tě, já co dneska, ta polívka blablá, kyselá.
2: Maminko, by to bylo kyselo. A když je to kyselo, tak je to kyselý. To si taky musíte rozmyslet, co vlastně chcete.
3: Ne, prosím tě, nepovědě, to nebylo kýdlo.
2: Jak to, že to nebylo kýdlo, když jste toho zblezla, tady je celý kastrůlek, co? Tak. Slyšíte to, doktore?
3: Já ani řízek mi neuděláš.
2: Na co bych vám dělala řízek, když ho nemáte čím kousat?
3: Ne, nemám. Já mám tamhle zuby, které ty šupleti.
2: To máte, 15 let, ale ještě jste si je nešupla do huby. Či byste to asi kousala?
3: No, to je jedno. Tak aspoň guláš, ten už se mi nějak dál.
2: Maminko, vy dobře víte, že po guláši trpíte průjmama. Doktore, čestný slovo, vždycky se na potom poslal.
3: Proč mě nepovědejte, je přeci, já se znám, já tě moc dobře
2: znám. No a co?
3: A tvýho starýho znám taky, já vás všetky moc dobře znám.
2: No a co tím chcete říct? Já vím, že můj starý stojí za hovnal, je to můj muž.
3: No já, je on je ožralá, ty taky.
2: Co to budete co povídat, že já jsem ožralá?
3: Já.
2: Jestli někdo ožralá, jste to vy ožralá. Taky. Že vám není hamba, tady takhle před doktorem.
3: Pane Bože, jak já k tomu přijdu, já mám takovouhle dcer.
2: Podívejte se, co jste si udělala, to máte, na to nenadávejte. Slyšíte to, doktore?
4: Tak, tohle spolknete a po diskuzi se s váma budu furt prát. Stejně víte dobře, že vám vždycky přepadu, tak co?
2: A opovažte si to vyplivnout, zkuste to vyplivnout, opovažte se!

0: Tohle byla ukázka z druhého pokračování série Slunce, seno, tedy Slunce, seno a pár facek. Natočena byla v roce 1989. Natáčelo se v Hošticích a natáčel hlavně Zdeněk Troška, který pak s Helenou Růžičkovou často jezdil i po nejrůznějších sálech a na tuhle sérii vzpomínali.
1: Já bych se ještě chtěla jenom vrátit. Vrátit k tomu, jak Zdeněk říkal, že teda jako se vzájemně hlídali, jako aby některá neměla víc nebo míň, ale to šlo dokonce tak daleko, že když byl někdo před kamerou, tak měl ještě příplatek mimo ty 100 koruny. No a teď...
2: To musíte, Helenko, takhle, byl kompár, což je, to jste šli po vsi a nic neříkali. A když tam někdo řekl třeba dobrý den, nebo ano, něco tohle, tak dostal takzvanou malou epizodu, to bylo 130, 140 korun.
1: No a na základě toho začali přece... jako ona ti řekne dobrý den, jako my to říkáme, a ona dostane za to 130 a my dostaneme jenom 100.
2: No právě, byla první výplata, ty dvě báby tam byly celý den spolu, jedna dostala 100, druhá dostala 130. Přišel a říkala, hele, Denku, jak to? Já jsem tamhle s Pošicovou tam byla celý den a já jsem dostala 100 a dostala 130. Já panu, protože ona tam řekla to, dobrý den velebnosti, dobrý den. Bože, to je krámu, to já bych sedla taky. Já jsem říkal, a tady nemůžu platit barandovský zvyklosti, tady musí dostat všichni stejně a hotovo 20, protože tak bychom s nima nevydrželi v té vesnici.
1: Ano.
2: Všichni dostávali stejně, ať tam říkali, dělali, co chtěli, a v tom případě to bylo potom pořádku.
1: Ano, takhle si to hlídali a přitom, ale když se třeba dejme tomu o tom mluvilo, nebo tak, já o peníze nestojím, mě jsou cizí, mě nemají co říct, máme svoje vajíčka, máme svoje, tak nám něco. No, co bych dělala s penězma, kolik že dostanu?
0: Na závěr se ještě zastavme u jídla, které Helena Růžičková milovala. Její maminka pocházela ze Sarajeva, takže už odmala měla Helena ráda třeba džuveč, plněná rajčata, papriky i cibuli a neměla problém přidat do všeho česnek, klidně prý i do šlehačky. Když poprvé vařila svému budoucímu muži Jiřímu uzenou polévku, prý je hrozně přesolila. A druhý chod? Těstoviny? Ty zas rozvařila do obrovské koule. Jiří tehdy ani nemrkl a všechno snědl. V ten okamžik prý pochopila, že jedině tenhle člověk s ní bude schopen vydržet. Na jídlo a Helenu Růžičkovou kdysi vzpomínal i Jiří Krampol.
3: A jednou šla po Ostravě a zpívala si. Šla a zpívala, kdybych byla jahodou. Kdybych byla jahodou. Tam stál nějaký ožralý varník, to je... Když zaspívala si po čtvrtý, kdybych byla jahodou, povídá, paní, to bylo marmelády.
0: A když byla řeč o jídle, je tu na závěr ještě kuchařská scénka. Samozřejmě, že s Helenou Růžičkovou.
4: Pane Žemlička, co pak se to dneska dal do té speciality?
5: Nic.
4: Ne. Tak tam příště aspoň něco dejte, jo? Až lidi dost nadávají.
5: Lidi jsou mi lhostejný. Já nevařím pro lidi. Já vařím pro požitek.
4: Pro čí požitek?
5: Čí? Svůj. Aha. Pro mě vaření koníček.
4: Takže pro vás je to koníček a po mně lidi rajtujou, víte?
6: My jenom mysleli, že byste mohl v rámci zlepšení služby zákaznictvu dát si nějaký hodnotný závazek, který
4: víte,
6: by...
4: Ano, víte, jak to myslíme, jo? Takový ten...
5: Na co si mám dát závazek?
6: No, na co, na co? Na papír!
5: Klidně. Pište.
4: Já píšu.
5: Mě lepší píšete, než počítáte, pane Patočka.
4: No.
5: Budu rozdělávat včas oheň, pokud budu mít čím, a ke konci směny všechny hořáky zhasnu. Budu dávat do cmundy česnek a nebudu ho dávat do moučníku. A teď, co řeknu, to si podtrhněte. Do práce budu chodit v pracovní době. A dejte to na ozdobný blanket, já vám to podepíšu. V úctě. Má úcta.
6: Já bych ho vzala vařečkou.
7: Počkejte, paní Roubalová. Ono to s ním nebude jen tak.
6: Jak?
7: No jak? On je dost mazaný.
6: To je,
7: no,
6: to je.
7: On takhle dost ví, víte, co se kde děje. A tohle on určitě nemá ze sebe. Takovýhle závazky, víte? Mm-hmm. To on určitě někde odkouká.
0: Obdiv celého národa si Helena Růžičková získala hlavně svým nebojácným a optimistickým bojem s rakovinou, který popsala také ve svých knížkách a vynesl ji i 82. místo v anketě Největší Čech. Helena Růžičková zemřela 4. ledna roku 2004 v plzeňské nemocnici v nedožitých 68 letech, a to na selhání ledvin. Ale my na ní budeme vzpomínat s humorem a s láskou, jako vždycky v našem pořadu.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Hodina před půlnocí 1.8.2027 vysílá Praha, Karlínské studio, Český rozhlas. Honza Macon ve studiu s dobrou náladou. Pravda, ještě mi trne trochu jazyk. Ne tím, že by byla nějaká obava, co se bude dít až do 1 hodiny ráno. Ono je to hlavně na vás. S vašimi příběhy, i když může se zdát, že to dnešní vyprávění by mohlo být takové mrazivé. Víte co, aby to bylo vyvážené, což se od nás, od Českého rozhlasu chce, tak to musíme nějak zvládnout a třeba si i pomoci písničkou z archivu. Víte co, narazil jsem na ní v průběhu tohoto týdne. Jedna z prvních, která nám otevře dnešní vysílání na téma zmrzlina. Ono, zmrzlin je dost, tak pojďme zvolit tu nejlepší. Mimochodem ve studiu u technického pracoviště Čudlíku. Hele, jak už si pouští mikrofon. To je Petr Kubala, tak pípni. Dobrý večer. I vám všem, kdo jste napřímo v síti regionální stanic a stanice Český rozhlas Pohoda.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Takže stížnosti, já jsem se nedovolal, ale volal jsem, nebo ta písnička se zadrhla, nebo tamto, za to může on. A ne Josef Laufer, který teď vlastně v písnice odrazí to, co se odehrává v těchto dnech venku. A víte co? Připomenu vysílání Českého rozhlasu, noční linky, když už víkend, tak odpočinkově. A právě i se sluníčkem k těm stupňům, kam se dostaneme, těžko říct, ale Josef Laufer nám řekne.

0: Josef Laufer v rámci vysílání na počátku noční linky, to je sobotní, s datem 1. srpna 2027. Dnes probereme téma zmrzlina jako slabost. To znáte. A teď to budou teda opravdu mety. Peťo, opust své pracoviště a rychle doběhni do kuchyňky do mrazáku. Rychle, rychle, běž. Utíkej a snad to stihneš. Mám tam připravený něco, co pochopí úplně každý, že má vzít, přinést, pokud možno co nejrychleji. Já se budu ptát, doufám, že se pobavíme společně a doufám, že nám řeknete, která zmrzlina je ta úplně nejlepší. Jak velká je vaše posedlost zmrzlinou? Dáváte si ji i v zimě? Stačí vám jeden kopeček nebo jedna točená? Kupujete si nanuky do zásoby nebo vedete spor o vanilkovou? Milujete šmoulovou? Ta zmrzlina vrací vás do dětství. Pamatujete si první kopeček nebo kam jste s rodiči chodili na zmrzlinu? A mimochodem, máte výrobník zmrzliny a děláte si zmrzlinu domácí. Tak prosím pěkně, Peťo, tady to odlož. A pojď k mikrofonu popsat rychle, co tam je všechno. Posluchači, kteří koukají i šmírují na naše webkamery pohledem do studia, tak vidí mísu. A v ní je co?
1: V ní je úplně všechno, celý mrazák.
0: No ano, ale obsahově tedy, co to je? Paní doktorka Kateřina Cejdamlová by neměla radost.
1: No já, jestli jsem dobře viděl, tak určitě je tam nanukáč.
0: Ano.
1: Máme tam nějaký nanuky?
0: Ano.
1: No paráda, je tam...
0: Je tam i dřeň jehodová, je tam taky kornout, je tam taky polárkový dort.
1: No to jo, a já nevím, jestli můžeme dělat reklamu.
0: A to je reklama, polárkový dort?
1: No to ne, ale jsou tam některý... A to by člověk řekl název a to bude ta reklama.
0: Prosím vás, o zmrzlinách to bude v průběhu dnešního vysílání. Pojďme taky zvolit tu nejlepší. A kde jste ji jedli, to nás taky zajímá. Pokud možno bez reklam, ale já vím, že v některých případech to nepůjde. I když budeme v minulosti a tam by se to možná dalo zkousnout. Mimochodem, pamatujete na jeden zvuk, který už jste slyšeli, ale je to zvuk, který vlastně přivolával všechny děti z okolí a především velmi rychle taky peněženky našich rodičů a prarodičů. Mami, co si to koupím?

0: No, řekněme si, na rovinu jsou taky zmrzliny, které to ve svém životě, ve svém průběhu vlastně lety nemají vůbec jednoduché. Kdo by to řekl, že vlastně dneska už se neprodává ruská zmrzlina u nás? Ne, ano, můžeš přesvědčit sám, protože ty oplatky dvě a ten krém mezi tím tam je, ale jmenuje se jinak. Tak my jdeme mlsat, lízat a čekáme na vaše vzpomínky na líznutí, anebo případně, kdo má chuť a jde hned připravovat, protože máme léto, z toho aktuálního ovoce třeba třešňovou, tak prosíme si vzorky zdarma, ale to asi budete muset nějakým mrazícím vozem dovést. No, mochovské mrazírny nás jako nesponzorují, už dávno, dávno nemrazí. Nevadí, tak o zmrzlině a ten nejlepší dneska v noci.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Řekněme si na rovinu, že dnešní vysílání bude o zmrzlinách, pokud možno těch nejlepších, taky můžeme se případně shodnout, které jsou lepší, jestli točené nebo kopečkové, na kterých se dá třeba dost vydělat nebo prodělat. Umíte vůbec třeba natočit zmrzlinu? Byl to někdy váš sen si sednout k tomu stroji, nebo nejlépe mít ho i doma, že? A pustit si ho, kdy budete chtít. Máme sezónu zmrzliny. To znamená, myslím, že každý se čas od času nechá pěkně schladit třeba i touhle dobrůdkou. I když existují i speciální zmrzliny, třeba bůčkovou jsem jedl, koprovou, potom se nabízí taky i zmrzliny pro pejsky. Máte ty zkušenosti také? Dáváte pejskovi zmrzlinu? Vyrábíte si vy doma zmrzliny? A vůbec jsou lepší smetanové nebo sorbetové? Na všechno se budu ptát. Pište, volejte 731 800 900, psát můžete na linka@rozhlas.cz a nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání sobotní noční linka na téma zmrzlina jako slabost. Kdo otevře dnešní vysílání, kdo jako první bude přepojený do vysílání a Peťo, je to na tobě, už to tam máme, koho tam máme, kdo startuje, muž, žena, které město, dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady Ludmila.
0: Ludmilo, moc prosíme na úvod vypnout rádio, ať neslyšíme ozvěnu, tak je to v pořádku a povídejte, zmrzlinu milujete, máte ráda, nemusím.
1: Jak je to? Ujíždím na zmrzlině.
0: Jak moc jste ujíždíte na téma zmrzlina?
1: Ujíždím, že když si koupím vaničku, tak jsem schopná snět celý ten litr.
0: Počkejte, to myslíte vážně? Že až tak?
1: A to mám cukrovku.
0: Ježiš, to já nikomu neřeknu, samozřejmě, a pán Bůh teďka neslyší, a doktorka Kateřina Cajdamlová spí, ale litr zmrzliny, co to dělá s vaším žaludkem?
1: To je pravda, ale nedělám to často.
0: No jo, to už nevadí. To nevadí.
1: Ale teď vám teda povím, když jsem byla dítě,
0: ano,
1: tak si pamatuju, že jsme měli cukrárnu u Jelínku,
0: ano,
1: a tam jsme chodili z rodičeva a tam prodávali zmrzliny ovocní, vanilkový, čokolády, a to byl takový kupiček a to se dávalo ne do kornoutku, ale to byla taková opratková mistička. A potom to začali dávat do papírových košičků, ale to byly takové košičky jako silnější, než se dává třeba cukroví.
0: Jo.
1: Aha. A potom začali teda Eskýma, no ale ta zmrzlina stála 50 na rýzu.
0: No jo, jeden tak to, tenkrát stálo taky všechno jinak, že to je jasné, ale
1: jako
0: jeden kopeček nebo jeden nanuk zkrátka do života vás zkrátka nestačí, jinými slovy.
1: No jiný nevím, to ne. Potom začali teda Eskýma, to stálo taky 50 na lirů, potom korunu, to už nebylo tak 13.
0: Ano.
1: A potom teda začali normálně točený, to už jsem byla velká holka.
0: No a velká holka radši zhodnotíme, měla tu točenou nebo kopečkovou, anebo polárkový dort.
1: Ne, polárkový dort mě strašně byl sladký, to mě nechutnalo.
0: Já taky neměl.
1: Ale moje děti milovali ten sníh, no to mě teda taky nechutnalo.
0: A víte, jak se
1: ale
0: dneska...
1: Ruská zmrzlina?
0: No právě chci říct, víte, jak se dneska jmenuje ruská zmrzlina?
1: No, jo, taky si občas koupit.
0: Zmrzlina na oplatce.
1: Jo.
0: Nebo v oplatce. No, my tady máme teďka s Péťou co dělat, jdeme mlsat. Dala byste si sorbet anebo smetanovou?
1: A teď tam mám v oblibě sorbet. A ten mangové, jahodové.
0: Jahodovou tady máme teďka.
1: Teďka prodávají v nejmenovaném obchodě.
0: Ano, nejmenujeme.
1: Co mě vozí nákupy. Tak to, Ježiš, to dávám. Já nemám ráda moc sladký.
0: Ano, tak moc sladký tady vidím ještě takovou tvarohovou, klasickou, kornout čokoládový. No pane, jo. Peťo, my se máme. No, o, my se máme.
1: No, kornout ty taky mám ráda.
0: Tak,
1: ale to sním teda jeden.
0: No, no, to chápu, to chápu.
1: To sním jeden, to sním jeden. Ale to, jak si vezmu to. Teďka jsem zrovna právě zřešila, předevčírem, že ano. Jsem si vzala celý ten
0: litránek,
1: domisku.
0: Ano.
1: A měla jsem tam tři druhy, byla to jahodová, třešňová a citronová.
0: Ano.
1: A tak jsem si to, no nejedla jsem tak škaredě, že bych to jedla z celého, to ne. Dobrala jsem si to po lidičkách, po velkých, a tak jsem to snědla. A říkám, tak jsem jeden takovou misku snědla a říkám, a nebuď mi dušo nenažraná, jde to spát.
0: Klidně, já mě to nikomu neřekneme a já bych se taky o zmrzlinu nedělil. Ludmilo, řekněte mi, poslední otázka, jaká ano. nebo která zmrzlina je podle vás nejlepší příchuť?
1: Nejlepší příchuť? No tak si myslím, že je to jahodová.
0: Ano, děkujeme pěkně, my se jdeme pustit do mlsání jahodového sorbetu a kdyby jsme měli náhodou přeřeky nebo nějaký technický problémy, to máme zmrzlé prsty nebo ústa. Dobrou noc.
1: Dobrou noc, hozdičko, mějte se hezky.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

0: se ví, co Bůh chystá.
1: No, nám přichystal jahodovou, jo, sorbet. Máme na to i lžičku. Dneska se... Oh, ježišmarja, no tak to bych nebyl já. Pardon. Mám to na oblečení, zkrátka. No to je. Nejlepší zmrzlina podle vás. Příchutě. Nebo, co si budeme nalhávat, ne vždy jahodová je jahodová, že to nešlo ani přibližně kolem jahodového pole. Navíc dost častokrát se směju tomu, když vidím někde sorbet z českých jahod. Jo? To přece není možné. Pamatuju si ze svého mládí, když byla sezóna jahod, tak se dělaly takové tyhle ty jahodové dřeně. Maminka to dávala do kelímků, do mrazáku, ale pak se jednoho roku urodilo hodně rybízu. A jestli Honzík něco nemá rád, tak i rybíz. A rybízová zmrzlina, no cokoliv rybízového. Jako kolečky, jako dubliky, ano, ale ne, aby to byla rozhodně hlavní složka, nebo většinová, třetinová, ne. No a protože maminka věděla, že mi rybíz ne, tak udělala podfuk. Normálně to míchala dohromady. Jahody a rybíz. No víte, jak to chutnalo? Divně. A neměli jsme v to léto rádi ani maminku za tenhle ten způsob, jak vychovávala své děti. Pravda, byli jsme rozmazlení a některým z nás dětí, teda ono, říkám, jako kdyby nás bylo víc, jsme jenom dva, ale nám to i zůstalo. Každopádně my už si tady pochutnáváme to, co bylo připraveno, aby to bylo stylové v rámci nočního vysílání. Jestli máte možnost si někam doběhnout, si koupit to, co potřebujete, nebo máte ten stroj, který umí tu zmrzlinu vytočit. No, tak to vám závidím a těšíme se na návštěvu. Doufejme, že pozvanka dorazí, protože je to můj odedávný sen, ten stroj mít doma. Aleš napsal, nevím, proč by zmrzlina měla být slabost. Za minulého režimu byl výběr naprosto žalostný, přesto na tu dobu vzpomínám rád. Počínaje třetí třídou navštěvoval jsem školu s rozšířeným vyučováním jazyků v centru města a maminka mě v každém letním dnu vybavila korunou 40 na dva kopečky zmrzliny. A když jsem po absolvování vysoké školy nastoupil do prvního zaměstnání, kupoval jsem si nějaký nanuk po každém obědě v závodní jídelně. A byl-li jsem služebně vyslán do Prahy, plánoval jsem si jednání tak, abych mohl navštívit vyhlášenou italskou cukrárnu a navštívit po příjezdu a před odjezdem vlaku poháry pojmenované po italských městech, z níž jsem neměl šanci navštívit žádné, mi z paměti nevymizí nikdy. Dnes je výběr zmrzlin neskutečný, jenže kopeček dnes stojí víc než litr čerstvého mléka, takže ačkoliv chuť na zmrzlinu je permanentní záležitost, ochutnávám, když to peněženka dovolí. No podívejte se, pojďme si to vzít po pořádku těch zmrzlin, jakože by byl žalostný výběr. Úplně si to nemyslím.
2: Mana Nanuk Jumbo rodinné balení dvoubarevného mraženého krému Duo nebo polárkový dort Rondo. Jen při té představě se nám zbíhají sliny. Tyto pochoutky dodává na náš stůl nový mlékárenský závod Lactosu v Praze Kijích. Jejich vysoce výkonné plnící a balící linky, které jsou řízeny počítačem, mají kapacitu 75 až 80 tisíc kusů za hodinu. V letních měsících stoupá spotřeba mraženého zboží a tak od května, kdy byly ukončeny zkoušky, pracují v Kijích na dvě směny. Jen za červen byly 6,5 milionů kusů těchto žádaných mražených pochoutek.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Vidíte, tady nás ani nemusím nic říkat a už je to všechno tak, jak má být. Tady je spoleh na kolegu. Tak halo, halo, kdo nám volá do noční linky? Tady Honza.
4: Ahoj, to Jítě.
1: Jítě, zdravím vás. Odkud nám voláte?
4: Říčami.
1: Je tam nějaká velkovýrobna zmrzliny, nebo máte ji doma?
4: Mám doma na záku, ano. Jahodovou, čokoládovou, karamelovou.
1: Takže usuzuji, že jahodová je podle vás top?
4: Citronová ještě.
1: Citronová
4: nebo karamelová.
1: Dobře, radši teda zmrzlinu jako na tyči nebo v kelínku a zmrazáku, anebo točenou, kopečkovou nebo škrábanou taky existuje?
4: Asi točenou, takovou tu smetanovou.
1: Klasickou, smetanovou. A příchuť chemická, anebo čistě jahodová?
4: Já jsem nedávno měla modrou ostružinu, tam byla výborná.
1: Věřím. Je nějaká zmrzlina, nějaký druh, který byste nepozřela? Už nejenom to, že to má divnou barvu, ale třeba i divný název. Taková šmoulí mě napadá, promiňte.
4: Ta byla co dobrá, ale ta mi chutnala.
1: Fakt, jo? Tak to teda nevím. Koprovou jsem teďka viděl nedávno, koprovou.
4: To bych asi, koprovku mám ráda, ale to bych asi jako zmrzlinu asi nedal.
1: Já bych tam na to plácnul ten knedlík. Možná, že by to potom jako vyšlo, nevím. Kde jste jedla úplně nejzásadnější zmrzlinu v životě? Kde vám nejvíc chutná?
4: Nevím, jestli se to ještě jako nejvíc jako v nějaký cukrální nebo...
1: No, nebo třeba v zahraničí něco, nějaký...
4: V zahraničí jsem měla tutti frutti v Chorvatsku, to byla výborná. A tady bych mohla doporučit točenou zmrzlinu v Ořínovsi.
1: Děkujeme za pozvání na točenou, takže točená vede, jo?
4: Točená vede asi.
1: Jířo, ano.
4: Chtěl jsem říct, že ještě ruská zmrzlina existuje, my ji prodáváme.
1: Jo, já jsem říkal, ano, ale jenom, že se to nemenuje ruská, nebo aspoň já jsem teda zaznamenal, že už se to...
4: Ruská. Ano, máme tam přesně ruská napsané.
1: Fakt jo, no, já jenom, že jsem zaznamenal změny názvu a že už to je jenom tak, jak jsem zmiňoval, ale tak dobře, to se nebudu prát, já totiž stejně tyhle ty čistě smetanový úplně nemusím, i když někomu chutná ten základ jako takový. Ono víte co, když se to potom rozteče, tak je potom člověk celý je toho. No ne, jsem upatlaný. Takže tak a nedej bože, když člověk má tu točenou, víte kolikrát mi v životě spadla na zem?
4: To bychom se mohli vyprávět.
1: Že jo, no a víte, jak je z toho šťastná moje Bára, když jde se mnou a přesně,
4: no, tak
1: jako kdyby do mě...
4: Kočku jsme měli, koče taky moje zmrzliny.
1: No tak tady Barunka, ta, jakmile člověk se dostane ke prvnímu křupnutí do kornoutku, tak zbystří, i kdyby chrápala sebe víc. A okamžitě začne slinit to Pavlovův reflex jako blázen. Jako a otravuje do té doby, dokud nedostane ten kornout.
4: Ano.
1: Myslím, že to...
4: Ano,
1: ale víte co, neobyčejné je v tom aspoň ještě jedna věc, to dávám jako k bonusu do přidané hodnoty, ona je schopná i tomu nebohému dítěti v té tříkolce tu zmrzlinu jako vzít a dělat jakože nic.
4: Ano.
1: Akorát to dítě samozřejmě prozře a začne řvát. No dobrá, děkuji vám. Jiře, zdravím vás. Ať se vám daří a dobrou chuť k zmrzlinám, lízání anebo zachraňování, aby nám nepopadala na zem.
4: Mějte se krásně.
1: Taky. Naschledanou, dobrou noc.
4: Dobrá.

Řekněme si na rovinu, že bez Celty mě taky svět zavál po několik let, několik letních sezon i do města, které se jmenuje Poděbrady, teď mi to úplně vypadlo, Poděbrady Nymburk, dejme tomu. A to město vlastně

0: nějakých grotesek, které dělají Chorvaté, když si přijdete koupit kopeček zmrzliny, to než vám ho dají do toho kornoutu a 30 tisíckrát vyndají zase z té ruky ven, tak to už je pro zlost, protože já si rovnou totiž kupuju hned dvě ty zmrzliny. Jo, buď dvakrát dva kopečky, nebo dvě točené hned do zálohy, protože jedné je málo, co si budeme nalhávat. Historie zmrzliny začíná dávno před vynálezem mrazáků. Už ve starověké Perzii a dalších částech Asie lidé uchovávali led ve zvláštních podzemních stavbách a připravovali z něj chlazené nápoje a sladké ovocné směsi. Ale to tenkrát ještě nebyla úplně zmrzlina, jakou známe dneska. Ta se v Evropě začala objevovat až v 17. století. Dnes v noci v rámci noční linky volíme tu nejlepší zmrzlinu. Tak se prosím přidejte do naší party, budeme moc rádi. Třeba jako Lukáš. Tak nedávno jsem si vyndal zmrzlinu čokoládovou a dal jsem si ji, byla dobrá. Ale trochu mě vytekla z té misky do klávesnice. Jinak zmrzliny mám rád čokoládové, vanilkové a citronové. Zdravíme do Klatov. Peťo, nahoď další telefon a je tam. Honza u telefonu, hezký večer.
1: No, dobrý večer, tady je Ina.
0: Milá Ino, zdravíme vás. Zdravím, zdravím.
1: Já vás zdravím. Chtěla jsem se vás zeptat.
0: Povídejte.
1: Honziku, vy jste nějaký posunutej v čase, ne?
0: Já? Proč myslíte?
1: No, protože hned ze začátku jste hlásil, že 1.8.27.
0: Vidíte to? A to jsem řekl dokonce i dvakrát za sebou.
1: No,
0: Ježišmarja. No, tak no. Zaplať pámu, nejsem umělá inteligence. Tak...
1: Já jsem si říkala, kdo se toho všimne, no, tak jako já to poslouchám, já mám ostříží sluch,
0: no,
1: tak jako
0: vidíte,
1: jsem
0: budi...
1: si říkala, musím zavolat, no ale kvůli té zmrzlině.
0: Hlava se mi vypla právě kvůli té zmrzlině, víte?
1: Nejlepší je pistáciová.
0: No tak to ne, to nemůžeme souhlasit, to nemůžeme
1: to
0: souhlasit.
1: To mám ráda, ta je fantastická.
0: Ano.
1: V jednom obchodě nemenuju.
0: Ano, děkuji.
1: Prodávají v takovým větším kelímku.
0: Kýblíku.
1: Jsou tam tři druhy.
0: Ano.
1: Pistáciová je na vrchu. Jmenuje se to Copacabana a je to mana nebeská.
0: Jo, a počkejte, a to jako opravdu je to taková, ne, ta chemická pistáciová, nebo opravdu pistáciová s pistácí?
1: No, tak to jako zase takovejhle odborník přes zmrzliny nejsem. Já jsem odborník přes pejskej, ale je to mana nebeská.
0: Jo, jo, jo, jo, jo, jo, dobře, dobře, dobře. Tak jinými slovy takhle. Když si rozumíte s pejsky, tak pejskové taky lížou s vámi?
1: No.
0: A nebo nedáte?
1: Jasný.
0: Takže
1: ne,
0: ano.
1: Tak jako oni koukají a žebraj. To se nedá vydržet.
0: No, já to chápu. Jako v naší rodině je dobré být psem.
1: No, tak já říkám, tady to máš i s kornoutem a běž.
0: Jo.
1: No.
0: No, děkuju pěkně teda, děkuju za vaši pistáci, tu si znamenám, omlouvám se za rok 27, ale to víte, tak jsme
1: no,
0: lidé.
1: No, jsem právě chtěla jít, když jsme byli jako malí děti, tak to jsme lítali celý den venku a vždycky... Takhle po třech hodinách vždycky jsme přišli k baráku a křičeli jsme, mami, hoď mi korunu na zmrzlinu. Máma to vždycky zabalila do části rudého práva, hodila to z okna,
0: ano.
1: Abych to viděla. A já jsem si za tu korunu šla koupit dva kopečky jahodový, taková jako vodová, ale ta byla fantastická, jako jo.
0: No.
1: A jinak jako dřeň. Jo, miluju.
0: Jo, jo, máme ji tady ještě nedojedenou.
1: Teda ta taky vede.
0: Taky si myslím, že to já se jdu do ní zase pustit, Peťo, ty už jí máš snědenou.
1: No, ale jsou to samozřejmě kalorie.
0: Ne, v žádném případě.
1: Já jsem taky diabetik, takže kdyby mě viděla moje doktorka, tak by mi asi utrhla hlavu, když se nikdy nedovolala.
0: Ne, ne, ne, ona neposlouchá hlavně. A zase vemte si, že i doktoři
1: ale
0: stejně jako my.
1: Ale čas od času musí člověk zřešit.
0: No jistě.
1: Když je horko, jistě. Tak to je jediná věc, čím se schladíte
0: přesně,
1: zevnitř.
0: Přesně, přesně, no. Takže v tom případě tady to zase nikdo nevidí a do zdravotního stavu se to nepočítá.
1: Ne.
0: Takže já myslím, že tady je to dobré. Děkujeme pěkně za telefon, posíláme pozdravení. A dobrou noc, nashledanou, Peťo, tak musíme písničku rychleji. To jsem vážně řekl, 2027. La pardon, prosím.

0: Plíšková.
1: A pistáciová taky, tady byl požadavek na pistáciovou. Děkujeme, jsme rádi, že i zmrzlináři mají svoji v uvozovkách hymnu anebo písničku, která jim potom pomáhá lépe k práci. Posloucháte společné regionální vysílání stanice Český rozhlas Pohoda, tady Honza Macovne. Dnes v sobotní noční lince volíme zmrzlinu, tu nejlepší zmrzlina, jako slabost jsem to nazval, ale ve své podstatě uchopte si to, kde chcete. Třeba i vy, Dane, nebo Danieli. Dobrý večer.
2: Ano. Dobrý večer. Jako mě ta zmrzlina, jako mě vzalo, tak mě 68, ale na prvním takovým bandru bylo, když mě bylo 14, 15.
1: Ano.
2: A v Chodce Radej u tu řeky,
1: u
2: tak tam byl nějaký hotel a tam byl takový víčko, otevřeno, kde dávali zmrzlinu.
1: Uhum.
2: A já jsem člověk, který jako cestoval po celém světě a v podstatě jako jsem tady jako náhodou v Čechách. A dělali Martu meruňkovou zmrzlinu.
1: Ano.
2: Ale z vlastních asi meruňek, nebo já nevím. Ale to vám byla, od té doby jsem nic tak dobrýho nejel.
1: Že si na to ty chuťové pohárky vzpomenou i po letech.
2: Ano. Ano.
1: Já stále říkám, že na výbornou zmrzlinu se nezapomíná.
2: No. Jo. Takže no jenom to jsem chtěl říct.
1: Takže jako Meruňková.
2: Tohle nevím, jako já.
1: Jestli to byl hotel a bylo to u dálnice, jako nebo tak.
2: Ne u dálnice,
1: ne.
2: U řeky.
1: U řeky přímo to bylo.
2: Přímo,
1: mě napadlo.
2: Přímo Chodce Rady.
1: Dobře. No. Třeba někdo vzpomene, někdo z místních nás tam teďka poslouchá,
2: jako
1: třeba řekne.
2: Meruňková. Zpátky, ale ano. Je to do teďka. To byla nejkrásnější zmrzlina v mém životě.
1: Já si to píšu, Daniel Chodce Rady, ano. Pro slovenské poslouchající Marhulová.
2: Tak,
1: děkujeme pěkně a dobrou noc.
2: Dobrou noc, měli jsem moc hezky.
1: Taky.
2: A všem přeju to nejlepší.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Maruška napsala, já mám zmrzlinu spojenou hlavně s tatínkem, když jsem byla malá, chodili jsme v neděli po obědě na procházku a on mi vždycky koupil vanilkovou. Ne proto, že by nebyly jiné příchutě, ale protože vanilková pro něj byla ta poctivá. Pamatuji si, jak mi ji podával v kornoutu a vždycky říkal, ať jdu pomalu, že mi upadne. Samozřejmě mi občas upadla. Dneska už se zmrzlinu dávám málo kdy, ale když si koupím vanilkovou, úplně ho vidím vedle sebe. V hnědých kalhotách s kloboukem a s tím svým klidem. Pro někoho je to obyčejný kopeček, pro mě je to vzpomínka na člověka, který mě celý život držel za ruku. Až mi z toho zvlhly oči. Vanilkovou ano, tak existují různé druhy vanilkové. Chemická, vanilínová, taky potom mixarová. A ta, jako tu si pamatuju já zase, že jsme ji měli a věděli, kam si pro ní máme jet. Z pravé vanilky, no. Takhle to nemusím úplně mít, ale ta mixerová, ta mi chutná. Prodává se to ještě někde, protože tohle bylo v Kardašové Řečici a ta cukrárna už tam dneska tuším není, ale byla výborná. Kterou zmrzlinu zvolíte vy jako tu nejlepší?

0: zmrzlinou.
1: Zase že?
0: Ano. Stává se mi to často i v zimě. A jestli, já jsem to vlastně chtěl říct před chvílí v tom vstupu, já mám rád vanilkovou, nevadí mi, vlastně mi nevadí, ale vadí mi, když je točená a vanilková a čokoládová. To prostě jako, já chápu, že to je jako jedno a druhý, že to jde k sobě, ale já mám rád, když ten, kdo tu zmrzlinu vyrábí nebo ji tam vkládá, takže nad tím přemýšlí, kombinuje, protože tuhle kombinaci si můžete koupit všude, ale třeba točenou čokoládovou a višňovou, to už chce taky zapojit hlavu. Halo, halo, Jiřinko, zdravím vás.
2: No, já čokoládovou mám.
0: No, už si to tady píšu. Čokoládová. Čokoládová hořká, až jako ahoj, taková temná, anebo...
2: Ano, čokoládová hořká.
0: Kolik jí tak sníte? Točenou kus, nebo na kládě, no, co říká, kornout?
2: Když je dobrá čokoládová, tak s ním opravdu jako velkou čokoládu.
0: Počkejte, slovo velké v rámci dnešního vysílání už tady na začátku vlastně našeho povídání v noční lince odstartovala paní posluchačka, která vlastně takový mini kyblík. Jo, tak to je jako velká.
2: Ne, to nesním, mini kýblík. Ano. Ale mám ráda čokoládovou a když jako někde je, tak si ji určitě vždycky dám.
0: A jako točenou?
2: Točenou.
0: Točenou, samozřejmě. Kterou zmrzlinu byste si do úst nevložila?
2: Kterou bych si nedala?
0: Která vám jako úplně jako není pochuti?
2: Není mě pochutí, ovocné nemám ráda.
0: Jo, tak to, ale tak v tom případě se musíme rozloučit v tuto chvíli. Já miluju ovocné, ale je fakt, že o některé ty ovocné, jak by řekla paní doktorka Kateřina Cajdamlová, brýle, lupa, nestyďte se za to, přečtěte si ta Ečka, abyste věděli, co do sebe dostáváte. Takže rozumím tomu.
2: Takže možná, že to není dobré jako ta čokoládová, ale tak jako ovocnou moc ne.
0: Takže smetanová, čokoládová, tady si to znamenám. Jedla jste i v zahraničí nějaké zmrzliny, a nebo ne?
2: Ne.
0: Takže tady u nás.
2: Teď jsem v zahraničí.
0: Děkuju pěkně i vám. Zdravím vás. Kde nás vlastně posloucháte vy?
2: Ano, poslouchám vás.
0: Ale kde?
2: Jako
0: město, jak obec, říkají? Tak nějak přibližně.
2: Obec je v Brumu Pilnice.
0: Ano, já jsem tam slyšel to ju, tak jsem vás tam taky tak jako směřovala, ale jenom jsem si to chtěl poznamenat. Jiřinko, váš vás neznám, tak třeba se uslyšíme za přítomnosti čokoládové příště.
2: Jo, Brumu Pilnice, mají tam velmi dobrou zmrzlinku.
0: Děkujeme za pozvání, za vyznání. Jo, dobrou noc.
2: Taky. Ano, mějte se taky. Dobrou.
0: Mám to tu, ano, ano, Jiřinka čokoládová, no to mi je sympatie. Co vy, točená, nebo na kládě, jak se říká, nebo v kornoutku, nebo jedli jste třeba takovou tu, jak se škrabává, jak se vyrábí, jakože hned. Pistáciová u nás a v Itálii, pocítíte rozdíl? Nemyslím teď ten finanční. Halo, halo, Honza u telefonu, kdo nám volá další? Kdo je teď v našem vysílání?
3: No, dobrý večer, Tero.
0: No klidně, dobrý večer. Kdo je na druhé straně?
3: Tady je Jana.
0: Milá Jano, povídejte, máme téma nejlepší zmrzlina.
3: Jsem ráda, že jsem se dovolala. Mám ráda zmrzlinu slaný karamel.
0: Ano, slaný karamel, to je móda.
3: Ta je dobrá a pistáciovou a... Točenou mám taky ráda.
0: Takže točenou obecně, ten slaný karamel, ale to není dnes moc dlouho, jak se u nás prodává, protože to dřív si nepamatuju.
3: No, je výborná teda, zkuste ji, Honzo.
0: Jo, to já zkusím, to není problém, ještě s čím to zkombinovat. Máte v mrazáku zmrzlinu?
3: No, dělala jsem domácí zmrzlinu z tvarohu toho míšu.
0: Ano.
3: No, ale jinak máme snězené zmrzliny. Koupíme a hned to sníme.
0: Že jo? No, zatímco tady teď...
3: Já miluji zmrzlinu celý rok i v zimě ji.
0: Taky, přesně taky. Dokonce se za to nestydím, že kdybych měl ty peníze...
3: Jo, a jak mě všichni naštvou, tak máme v garáži mražák a minule, když mě všichni vytočili doma, tak jsem tam sežrala celou bednu z mrzliny.
0: Dobře, takže
3: to
0: máte...
3: To bylo super, nikdo mě nerušil, no. Hezky, to vychutnávala.
0: Ježiš, těch kalorií, fakt, no, toho cukru,
3: no
0: co jste dostali.
3: Já taky, ano,
0: přesně,
3: jednou.
0: Já si to myslím taky. A já už jsem to zmiňoval jednou, pambu to nevidí.
3: No a ne.
0: A jak
3: jako,
0: přežít
3: já
0: toho?
3: Já nekoužím, nepiju, tak se aspoň tu zmrzlinu dopřeju. A chodíme taky do cukrany, do Paskova, do cukrany Fantazie, tam mají úžasnou zmrzlinu.
0: Ano.
3: Obsluhuje nás dokonce i sam pan majitel. Mají tam točenou a na zakusky tam chodíme. No teď mám nemocenskou, takže.
0: No není lepší čas tam vyrazit.
3: No, až budu, mám vycházky, ale kamarádka dělá pokličkou.
0: Ano.
3: A musím počkat, až bude mít volno.
0: Mhm. No, abyste jí snědla zmrzlinu.
3: Ale dneska jsem upekla ještě večer piškot s kokosem, ten byl taky dobrý.
0: Jo, kokosová zmrzlina taky, tam je taky jeden.
3: No a kokosovou tu jsem ještě nejedla.
0: Teda. Já jo.
3: Fakt? A je
0: ano,
3: dobrá?
0: Výborná.
3: Tak tu vyzkouším teda.
0: Zkuste.
3: Ale jsem neviděla nikde kokosovou.
0: Dá se. Jano, ať vám zdraví slouží, ať budete mít co nejdřív po nemocenský.
3: No, letní jsem měla okolo těch 60 let, no.
0: Popřeju.
3: Potřebuju si a půl roku ještě odjel do důchodu. No.
0: A pak budete kupovat v důchodu zmrzliny od rána do večera.
3: Jo, já dělám městská nemocnice Ostrava a tam je taky zmrzlina a my tam chodíme na zmrzlinu. Ještě mají výbornou. Tam stojí kopeček 40 korun.
0: To necháme být.
3: No, tak jako je dražší, u nás v Paskově stojí jenom 25, ale jako pivo je dražší.
0: No samozřejmě, tohle to je jisté. Takže loučíme se heslem, kdo nelíže, je proti nám. Dobrou noc.
3: Ano, správně, to nejvíc lízat a užívat si života, dokud to jde.

0: Zmrzlina, nebo zmrzlináři stůj s tím svým pojízdným božským výrobkem, nebo druhy výrobků, které tam máš, protože to se musí. Přiznám se, že bez zmrzliny by ten, aspoň můj život, byl poněkud smutný. Ale řeknu vám, že v Poděbradech opravdu, kde na metr čtvereční nejvíc cukráren snad na světě, tak to byl trest pro mě. To byl takový trest, jako já přesně věděl, kde prodávají tu chemickou jahodovou, tu sorbetovou, tu tamtu a tu. Já jsem schopný sníst mnoho litrů té zmrzliny. Samozřejmě taky je to na mě vidět, že lepší se nevážit. Naposled, co jsem se vážil, váha, už jsem skoro na ní neviděl, ještě navíc vybité baterky, jak jsem říkal, nevidím dobrý, a ona mi to mrcha za chvíli řekla, kolik vážím. To ještě ze sebe vysoukala, takže už jsem jí pak vyndal baterky a je schovaná přesně vedle rotopedu, protože ten se taky dal úhledně schovat pod postel. No, říkali to v teleshoppingu tenkrát. No, volíme nejlepší zmrzlinu. Zmrzlinu na světě, kde jste jí jedli, případně které vám chutnají, točené, kopečkové nebo nějaké jiné, speciální, třeba cvrčková, nevím, šmoulí. Svíčkovou jsem taky viděl, čabajkovou, uherskou. Já bych se asi možná držel těch klasik a rozděloval to na bodovou a smetanovou. Tak která vám je víc při chuti? Ale no ta, teď nemáme čas. Je třeba přivítat nový den, protože přichází půlnoc, tak ať to má nějakou fazonu, je potřeba udělat tomu důstojný vstup, pokud možno pravou nohou.
1: Noční linka.
0: A je neděle 2.8.2027, 26 samozřejmě, tady to vidím správně. Posloucháte Český rozhlas, společné regionální vysílání, stanici Pohoda. Máme léto, máme parné dny, tropické, subtropické. Je potřeba si dělat taky s něčím radost a nejen se trápit s tím, co je. Tak zaprvé s tím asi teď nic nezmůžeme, ale když mrazák dá nákupy a peníze, kapsy dovolí, tak si do toho mrazáku můžeme vložit takovou tu sladkou věc, která vám, jak to bylo v tom Peče celá země, mana v hubě. Ano, přesně, tohle to mám na mysli. Pojďte zvolit nejlepší zmrzlinu. I vy dnešní oslavenci podle příjmenáře slaví Šrámkovi a v klasickém kalendáři, jmenem kalendáři, Gustáv. Takže všem nejlepší, to zdraví, štěstí, spokojenost a hodně zmrzliny.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: No a pozor, Nanuk se hlásí o své dřívko.

0: Měla to být radši zmrzlina.
1: Moje závislost na zmrzlině nezná hranic, dám si ji klidně i v lednu, když venku mrzne a často i místo oběda, návrat do dětství, kdy jsem po škole běhal s kamarády natočenou, prostě miluju. A pravidlo 5 sekund beru naprosto vážně, když mi zmrzlina spadne na zem, nezajímá mě to, zvednu ji a jdu dál, Michal. No dobrý, a dál? Jako vážně? Líznout? Pravidlo 5 sekund? Teda vy jste stejné jako já? No nic. Mimochodem, na výběr té točené zmrzliny bylo dost příchutí nebo dost druhů takové zmrzliny. Víte, ono bylo takové období, kdy si lidi stěžovali na všechno, ne, že teda dneska by se nestěžovali, ale dokázali si koncem 80. let postěžovat právě i na to, že té zmrzliny, těch druhů je nějak málo.
2: Zmrzlina není mezi potravinami rozhodující artikl. Je to, řekněme, mražený výrobek pro osvěžení. Ale nevěřili byste, jak může přispět k ekonomice obchodní organizace. Jen považte, že z jedné koruny je čistý zisk 50 haléřů. Tím spíše nás zajímá, proč bývá v prodeji pouze jeden druh zmrzliny. Naši turisté, kteří vyjíždějí za hranice všedních dnů, bývají překvapeni a přímo nadšení, kolik všude se prodává druhu zmrzliny. Je to proto, že byste si nechtěli přidělávat práci?
3: Ne, to bohužel ne, to bychom byli špatní obchodníci.
2: Tak nemáte dostatek suroviny?
3: Nemáme dostatek surovin.
2: Tak v čem to tedy je?
3: Je to v podstatě v tom, že máme výrobníky zmrzliny pouze z dovozu z NDR, kde je možnost vyrábět pouze jeden druh zmrzliny, takže zákazník má možnost zakoupit pouze tu zmrzlinu, která v tom výrobníku je, na nejvýš 2 druhy, to znamená, že si mohou koupit na nejvýš zmrzlinu míchanou.
2: A to nejde, abyste to z toho výrobníku vyndali, dali třeba do nějakého zásobníku do mrazícího pultu?
3: Ne.
4: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Ne, nejde to. Takhle to bylo. Honza u telefonu, pěknou noc přeju, kdo otevírá telefonicky 2. hodinu vysílání noční linky. Zdravím vás.
5: Zdravím vás, tady je David. Volám ze Zlína.
1: Ano, zdravím, Davide, povídejte.
5: Za mě nejlepší zmrzlina, co jsem kdy měl v životě, byla fialková.
1: Fialko, počkejte, jako vysloveně takový ty fialky, jako jak vonějí ty fialky, tak...
5: Jestli, nevím, jaký jste ročník, já jsem 73.
1: Ano.
5: A za dob socialismu se prodávaly fialkové bombony.
1: Ano, ano, přesně, na pouti. Schroupat celý pytlík najednou.
5: Teď už jsou jenom na pouti, vidím, vidím to opravdu sporadicky. Mm-hmm. A přesně takovouhle chuť měla ta zmrzlina. To geniální a bylo to v Bulharsku a myslím, že jsem to měl i snad jednou v životě v Maďarsku.
1: Fakt, v Bulharsku a v Maďarsku rostou fialky taky, tak to teda...
5: To nevím.
1: Asi jo.
5: Údajně neměla homologaci pro Českou republiku.
1: To zajímalo by mě, jak ji pojmenovali teda v Maďarsku a Bulharsku.
5: To dnes asi nepamatuju, to mě bylo málo let, hrozně.
1: Ale utkvěla vám v paměti, teda to je zásadní.
5: Byla fantastická.
1: Děkujeme. No tak dneska se prodávají i zmrzliny taky, jsou druhy, fialkovou bych ještě bral, ale takhle, kdyby vám někdo naservíroval olomoucko-syrečkovou třeba.
5: To bych asi nedal.
1: Já taky ne. Já většinou to, co mám spojeného s něčím jiným, to nejím.
5: Co mi naservíruje moje paní, tak to si dám vždycky. Takže...
1: No to je jasný, my po pantofláci nemůžeme si stěžovat, že pak bychom si to museli vařit sami a to se nám zase nechce. Co vaše paní zmrzlinuje?
5: Jo, určitě.
1: Víte, třetím nejzbytečnějším domácím přístrojem je zmrzlinovač. Co si o to myslíte?
5: To nevím, ale zmrzlinu si dokážeme udělat doma sami jiným. Uh-huh. Jako klasicky. Prostě v mixéru,
1: ano.
5: Je na moc postupů, ale řekl bych, že tak možná jenom desetina funguje, která je zveřejněna na jakoby, aby nahradila tu chuť klasické zmrzliny.
1: Takže je hodová, zásadně.
5: Třeba.
1: Jo, my jsme taky připravovali, co si pamatuju, rozmixované jahody, teda do těch jahod dát lžíci cukru, rozmixovat, zalít s kondenzovaným mlékem slazeným a to stačilo. Až trochu citrónu a stačilo. A bylo to naprosto famózní.
5: To není pořád ta klasická jako zmrzlina.
1: No to ne. No to je jasné.
5: Tam je složitý postup, hodně složitý postup, neřeknu vám to teďka, nepamatuju si to přesně, mm-hmm. ale tady to s tím kondenzovaným mlékem, to je jeden z těch postupů, který není správný. Mm-hmm. Jako na tu chuť není to ono. Mm-hmm. Tam myslím, že se to dělá někde z vajíček, musí se to vyšlehat ten sníh, je tam spousta dalších ještě kolem toho procedur a on to každý vám to neřekne. Jo. To je něco, teď odbočím, to je něco podobného, jako nevím, jestli jste někdy měl gofry.
1: Mm-hmm. Jo, vím, o čem mluvíte.
5: A to bez éček není křupavé a nenabublá to. Všechno to potom, ta sušenka, ta základní, na kterou se to dává, potom chutná jako amoleta, která jakoby je těžká, taková hodně masná, ale to, aby to nabublalo, napěnilo, tak jsou potřeba do toho dát nějaký kypřící prášek a nejenom ten, a taky to jenom tak někdo nezveřejní, jakože neřekne vám to, aby to takhle chutnalo.
1: Chápu, ale aspoň teďka o důvod víc miluji Ečka. To se k tomu přiznávám, protože a jelikož.
5: Asi neřeším.
1: Asi tak. Moc děkuju za zavolání. Popřeju do Zlína dobrou noc. Výroba byla náročná té zmrzliny, to už tady teď padlo. Co jsem si tady našel, potřebovala led, sůl, smetanu, cukr a spoustu ruční práce. To tenkrát, ano, tenkrát z Anglie z roku 1665. Jo, tam je jeden z prvních dochovaných receptů na smetanovou zmrzlinu, takže Evropa od té doby může slavit. Matematika nebyla moje silná stránka, takže pojďme si to odpočítat, přepočítat, určitě to bude nějaké skoro půlkulaté výročí. 1665. Jinak v 19. století přišly ruční zmrzlinové strojky a později průmyslové chlazení. Zmrzlina se tak dostala mezi... Čajová mi chutnala, pardon, teď jsem si vzpomněl. Čajová, kopečková, to si pamatuju, prosečnice, moje mládí. Pokračuju, kornouty se výrazně rozšířily po světové výstavě v americkém St. Louis v roce 1904. Z někdejšího luxusu se postupně stala jedna z nejoblíbenějších letních pochoutek světa.

0: Řeknu vám, že se zmrzlinou to mám v životě tak asi jako s jídlem běžným. Nedělím se. Nedělím se, já vím, existují smutné oči, třeba Bára tady, která nám pochrupkává tady pod mixážním stolem, tak nedělím se ani s ní. Copak ona se mnou podělí? Nepodělí, v žádném případě. Volíme nejlepší zmrzlinu, ta nejlepší příchuť, nebo případně, kde jste jedli tu nejlepší zmrzlinu, která vám utkvěla v hlavě, a vzhledem k tomu, co jsem tak nějak jako poznamenal si tady a co jste zatím zmínili do vysílání, řeknu vám, že vás téma za A zaujalo, za B máte takové zmrzliny, které vás doprovázely mládím a dnes v pozdějším věku, taková fialková z Maďarska, Bulharska, řeknu vám. No, je to rarita, je to zážitek, je to mana, je to nebe v hubě. Kdo nám volá dál, dobrý večer nebo pěknou noc, kdo je tam?
1: Dobrý večer, tady je Helča z Chocerad.
0: Zdravím vás, Chocerady. Tak řekněte nám to, kde se tam prodávala ta Meruňková?
1: No, je to bývalý hotel Ostende, který teda bohužel už asi 18 let nejede. Býval to nejlepší hotel ze šlapadlama u řeky a zmrzlina byla mňam.
0: Takže nejenom ta Meruňková, jo, i další.
1: Ta Meruňková, no.
0: To počkejte, jako fakt, že tu Meruňkovou i vy si ji vzpomínáte?
1: No jistě, já už jsem za Zenitem.
0: No ne, tak jsem to nemyslel, to jako, tak, že byste, máte, víte co, tak zase jste moudrá na zmrzlinu, že jo, jako oproti dnešní mládeži, ale zajímá mě opravdu, jako to byla vyhlášená zmrzlinárna v tom hotelu?
1: Vyhlášená zmrzlina široko daleko. Byla tady i cukrárna v obci a ta jako, ta zmrzlina, sice tam prej měli dobrou zmrzlinu, ale protože já nejsem vyznavač zmrzlin, já je nejím. Ale tuhle tu Meruňkovou jsem asi třikrát měl.
0: Vidíte?
1: Ale to jste měl pocit, že máte utržený, vonavý, přezrálý Meruňky.
0: No celý sad v ústech, ano. A byla to smetanová nebo sorbetová? Jako taková ta ovocná šťáva. Smetana. A to tam prodávali jenom tu Meruňkovou?
1: Jenom tu Meruňkovou.
0: Ty blaho.
1: On tam byl, pan šéf hotelu byl na to velice šikovný.
0: Vidíte, milí posluchači, ani mě nevadí, že tady paní posluchačka nemá ráda zmrzlinu a že se teda nemusí a že vlastně by nemusela ani zavolat, ale jak poslouchá, vnímá a hned se připojí, tak se mi to líbí, spolupráce na 100%. Tak vám děkuju.
1: No po 22 nepřijatých hovorech.
0: Já za to nemůžu.
1: No a pak další výborná zmrzlina byla v Sázavě Černé Budy. Já už se přesně nepamatuju jméno majitelů té cukrárny, ale vím, že když jsme s babičkou jako děti chodili do Sázavy do kostela, tak odměna byla teda 2 kopečky zmrzliny. A protože já tu zmrzlinu nemusím, jo, tak já jsem dostávala takovou tvrdou čokoládovou placku s oříškama.
0: Takhle ta zmrzlina by byla lepší.
1: Hele, je to dneska 10 let, co mi umřel muž a ten teda byl přímo požírač zmrzlin, no. No, to jsme jeli třeba do Benešova a kde, kolem kterýkoliv cukrárny, tak si musel zmrzlinu dát.
0: No jo, tak to je můj člověk, to já musím taky. A teďka ještě, když si uvědomím, a není to snad ani zas tak dlouho, třeba když se jede směr jižní Čechy, tedy dobře projedeme Benešovem, tak se dostaneme přes Bystřici, přes ten kopeček, přes Čapák, pozor, jsme u Votic. A když byste otočila na Vrchotový Janovice a Sedlčany a nedojela do Votic s tím pádem, tak vlastně tam hned vás počíhá jedna zmrzlinárna, vlastně nechci to, nebudu říkat ani název, ale taky výborná. A paní se bojí Báry tady. Mám vždycky z ní respekt velký, takže se jí rozklepe ruka, natočí toho víc.
1: No, jinak teda mám 2 pejsanky a vnouček si rád kupuje tu ruskou zmrzlinu do mrazáku. Nicméně minulý týden si dal ruskou zmrzlinu na talířek na konferenční stolek a šel si pro lžičku.
0: A tady někdo lízal jiný.
1: A než se otočil, tak bylo po zmrzlince. Zůstaly pouze oplatky.
0: No, mají vaši pejskové výběrový jako vkus, jako zanechat oplatek, no tak stejně rozblemclý, že jo?
1: No je rozblemclý, ale to si s tím přeci nebudou zalepovat zoubky a pisky a tak dále.
0: A taky házeli potom ten pohled, jako kdo tam byl, jako kdo to udělal?
1: Ano, tak oni v tu chvíli teda dají ocas mezi nohy a zalezou si každá do svého pelechu.
0: Jo, a ukazují,
1: oni tam nebyli.
0: A ukazují zuby? Ještě mezi tím. Bára, když něco udělá blbě, anebo ví, že se mi to nebude líbit, tak hned ukazuje zuby a má ocas úplně schovaný. A dělá, já jsem to nechtěla udělat, ale udělala jsem to, protože pán Pří to tak chtěl.
1: No jiná zmrzenáři, nechte si chutnat. Ať vám ty zmrzenky chutnají a zkrátka jednoduše pokračujte v krásném pořadu. A jináč teda chod se rady opravdu Ostende Hotel byl vyhlášený dlouhý léta.
0: Děkuju pěkně. Dobrou noc.
1: Taky dobrou noc.
0: Moc příspěvku na téma zmrzliny, příchutě, druhy, koukám, tady to vidím, třeba Inka, dobrý večer, pane Honzo. Já miluju zmrzlinu a nejvíce ovocnou, vodovou, navíc si kupuji různé nanuky a zmrzliny vajíčkové v autíčku, které jezdí jednou za 14 dní, nemám ráda pistáciovou a nevyhledávám vanilkovou, můžu čokoládovou a děláte mi nepředstavitelné chutě před spaním. Přeji všem dobrou noc. Inka z Hradce Králové. No, nedá se nic dělat, ty chuťové pohárky, které máme, ty se potřebují trošku před spaním počechrat, že? Všem člověk na to myslí a hned by si dal. Ondra, dobrý večer, pane Honzo, nejlepší zmrzliné v sušici v pizzerii u Itala, tam se dá vybrat. Ital to tam potom dá do kornoutu sladkého nebo klasického, nejlepší zmrzlinu, má citronovou příchuť. Ta, co dává křídla, vanilkovou, čokoládovou. Já mám rád jahodovou, citronovou. S pozdravem, Ondra, sušice. Myslím, že skupina Marcias taky k tomuhle tématu má něco říct.

0: Miluše z Ostravy, hezký večer přeji všem. U mě vítězí vždy vanilková, této podobná stračatela, je vylepšená čokoládovou drtí. Pane Honzo, zavřete oči a představte si, že bydlíte v domě, kde se sejdete jedno patro, jste v cukrárně. Tak to je moje dětství. V létě každou neděli po obědě jsem jako dítě s termoskou. No jo, my jsme chodívávali taky s termoskou, sloužící pro zmrzlinou. Se běhla to jedno patro a za pár minut jsme mlsali. V zimě to probíhalo obdobně, ale byly i to zákusky. Koncem 60. let nám cukrárnu zavřeli a už nebyla nikdy otevřená. Dobrou noc, Miluše, děkuju. Eva, poslouchám, připomněli jste mi zmrzliny v zahraničí, kdy si v Bulharsku jsme si kupovali sladoled. A jednou jsme se nemohli nějak domluvit, protože Bulhaři mají obráceně ano, ne v pohybu hlavy, nakonec z toho vyšlo sladolec Niama. Zmrzlina nebyla, protože došla. V Tallinnu jsme chodili na zmrzlinový pohár, kdy nám zmrzliny posypali oříšky a polili karamelovou polevou, moc dobré. Pak si vzpomínám na zmrzlinu, když jsme byli po sametu v Benátkách, přesně si pamatuji, na malé městíčko, na náměstíčko, kde jsme si kupovali, to ještě platil italské liry. Loni jsem byla v Římě a průvodce nás zavedl do gelaterie a tam měli 200 druhů zmrzliny, opravdu někde poblíž Panteonu. Dala jsem si dva druhy, temnou čokoládovou a asi kokosovou, byly mňam, mňam, mňam. A kopečky tak kornout nandané, že zmrzlina kornout bohatě přesahovala a nespadla. Nebyla ani nějak zvlášť drahá, jinak mám ráda čokoládovou. Nedávno jsem si dala na pouti točenou, byla dobrá. Všechny zdravím, Eva. Evo, je pravda, že v zahraničí nějak úplně nekoukáme možná na ty ceny, ale když ono je to tak mrazivě dobré, že? No nic, popojedem.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Kdo nám volá další? Ano, už je třeba vybrat dalšího volajícího posluchače, posluchačku, třeba vás. Halo, halo. Ano, taky, zdravíme. Koho a kam?
2: Zuzana, Rumburg.
0: Zuzano, v Rumburku máte jaké chutě?
2: Různý.
0: Jako
2: ovocný, ano. Metanový, ale já jako holka, teda od malička, tak miluju točenou zmrzlinu. Dřív to se říkalo vodový zmrzliny, takže ovocný.
0: Ano.
2: Ale byly i výjimky, když jsem teda milovala, to byla Brusel, se tomu říkalo, ta je s alkoholem.
0: Mm-hmm.
2: Tak to jsem hrozně měla ráda. Potom teda ty family frošťáci, jak my jsme jim říkali, tak ty měli výbornou oříškovou zmrzlinu. Potom teda jsem milovala, a to už snad se nedělá, byly jahody v cukru, mražený. To nebylo takový klasický rozmixovaný pyré zmražený, ale opravdu kusy jahod. No a co úplně nejvíc miluju, tak je palačinka s ovocem, se šlehačkou a se zmrzlinou.
0: Je vidět, to jste mi teďka ještě taky připomněla, že jsem si dával, nevím, jak se to jmenuje, ale smažená zmrzlina, že měla těstíčko a vevnitř to bylo krásně takové napůl rozteklé, ale i zmražené, chuťově výborné. Ale to zase klasická zmrzlina, na tuto stejně nemá. Kolik tak zmrzliny sníte za rok?
2: Já jí moc nesním, jako v létě jako si občas dáme, tak miluju teda citrónovou nejvíc. A pak, jak už tady jednou zazněl, tak teďkon slaný karamel, tak to je úžasná.
0: Citrónová a slaný karamel, moc krát děkuji, mám to zapsané. A že zdravíme i průměrného spotřebitele nebo konzumenta zmrzliny. Dobrou noc.
2: Dobrou noc.
0: No, koukám se ještě tady, točená nebo kopečková, jo, to je důležité. Jo, nikdo to neřeší, já to teda řeším, já radši točenou. Točená zmrzlina vzniká přímo ve stroji, který připravenou směs současně chladí, promíchává a vhání do ní vzduch. Proto bývá měkčí, lehčí a obvykle se nabízí jen v několika příchutích. Kopečková zmrzlina se vyrábí předem, skladuje se v mrazících vanách a obsluha ji porcuje nabíračkou. Může být hutnější a zmrzlinárna díky ní nabídne podstatně více příchutí a taky, promiňte, já vím, že se vás to netýká zrovna té vaší výrobny nebo prodejny zmrzliny, ale na Kopečka V se docela dost dobře vydělává. Jinými slovy. A nedej bože, když koncem 80. let v Praze otevřeli a prodloužili otevírací dobu italské.
3: V těchto dnech zahájila svůj první víkendový provoz také italská cukrárna ve Vodičkově ulici. Jde tedy o další provozovnu v centru města, jejíž pracovníci jsou ochotni poskytovat služby i o volných dnech. Vybrat si zde můžete ze 7 druhů ovocných zmrzlin a nejméně 20 pohárů, z nichž některé lákají již samotnými exotickými názvy, jako například Amoretto, Monza nebo Oria. Během května by zdejší sortiment měla obohatit novinka, připravovaná zmrzlina kiwi. Takže italská cukrárna, kterou můžete v sobotu navštívit od 10 do 16 a v neděli od 12 do 18 hodin, má od nynějška otevřeno bez zavíracího dne.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: jako takový chemický pokus. Pro někoho je zmrzlina jen rychle osvěžení v horku, pro jiného je to vzpomínka na dětství. Prázdniny u babičky, frontu před cukrárnou, točenou do papírového kornoutu nebo nanuk z mrazáku na koupališti. A někdy stačí jedno, nestačí, jeden kopeč, tak to bych, až, no, jeden je málo. Pojďme radši k dalším volajícím sem k nám, koho vybrat, třeba vás. Halo, halo, halo, kdo tam?
1: Dobrý večer, tady je Květa z Táborska.
0: Zdravím vás, Květo.
1: A já celou dobu čekám, jestli někdo vzpomene na výbornou zmrzlinu v Kamenném újezdu. A zatím se nikdo neozval.
0: No.
1: Já to mám spojený, když jsme jezdívali z Tábora vždycky takhle v létě na otáčivé hlediště do Českého Krumlova na Divadlo, tak se stavělo za Budějovicama je Kamenný újezd a tam v tom Kamenném újezdu tam byla cukrárna a byly to jako v 60. 70. letech soukromí nějaký cukráři a ty tam měli opravdu výbornou zmrzlinu, tam stavěli všechny autobusy, které jeli...
0: Ne na čurání, na lízání.
1: Ne, tam stavěli kvůli té zmrzlině a všichni si tam dávali tu zmrzlinu. Když se někdy trefilo, že tam před náma přešlo několik jako autobusů, tak taky jsme třeba museli čekat, než zmrzlinu udělali.
0: No.
1: Protože to měli všechno vypotřebovaní. No a měli tam asi 5 druhů jenom, ale oni si tam pekli i ty kalíšky, takový to
0: wafle,
1: nebyly kornouty,
0: ano.
1: Ale takový jako kalíšky.
0: Ano, takové mističky, mističky třeba, dejme tomu.
1: Takový mističky to byly. Jako, no a ty byly ještě lepší než ta zmrzlina.
0: No, když si představím, že jsem měl autokarovým zájezdem do Českého Krumlova, no tak to je ale i cesta zpátky, rozumíme se. Jenom tam.
1: Cesta zpátky, potom to už bylo pozdě večer, to už cukrárna nefungovala.
0: Tak to věděli, kdy zavřít, tak to jo. A čím byla ještě zvláštní ta cukrárna? Jako měli tam originální příchutě, nebo byly nechemické, nebo byly, jaké byly ty zmrzliny?
1: No, oni měli jen asi tak 5 druhů, tehda se nedělalo tolika druhů, jako bývá teď, ale byly opravdu výborný a já většinou jsem si dávala čokoládovou a smetanovou. No a pak tam měli ještě taky, myslím, že tehda už bývala tam ta zelenkavá, taková ta pistáciová, ale no zase jsme museli, aby jsme tam nestáli dlouho, no tak jsme si každej dával tak většinou ty 2 kopečky, oni měli takový jednokopečkový nebo dvoukopečkový ty kalejšky, jo. Takže jsme si dávali ten dvoukopečkovej a honem, aby jsme to jako slízali, než aby zase jsme nezdržovali ten autobus.
0: Já mám zavřené oči a sním u toho, jaké to vlastně by bylo, kdyby tam projížděl Honzík a kdyby si dával zmrzlinu kopečkovou. Fuj, pistáciovou úplně ne, ale kteroukoliv jinou ano. A klidně vlastně to zmrzlina je prostě obecně pro mě božská.
1: No, my jsme tam opravdu jako vždycky se tam muselo zastavit, protože to už jako jsme se těšili pomalu víc na tu zmrzlinu, než na to divadlo.
0: No, samozřejmě i divadelní bůh to tak chtěl, tak to bylo jasné. Musel si vás nějak naladit a jinak než kopečkovou to nešlo. No, je pravda, že výborným takovým ochutnávačem nebo člověkem, který miloval zmrzlinu, tak to je režisérka Věra Chytilová.
1: No, já myslím, z vyprávění ano. Pana Doležala, že jo?
0: Donutil, Miroslava Donutila.
1: Donutila, pardon, já jsem to...
0: Ne, nevadí.

0: Všichni víme, o čem, co myslíte a vlastně o čem by se mohlo teď i mluvit, takže dobrou noc a děkuji vám.
1: Já taky, dobrou noc, děkuji, nashledanou.
2: No a staružina vau, jednu vanilkovou, jednu čokoládovou, jednu karamelovou, jednu stračatelu, jednu bavkovou.
3: No prostě namenovala toho strašně, teď ti to dali na ten talíř a já to zaplatil. Ale to by mě samozřejmě tak nevadilo, že jo? Já jsem to platil rád, pán má platit dámě. Mě štvalo to, co bylo potom. Ona si to přinesla ke stolu a začala frflat. Říkala,
2: to vůbec není ostružinová to. Má tak otřesnou chuť. Jak ze švestek nebo z čeho. Bo tady tato čokoládová, ty to je z nějaký náhražky nebo z čeho. To je tak příšerný.
3: Říkám, co je příšerný, Věro, je to tvoje frflání, já už to nebudu poslouchat, mě to nebaví, já toto furt ještě platím.
2: Aby ses neposral.
4: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No, voláte tak, že z toho mám jednu pomerančovou v očích, jo? Takže to, že k nám někdo volá, tak tady vidím šestkrát a oranžovou barvou. No tak někoho zvolit. Kdo je na druhé straně? Tady Honza.
5: Tady je Michal, Jižní Plzeňsko, dobrý večer.
0: Michale, dobrý večer. Jak velký jste milovník zmrzliny?
5: No tak, velký rozhodně jsem, jsou i mé děti, milovníci.
0: Ano. Tak to je po vás.
5: No, je to asi genově založené.
0: Jistě, to se přenáší, to je jasné.
5: No a co se týká jako příchutí, tak u nás vede třeba maková zmrzlina.
0: Jo, to by se maková. Předtím Američan pokřižoval, protože by řekl, to není možné, to není I love you.
5: A oni tomu nerozumějí.
0: Jasně, já chápu.
5: Takže u nás vede maková, potom samozřejmě takové ty víceméně vodové, jako okurkové a z jiného ovoce udělané.
0: Ano.
5: Ale byli jsme v Lošticích, to je meka tvarušku, takže u mě vede i tvarušku.
0: No já jsem ji záměrně zmiňoval, to zrovna jsem teďka nějak zaznamenal nějakou reportáž v televizi, že právě cukrárna tam nabízí tuhle tu příchuť. Takhle smrdí ta zmrzlina stejně tak jako ty tvarušky, teda voní.
5: Ne.
0: Ne?
5: Ne, tvarušky voní a zmrzlina mohu jako doopravdy odpřísáhnout, že vlastně to nebylo cítit pořádně. Já bych jich tam snesl mnohem.
0: Jako málo vyzrálá byla teda, jo, jinými slovy.
5: Málo vyzrálá, ano, přesně tak, že to Honzo úplně dokonale.
0: No, teda... Teď si zrovna přemýšlím nad svokrou tchýní, která dorazila do Prahy a ona miluje rum, takový ten, ale ten český, jo, který se vlastně nesmí jmenovat rum. A myslím, ano. Že jí by potěšila taková umová zmrzlina,
5: aha.
0: Aby, jo, že jí, ona říká, děkujem velmi pěkně za dárky, obzvlášť ty, které cinkají. A doufejme, že i příště přivezete ten nízkopercentní, lebo iba tak já můžem vypít celou flašu, nič mi nie je.
5: Jo, takhle, no tak to už moc o alkoholu asi zřejmě tedy není ta flaška.
0: No, to je to. Ne, ona to sice tak jako drobí, nechce říkat, že alkohol, ne, vůbec ne, tak jsou cvičený, jo, a já se učím jenom. A nejde mi to samozřejmě. A nechci se zase učit na starý kolena úplně všechno. Ale děkuju za srdečkovou, teda olomouckou srdečkovou, doporučujete, jestli mi nebude chutnat. Tak nevím,
5: tak
0: ale...
5: Tak si mě najdete.
0: Já si vás najdu, Michale. A tu makovou ruším. V ten daný okamžik makovou ruším. Děkuju moc.
5: Je dopravy taky dokonalá. Mějte se moc hezky a všem posluchačům krásnou noc. Na shledanou.
4: V mládí jsme...

sezóna. Jenom meruňky chytli plíseň, rodinný typ, mám to rád. Neruš mě tu grilovat, někdo píše statusy.

0: typ.
1: Koukám na příspěvky, teď mi tady skočil příspěvek Originál Gangster píše. O čem je tento pořad? Dobrá zmrzlina je mražená, špatná je rozteklá. Tam, co se neprodává ruská zmrzlina, určitě dělají Ukrajinci a tam, odkud volala ta paní, evidentně ještě žádní nedorazili. Pane jo, vy máte starosti, Originál Gangster. Samozřejmě ne každému dnešní téma v noční lince mohlo vyhovovat, ale v soudě podle toho, jak voláte, jak píšete, myslím, že se klaním k tomu, že vás to bavilo, protože jste taky dost zavzpomínali u zmrzliny a to fajn, že člověk si vzpomene na něco, co ho provázelo životem nebo provází životem, protože vzpomínky nám nikdo neveme. Pravda, vzpomínky někdy mohou zabolet, ale o tom je taky noční linka, máme i jiná témata, takže myslím si, že Evu potěším tím, která píše, že a po delším čase začala poslouchat noční linku, kterou moderuje pan Macon. Opětovně na začátku 13-minutový rozhovor sám se sebou, přihlouplé řeči, ani dnešní téma není zajímavé, možná tak do dětských vysílání. Počkám se na tu zítřejší noční linku, snad tam nebude znovu. A za chvilku vám řeknu, kdo bude vysílat a jaké bude téma a kde se společně zase příště uslyšíme, ale je třeba to uzavřít, to dnešní povídání. Kateřina píše: zdravím všechny příznivce zmrzliny, jako malá holka jsem si zapadíka kupovala Eskimo. Dneska stojí 17. Vyrábí se sice u nás v východních Čechách, ale největší fór je, že ten klacík v něm se vyrábí a dováží z Itálie. Zdravím. Vidíte, to by mě ani nenapadlo. Taky tady třeba mám tady Eva, zdravím vás Honzo, i noční linku. Zmrzku odmala mám ovocnou, vanilkovou, nemám ráda, pamatuju ze školky kopeček 80 halířů za takovou malou hranatou mističku. Mám ráda jahodu, meruňku, malinu, kokos, mango, ořech a karamel, tu si kupuju za odměnu, když jdu na nákup. Zdravím z Krakonošova. Evo, jak často chodíte na nákup, by mě zajímalo teda, jak často si gratulujete a dopřáváte. Mám tady i třeba příspěvek od koho ještě. Dobrý večer, pane Honzo, za mě nejlepší zmrzlina italská, kterou kdysi dávno točili u bývalého priory v Chomutově. Nikde už jsem ji pak neviděla, nechutnala až jednou na filmovém festivalu ve Varech, ale ta cena, ale nelitovala jsem, byla smetanovo-čokoládová nebo jahodová. Jana, no i vám děkuji. Taky od vás telefon, to musí být, kdo se k nám přidá, 731 800 900, ať to máme komplet. Halo, halo, kdo jste? Představte se nám, tady Honza.
2: Dobrý večer, tady vaše věrná posluchačka Jitka z Brna.
1: Zdravím, Jitko, do Brna. Jaké tam máte chutě?
2: Vy jste mě tak vyprovokovali, protože nemám zmrzlinu, tak jsem si vzala studený jogurt z ledničky, trošku sirupu do toho a snědla jsem to z chuti jako zmrzlinu.
1: Ano, vážení posluchači, teď jste slyšeli smutný příběh z Brna, který vlastně vyřešil chutě, ale nenahradilo to úplně na 100%.
2: To no to jo... ne, ale tak trošičku, no.
1: Jakou zmrzlinu máte ráda? Točenou nebo kopečkovou, případně domácí nějakou svou?
2: No mám ráda ovocný.
1: Vodový, smetanový?
2: No, smetanový raději.
1: Smetanový, a takže máte nějakou konkrétní jako na mysli, že si jako jí pohlídáte, až je v akci, až je levnější, že si jí dopřejete, že si dáte celý ten kyblík třeba?
2: No tak to ne, to jsem si ani nikdy nekoupila takový kyblík, jenom vždycky točenou. A mám ráda ty jako citronovou a takový, no.
1: A jste ten ovoce. Typ, který rozmazluje své děti nebo případně vnuky, vnučky tím, že kupuje třeba polárkový dort? Já to třeba neměl rád. Polárkový dort.
2: Já to taky nemám ráda.
1: Takový jako vlastně
2: takže
1: nic.
2: Takže to nekupuju.
1: No tak zaplať pámu, správný názor
2: z Brna. A já naštěstí mám vnučky tady na neštěstí až z Anglii, vnučku a pravnoučata. A ty druzí jsou taky daleko, no takže vidím jednou za čas a to musím dát na maminku, co by jim dovolila, nedovolila, takže to jsem omezená tady v tomto.
1: Dobrá, jakou příchuť si mám napsat, že je úplně podle vás ta nejlepší?
2: Tak já mám ráda ovocný, citronovou a jahodovou, nebo jaký jsou takový nějaký ty ovocný.
1: Mm-hmm, píšu si to tady, citronová, jahodová. A že vám děkujeme pěkně za zavolání.
2: Mějte se krásně, ráda jsem vás. Ráda vás taky poslouchám a držte se a mějte se. A
1: vy zdraví, taky, děkujeme, dobrou noc.
2: Naschledanou.
1: Já myslím, že čas si dát Hanu Zagorovou. Víte, ona má písničku velmi smutnou, tklivou, líto, je mi to líto, můžeme jí pustit tu písničku. Véťo, kopni to tam, ale zároveň pust vyjádření paní Hany Zagorové z Nebes o tom, jak ráda jezdila do zahraničí. Z jednoho jediného zásadního důvodu, protože tam mohla se zmrzlinou dělat, co chce, protože Hana Zagorová byla tak jako my, smrtelníci, úplně normálním člověkem a taky se někdy pokydala.
0: Když jsem venku, kde mě nezná ani pes, třeba já nevím, někdy v nějaký Americe nebo kdekoliv, tak to je úžasný, tak jdu a dám si zmrzlinu. A víš, že si můžeš to zmrzlinu dát?

0: Posloucháte Český rozhlas, zdravíme vás, přejeme krásnou dobrou noc. Vysílání s Honzou Macounem na technickém pracovišti s Petrem Kubalou. Řekněme si na rovinu, že všechno má mít svůj konec, tak budeme moc rádi, když to ještě s námi strávíte těch pár minut. A kdo bude poslední u telefonu? Halo, halo, Honza, pěknou noc.
1: Dobrý večer.
0: Ano, stručně, prosím, tak pěkně. Kdo je tam?
1: Ano, tady Ignác. My vás posloucháme každý rok takhle na dovolené. Já jsem musel, že jsem se dovolal. Tak já to zvemu z rychlovka. Když jsme jezdili na takové pivní čundry, tak je to Podštejn. A tam je skvělá zmrzlinárna, kde mají strašně vtipné takové slogany. Přistupte blíže, tady se blíže. A proletáři všech samý, vylište si a teď tu poštejskou zmrzlinu. Tak to jsem vám chtěl říct a ještě jednou děkuju pan Macoun, že jsem se vám dovolal a měl vás rádi ty vaše pořady.
0: Děkujeme. Děkujeme moc, byl jste poslední, dobrou noc.
1: Díky, dobrou.
0: Já ještě vlastně to tak jako shrnu všechno, jak to vlastně dneska dopadlo. Nejoblíbenější chutě vás, volajících a vy, co jste psali v posluchačském hlasování vlastně... Zvítězila jahodová zmrzlina, kterou uvedlo nějakých 6 lidí. Za ním skončila čokoládová, citronová. Další posluchači obecně dali přednost ovocným zmrzlinám nebo zmrzlinám, které vašem pohárkům vyhovují vanilková, kokosová, taky slaný karamel se tady objevil, ale největší vzpomínání bylo přece jenom na tu meruňkovou. Řekněme si na rovinu, meruňková, ta z těch chocerat u toho neexistujícího, to, víte co, já jsem to vlastně za A, tam jsem ji nikdy nechutnal, za B, přišlo mi to stejně tak zvláštní, že tam vyráběli jenom tuto zmrzlinu, jako když se chodívávalo do Světozoru, že na pohár tady v Praze a tam vám natočili tu jahodovou, banánovou. No ale je to v dnešní době, když poodhlédnu od ceny, chutná stejně, ale mám pocit, jako kdyby se tam vysypal celý cukrovar do toho. Ale děkuju pěkně, zmrzlinové štěstí tady bylo. No předělíme a rozloučíme se. Končíme. Já se ještě podívám, kdy se uslyšíme příště, nebo kdy, kdo vysílá. Všechno tady pro vás mám, opouštíme zmrzlinu, děkuji pěkně, na koho se nedostalo, koho jsem nepřečetl do vysílání, omlouvám se, bylo vás opravdu moc. Třeba se k tématu zase někdy vrátíme. Mimochodem, další vysílání pro vás bude mít Borek z Brna a téma Takhle jsme si hrávali. No to je docela fajn, vzpomínání v noční, už dnešní lince, hodinu před půlnocí. Já se ještě podívám, kdy se společně uslyšíme příště. Nebude to dlouho trvat, nebude. Tady jsem si to poznamenal na svém profilu na sociální síti Facebook. Ano, Jan Macoun, pomlčka moderátor. Prvně v životě jsem tam přidal témata na celý měsíc. Ano, už to tady mám. Uslyšíme se v úterý 4.8. hodinu před půlnocí a téma podstatně složitější, vážnější. Život za katrem. Tak se budu těšit na případné příspěvky bez vás, bez posluchačů, přispěvovatelů do noční linky, by to totiž nebylo ono. Těším se na slyšenou, Peťo, děkuju za techniku, vám, že jste poslouchali a že jsme vás teda možná takhle před ulehnutím nebo už v posteli, kdy jste ne a ne zabrat, taky dost navnadili, protože teď už víte, co máte v těch tropických následujících dnech dělat. Lízat dobrou.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: V našem pořadu se věnujeme předním komikům a hercům, kteří kdy dělali dobrou zábavu. Ale měli bychom také říct, že za jejich úspěchem stojí i ti druzí, ti v pozadí, ti, co jim přihrávají. A jednoho takového vám dnes představí Patrik Rozehnal. Zaslouží si totiž být stejně tak nasvícen na scéně, jako třeba Felix Holzmann. Víte, kdo se narodil 19. července roku 1924?
2: Podívejte se, pane, to já přece nemůžu vědět.
1: Byl to Franta Univerzál.
2: Co kdo?
1: No náš komik.
2: Tak dejte mi nějakou otázku a já se pokusím ji správně zodpovědět.
1: Tak jinak, jak se jmenujete vy?
3: Já jsem doktor Vobtáhlo.
1: Tak to jsem chtěl asi mluvit o vašem bratrovi.
3: Dívejte se, já jsem nikdy žádného bratra neměl.
1: Ale jen si vzpomeňte, František Budín... Budín.
3: Nebudete mě učit znát mé příbuzenstvo. Musím vědět, jestli jsem měl nebo neměl bratra.
1: Tak to budete koukat. Povíme si o Františku Budínovi, který léta dělal partnera Felixu Holzmannovi. Co tomu říkáte teď?
4: Ale že koukám jako blázen.
1: No, to jsem vám chtěl říct už na začátku.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Řeč bude tentokrát o Františku Budínovi, který se narodil, jak už jsem prozradil, 19. července roku 1924 a přátelé a kamarádi mu říkali Franta Univerzál. Měl povahu dříče a naprostého perfekcionisty. Přestože zábavě zasvětil celý život, ne všichni si na něj úplně vzpomenou, protože první, kdo stál ve světle reflektorů, byl hlavně Felix Holzmann. S ním spojil svůj mediální úspěch právě František Budín. Potkali se v Litoměřicích, kde taky poprvé spolu vystoupili.
2: Já budu dělat soutěž s obecenstvem, můžete se té soutěže zúčastnit a můžete něco vyhrát, získat nějakou cenu.
3: Jo.
2: No ovšem.
3: A to bych mohl něco vyhrát taky
2: no,
3: u toho?
2: No říkám, že ano.
3: Jo.
2: No.
3: No tak to jo, to bych se zúčastnil.
2: No tak pojďte sem k tomu mikrofonu.
3: Aha.
2: Já vám dám příležitost, abyste viděl, že to není tak jednoduchá věc, jak se domníváte.
3: A to bych mohl něco vyhrát, říkáte?
2: Říkám, že ano, protože právě teď tady bude kviz.
3: Aha, no tak to jo, teda kdo tady bude?
2: Co kdo? Kviz, neznáte kviz?
3: No kviz je jasno, ano, takový malý blonďák. To je,
2: ale jo. Ne, kviz je zkrátka hádankové soutěže.
3: Jo, tahá, no, já už vím. Jo.
2: Podívejte se, soutěžící dostane otázku, na kterou se snaží odpovědět.
3: Ano, ano.
2: A kdo má nejvíce správných odpovědí, získá body a podle ohodnocení dostane cenu.
3: Cenu, že jo, tak to bych se zúčastnil, ano, to já dovedu, dobře. Samozřejmě, to není žádný.
2: Tak já vás ovšem nejdříve seznámím s otázkami, bude jich celkem 6. 3 otázky pro vás budou z oboru, který věřím, že... Co se otáčíte pořád?
3: Ne, jen koukám, jsou ty ceny, víte?
2: To donese pořadatel po skončení soutěže.
3: Aha, tak potom, no, dobrý.
2: Tak začněte třeba vy, dejte mi nějakou otázku a já se pokusím ji správně zodpovědět.
3: Ano, ano, takže já se vás něco zeptám, že jo? A
2: ano.
3: Hned můžu něco vyhrát.
2: No ne, no. Počkejte, to je na zkoušku.
3: Jo, takhle,
2: až vy budete odpovídat, pak můžete vyhrát.
3: Jo, takhle, aha. Takže se něco zeptám, cokoliv, to je jedno,
2: no,
3: že jo?
2: No to je jedno, co vás zajímá, nebo co chcete vědět, tak na to se můžete zeptat.
3: Ano, co mě zajímá, nebo ano. Tak. Tak mě třeba řekněte, to by mě zajímalo, kdo mě včera vypil ten rum ve špajzce.
2: Podívejte se, pane, to já přece nemůžu vědět.
3: Jste říkal, že se můžu ptát cokoliv, no.
2: No cokoliv, ale cokoliv ten soutěžící může znát. Podívejte se, abyste přibližně pochopil, o jaké jde soutěžní otázky.
3: No.
2: Tak nejdříve já se budu ptát vás.
3: No, tak se něco zeptejte, no, teda.
2: Tak řekněte mi například, kde je Zanzibar.
3: Zanzibar?
2: Ano, Zanzibar.
3: Ano. Tak Zanzibar tedy, a to jako přesně, že jo?
2: No přesně, to je Zanzibar, no, přesně.
3: Tak Zanzibar přesně, já nevím, já tady tak ty putiky neznám, takže přesně tady jako...
2: Podívejte se, pane, Zanzibar není žádná putika, ale no. Ostrov u Daresalámu.
3: Ano, u jakýho salámu?
2: U Daresalámu, to je město v Africe.
3: Jo, v Africe, ano. No ale jak já můžu vědět, že Zanzibar je u nějakého města ze salámu, když jsem tam v životě nebyl?
2: Podívejte se, to nehraje roli. Otázku se správně nezodpověděl. Nemáte žádný bod, ptáte se vy mě. A je to.
3: No jo, žádný bod, tak to nemůžete dát takovýhle divný otázky taky. Salámový, že jo? To se zeptá něco lehčího, že od ceny, a ne no, takovýhle...
2: Dovolte, já se domnívám, že to nebyla těžká otázka. Ale když se tak vám dám jinou podobného druhu.
3: No něco, co vím, a ne takovýhle divný.

0: Abychom si trochu vysvětlili, jak se vlastně potkal František Budín s Felixem Holcmanem, měli bychom začít právě u pana Holcmana. V roce 1949 jako herec u Ochotnického divadla se dostal třeba i k hlavní roli v Charlieově tetě, což prý tenkrát bylo něco jako bomba. Holcman měl prostě štěstí. Takové hry se už v tehdejší době nehrály, ale jejich ochotnický režisér se dobře znal s jedním soudruhem, který jisté hry tenkrát nepovoloval nebo povoloval. A tak hráli Charlieovu tetu, ale jen po dobu 2 měsíců. Sice bylo denně vyprodáno, někteří šli dokonce 5krát a fronty se stály i přes noc, jenže nakonec bylo představení zakázáno s odůvodněním, že prý na lidi působí jako morová nákaza. Proto potom hráli takové veselohry jako Těžká Barbora, Balada z hadrů a podobně. I ty ale byly brzy staženy. Úspěch se prostě nepromíjel. Po těchto malých divadelních úspěších napadlo Felixe Holcmana dát dohromady nějaký komický monolog a jezdit s ním jako komik po estrádách, které byly v tehdejší době velice žádané. Rozhodl se, udělal to a uspěl. V estrádní skupině z Ústí nad Labem, ve které účinkoval, vystupoval taky tenkrát jako konferenciér a manipulátor František Budín. Hned po svém druhém vystoupení mu Felix Holcman navrhl, jestli by se s ním nechtěl dát dohromady a vytvořit nějaký ten komický výstup. On na to přistoupil a tak Felix Holcman napsal jejich vůbec první společný dialog s názvem Benjo.
1: Vážení přátelé, já vám budu hrát, ale současně i zpívat.
2: Šmitec jste si nechal tady vzadu. Šmitec, zapomněl jste si tady šmitec vzadu.
1: No ale na co smyčec?
2: Nechal jste ho ležet tady vedle. Jste nechal ležet šmitec.
1: No ale na co smyčec?
2: No chcete hrát tady na housle a nechal jste si tady šmitec vzadu.
1: Prosím vás, přece tohle nejsou housle.
2: To nejsou housle?
1: No ovšem, že ne.
2: A co je to?
1: No to je banjo.
2: Co?
1: Benjo.
2: Benjo?
1: No ano.
2: Tohle to?
1: No to je benjo.
2: To je benjo tohle?
1: No samozřejmě.
2: Podívejte, benjo. Hezký benžínko to je, co?
1: No je to takový lahodný hudební nástroj.
2: Ano. No tak trošku tvarem skoro jako taková basa bych řekl, co?
1: Prosím vás, banjo a basa to jsou rozdílné nástroje.
2: No ne, je to menší, no je to menší, ne, já myslím jako taková mladá basa, víte, že to je?
1: Banjo a basa, to
2: no ne, je to menší, já říkám, že to je menší, ano, je to menší. No.
1: Koukám jako blázen.
2: Co říkáte?
1: Ale že koukám jako blázen.
2: Je tak? A víte, že jsem vám to chtěl zrovna taky říct? No, je to menší, je to jako housle, no proto jsem si to poplet.
1: Prosím
2: víte?
1: Vás, housle, dejte to.
2: Kdyby to nemělo housle. Tady tu bublinu, tak to jsou
1: jo,
2: housle.
1: Bublinu. Dávejte dobrý pozor, já vám to vysvětlím. Tak na housle se hraje s tímto smyčcem.
2: Ne jo. No. Nebo s jiným taky, že jo?
1: No nebo s jiným, jo. To je jedno.
2: To je jedno, ano, prostě ze smyčcem.
1: No. A na banjo se brnká.
2: Brnká, ano.
1: A v tom je právě ten podstatný rozdíl.
2: No jo, tak v tom je rozdíl, ano. No, ale taky se může hrát na banjo se šmicem, jako na housle.
1: Tady je vidět, pane, že vy tomu ale vůbec nerozumíte, víte, ale vůbec ne.
2: Já, vy tomu nerozumíte, pane, já jsem z hudební rodiny, tak mi neříkejte, že tomu nerozumím.
1: Vy jste z hudební rodiny.
2: No, bodeď. Táta hraje taky.
1: Váš otec také.
2: No.
1: Celá rodina hudebně nadaná. No.
2: Táta je taky ladič pijan.
1: Ladič pijan dokonce.
2: No, tak on je víc pijan než ladič, víte. Všichni jsme hudebně nadaný. No. Teď je syn taky už začíná, tak trošku.
1: Vy máte syna.
2: Syna
1: jste se ani nepochlubil, že máte syna.
2: No. Kluk je to.
1: No když je to syn, tak je to kluk. No, tak prosím.
2: A chytrej kluk je to.
1: Tak. Jako táta, no. Že jo? No jo.
2: To vám je tak chytrý dítě, víte. Vy jste nevěřil, jak ty děti už jsou někdy chytrý. Představte si, že loni vám bylo takový studený leto, jestli pamatujete.
1: No tak zima, sichravo.
2: A my jsme takhle seděli doma, v tom sichralu.
1: V té zimě, ne?
2: V té zimě zkrátka. Je. A já vám tak povídám najednou, bože, to je zima. A jak on vám kluk slyšel, že říkám zima, to slovo zima,
1: no,
2: víte?
1: No, já chápu, jo.
2: Tak vám hned povídá, bude padat níh, povídá.
1: No.
2: A uděláme hulála.
1: To je ale roztomilý. No.
2: Tak vám hned poznal, když jsem řekl zima, že by mohl padat níh a že by mohl dělat hulála.
1: No, to je ale chytré dítě, no jo. A kolik pak je mu roku?
2: Teď mu bude 14 let. on má právě kluk taky takové hudební sklony, víte? A já bych ho chtěl taky nechat učit hrát na nějaký podobný hudební nástroj. Co byste tak doporučoval, něco podobného, jako je tohle banjo?
1: Jako banjo? Nějakou brnkačku?
2: Co takovou brnkačku?
1: No tak
2: nějakou...
1: jako znalec hudebních nástrojů vám mohu doporučit, jako je kytara. A kdybyste ovšem chtěl, tak můžete chlapce nechat hrát ukulele.
2: U koho myslíte?
1: No jak to u koho? Ukulele.
2: Ukulele?
1: No.
2: No jo, ukulele, ano. A kde bydlí ten pan Kulel vlastně?
1: No člověče, jaký Kulel?
2: No ten, jak říkáte, abych ho nechal učit hrát ukulele.
1: Vy mě nechápete, ukulele je hudební nástroj.
2: Je tak, ano.
1: No.
2: Tak on vůbec nevyučuje, u něj je jenom nějaký hudební nástroj. A kde on bydlí?
1: Podívejte se, zrovna jako je banjo hudební nástroj, tak je ukulele hudební nástroj, chápejte to?
2: Já rozumím, ano. U toho kulele je takový nástroj jako banjo, jo? Ale jak si je ten pan Kulel bydlí?
1: Ten vůbec nikde nebydlí, ten neexistuje.
2: No neexistuje, když je u něj nějaký hudební nástroj, tak taky musí být nějaký pan Kulel, ne?
1: Člověče, podívejte se, já vám přece neříkám u kulele, ale u kulele.
2: No to je jedno, jak to říkáte, ne? Já taky neříkám bu, enjoy, já říkám banjo, jo? Kde ten pan Kulel bydlí?
1: Ten vůbec nikde nebydlí.
2: A prosím vás, vy si se mě děláte legraci už od začátku.
1: No jak vám to mám vysvětlit?
2: Poslyšte, Bůh ví, jestli je tohle to nějaký banjo. Já vám něco řeknu, já se teď půjdu zeptat, jestli je tohle nějaký banjo a jestli existuje nějaký pan Kulel. Ale běda vám, jestli to není pravda, vy. Tady si zatím hrajte na šmitec, vy ukulenej.
3: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Řeč je tu dneska o úspěšném tandemu Felixe Holzmanna s Františkem Budínem. A právě na toho druhého se dnes trochu víc soustředíme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jejich první výstup, nazvaný Banjo, který jsme slyšeli před písničkou, měl hned na poprvé obrovský úspěch. A tak začal Felix psát pro Františka a sebe hned další dialogy, taky úspěšné. Začali prostě pracovat ve dvojici. Nejprve jezdili po estrádách v Ústeckém kraji, později, když už měli dobré jméno, začali účinkovat i v různých varieté, v Čechách i na Moravě. Třeba ve varieté Orfeum v Karlových Varech, ve varieté Rozmarín v Brně nebo v Praze u Drahňovských. Povídali si například nad domácími úkoly syna, třeba o ptácích. Co o nich ví Felix Holzmann?
2: Jo, ptáka já poznám na první pohled.
3: Jak by ne?
2: No já.
3: A co takhle papouškům, rozumíte?
2: Papouškům jestli rozumím?
3: Jo.
2: No tak, když mluví pomalu, tak jo.
3: Ale ne, já myslím jako, jestli máte nějaké znalosti, totiž kluk tady má napsat něco o papouškovi, víte, jestli něco nevíte bližšího, nebo tak.
2: Aha, no tak to jo, to vím, no tak vím například bezpečně o nich, že jsou špatně k sehnání.
3: Tak, no, jestli chcete...
2: Já jsem si chtěl právě taky koupit papouška, víte?
3: No tak, jestli chcete, já vám ho seženu.
2: Jo, vy byste mohl.
3: No ovšem.
2: Aha,
3: no. No a vy máte papoušky rád?
2: No tak já jim všecko, což to chcete.
3: Pane Šlaušek, přece byste nejet papouška.
2: No ty nechutnají špatně, nemyslete.
3: Pro Krista pána,
2: jsou dobře nadívaný, chutnají dobře.
3: A vy už jste jedl papouška.
2: No vy děláte, jako by to bylo něco jedovatýho. Ten chutná jak kanárek, prosím vás.
3: Ale víte, co takový papoušek stojí?
2: No to já nevím, já ho dostal zadarmo.
3: No, ale ten stojí několik tisícovek.
2: Několik tisíc papoušek,
3: no.
2: Jo? Je to možný? A že mi to ten papoušek neřekne, než jsem ho sněl?
3: To bychom se vlastně dostali k tomu úkolu, pane Šlaušek. Tady má ještě kluk něco, nějakou otázku, kde je nejvíce rozšířen tučňák patagonský. Nevíte náhodou?
2: Tučňák patagonský?
3: Jo.
2: No tak to vám můžu říct, ano. Ten je, myslím, nejvíce rozšířen na zadní části.
3: No, dobře, ale to je jako míněno, kde se nejvíc vyskytuje.
2: Jo, kde se nejvíc vyskytuje. No tak ten ano. Se vyskytuje nejvíc, kde je ho početně nejvíc, víte?
3: No je dobře, ale kde to jako je, to chtějí vědět.
2: Aha, kde to je, no tak přesně to nevím, ale myslím, že to je někde u Tábora dole, nebo kde to je.
3: Ptáci, jak je vidět, vám taky asi moc nejdou. No. Tady má kluk ještě nějakou otázku o zajících. Nevíte něco bližšího o zajících?
2: No tak o těch vám můžu říct dost o zajících,
3: no. Tak aspoň to.
2: Ano. No tak zajíc například, ten je zase nejlepší na smetaně.
3: Ale ne. To není míněno, já myslím jako, že zajíc je hlodavec,
2: ano.
3: Že je divoký a tak, víte?
2: Jo, zajíc,
3: no,
2: jo.
3: Všem, no přece zajíc není domácí zvíře.
2: Ne, to není zvíře domácí zajíc, pak. Zajíc je zvíře přespolní. No ten se stravuje venku, na polích zajíc. Ano, takhle venku v přírodě a v přírodě taky hlavně se na něj pořádají medvědí hony.
3: Prosím vás, pane Šlaušek, snad zaječí hony, ne?
2: A nebo zaječí hony, no. Protože vlastně medvědí hony se dělají na srnky, že jo?
3: Tak ale medvědí hony se pořádají na medvědy.
2: A nebo na medvědy, no to je jenom může dělat každý, jak chce, že jo? To je...
3: No a kdy takový zajíc má hájení, to náhodou nevíte.
2: No tak hájení, to vám můžu říct, ano.
3: Jo.
2: Zajíc má hájení přesně v době, kdy se ty zajíci nesmějí střílet.
3: No to já vím, ale kdy to jako je, kdy se nesmějí střílet?
2: No to je právě v době toho hájení, víte? To se smějí střílet jenom samci, protože samičky jsou březí.
3: No tak to ani nevím.
2: No jo.
3: No jak se pozná, že to je sameček, anebo jestli je to samička?
2: No to se pozná, když běží von, víte, tak je to samec, a když běží vona, tak je to samička. No.
3: A jakýho věku se takový zajíc dožije, to náhodou nevíte?
2: No tak ten se dožije věku podle toho, v jakém věku se zastřelí, víte?
3: Dobře, já myslím jako než se zastřelí.
2: No tak než se zastřelí, tak to žije celý život, až potom chcípne potom ten zajíc.
0: Takový. František Budín se stal na dlouhá léta jevištním souputníkem Felixe Holcmana. Jejich projev do sebe padá jako klíč do zámku. Vztah této pódiové dvojce připomíná klasické spojení klauna a ředitele cirkusu. Budín ten zastupuje to věcné chápání, Holcman pravý opak. Jejich scénky jsou propletencem přístupů, co chvíli o sebe křísnou, zauzlují se a Holcmanova nechápavost pak vytáčí vaší bráně.

0: Prosím vás, koho tady hledáte?
1: Co říkáte?
0: Ale koho tady hledáte?
1: Já hledám Frantu, Františka Joudu, neviděl jste tady náhodou? Tak,
0: podívejte se, za prvé žádného Frantu Joudu neznám a pak nemůžete během programu, když vidíte, že se natáčí pořad, hledat tady nějakého Joudu.
1: Já vím, já bych ho nehledal, kdybych ho nutně nepotřeboval. Víte, vzpomeňte si, jestli jste ho tady náhodou neviděl.
0: No neviděl, já ho ani neznám. Jak vypadá vůbec?
1: No tak, jak vypadá, skoro normálně.
0: Skoro normálně?
1: Ano, takový malý blonďák je to.
0: Malej blonďák?
1: Ano, obarvený na černo.
0: Přece podle toho já ho vůbec nemohu poznat. A co jste mu chtěl vůbec?
1: Ale po mně jsem měl přinést takovej ten, jak se to jmenuje, ten otazník.
0: Otazník?
1: Ano, ano.
0: Jaký otazník?
1: No ten formulář, jak se vyplňuje, když se nastupuje do nového místa, víte?
0: Jo, počkejte. Vy myslíte dotazník?
1: Vlastně dotazník.
0: No, jo, tak to je něco jiného, no tak ten váš kolega vás tady hledali to asi půl hodiny.
1: Byl tady?
0: No ptal se po vás a když jste tu nebyl, tak mi to dal, abych vám to předal.
1: Jo,
0: no.
1: Takže jste to neřekl ne, člověče. No. A vyplnil mě to všechno?
0: No tak to já nevím.
1: No nevím, jak to víte jen tak na půl, jak to, že mi to celý nevyplnil.
0: No, tak to já nevím, na to mě se nemůžete ptát, prosím vás.
1: No nemůžete ptát, musíte přece vědět, když něco převezmete, jestli je to v pořádku, ne? Víte jen tak na půl, jak mě to můžete takhle odevzat. Ale víte co, když už jste tady, tak já bych to tak trošku prolít, kdybych náhodou něco nevěděl, že bych se vás zeptal, jo?
0: Prosím vás, ale dělejte, abychom nezdržovali program.
1: Ne, to je hned, já to jen tak prolítnu, to je hned, hned to bude, ano, já to jen tak, to je celkem jasný tady všecko, ano.
0: Přece vidíte, že každá otázka je v tom dotazníku jasně formulovaná.
1: Jasně formulovaná, takže vás nebudu ani potřebovat, ano, to je samozřejmě, ano.
0: Ano.
1: Já to vidím, ano, tadyhle, kde je příjmení a jméno, sem napíšu jméno a příjmení, že jo?
0: Ano.
1: Ano, tak
0: sem přijde jméno.
1: Jméno, ano, to myslím jako moje jméno, že jo?
0: No vaše jméno.
1: Samozřejmě, ano, ale já to jen tak prolítnu, víte. Tadyhle, kde je den, měsíc a rok narození, sem napíšu kdy, kde a jak jsem se narodil, ne?
0: Ne. Jenom kdy a kde.
1: Vlastně kdy a kde,
0: no,
1: ano.
0: No, podívejte
1: ano,
0: se, tady...
1: Ano, to jak tam oni psát nebudu, že jo, to jak.
0: No, všem,
1: jenom, ale já rozumím, ano, takhle.
0: Tady, kde máte den, měsíc a rok narození,
1: ano,
0: sem napíšete, kde jste se narodil.
1: Ano.
0: A tady, kde je místo...
1: Tady.
0: Vlastně obrácení, tady, že
1: jste se narodil. Ještě, vy jste mě chtěl, já už jim tadyhle... Tak tadyhle, kde je místo? No ono je vlastně tady místo, tady je taky místo, ono je tady místa předost, co?
0: Ne, kde je místo, tady, kde stojí místo.
1: A jo, jsem na to místo, na to místo, ano, to je jasné, to je
0: jasné.
1: Já to jen tak prolítnu, kdybych náhodou něco, ano. Jo, víte, co je tady tohle? F cheese občpru.
0: No to je zkratka.
1: Jo?
0: No a to znamená evidenční číslo občanského průkazu.
1: Ano, ano. A tadyhle, kde je to ečvíčov, kvečvíčov,
0: F-číslo,
1: zkrátka, to je zkratka a přijde sem, zkrátka, ta zkratka, ano.
0: No to číslo,
1: ano, to číslo. Já to tak prolítnu, víte, když náhodou, to je hned to bude. S kým žiješ ve společné domácnosti? Počkejte, já si to hned napíšu. To Amálka Vemínková.
0: A tady vedle hned připište manželka.
1: Jo, to víte, já tam budu psát manželka a přijde na to, že to není pravda a bude z toho nějaký...
0: Tak no tak když to není vaše manželka, tak tam napište družka.
1: Co?
0: Družka.
1: Družka?
0: No ano, to je žena, se kterou prostě jenom žijete,
1: jo,
0: není to vaše manželka. Podívejte se, tady na to máte manželka, druh, družka, snoubenec.
1: A jo, tady to je, ano, ano. No jenom, že tolik nás není, víte? Například snoubence já vůbec žádného nemám.
0: Podívejte se, to tady škrtnete a necháte tam tedy jen tu družku.
1: Ano, tu družku a tu manželku, že jo?
0: Co pak vy máte mimo družky ještě manželku?
1: No samozřejmě, přece nemůžu mít jenom družku, ne?
0: No já jsem si myslel, že vy nejste žena.
1: No tak jsem a nejsem, no jak se to veme, jo?
0: Jak to jsem a nejsem?
1: No já jsem to, víte, já jsem v rozvodovodu. Ne, v rozvodu.
0: Jo, vy se rozvádíte, no jo. A už jste dlouho žena?
1: No už dlouho, ano. Už skoro půl roku.
0: Proč se dáváte rozvádět?
1: No tak z různých důvodů, no. To víte, že bych se pro nic za nic nenechal rozvíjet.
0: No jo, no tak to je pravda, no.
1: A přijela manželka, víte, chce na mě pořád jenom peníze, víte, peníze, nic než peníze.
0: Prosím,
1: moře peněz na mě chce pořád, no.
0: A na co vaše manželka potřebuje tolik peněz?
1: No to já nevím, no já jsem ještě žádný nedal, to víte.
0: A kvůli tomu se rozvádíte?
1: No tak ne, jenom kvůli tomu jsou tady ještě jiný důvody, že jo, jsou různé, no.
0: Ne.
1: Už třeba manželka, víte, chodí celý noc jenom po hospodách a tak.
0: Prosím vás, ona tolik pije?
1: Ne, ona mě hledá.
0: Podívejte se, ale rozvádět se má člověk jenom, když má nějaký pádný důvod. Kdyby vaše manželka byla nějaká divná nebo nesnesitelná žena,
1: je budíš, pravě, ale... divná, divná.
0: Jo.
1: Jako tuhle například, víte, se manželku políbil. Ona se hned urazila, nemluvila na mě, zlobila se, no tak co?
0: Kvůli tomu, že jste políbil vaši manželku?
1: Ale mou ne, já nevím, či to byla. Ale...
2: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas a jeho vysílání teď patří i skvělé dvojici František Budín a Felix Holzmann. Felix se už znáte z našeho vysílání dobře, ale dokázali byste to samé říct o Františku Budínovi?

0: Vás?
1: Já jsem sám složil, ano.
2: Jo, vy jste skladatel.
1: Já jsem skladatel uhlí a brambor.
2: No počkejte, říkáte, že jste složil básně.
1: No to mě mimo to, ano, ještě. To...
2: No tak jste skladatel.
1: Ano, skladatel.
2: A já nevím ovšem, o jakou báseň jde, vy si to uvedete sám?
1: Mám to teda, myslíte to?
2: No ano, tu vaši báseň.
1: Jo, tak já řeknu tu báseň. Já
2: no, prosím.
1: Já řeknu celou, já mám čas, jo, já to řeknu celý. Vážení přátelé, zarecituju vám báseň, kterou jsem sám složil a kterou jsem nazval Loučení. Loučení. Báseň ode mne. Sakra, jak ono to jenom začíná. Dneska ráno v posteli jsem to ještě věděl. Já se přece zase nemůžu lenout do postele, sakra. Jo, já to mám někde napsaný tady. Vážení přátelé, Loučení. Báseň ode mne. Ne, to není ono. Potvrzení, že jsem normální. Vážení přátelé, Loučení. Báseň ode mne. Nezaplatíte-li i hned činži. Ty není ono, sakra. Tady to mám. Loučení. Báseň ode mne. Oh, damn it. Blbý písmo tohle. Dejda. Ne. Odejdu. Jo, odejdu. Odejdu stranou. Naschledanou.
2: Vidíte, že to mělo hodnotu. Jsem vám říkal přece, poezie se tady líbí. Nemáte ještě nějakou vlastní báseň?
1: No já dovedu ještě za něco vážného jenom.
2: Vážného? Je to hodně vážný?
1: Smutný.
2: No tak já se domnívám, že zrovna tak hodně smutný to je.
1: Hodně.
2: No tak můžou taky jednou plakat.
1: Já řeknu tu smutnou.
2: Jo.
1: Vážení přátelé, jelikož vidím, že se zde poezie líbí, dovolte mě, abych vám ještě zarecitoval baladu, kterou jsem sám složil a kterou jsem nazval Balada půlnoční. Půlnoc byla z věže dolů. Bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim. Bim. A když zazněl zvonku tepot, bylo slyšet lásky šepot. Hromníkova dcerka mladá v podvečer svatého rocha vítala tam svého hocha. Milenci si v náruč vlítli a tma byla jako v pytli. A když táhlo skoro k ránu, v dálce bylo slyšet vrát. Jaký nocí temnou křída šuměli, milenci dolů, dolů z věže čuměli. Zly a zly se měla v noci trudy, seš pro mě jak příliš chudý, vece hrobníková dcerka. Neboj se má milá, já dotáhnu to na kaprála a pak všechny nápadníky zaženu a vezmu si tě za ženu. A jak dořekla to slova, někde v dálce houkla sova. Milá se jí tolik lekla, že se přes žvrmblení smekla a pak jako stádo volů zřítila se z věže dolů. Milenec křik Ježíš, ty tam mrtvá dole ležíš a pak ke své záhubě skočil dolů ponou. Roztáh se tam jako dřevo. Konec balady a odchod vlevo.

0: František Budín ale nevystupoval jenom s Felixem Holzmannem pro to dospělé publikum. Pracoval i s dětmi. Jeho dětské pořady prý neměly chybu. Měl jich spoustu a děti uměl vždycky zaujmout. Na ty své pořady vodil i své děti. A mezi jeho další dovednosti patřila kouzla. Hrál si na kouzelníka. Vždy byl ochotný, velice slušný, takový ten člověk ze staré školy, jak se říkávalo. Každé pracovní jednání bral velice poctivě. A Holzmanna na začátku dost táhl, než se z Felixe stala ta úplná televizní hvězda. František Budín byl zásadový. Některé věci ze současnosti nemohl překousnout. Tedy to, co se týká morálky a mezilidských vztahů. Ještě ve svém pozdním věku, když s dětmi dělal představení, tak pak říkával, no a teď udělejte stojku. Já už nemusím, já jsem starý. Když pak děti křičeli, musíš, taky pochopitelně udělal. A jeden čas taky uváděl ústeckou country skupinu Severní stíny s Jindřichem Šťáhlavským a Petrem Hořejším. Ale my se vrátíme zase za Felixem Holzmannem.
1: Prosím vás, zpívat, tak mi ale řekněte, co tady chcete dělat. Zpívat.
2: Jo, vy jsi zakouřil, nemáte tady vajgle nějaké.
1: No, dovolte, nemůžete na jeviště během programu kouřit. Ale vám bych kouření ani vůbec nedoporučoval.
2: Proč?
1: No proč? Co pak vy nevíte, že kouření zkracuje život?
2: Kouření?
1: No ovšem, kouření zkracuje život.
2: Jo?
1: No.
2: Jo, to nemůže zkrátit.
1: Podívejte se, víte, kolik jedna jediná cigareta obsahuje nikotín?
2: No jo, ale to nemůže zkrátit
1: no,
2: život.
1: Ale ten nikotín je škodlivý zdraví. Kupte si například krabičku cigareta, co tam máte napsáno? No, škodí zdraví.
2: No jo, no to víte, na lopatu vám to nenapíšou, že jo? Ale to nemůže zkrátit život, prosím vás, já vám můžu na příkladu různých. To byly například dva bratři,
1: no.
2: Ten jeden kouřil a dožil se 98 let.
1: Tak to je čirá náhoda.
2: Náhoda, ten druhý nekouřil celý život a umřel, když to bylo 6 měsíců, že jo. S tím vůbec nemá nic společného s kouřením, nehledě na to, že já nemám strach, že bych umřel. My už máme takový zdravý rodinný kořen, že jo, já mám například dědečka, tomu je 103 let.
1: Kolik?
2: 103.
1: 103 roku?
2: No.
1: Ty ale požehnaný.
2: No, vidíte, teď se bude ženit.
1: Prosím vás, takový nesmysl, 103 roku a on se chce ženit.
2: No, on nechce, no, ale on musí.
1: Já už jsem vám říkal několikrát, že mě nezajímají vaše rodinné záležitosti, pochopte to.
2: No jo,
1: mě zajímá, co budete dělat na jevišti.
2: No jo, a co já tady mám dělat? Já nejsem žádný zpěvák, vy jste mě tady uvrtal. Jo, já jsem vynálezce, tak si tady dělejte, co chcete, já teďko...
1: Cože jste?
2: Vynálezce, jako...
1: Jste vynálezce?
2: Zlepšovatel, jako...
1: No dobře, a na jakém poli?
2: Co?
1: Na jakém poli?
2: Ne, na poli ne, já takhle...
1: Já myslím, v jakém oboru máte nějaké praktické vynálezy nebo patenty?
2: Je takhle různé, všelijaké praktické a nepraktické.
1: Se tak vysvětlil obecenstvu, o jaké vynálezy
2: asi... No tak různé věci jsem vynalez, ano, všelicos, no teď jsem vynalez například takovej tento nonceton. No zkrátka, aby se to nemuselo věšet nahoru, tak se to nechá ležet dole. No různé takové, no. Nebo jsem vynalez například takovej hrníček, který má to ouško dovnitř.
1: Prosím vás, nač takový vynalez hrníček a ouško dovnitř to nechám?
2: No to by se to neurazilo právě. No různý, no, nebo jsem vynalez například umělé kuří voko.
1: Umělé kuří voko?
2: Umělé kuří voko.
1: To je váš vynález?
2: No, to je.
1: No, ale k čemu takové umělé kuří voko může sloužit?
2: No to je, to vy neznáte
1: umělé. No to já neznám.
2: Vy neznáte?
1: No tak neznám.
2: To je taková malá kulička skleněná.
1: No, ano.
2: A tu, když si dáte do boty,
1: no.
2: Tak vás to tlačí jako opravdový kuří voko.
1: A to jako vy si myslíte, že ten váš vynález nosí tu skleněnou poličku v botě,
2: no?
1: Aby to někoho tlačilo, že to je nějaká slas?
2: No, slas, co myslíte, když tak celý den nosíte v botě a večer, když se pak můžete zout, jak to dělá dobře.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho.

0: Ještě vás k smíchu probudí František Budín. Aspoň v krátkém povídání a taky ukázce, kterou máme připravenou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Musím ale také říct, že ve svém životě měl i smolné okamžiky. Kdysi totiž přejel opilého muže a šel za to i do vězení. Pech měl také tehdy, když jeho byt na Střekovském nábřeží v Ústí nad Labem zaplavila voda. Přišli povodně. Vytopili mu garáž a zničili archiv fotografií z jeho uměleckého života. Velká voda mu v podstatě pohřbila jeho vzpomínky. Všichni v jeho okolí o něm tvrdí, že je zosobněním profesionála v umělecké branži. Svému kumštu dává vše. A diváci ho za to měli vždycky rádi. A on zas byl rád, že mohl hodně dlouhý čas tvořit 50% slavné komické dvojice Felix Holzmann, František Budín.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Jak se vede?
3: Ale no tak, děkuji. A vám?
2: No tak mě celkem taky děkuju, no.
3: To by tak chtělo někam k moři.
2: Ano. Hlavně dost blízko k moři, ano.
3: A jo? Já tam asi letos pojedu.
2: Jo? A kam jedete?
3: Ale tam co loni.
2: Jo, tam je krásně, no jo, tam je krásně. A kde jste byl?
3: V Jugoslávii.
2: Jo, no tam je krásně, no jo. Tam bych chtěl taky zase jednou bejt.
3: A vy už jste tam jednou byl?
2: No tak to ne, ale chtěl jsem tam už jednou bejt, víte?
3: Jo, tak. Měl jste tam jako namířeno.
2: A? Co?
3: Měl jste tam namířeno, ne?
2: Ne, já jsem tam chtěl jet, víte?
3: No to jsem myslel, jako na dovolenou.
2: Ne, já jsem se tam chtěl léčit.
3: Aha, a co jste si tam chtěl léčit?
2: No tak hlavně nemoce, víte?
3: No, to já vím, ale jaký?
2: No tak já toho mám víc, víte, no.
3: Jo.
2: Já tam je kornatěj a ledvina mě tvrdne. A puls mě vynechává. A mě samotnýmu taky není nějak dobře.
3: Zlý. A já myslím, že máte snížení žaludku.
2: No to taky to už dlouho.
3: Jo. A léčíte si to nějak?
2: No jo, samozřejmě, no. Jím černou tlačenku.
3: Prosím vás, na snížení žaludku černou tlačenku?
2: No jo, to, já totiž vždycky, když jím tu černou tlačenku, víte, tak on se mě u toho zvedá žaludek.
3: Jinak vypadáte dobře.
2: Jo?
3: Jo, dobře vypadáte.
2: Tak já se jí zrovna nevidím.
3: Ale jo. To víte, to se bohužel o mě říct nedá.
2: No jo, no tak já vám nechci nějak lichotit, ale jste nějakej takovej sešlej. Jo.
3: To víte, to dělají ty nemoce.
2: No jo, taky jo.
3: No
2: a
3: jo.
2: Co je vám vlastně?
3: Ale já vám ani správně nevím. Jo. Já nemůžu ani sedět, víte, ani ležet, ani stát. Zkrátka nic.
2: Jo. A zkusil jste se už pověsit?
3: Jak pověsit? Myslíte za krk?
2: No já bych vám to dělal nejlíp, víte?
3: To už jsem taky zkusil, ale nějak mi vám to škrtilo.
2: Asi jste špatně visel nějak. A nebo jste nějaký cimbrlík, víte?
3: Tak to je možný. Mě třeba někdo šlápne na nohu, víte, já hned zařvu.
2: No jo, to musíte něco vydržet, jo? Pojďte, já například měl známýho, tomu přijel parní válec hlavu a ani nepíp, jo?
3: Tak to se mi bohu dík ještě nestalo.
2: No to buďte rád, prosím vás.
3: No jo, to je pravda.
2: Až přijel tou hlavou byste mohl taky být mrzákem na dosmrtí, no, jo?
3: To jo. A na můj ušní katar to by taky nebylo.
2: No můžeť by jo, prosím vás. A vy máte ušní katar nějaký?
3: No jo, už dlouho.
2: Jo. A ty, jak je to kašlete ušima, nebo?
3: Ne, jen mě tam tak píchá, takový píchání.
2: Jo,
3: no.
2: Píchá, jo.
3: No, buďte rád, že to nemáte.
2: No jo, tak já zase mám jiný bodí, že víte, a starosti mám taky.
3: Prosím vás, jaký pak máte starosti?
2: Ano, tak různý věci, no, teď mám taky nemocný dítě. A...
3: Nemocný dítě? A jak je starý?
2: Ale starý je dobře, jenom dítě mám nemocný.
3: Myslel jako, kolik je tomu dítěti let?
2: Jo, takhle, ale no. Teď asi za půl roku mu bude 3,5 roku.
3: A na co stůně?
2: Ale mám takový horečky a tak, víte.
3: Jo, tak fantazíruje.
2: Taky ano, ano. Dneska už třikrát, ano. Ale jenom docela říce, víte.
3: Já myslím, jako jestli je blouzní z horečky, víte?
2: No já nevím, z čeho blouzní, to víte, to je...
3: Jo, no. A jakou má teplotu?
2: No tak ve stínu má 37 stupňů Celsia.
3: No tak to nic není, ať se trochu vypotí a bude to dobrý.
2: No jo, tak to on stejně bude, víte. On je přece jenom dobře, když tomu člověk rozumí trošku, že?
3: To bych teda řek.
2: No já už budu muset pomalonku, páč, já mám ještě nějaký učení.
3: No já musím taky letět. No. A co pak se učíte?
2: Ale studiu dálkově medicínu.
3: Medicínu, no. Já taky, tak jsme tak, kolegové.
2: Taky jo.
3: Ale to víte, já to ještě moc nevím.
2: No jaký pak nevím, prosím vás, neblázněte. Toho snad víme dost, ne?
3: No jo, to no, je pravda. Naschledanou.
0: A jak se tihle dva vlastně rozešli? Na začátku měl každý z nich, Felix Holzmann i František Budín, své zaměstnání. František Budín byl účetním u Československých státních drah v Ústí nad Labem a Felix Holzmann reklamním malířem v Litoměřicích. Proto také nemohli přijmout nějaká dlouhodobá angažmá v divadle nebo na nějakých výjezdních estrádách. Nejčastěji proto jeli za prací jen na estrády po Ústecku, což ovšem bylo velmi vyčerpávající. Z nich se pak vraceli domů většinou po půlnoci a brzo ráno už zase vstávali do práce. A tak se jednoho dne Felix Holzmann rozhodl, že se zaměstnáním sekne. Bude se živit jako komik. Františku Budínovi se to tehdy ale zdálo příliš nejisté. Takže zatímco Holzmann se ocitl na volné noze, on zůstal i nadále u svého zaměstnavatele. Jenže po čase to začalo být pro oba nevýhodné. František Budín totiž nemohl díky zaměstnání brát dlouhodobější angažmá a Holzmann se tak začal dostávat do finanční tísně. No a protože s Františkem Budínem účinkovali často také s orchestrem Karla Vlacha, tak se na další turné nemohl František Budín z práce uvolnit. Proto se oni dva rozešli. Felix Holzmann si tehdy našel v Praze ubytování a jezdil pak celá 60. léta s Vlachovým orchestrem. Čas od času si ještě nějaké to představení spolu střihli, ale Felix Holzmann pak začal objevovat další nové kolegy. Ale to už je zas jiný příběh. Mějte se pěkně a příště naslyšenou s úsměvem na tvář.